Katie Rogers těm dvoum život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klekl.

Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Vítejte, vážení přátelé nepopulární hudby. Vítejte v našem folkovém baru. Co vám mohu nabídnout? Namíchat pivo, kávu, víno či něco ostřejšího nebo vše dohromady? Víte o tom, že sociologové a psychologové spatřují přímou souvislost mezi úpadkem společenského dění a snižující se návštěvností venkovských hospod a maloměstských kaváren? Za důsledky pak můžeme označit i rozpolcenost společnosti a následné vyhrocené výlevy negativních emocí na sociálních sítích, a to i mezi přáteli a blízkými. Tam totiž napíšete i věci, které byste v hospodě sousedovi neřekli. Ano, většinou proto, že byste logicky mohli hned dostat po čuně. Jenže naopak jakýkoliv spor lze v hospodě vyřešit zaplacením rundy a následným společným prožitkem. Jo, jsme dobrý, pojej, co jsme dnes zvládli vypít. Tak ne, že bych chtěl nabádat k větší návštěvnosti hospudek a pajzlů, to bych si na vlnách seriózního Českého rozhlasu nikdy nedovolil, ale v duchu zdravých národních tradic vás prostě dnes zvu na drink. Servírovat vám budou folkaři, a to obvykle mívá hlubší sdělení. Hezký poslech hospodských folkových polazení vám od barového mikrofonu přeje Vítěz Roníček.

z kijovský hospody zasle jsem písničku, co mám rád. Dveře ušenku malovaný, tak jsem přidal

Je to spousta roků, kdy jsem tě mýval rád, za každej úsměv celý svět bych dal. Ty jsi byla jako sen a já po nocích ti zpíval a po bárech se za nás chodil rvát. Teď po létech tě potkám,

dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Já z dohledu tě ztratil, jako všechno z téhle doby, a bral každej kšeft, co za to stál. Ta láska k putikám na nás zanechala stopy a život kolem z

proti času a ty mi něco nalej, pojď zkusit jako za starých se smát. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Rád, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si

Nedvědova kijovská hospoda a Leichtovo solo na Lejve je přesně z rodu písní, které se do dnešního výběru písniček o hospodách a hospodských filozofiích hodí. Říkám to trochu vznešeně, protože mi přijde hloupé říci, že budeme hrát o pití, nebo nejdej bože o chlastu. Ve folkovém světě totiž kolikrát k podumání nad životem nepotřebujete ani existující hospodu. Nejgeniálnější song v tomto směru servíruje Slávek Janoušek se svou legendární imaginární orlicko-ústeckou hospodou u Frimlů, ve které prý kdysi čepoval jistý pan Dítě, který Hrabalovi vyprávěl o tom, jak obsluhoval anglického krále. To jste nevěděli, co?

čas hlídají, teď k ránu už jen kohouti. A my 200 metrů

Hergot kruci zase přines kůlový. Ale příště, fakticky už příště, jen neslibuj, Olino. Hele, tady tohle parkoviště, zde přece stála hospoda Frimlovy, Frimlovy. A zde se čůralo a tam se pivo točilo.

moc o sobě nevíme. Jen to, že z mnohých plánů jsme slevili, že je pár věcí,

Hospoda rovná se svoboda. Pokud patříte k těm, kdo se umí proposlouchat halekacím svérázným zpěvem Václava Koupka, nepochybně jste se dobrali k tomu, že Vašek patří k nesmírně moudrým písničkářům. Pravda ale, ne každý to dá na první poslech. Mnohem stravitelnější, poetičtější a jemnější popis hospodské atmosféry a nevysvětlitelných hospodských jevů nám přináší jiný velikán našeho žánru, mistr Karel Plíhal ve své hospodské.

a hospodským u Bruse se stejně dějou věci. Pod rukama malíře, co by pil 4 deci. Ohořelou zápalkou si kreslí malý domek. Vedle domku zahrádku

ulici se malíř stává snílkem. Na zahradu přistál talíř a Marťan s tykadýlkem. Strká nosík do hlíny, on pozoruje broučka. Odpusťme to malíři, že mládí hltal součka.

Opravdu má nezapomenutelný countryman, kreslíř a zpívající majitel snad všech logopedických vad, Honza vyčítal. Nejsmutnější hospoda je ta bez piva. V souvislosti s Honzou vyčítalem si však vybavují jiný song, ve kterém vcelku dost s přestihem nastínil řešení současné situace ohledně celosvětového nárostu cen za pohonné hmoty. Vždycky jsem si říkal, když jsme jako kluci tuhle píseň hulákali, že vlastnit Jeep jezdící na pivo asi není ekonomicky výhodné, ale v současné době by to stálo za zvážení.

No jo, opustili jsme pivní planiny a přesedlali na ušlechtilejší nápoj, tedy alespoň podle názoru druhé poloviny rozdělené společnosti. Víno nebo pivo? Má lady je víno, Žalmanová jasno. V Žalmanových písních bychom toho našli o vínu fůru. Ale pozor, nesmí se to přehnat, jinak je výsledkem těžké ráno, tak nádherně popsané v gospelu Krise Christophers na Why My Lord, který Žalman mistrovsky otextoval, tu píseň jsem ale také zcela pochopil až po vlastním intenzivním nočním prožitku s laciným vínem, kdy se ráno dovoláváte Boha. Což je i oslý můstek pro slavnou Samsonovu píseň, která přijde potom.

Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

O vínu pravda folkaři zpívají často. Možná častěji než o pivu. No, nejsem odborníkem, ale zřejmě to souvisí s tím pověstným hledáním pravdy na dně sklenky. Někdy vám ale utkví v paměti i konkrétní název značky. Třeba to slavné Chateauneuf du Pape z tučného báječné ženské, nebo recept na šťastné manželství, ale třeba i drobná poznámka, pár kapek Chardonnay, ať se zacelí rány. Tak to zpívají hanačtí Madalen. To mi utkvilo v paměti, všimněte si, krásně zaspívané slovo Chardonnay ve třetí sloce. To je nádherný moment, zpěvačka evidentně ví, o čem zpívá. A k tomu přidám báječné rosé brněnského přístavu. I jak by smet. Jak to fantasticky rezonuje. Hlas, melodie a k tomu značka vína a krásné zpěvačky.

Čím více pouštím uzdu danému dnešnímu tématu folkových pohlazení, tedy hospodským songům a servírovaným nápojům s tím související, zjišťuji, že se do jednoho pořadu rozhodně nevejdeme. Ale musíme i přitvrdit, samozřejmě. Samostatnou kapitolovou je v tomto směru whisky, nejlépe Kocmanův plnej džbán whisky, děsivá představa, anebo hobousácké kopání do bedny od whisky a dalo by se pustit vlastně ledacos. Sáhnu do méně známější škatulky. Naprosto krásnou a ušlechtinou češtinou zpívané řeky plné whisky, moravské

0: se všichni.
1: Ano, tak to končí, když to přeženete. Michal Braxatoris a píseň Kocovina, kterou se nesmazatelně zapsal do dějin českého folku. Úžasné dílo, hlavně to houslové solo. Ale víte o tom, že v hospodě a nálevně si můžete objednat i na alko z dnešního sezení na podpůrné skupině. Ahoj, jmenuji se Vítě, dělám rozhlasový pořad o folkové hudbě a mám problém s pitím kafe. Ano, i tento božský nápoj je v dnešní nabídce. Bez kafe bych nefungoval. Překračují často všechny doporučené dávky, včetně těch nedoporučených. A pamatuji doby, kdy se říkalo, že pití kafe je zdravé, škodlivé, život prodlužující, život zkracující, zhepňující, deprese působící, nezbytné, zbytné, rakovinu působící, rakovinu léčící, Alzheimera potlačující a teď už nevím, co všechno ještě. Pokud ke kávě přidáme lívance, nejenže je ráno kompletní, ale je krásné natolik, že to vstávání obvykle zvládne i stárnoucí muž s mentalitou mimina po probuzení. Marian tedy na závěr dnešních folkových pohlazeň. Mějte se hezky, na světě je krásně, ať už pijete cokoliv. Za týden u folkových pohlazení se bude těšit Vítě Troníček.
2: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Známá znělka, snad i známé hlasy. Jeden patří Patriku Rozehnalovi, dobrý den, ten druhý Jirkovi Ptáčníkovi, i tobě hezký den.
2: Dobrý den, ahoj.
1: To bylo také stručné, jasné. Chceš mi dát prostor, protože kolem tebe se bude točit i soutěžní otázka.
2: No výborně, ale já ještě předtím bych chtěl říct jednu takovou věc, protože já se musím podělit jako s tou záležitostí. Já od včerejška žiju v takovém jako tápu, jestli to, co se mi stalo, tak jestli to je opravdu.
1: A co se ti stalo?
2: No hned já jsem si byl vyzvednout občanský průkaz. A když jsem odcházel...
1: Už ti ho dali.
2: Už ti ho dali, no. Ale pozor, když jsem odcházel, tak jsem nějak se nepodíval, dokdy platí. Až když jsem vyšel ven, tak jsem se na obrtlíku vrátil zpátky a žádal jsem věc Makropulos, protože bude platit do roku 2061, kdyby buď je Boudanojou na 113 let.
1: Ať ješ.
0: Humoriáda.

0: po uši.
1: Začínáme s Humoriádou a s Jiřím Ptáčníkem jako dnešním hostem výběrčím.
2: Ano, výborně. Mám tu čest pozvat k mikrofonu Lubomíra Lipského a humoriádnici Uršulu Klukovou. Pořad se jmenuje Než se stáhne opona a je v rozhlase.
1: Pamlesky našich lesů. Scénka, jsem zvědav, dobře.
3: V 20. kole oboru Pamlsky našich lesů bude dnes naposledy odpovídat Josef Hulín ze Lhoty nad Černými lesy. Pro rozhlasové posluchače bych chtěla jenom dodat, že Josef Hulín se dnes dostavil k závěrečnému kolu opravdu typicky a trefně oblečen. Je celý ověšen šiškami a větvičkami jehličnatých stromů, olepen kůrou a ozdobami ze žaludů. Dnes jde, pane Hulín, o hodně, že?
4: No, tak.
3: Uklidněte si šišku, přistoupíme k otázkám. No, otázky pro vás připravil kolektiv odborníků, inženýr Pařez, docent Mochomůrka a lesní technik Kůrovec. Tak a začneme. Český les tvoří 80 kilometrů dlouhou severní větev horské soustavy Šumavy s vlastním pojmenováním, o němž první doklady jsou z roku 1204. Pojmenování Šumavy je ovšem mnohem mladší. Prvé zprávy jsou z roku 1568. Eliška Krásnohorská vyjádřila skutečnost, že mezi pásmo Šumavy a Českého lesa... Je vloženo poměrně širší mezihoří, které je obdařeno hustým porostem lesů. Vaším úkolem je spočítat, kolik jedlých šišek má průměrně hustě porostlý les a které pařízky sbíráme na řízky. No tak, co je vám? No tak, rozuměl jste otázce?
4: Ano, totiž, já bych to prosím rád si upřesnil. Z otázky jsem nepochopil, prosím pěkně, zda mám říct si počet šišek jedlých z roku 1204 nebo 1568, či mám-li hovořit o šiškách ze současnosti?
3: Co na to, porota?
4: Ano. Promiňte, prosím, já jsem teď zase nepochopil, zda porota má na mysli ano z roku 1204 nebo ano ze současnosti.
3: Rozuměl jste, prosím vás, vůbec otázce? Eliška Krásnohorská.
4: Ano, prosím, až jsem, ano, jsem rozuměl.
3: Tak odkud tedy ne?
4: Já nevím, odkud ne. Já vidím tamhle v zákulisí stojí přichystání gratulanti, rodina, příbuzenstvo, zvířátka, zajíci, veverky, jezevec, šmary a oni všichni drží květiny a dárky a mávají na mě. A já nevím, odkud ne hory mi taky poslali šišky. Kutná horo, děkuju ti, Kutná horo. Já mám z horky šišek z celé republiky, vždyť já mám šišky rád, víc než svou vlastní. Ale musím vědět, z kterého roku která šiška je.
3: Počkat, uklidněte se, prosím vás. První část otázky jste žel nezodpověděl.
4: Ta ostuda, já už nemůžu do lesa. Jak já se podívám veverkám do očí, co já řeknu jezevci, odpust mi starý dobrý jezevče, odpuste mi zvířátka, tak pečlivě jste mě připravovala a já schořel na první šišce.
1: Jiří Ptáčník, náš dnešní host, vybral si tuhle ukázku, kdy naposledy jsi byl v lese.
2: Počkej, to není tak dávno, kupuju, když tam dojdu. Já mám rád procházky, ale teďka jsem měl trošku problém s pohybovým ústrojím, takže jsem se tomu lesu malinko vyhnul, protože jsem musel jít tam, kde se dá sednout. To znamená do hospody. Ale trošku jsem šmrncnul ten les.
1: Jo, bylo to s výhledem na les.
2: Tak.
1: Asi houbář nebo sběratel nějaký
2: vůbec, vůbec ne. Přede mnou se houby schovávají, já je mám moc rád je jim. No a tak, abych to vyřešil, tak do svého jídelníčku nebo vůbec do jídelníčku jsem zakomponoval hlívu ústřičnou, kterou mám hrozně rád a tím řeším houby, protože já je nenajdu vůbec.
1: Máš ji jako čerstvou nebo v pilulkách?
2: Ne, čerstvou. Já se snažím i vitamíny jako konzumovat čerstvý v ovoci, v zelenině a tak. Samozřejmě, že ještě jsem tam nějakou takovou tabletku taky zvrznu, když je nedostatek určitých vitamínů.
1: Takže do lesa jenom
2: železo,
1: na procházku.
2: Že to bych ti skutečko mohl kousat, tak to musím dát tabletce.
1: Můžeš olizovat.
2: No to bych dostal žloutenku spíš.
1: No, tak očkování, no. Ať můžeš olizovat železo. A do lesa teda jenom čistě na procházku? To nic jiného
2: no,
1: tam neláká?
2: Na procházku, V Orlických horách velice rád, protože tam je to krásný, to je tak jako ještě nepolíbený civilizací, tam je to vyloženě. Já to tam miluju, protože tam je pořád respektovaná civilizace, která tam byla a je celou dobu. Tam se staví v tom stylu, v jakým to tam vyrostlo předtím, nejsou tam žádný luxfery a takovýhle věci, pokud náhodou narazíš na nějaký chaloupky, takže tě to vždycky potěší, já nechci se rozčilovat.
1: Musel jsi někdy navštívit chaloupku úplně cizího člověka, že si třeba si musel odskočit, nebo si měl takovou žízeň, že si se zastavil, nemáte prostě trochu vody, no mám takový hlad, že bych tu přespal.
2: To by mi řekli, že nejsou hospoda, že jo? A pokud jsem si potřeboval odskočit, no tak to tak, se dá vyřešit.
1: Takže jenom, nemusel si nikdy zůstat na přespání jsem, třeba, nebo tak, že bylo daleko do civilizace? Nebo
2: ne, to ne, to ne, já jsem byl vždycky u někoho na návštěvě.
1: Pozvaný dopředu.
2: No, blahé paměti jsme jezdili ke Květě Fialové a k Pavlovi Hášovi, to bylo vždycky krásné. 10 dnů.
1: A vždycky ohlášeně?
2: Ohlášeně, no. Je. To nebylo tak, jako, že jsme tak, že to muselo být půl roku dopředu, to ne, ale že jsme si řekli, když jsme hráli poslední představení, hele, přijeďte a my jsme řekli tolikátýho přijedeme a pobyli jsme tam.
1: Já jsem teď zrovna nedávno narazil na nějakou fotografii.
2: Kde... Schřipský?
1: No, ty, no? Květa Chřipská u ano? stolu na zahrádce. Ano. Vařila Květa nebo Pavel?
2: No jo, ale jak? Jo. Ona byla úžasná kuchařka. Já jsem jí obdivoval v jedné věci. My jsme se najedli, Květa sklidila nádobí, pomohli jsme ho umýt, protože ta myčka nebyla, utřít a tak a uklidit. A říkala, tak se převlíkněte a za chvilku jdeme na procházku. A než my jsme se převlíkli, tak ona ještě upekla nějaký koláč. Ona
1: říkala, vy se dlouho převlíkáte.
2: No to, jo takhle, to z toho vyplývá, ale to ne, to je o květině hbitosti, ne o naší pomalosti.
1: Jiří Ptáčník, náš dnešní host, vybral si Lubomíra Lipského s Uršilou Klukovou ve scénce Pamlsky našich lesů. Můžeme s tím pokračovat, anebo přijměte pozvání třeba taky do éteru. Miroslav Donutil může být s Bolkem Polívkou vyprávění jejich. Koho si vyberete? 731 800 900, volejte už teď, anebo pište SMSky a posílejte s heslem Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04. Jenom vy v tuhle chvíli rozhodujete, co budeme vysílat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: S humoriádou pokračujeme a je třeba uzavřít první souboj. Nabídce je Uršula Kluková s Lubomírem Lipským proti Miroslav Donutil a vy se vyjadřujete na telefonu 731 800 900. Koho byste rádi slyšeli? Dobrý den, přejeme s Jiřím Ptáčníkem.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Eva z Krnova, já bych chtěla Ačko a vzkazuju, že mám občanku také do roku takového, že bych se měla dožít 113 let. Přesně.
4: Tak jo, tak to oslavíme společně.
3: Ať vám to vydrží.
5: Přesně jsem to chtěla říct, že to oslavíme spolu.
3: Dobře, děkujeme.
5: Tak jo, děkuji.
3: My taky.
4: Naschledanou.
3: K další, kdo volá, vybírá si tedy z nabídky dnešní, je kdo?
4: Dobrý den.
6: Dobrý den, František z Lipcha.
3: Ano,
4: ano, zdravíme.
6: Taky mám občanku do roku 2058 a to ještě 33 let, tak já se to dožiju asi.
3: Tak musíte.
4: To bude mejdan jak blázen.
6: To teda jo, to mě bude 110 let.
3: No.
6: A tak já vám něco řeknu, my si dáme taky to Bčko.
4: Dobře.
6: Jsem tady s Jardou a Jarda říkal, dáme si Donutila, ne?
3: Dobře, dobře. Pozdravujte Jardu, děkujeme moc.
4: Díky, nashledanou.
3: Kdo se ozve teď?
4: Dobrý den.
7: Já vás zdravím, tady je Pepík z Podkrkonoší a já bych prosil Donutila.
3: Dobře, děkujeme za to.
7: Hezký den.
4: Zdravíme
3: taky do Podkrkonoší.
4: Podkrkonoší, jak
3: rozhodnu
4: říká
3: to.
4: Pavlínka Filipovská do Prdkokonoší.
3: Kdo myslí, že to vyhrál?
4: Já bych řekl, že asi pan Donutil.
3: Jo, je to tak. První dnešní souboj právě a povídání o prvním kontaktu a tchýni. Nebude tam sám, přizvukuje i Bolek Polívka.
8: A teď takový ty první kontakty s tchýní, s tchánem,
9: no, prosím
8: se sestřenicí tchýně.
9: Já teda musím to uvést tím, že moje tchýně a můj tchán byli úžasní lidi. Byli, bohužel. Já na ně nikdy nezapomenu, byli fantastický. Moje tchyně byla rodilá Brňačka, mluvila krásnou čistou brněštinou, četla klukům pohádky, vyprávěla příběhy v rodné brněštině, takže kluci zhruba do těch 12 let měli představu, že žádný jiný světový jazyk ani neexistuje.
8: A ona... Dokonce si mysleli, že jejich babička je Heger.
9: Oni nevěděli ještě, kdo to je. Ale ona si babička ze všeckým věděla rady a ze všeckýho vyklouzla, když potřebovala. Já si vzpomínám, jak přišel malý Martin a říká, babi, kolik let se točil přírodopisný film Medvědí? A ona se chvilku zamyslela, nezaváhla i vteřinu, říká, Martinku, film Medvědí se točil kolik let? A kluk má jasno, ale potřebuje. Ale já jsem samozřejmě, když jsem se jel představit své budoucí tchýni a budoucímu tchánovi na svou budoucí chatu, tak... tak jsem tam přijel a říkal...
8: Já jsem tam jel, se podíval na bývalou.
9: Tak jsem tam přijel, říkal jsem si, nevstoupíš tam přece jen tak brankou, ne? Takový obyčejný vstup. provedeš něco, aby si tě hned z počátku zapamatovali, jo? No, tak jsem si říkal, Plutek, krásný, přeskočím ho, ne? Já jsem nevěděl, že on je takový už chatrnější, ten Plutek, a jakkoliv Tchán byl zručný, tohle neměl zrovna zmáknutý, ten Plutek měl výkyv 40 cm doleva, 40 doprava, ale já jsem se přesto rozhodl, že ho přeskočím tehdy svou oblíbenou roznožkou, kterou jsem ovládal, tak jsem se lehce opřel o ten Plutek, naskočil jsem, dopadl jsem, Plutek mezi mýma nohama, moje nohy 20 cm nad zemí, beznadějně se komíhají. Tchán s Tchýní stáli na zápraží.
8: Tchýní byla sounožka.
9: Tchán s Tchýní stáli na zápraží a dívali se, jsem viděl na těch očích, jak jim běží tou hlavou, pro Krista pána, koho si to ta holka vybrala. Ale on to pochopil brzo, on byl chápavý Tchán, jo, takže věděl, to taky mohl pochopit jenom on, to ženská pochopit nemůže tohle. A přistoupil ke mně, podal mě ruku a zachránil mě a stali jsme se kamarádi, jo. Ale ten Plutek pak teda hrál ještě další roli v tom skákání zanedlouho, když jsme potom už měli syny, tak jeden ten synek přišel, jestli bych to nepřeskočil. Já jsem říkal, Martinku, já už jsem to skákal jednou. Já už nemusím. A přijel můj kamarád, který řekl, to musíme, můj syn to chce, taky musíme skočit. Tak jsme se rozběhli, skočili jsme to, opravdu se nám to povedlo. Měli jsme velkou radost, že se ty kluci tak na nás obdivně dívají. A on tohle to všechno bylo, to říkám, tak před 15 lety. A nedávno mě ten kamarád napsal blahopřání k narozeninám, říká, ať se ti všechno daří, hodně zdraví, ale přes Plutek už si asi neskočíme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tedy na vaše přání, ano, Mirek Donutil, Bolek Polívka, jejich vzpomínání na Tchýni. Vzpomínáš na Tchýni v dobré?
10: Tak jako na různé Tchýně, ano, vzpomínám, ale že bych na vlastní Tchýni.
3: A bývá Tchýně námětem vyprávění, když si takhle povídáte s kolegy herci a tak? Jako?
10: No, mluví se o tom, ale jsou to většinou, teda musím říct, že to jsou docela jako úsměvné historky, až jako bych
3: takže
10: spíš jako
3: laskavé. Takže ty se zakládají napravdě nebo ne?
10: No já mám pocit percentuálně, že ne. Víc těch pozitivních jako reakcí a vzpomínek.
3: Kde to tak vzniklo, že ty Tchýně chodinky takhle...
10: No možná některý jsou. Jako...
3: V té speciální kategorii ve vtipech hledáš prostě o doktorech, o policajtech, o mluvní na odchýních.
10: Ano, ano,
3: a je to
10: ano.
3: Takhle prostě
10: se... Tak neměl jsem tu čest, že bych se setkal s nějakou... Vůbec já jsem měl, jako v celém svém životě jsem měl štěstí na všechny dámy, které jsem potkal, tak to byla laskavost sama, ale všecky, opravdu všecky. A v podstatě jim vděčím za to, že jsem měl docela, si myslím, hezký život. No.
3: Já teď přešel tu trochu, než vyhlásíme souboj. Co ty a krtci? Bojujete s krtky třeba na svých pozemcích?
10: Tak já mám naštěstí.
3: Já se ptám, protože následuje pak písnička Krtek, víš?
10: Aha, dobře. Tak já neměl jsem tu čest, nebo nemám tu čest, protože...
3: Jsi nikdy nezahradničil a nebojoval s krtky?
10: Ne. Kdysi dávno, a to ještě nebyly takhle rozmnoženy, ještě, já nevím, co dělá, jestli by
3: vrtaj, zasloužili kopou, nějakou... Vrtaj, kopou, tunelujou, zahrady, nějaký, staví metro, jak zpíval, kdysi třeba taky.
10: Já jsem slyšel, že lze něco, nebo že se už řeší komáři, že ty samičky dostanou nějaký...
3: Co?
10: Nějakou krev ze zvířat a ta je v podstatě oslabí, takže neplodějí další. Takže by to chtělo možná s těma krtkama něco podobného. A nebo jestli ochrana nějaká pro krtky, aby ty krti, jak si, jak je ženský rod? Krtka, krtek a ona je krtice? Krtice?
3: To já myslím, že je to krtčí samička.
10: Krtčí samička. Tak třeba nám někdo,
3: poradí.
10: Ano. Já vím, že krtice se říká tomu, když máš nějaký takový nepříjemný útvar na obličeji.
3: Tak dostaneme se k té písni, Krtek od Buty. A vy během ní můžete vybírat mezi Mirkem Donutilem, koho bys dál proti nasadil.
10: Tak já bych zkusil pana Horníčka.
3: Aha,
10: a jeho setkání
3: Mirek
10: s Verichem
3: proti Mirkovi.
10: Ve Vídni.
3: Dobře, takže Mirek Donutil nebo Mirek Horníček, vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. A tohle už jsou první tóny od Buty a jejich skladba Krtek. Máte čas na přemýšlení a hlasování.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání. My se...

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě si s námi můžete zavysílat, jak se taky dá říct, jsme v polovině dnešní humoriády. Je to druhý souboj Miroslav Donutil a Miroslav Horníček stojí proti sobě. Vás přijímáme na telefonním čísle 731 800 900 do vysílání. Tak kdo tam je? Přejeme hezký den, Jiří.
2: Dobrý den.
3: Tady dvě takové strašilky ze Dvora Králové nad Labem, Eskář.
1: A pro co hlasujete?
3: Vás oba experty na humor a hlasuju Ačko.
1: Dobře,
2: my vás
1: děkujeme moc.
2: Teď zdravíme, všechno dobré.
1: A komu přejeme teď? Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych chtěla pana Horníčka, Bčko.
1: Píšeme mu bod, děkujeme,
2: díky,
1: pozdrav do Prahy. Dobrý den.
2: Dobrý den.
5: Dobrý den, pěkný den, srdečně vás zdravím do studia u telefonu Mirka a já bych chtěla dát hlas panu Horníčkovi.
1: Ano, díky. Mu bod a děkujeme za zavolání, ať se daří, mějte se hezky.
5: Taky.
2: Naschledanou.
1: Dobrý den, další volající hlasující.
2: Dobrý den.
6: No, dobrý den, tady u telefonu Franta, já bych si dal Ačko pana Donutila.
1: To se nám to střídá, moc děkujeme, ať se daří, hezký poslech, samozřejmě dopředu taky přejeme. No a kdo v této chvíli promluví?
2: Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je posluchačka Majka ze Zlína. Já vás zdravím a ráda bych prosila pana Donutila.
1: Ano, dobrá, píšeme mu bod. My taky děkujeme, naslyšenou, třeba u dalšího souboje. A tady zastavujeme, tady vyhrál. Po druhé Miroslav Donutil, jeho vzpomínky na rodiče a ochotničení společně s Bulkem Polívkou.
8: Moje rodiče byli taky ochotnice, jako pechové rodiče, jako
9: moje rodiče. Ano, bylo to tak. U nás ochotnicí byla maminka především, v Třebíči naší rodné, a tatínek se kolem motal, víš, takhle oni se zasedali dohromady, jo. Maminka začínala už malinká, ona když hráli Lucernu v Třebíči, tak ona jako družička v 5 letech tam nastoupila a nesla paní kněžně kytici a pan farář stál v portálu a říkal jí, podej kytku. A ona nevěděla furt, jako podej kytku. A to byly její první slova na jevišti, paní řekla, podej kytku. Takže ona se už jako v 5 letech se prosadila teda krásně, ale tam z Třebiče pochází celá řada vynikajících herců, protože Třebič byla rodiště herců, že jo, což pochází spousta našich kolegů.
8: Jiří Pecha.
9: No tak Jiří Pecha samozřejmě, že jo, a to není z Třebiče.
8: Holda Navrátil.
9: Je z Boroviny, že jo.
8: No tak to je součást Třebiče.
9: Je to, na no, samozřejmě.
8: Holda Navrátil.
9: Holda Navrátil, Míla Myslíková, Karel Pospíšil, Braunschweiger, prostě spousta lidí, kteří se v Třebiči narodili. A,
8: já mám takovou teorii na to, proč no? Jste tam šikovný na divadlo.
9: Já to teorii
8: znám. Tam byla taková, totiž hospoda u Mlýna tam byla hospoda a oni tam vždycky čekali ti lidi, čekali s takým kočárem temným, jako asi byla taky mlha taková, tam když někdo vystoupil a hledal hotel, že pro nějaký obchodní cestující nebo někdo, oni mu řekl, můžete bydlet u nás tady na Mlýně. Odvezli ho tam a tam ho zabili a nadělili z něho klobásy, jitrnice a sežrala ho celá Třebíč, ho sežrala. A takhle přijela jednou Nedošinská na hostování s ochotníkama přijela, no a oni sežrali tu Nedošinskou, od té doby jsou tam tak šikovní ochotníci. Že si to, co jíš.
9: My v Třebiči jsme tak velkorysí, že tyhle ty kidy klidně přejdeme mlčením, rozumíš?
8: No, ale počkej, ale řekni, možná jste nesežili.
9: Nedošínskou.
8: Možná ne, možná jenom nějakého neznámého režiséra.
9: Ale není to pravda.
8: Není to pravda.
9: Samozřejmě, že tam nikdo nikoho nežere, tam se žerou výborní herci, pač se hrajou hezky, tak lidi je žerou.
8: Takže lidi je žerou. A takhle.
9: Rozumíš, ale ne, že by je sežrali.
8: A to mě Peca říkal.
9: Mimochodem, teda ta Nedošínská. Teď mě to jenom tak napadlo, ona když hrála v tom Národním a jednou si přivedla návštěvu na to představení a ona je tak jako ještě pozorovala a zavedla je do lože a říká, dívejte se, tamhle teď vyjde pan Heger z té strany, jo, víte, už jde. A z téhle strany teď vyjde pan Marván, no, už kráčí, a těma prostředníma dveřma teď vcházím já.
8: Ježišmarja!
0: Humoriáda.
1: Povídání mimo jiné o ochotničení. Ty jsi ochotničil, Jirko, někdy?
2: No, kdy? ty jsi dávno na Vidouli, to už dneska je součást Prahy, ale tenkrát to byly, jak s nadsázkou říkali všichni, hory Vidoulské, to je v podstatě nad Motolem a tam to bylo nádherný, tam když napad sníh, tak to bylo jako na horách. No nic, pryč od toho, ale ve Stodulkách byl takový jako soubor ochotníků a já jsem dostal roli, měl jsem měnout a čepici jsem měl na hlavě a mi říkal, ty máš pod čepicí vrabce a já jsem měl říct ne a sundat tu čepici. A já jsem si to chtěl nějak asi protáhnout.
1: Vyšperkovat,
2: tak jsem říkal, no co? Říkají, hele, ale příště musíš normálně text, který jsme si domluvili. Ne, to stačí. No, takže jsem příště byl stručnější.
1: Takže to byl tvůj nástup na divadelní prkna, takhle.
2: Nezapomenutelný.
1: Osvědčil ses a pak ti dali něco většího?
2: Ne, to už jsme se potom odstěhovali. Jo. My jsme se museli vystěhovat kvůli mým úspěchům.
1: Takže pak až Kolín, nebo co?
2: Pak až, no,

0: nutí, ale jenom ať víte všichni číslo 731 800 900, až ho uvolním, tak první, kdo se dovolá, dostane otázku na Jiřího Ptáčníka, když správně odpoví, může si vybrat jednu z těch pěti knížek. Jsou to Klukoviny Uršuly Klukové, Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Radovánky na Nikonu Linkové a Děkovačky Libuše Švormové, ta vůbec poslední. Tak uvolníme linku, mám už, Jirko, co myslíš?
1: No tak já myslím, že ano.
0: Dobře, tak teď jsem ji uvolnil.
1: Jsem zvědavý, na co se budeš ptát.
0: Rychle to bude.
1: Kompromitující
0: otázka. To je určitě
1: otázka.
0: I ten, kdo se dovolá, zvědavý. Kdo pak to je? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, Pavel.
0: Pavel odkud? Z cesty asi teda, ale normálně.
2: Pavel teď z Prahy, ale jinak z Vysočiny.
0: Dobře. Aha. Pavle, jaký pořad už dlouhá léta namlouvá Jiří Ptáčník, dělá tomu hlas? Za A objektiv, za B modrá krev?
2: No, tak to bude špatný.
0: Bude to velký špatný, ne? Myslíte, že modrá krev?
2: Velký špatný. No, a to je špatný. Ale modrá krev.
0: Já jsem zatím ještě nezmáč počítač, že nám řekne správnou odpověď, takže můžete to změnit, můžete zůstat u toho, je to na vás. Tak, poslední slovo.
2: Modrá krev, řekl jsem modrou krev, tak modrá krev.
1: To je hezký, že jste mi přisoudil modrou krev, ale nemám.
0: Modrá krev, jestli se nepletu, tam je Miroslav Ecler.
1: Miroslav
0: jako
1: Ecler,
0: hlas,
1: ano.
0: Jako
1: ano.
0: Hlas, kromě toho, ano. Že provází František Kinský, který u nás...
1: Renka Slováčková a ještě někdo.
0: Ještě někdo. A ty děláš objektiv.
1: Já dělám objektiv, ano.
0: Ano. Jak dlouho už?
1: 30 let.
0: 30 let.
1: 30 let.
0: A nestačilo to, aby Pavel vyhrál. Sakryš.
1: Není, ježišmarja, tak se na vás valej pořady, to je jasný.
0: Tak, hlavně z toho smutku šťastný dojezd, tedy asi jsme vás někde na cestě zastihli a dál poslouchejte Humoriádu, třeba to příště vyjde, Pavle. Mějte se moc pěkně, ať se daří.
2: Ano.
1: Naschledanou.
0: Taková jsou pravidla, když někdo odpoví špatně, žádná další šance není. Knížky nám zůstávají v kompletní řady pěti, opět zítra z nich můžete vybírat a na konci týdne i tentokrát z těch výherců, kteří uspějí v tomto čase a v tomto týdnu, tak někdo ještě dostane, bude odměněn, vylosován digitální rádio. Taková jsou pravidla. Více na stránkách humoriada.cz, kde si můžete případně, když takhle knížku nevyhrajete, klidně třeba taky pořídit a objednat, vydali Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A my pouštíme další písničku a pak bude Jiří Ptáčník vybírat další ukázku. Humoriáda pokračuje, jedeme dál, nezastavujeme.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Vydejme se zpátky do archivu zábavy a vybereme v Humoriádě další ukázku. Poprosím o to, aby z toho seznamu připraveného bohatého vybral Jirka Ptáček.
4: Dobře, vykonám. Ačkoliv je krásné horko a v podstatě už léto, tak my si dopřejeme novoroční projev, prezidentský projev z pořadu Všechno párty a uslyšíme Petra Jablonského.
3: A vlastně Miloše Zemana tehdy.
5: Novoroční projev prezidenta České republiky.
6: Vážení spoluobčané, právě končí rok 2013. Pojďme se za ním ohlédnout. Rok 2013. Rok Miroslava Kalouska. Rok Kalouska, který měl být údajně nejlepším ministrem financí ve střední Evropě. Ale já si naopak myslím, že pan bývalý ministr financí byl odborníkem maximálně tak ve sledování filmů pro dospělé, které si prý údajně pouštěl pospátku, protože se mu líbilo, jak ty prostitutky vracely peníze. Byl to ale také rok volební. Rok voleb, kdy voliči zelených pochopili, že jediné místo, kam můžu vhodit svůj volební lístek, je kontejner na tříděný odpad. Voleb, kdy Klausovo hlavu vzhůru volilo 21 tisíc lidí, to znamená, že pouze lidé, kterým dal amnestii, a také rok, kdy jsme zažili aféru s pančovaným alkoholem. A tady se dostávám k druhým volbám, tentokrát k těm prezidentským. A nechci se, vážení občané, chlubit, ale právě díky mé osobě došlo k výraznému úbytku pančovaného alkoholu. Nikdo totiž nechce mít na krku prezidenta, že? Přátelé, pojďme si do roku 2014 popřát hodně štěstí. Právě mladá generace, myslím, že by měla být strůjcem tohoto štěstí. Proto jsem se ptal své dcery Kačenky, co si mladí lidé myslí o své budoucnosti. 50% mladých lidí má světlou představu o své budoucnosti a 50% mladých lidí na drogy nemá. A na závěr velmi úsměvnou a nejkratší anekdotu, kterou jsem slyšel a nemohl jsem se dlouho přestat smát. Bohuslav Sobotka je inteligentní člověk.
4: Hezký nový rok.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak vaše přání ještě bude, přijde na řadu, až nabídnu proti něco novoročnímu projevu. Teď se chci zeptat, Jirko, v dobách hlasatelských, Jak se dělaly ty novoroční projevy? Přetáčely se?
4: Přetáčely a vysílaly se ze všech měst najednou. Mm-hmm. Jako to, já nevím, jak je to teď, ale za to tak, to bylo tak, že to vysílalo Praha a jistilo to Brno, Ostrava.
3: Jistili, jako kdyby něco vypadlo, aby prostě to...
4: Ano, aby naskočilo okamžitě. V tu hodinu to prostě běželo ve všech městech. Hlavních nebo velkých městech. No.
3: Ta služba tehdy novoroční...
4: No jo, no tak to bylo...
3: Bylo to hlídané, tenkrát... sváteční, mohl tam jenom někdo?
4: Já si myslím, že to hlídané bylo a jako protože tenkrát byla taková jako vládní hlasatelka Zdenka Vařechová, tak ta většinou
3: to
4: dopoledne, ano, novoroční dopoledne měla, takže na Silvestra se nemohla veselit.
3: Byly zálohy, že jste třeba byli takzvaně na značkách, kdyby někomu se něco stalo, někdo z kolegů onemocněl, aby byla jistota, že jste dosažitelní a někdo může nás zastoupit přijet? Nebo se to nedělalo, prostě pak se volalo první, kdo je na řadě a nejblíž, tak přijede?
4: Dosažitelní jsme museli být. Jenom se v podstatě inzerovalo to, kdy jdeš na dovolenou a tak, a to se muselo nahlásit, ale jinak se musel být
3: svěsitelný.
4: Ano.
3: Ad hoc, dobře. Vážení, vybírejte. Petr Martinák, další novoroční projev, když už jsme u těch projevů, může nastat, anebo Petr Novotný promluví. A je tu jeho ukázka Problémy doma. Tak vybírejte na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04 Humor, mezera A nebo B. A právě teď začínáme poslední dnešní souboj.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Musíme to uzavřít něčím. Novoročním projevem tentokrát od Petra Martináka anebo povídáním od Petra Novotného. Ptám se vás, co voláte. Komu byste dali bod? Dobrý den, přejeme si Jiřím Ptáčníkem.
3: Dobrý den.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Ptáčníku, dobrý den i vám, Patriku, a hlasuji pro pokračování.
3: Ano, zdravím.
2: Dobře, to znamená hlas tedy pro novoroční projev tentokrát od Petra Martináka. Ano, zapisuju, děkuju.
3: Zdravíme do Karviné.
2: Ještě někdo, dobrý den.
3: Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Honza z Dokavy, zdravím Patrika i pana Ptáčníka a hlasuji pro pana Martináka.
2: Dobře, děkujeme.
3: Ano, my vás zdravíme.
2: Rozhodnuto, takže ještě jeden novoroční projev, nebo aspoň jeho část, v podání imitátora Petra Martináka.
6: Naše demokracie mě již 18 letá a stojí na prahu své dospělosti, což mi připomíná jednu takovou historku, ale to bych tady raději nezmiňoval, ono se to moc nehodí. Tedy 18 letá, važme si toho, važme si možností, které nám nabízí něco tak mladého, ale zároveň ne nedospělého, zralého, ale přitom ještě s nesetřeným pelem. Přestaň slintat. Promiňte, to mi tady napsala zřejmě, ano, Lívie. Važme si svobodných voleb, o kterých rozhoduji jen a jen já, a svobodné soutěže politických stran, kde se po každé najde někdo, kdo mi ještě do toho občas to či ono promluví, nevím. Zdůrazněme úctu k rodině, především k té mé. Zdůrazněme úctu k mládí, zdravím Letuško. Zdůrazněme úctu k stáří, Lívie, i tebe, zdravím. V tom má každý z vás téměř neomezený prostor k projevení své vděčnosti. Je to opravdu, ale opravdu jen a jen na vás. Nechme také stranou mesiášské a spasitelské postoje. Nechtějme vytvořit nového člověka. Ten už přece vytvořený je. Sedí tu před vámi a právě dočítá jeden ze svých nejlepších novoročních projevů. Učme se rozlišovat mezi oprávněnou a neoprávněnou kritikou. Ta oprávněná kritika je vždy ta, která směřuje ode mne k vám. Ode mne k vám. Važte si všeho, co jsem v životě dokázal. To by měl uznat i ten, kdo by řadu věcí udělal jinak a třeba i lépe. I když... Nevím. Od mnou dosazených a vámi demokraticky zvolených představitelů vlády, parlamentu i regionálních a místních zastupitelstev v roce 2009 chtějme odvahu k neřešení problémů, tah na branku, spoustu gólů, bodů, sekund, byrokratický přístup a hlavně nevědomí odpovědnosti a spoustu arogance při službě těm, kteří je do těchto jejich funkcí vynesli. Dívejme se do roku 2009 s optimismem, bude ještě hůře. Vlastní rukou váš profesor, docent, prezident, adresa Pražský hrad, 1.1.2009.
0: Humoriáda.
2: Zase nám to tak rychle uteklo, už jenom pár minut.
3: Hele, vejde se tam ještě jeden vtip.
2: Rychle.
3: Dobře, takže prostitutka stopuje, zastaví auto, vykloní se řidič a říká: nazdár, co uděláš za 5 000? A ona říká: všecko, úplně všecko. Říká: Nástup budeme betonovat.
2: Tak tímto se loučíme s Jiřím Ptáčníkem. My s vámi z vysílání dnešní humoriády i zítra boj o další knížky a další host. To bude Pepa Fousek. Jirko, měj se krásně.
3: Taky se mějte krásně všichni. Naschledanou.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Hodoníně investovali do obnovy po tornádu téměř 3/4 miliardy korun. Poslanci jednali opět přes 8 hodin o programu, sněmovnu blokovala opozice. Břeclavský městský technik není zodpovědný za smrt chlapce kvůli pádu branky na hřišti a bude převážně skoro jasno nebo jasno s teplotami do 33 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. V Hodoníně i 5 let po tornádu pokračuje obnova některých částí města. Radnice už proinvestovala téměř 3/4 miliardy korun. Kromě svého rozpočtu platí rekonstrukce i z příspěvků nadací, z dotací, sbírek nebo pojistek. Podle starosty Libora Střechy z Hnutí pro Hodonín bude brzy hotový pavilon, akvárií, v zoo nebo třeba dětské městečko pro spolky a skauty.
2: Za námi vlastně sportovní areál, kde dokončujeme pochozí tribunu se šatnami. Připravuje se tam rozšíření ještě sportovního náměstí. Máme ve finále projekci velké tribuny pro fotbalisty a atlety. Chceme udělat proměnu hospodářského lesa těžebního na lesopark, aby to byla taky oáza pro sportování, klid a rekreaci.
0: Poslanci po více než 8 hodinách přerušili jednání sněmovny. Schůzi blokovala opozice kvůli vládou chystaným změnám ve financování veřejnoprávních médií. Program poslanci schválili před 11. večer. Ke schůzi se ale vrátí dnes. V úterý neprojednali nic. Jako první začnou projednávat novelu trestního zákoníku, která by měla neplatičům alimentů zpřísnit tresty. Okresní soud v Břeclavi zprostil obžaloby muže v případu smrti chlapce po pádu branky na městském hřišti. Žalobkyně ho vinila z usmrcení z nedbalosti. Soud ale uznal, že obžalovaný Libor Novák, zaměstnanec technických služeb Břeclavi, nebyl správcem hřiště a neměl tak pravomoc o stavu nebo zajištění branek rozhodovat. Tragédii podle soudu způsobilo systémové selhání. Novákův obhájce Radek Dřevěný verdikt označil za velkou úlevu.
3: Spadl mu obrovský kámen ze srdce, v podstatě tvrdíme to od počátku. Od počátku jedeme linku, že pan obžalovaný, pan Novák, neměl vymezenou pracovně právní kompetenci pro to, aby ty hřiště spravoval.
0: Žalobkyně s rozhodnutím nesouhlasila a zváží odvolání. Pozůstalí chlapce se vyjádřit nechtěli. Jejich zmocněnec se práva na odvolání na místě vzdal. K tématu se vrátíme krátce po 6. Kvůli vysokým teplotám se ruší sobotní dostihy ve Slušovicích na Zlínsku, informoval o tom generální sekretář Martin Pecka z Hokej klubu České republiky. Dostihový den ve Slušovicích se tak přesouvá na následující týden, tedy na sobotu 4. července 2026.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude převážně skoro jasno nebo i jasno. Během dne se oblačnost může zvětšit až na polojasno. Nejvyšší teploty tak vystoupí na 30 až 33 stupňů. Foukat bude slabý, během dne místy přechodně mírný severovýchodní až severní vítr. Rozptylové podmínky teď ráno a později večer místy mírně nepříznivé, jinak dobré nebo velmi dobré. Biozátěž na Trojce vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Hlavní dobrá zpráva, po silnicích na jihu Moravy se aktuálně jezdí bez hlášených nehod a významnějších komplikací, provoz je slabý. Ať to vydrží, přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krásné dobré ráno s Českým rozhlasem Brno, 4 minuty po 5. hodině raní ve středu 24. června 2026. Jsme právě uprostřed týdne. Svůj svátek slaví dnes Janové, ano, dnes je Jana kýžený svátek, věřím pro mnohé, takže dnes určitě přeju mnoha a mnoha posluchačům, ale slaví také Jonatán, takže i vám samozřejmě všechno dobré, všechno nejlepší. Už za chviličku se podíváme na významné události z minulosti, které jsou spojeny právě s dnešním dnem. a přesně před 5 lety spustošilo část jižní Moravy ničivé tornádo. Jak o tom tehdy informovali naši reportéři, připomeneme po 17:30. Chybět nebudou pravidelné rubriky o počasí a před 6:00 se dozvíme zase něco, co v učebnicích nebylo. A bude se to také týkat počasí. Bude to totiž blesk. Písničky, které nestárnou, jsou připraveny. Hana Zagorová, Jitka Zelenková, to jsou první interpretky, které dnes uslyšíme, a ze zahraničních potom třeba Smokey, ale i domácí Kamelot a tak dále a tak dále. Zkrátka do 9:00 spousta muziky, zajímavostí, tipů a informací a do 9:00 u mikrofonu Janis Moras. Pohodové středeční ráno.
1: Český rozhlas Brno.

Tak to byla Jitka Zelenková, máme 11,5 minuty po 5. hodině ve středu 24. června, posloucháte ranní Český rozhlas Brno. Jitka Zelenková zpívala Máme si co říct, no my si rozhodně máme co říct, protože teď je na řadě kalendárium, to jest významné zajímavé události spojené s dneškem. V roce 79 našeho letopočtu zemřel římský císař Vespasianus, kterému Řím vděčí mimo jiné za Koloseum. Zavedl kuriózní zdanění veřejných záchodků, respektive moči. Tu si kupovali řemeslníci jako zdroj amoniaku využívaného k čištění bílých tok. A když se Vespasianův syn Titus pohoršoval na touto daní, dal mu prý císař přičichnout k minci, aby se syn přesvědčil, že peníze nesmrdí. Do italštiny po císaři vešel i název pro pisoár, italsky Vespasiano. Před 159 lety se narodil novinář a politik Jan Máša, pocházel z Tišnova. V roce 1921 se stal prvním náměstkem starosty města Brna. Jeho hlavní zásluhou je vybudování stálého zemského výstaviště a letiště a podpořil také založení Vysoké školy zemědělské. V roce 1913 se narodil Jan Kubiš, voják, člen odboje a jeden z atentátníků na Reinharda Heydricha. 84 let uplynulo dnes od vypálení obce Ležáky. Šlo o pomstu za atentát na Reinharda Heydricha. Bylo rozhodnuto, že vedle Lidic budou vypáleny také Ležáky. Už odpoledne osadu obklíčili stovky mužů. Její bezbrané obyvatele odvezli do Pardubic a následně zastřelili. 79. narozeniny dnes oslaví zpěvačka Helena Vondráčková, tak přejeme vše, jen to nejlepší, především pevné zdraví. Před 52 lety byl poprvé pro nákupy použit čárový kód, i když patentován byl už o něco dříve. Neslouží jen k zadání ceny, ale také k celkové evidenci zboží ve skladech. A před 5 lety zasáhlo jižní Moravu ničivé tornádo, a to konkrétně večer a v noci na 25. června. Děsivé chvíle zažili lidé na Podluží. Zemřelo 6 lidí a škody na majetku dosáhly téměř 15 miliard korun. Tolik tedy dnešní kalendárium, smouky už jsou připraveni a za chviličku počasí. Krásné ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: počasí.
1: Máme bezmála 5 hodin a 18 minut, pojďme se společně podívat dnes poprvé na počasí. Teploty v našem regionu, tedy na jižní Moravě, jsou v tuto chvíli níže, než byly touto dobou včera. Pohybují se v rozmezí 13 až 18 stupňů, ta nejnižší hodnota je aktuálně ve Strážnici a ta nejvyšší ve Ždánicích. Možná vy, kteří už jste se vydali ven, tak jste pocítili, že přeci jenom je dnes venku svěžeji v tuto chvíli. Přes den čekáme počasí s malou oblačností a často i tropickými teplotami. Převažovat bude skoro jasno nebo i jasno. Během dne se oblačnost může zvětšit až na polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů Celsia. Na severu kraje kolem 29 stupňů. Ono se může zdát, že ten rozdíl není veliký, ale je to cítit, pokud už je pod tou třicítkou. Sám jsem byl překvapený. Foukat bude slabý během dne, místy přechodně mírný severovýchodní až severní vítr do 20 km za hodinu, rozptylové podmínky ráno a později večer místy mírně nepříznivé, jinak budou dobré nebo velmi dobré. Včera byla biozátěž na dvojce, tak to byla trošku úleva, dneska už je opět na trojce vlivem těch vysokých teplot, tedy očekáváme stupeň číslo 3. Vysokou zátěž pozor by si měli dávat především jedinci s méně přizpůsobivým termoregulačním systémem organismu. Sluníčko nám vyšlo před nějakou půl hodinkou, 2 minuty po 4:45 a večer zapadne 9:05 večerní. To bylo první dnešní počasí, následuje také samozřejmě ve zprávách a ode mě opět za nějakou půl hodinku a my pokračujeme v ranním vysílání Českého rozhlasu Brno ve středu 24. června. Krásné a pohodové ráno.
2: Internista kardiolog Jan Krejčí bude ve středu 24. června hostem poradny pro zdraví. Povídat si budeme o srdci, cévách a cholesterolu, který může být jednou z příčin srdečního selhání. Jaké mýty dnes panují ohledně výživy, například konzumace vajec a vlivu na hladinu cholesterolu? Jaký je rozdíl mezi cholesterolem dobrým a špatným? To vše se dozvíte, když si poradnu poslechnete. Srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: To byl Šalom v čele s Petrem Mukem a Stín katedrál na vlně Českého rozhlasu Brno v 5 hodin a bezmála 24 minut. Skladba samozřejmě spojená s Karlem Svobodou, Helenou Vondráčkovou, Václavem Neckářem, texty Ivo Fischer a rok 1966, čili 60 let přesně letos, další z nestárnoucích písniček, tedy v novějším provedení. Tak, já pro vás mám teď něco málo z Černé kroniky. Brněnští strážníci odhalili dalšího řidiče se zákazem řízení. Chytili ho v sobotu, krátce před půlnocí, strážníci v Jihlavské ulici a upozornil na sebe sám bezohledně rychlou jízdou. V místě, kde je povolena maximálně 50, hlídka 41-letému muži naměřila téměř 90 km v hodině. Mařením úředního rozhodnutí se proto stal podezřelým z trestného činu a strážníci případ předali přivolaným státním policistům. Strážníkům z Břeclavy zase uplynulé dny přinesly několik dopravních nehod. Zatímco při první utrpěla újmu pouze dopravní značka, další dvě měly za následek zraněné osoby. Před příjezdem ostatních složek integrovaného záchranného systému poskytovali strážníci účastníkům nehod první pomoc. A nehoda se včera stala také na silnici D1 u Rousínova na Vyškovsku. Podle policejního mluvčího Davida Chaloupky tam kamion dobržďoval do kolony, ale dodávka za ním už to nezvládla a narazila do něj. Nehoda si vyžádala jednoho těžce zraněného, kterého záchranáři přepravili vrtulníkem na urgentní příjem do brněnské nemocnice v Bohunicích. Tak, tolik Černá kronika, nám se blíží závěr, první půl hodinky. Pavel Chaloupka pro vás bude mít za chviličku nejčerstvější zprávy. No a my máme čas si ještě pustit nějakou tu muziku. Karel Gott se bude ptát, jestli tě budu mít rád. Tak to je určitě velmi zásadní otázka. Já ještě připomenu, že jsme právě uprostřed pracovního týdne, posledního plně červnového, protože v pátek je vysvědčení, takže tento týden je zajímavý zejména pro školáky.
1: Český rozhlas Brno, písně.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Zastupitelé Brna odsunuli rozhodnutí o prodeji pozemků pro nový fotbalový stadion. Politici měli v úterý hlasovat o prodeji parcel, kde stojí schátralý stadion za Lužánkami. Získat ho chce majitel fotbalového klubu Zbrojovka a za své peníze tam postavit nový. Na cenu pozemků ale existují dva odlišné znalecké posudky. Na Jižní Moravě vyjeli do polí první kombajny a zahájili tak letošní žně, informovala o tom mluvčí agrární komory Barbora Pánková. Termín začátku sklizně je podle ní podobný jako v loňském roce. Zemědělci loni sklidili 7 690 000 tun základních obilovin, meziročně o 892 000 tun více. 23 mladých talentovaných vědců dnes obdrží tradiční Wichterleho prémie Akademie věd. Je určena pro osobní potřebu vědců do 35 let, aby mohli nerušeně pokračovat v práci na svých zajímavých výzkumech. Ve Znojmě začne 14. ročník festivalu Znojmo žije divadlem. Až do 27. června nabídne divadelní představení, nový cirkus, pouliční performance nebo interaktivní programy. V ulicích města se předvedou profesionální a amatérské soubory z Česka i ze zahraničí. A na jihu Moravy bude převážně skoro jasno nebo i jasno. Během dne se oblačnost může zvětšit až na polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů. Foukat bude slabý, během dne místy přechodně mírný severovýchodní až severní vítr. Biozátěž je pak vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na 10. kilometru dálnice D2 pozor na odstavené auto s poruchou ve směru na Brno blokuje jeden pruh. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas.

0: Zpíval nám Petr Rezek, máme 5,5 minuty po 17:30, posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Brno ve středu 24. června roku 2026 a přesně před 5 lety spustošilo část jižní Moravy ničivé tornádo. 6 lidem vzalo život, další stovky se zranili a přišli o domovy. Podle meteorologů škody odpovídají síle F4, kdy se rychlost větru pohybuje do 324 km v hodině. Jak o tom tehdy informovali naši reportéři, připomeneme za moment.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: S projektilem jsme se vydali do zahrady Ticha a jsme zpět ve studiu Českého rozhlasu Brno přesně v 5 hodin a 40 minut. 6 mrtvých, stovky zraněných, škody za miliardy korun a přes 1000 poničených domů. Tak přesně před 5 lety řádilo tornádo na jižní Moravě. Spustošilo hlavně obce na Břeclavsku a Hodonínsku. Odborníci ho zařadili mezi 5 nejničivějších katastrof v novodobé historii České republiky. Nejzasaženější byly Lužice a Mikulčice na Hodonínsku a Moravská Nová Ves a Hrušky na Břeclavsku. Poslechněte si, jak tehdy událost zaznamenali naši reportéři.
1: Ty štíty a komíny, jak začaly padat, to byly také rány.
2: Nic horšího jsem v životě neviděl. To byla katastrofa úplně. Prostě to zebralo ořech, vzalo nám to střechu a točilo se nám to takhle na dvoře.
3: Tak popisovali bezprostředně po tornádu lidé ze zasažených Hrušek na Břeclavsku řádění ničivého živlu našim reportérům. Obyvatelé poničených domů odjeli za příbuznými. Živě z místa se hlásila reportérka Alena Hesová.
4: Já musím říct, že mi to pořád ještě bere dech, a nejenom v Hruškách. Já už, když jsem sem přijížděla, tak jsem tomu v podstatě nemohla uvěřit, protože když jsem dojela na hranici Moravské Nové Vsi, tak to bylo jako kdybych přijela do nějakého úplně jiného světa. Já jsem tu obcí nemohla třeba místy ani vůbec projet těmi ulicemi. Byly tam prostě obrácená auta na střechu a proto se strašně těžko hledají slova pro to, jak to tady vypadá.
3: Vítr bral sebou především v oblasti podluží všechno, včetně stromů, střech a zdí. Podle Českého hydrometeorologického ústavu byla stopa po tornádu 26 km dlouhá a 100 až 700 metrů široká. Podle reportérky Aleny Hesové vypadaly obce po východu slunce ještě hůř než v noci.
4: Stojím u budovy základní školy v hlavní ulici. Když už se dívám na tu školu, tak ani ta už teď není úplně kompletní. Chybí střecha, jsou tady rozbitá okna, stromy jsou prakticky holé, polámané. Nemůžu odtrhnout oči od té věžičky kostelíka, u kterého stojím, která od něj odlétla, nevím, 20-30 metrů.
3: S intenzitou v kategorii F4 jde podle zprávy meteorologů o dosud nejsilnější evidované tornádo na českém území. Poničilo 1200 domů, zhruba šestinu museli obyvatelé a hasiči zbourat. Odklízení následků trvalo týdny, sledovala ho i reportérka Vlasta Gajdošíková.
5: Živlem poničené obce zmodraly. Převážně modrá je totiž barva plachet, které překrývají vichrem poničené střechy domů, anebo jenom holé krovy, a někde ani to ne. Taky na okraji těch dalších zasažených obcí vznikla odstavná parkoviště, takže třeba dobrovolníci musí dál pěšky jenom s nářadím v ruce, aby auta nebránila průjezdu bagrů, nakladačů a další těžké technice. Dobrovolníci pracují tak rychle, že technika nestačí tu suť odvážet. V Hruškách tak včera chyběly kontejnery.
3: Podle mluvčího jihomoravských hasičů Jaroslava Mikošky bylo tornádo pro složky integrovaného záchranného systému velká zkouška, ze které se poučili i do dalších zásahů.
6: Od té doby jsme se posunuli také technicky. Vozový a technický park se rozšířil o speciální kusy techniky, jako jsou třeba terénní čtyřkolky nebo polipové drapáky, které lze využít k odstraňování suti. Dronová služba se rozrostla a stále se modernizuje. No a posun jsme zaznamenali i ve výcviku hasičů v oblasti poskytování první pomoci anebo třeba v systému předávání informací médiím a veřejnosti.
3: Na základě zkušenosti s tornádem vznikl na jižní Moravě takzvaný Dobrotým, tedy organizace, která sdružuje a koordinuje dobrovolníky. Hana Novotná, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: 2 minuty po 3/4 na 6 je čas podívat se na aktuální teploty na jižní Moravě. Ty se pohybují v rozmezí 13 až 18 stupňů. Nejnižší hodnota je teď aktuálně ve Strážnici a ta nejvyšší ve Ždánicích. Očekáváme počasí s malou oblačností a často i tropickými teplotami. Přes den bude převažovat skoro jasno nebo jasno. Během dne se oblačnost může zvětšit až na polojasno. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 30 až 33 stupňů Celsia. Na severu kraje kolem 29 bude. Foukat bude slabý, během dne místy přechodně mírný, severovýchodní až severní vítr do 20 kilometrů za hodinu. Rozptylové podmínky ráno a později večer budou místy mírně nepříznivé, jinak dobré a nebo velmi dobré. Biozátěž je dnes na trojce, tedy vysoká. Jedinci s méně přizpůsobivým termoregulačním systémem organismu mohou pociťovat zvýšenou zátěž vedrem. Sluníčko nám vyšlo 2 minuty po 3/4 na 5 a zapadne večer 5 minut po 9 hodině večerní. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Vrána kapely Buty doletěla do cílové destinace a my jsme zpět ve studiu Českého rozhlasu Brno 10 minut před 6. hodinou ranní ve středu 24. června. Posloucháte naše ranní vysílání a mně došlo, že ta úvodní hodina byla taková opočasí vlastně, protože jsme se jednak samozřejmě v rámci rubriky opočasí bavili o tomto fenoménu, ale i v souvislosti s tím pětiletou připomínkou tornáda na Jižní Moravě. No a pro ty, co se rádi vzdělávají, tak dnešním tématem rubriky Co v učebnicích nebylo, budou blesky. Opět tedy fenomén související s počasím. Více nám už poví Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že každou sekundu na naší planetě zazáří přibližně 100 blesků? Tento nekonečný přírodní ohňostroj se pohybuje závratnou rychlostí až 150 000 km za sekundu a jeho teplota může dosáhnout až 30 000 stupňů Celsia, což pětinásobně převyšuje teplotu povrchu Slunce. V Česku je královnou bouřek Milešovka, která díky své výšce oproti svému okolí přitahuje blesky nejvíce z celé země. Světový rekord však drží venezuelské jezero Maracaibo, kde ročně udeří přes 250 blesků na kilometr čtvereční. Barva blesku prozrazuje meteorologům stav atmosféry. Fialová věští liák, modrá varuje před krupobytím a bílá signalizuje extrémní horko a riziko požárů. Historicky blesky skrotili až vynálezci hromosvodu Benjamin Franklin a náš Prokop Diviš. Přesto blesky ročně na Zemi připraví o život v průměru 10 lidí denně. O tom, že jsou nejen krásné, ale i nebezpečné, by mohla vyprávět třeba kaple na Břístevské hůře anebo zřícenina kostela svatého Blažeje u Toužimy. Obě stavby vyhořely po jejich zásahu a už se z toho nikdy nevzpamatovali.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Hustopeče rozšíří čistírnu odpadních vod, zastupitelé čekají příliv obyvatel. Ústavní soud dnes posoudí, jestli přednostně projedná kompetenční žalobu prezidenta. Zimní stadion v Uherském Hradišti bude dražší o 40 milionů a dnes má být převážně skoro jasno nebo jasno s teplotami do 33 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Čistírna odpadních vod v Hustopečích by v budoucnu měla sloužit až pro 15 tisíc obyvatel místo stávajících necelých 10 tisíc. Rozšíření bude stát přes 209 milionů korun. Hotovo by mělo být v březnu 2028. Podle mluvčí vodovodů a kanalizací Břeclav Elišky Vindové se zastupitelé snaží předejít problémům spojeným s nárůstem počtu obyvatel a turistů.
2: Aktuální čistírna odpadních vod určitě dostačuje, nicméně se nacházíme v oblasti zatížené turismem, samozřejmě v uvozovkách zatížené vinařstvím, takže mohou nastat okamžiky, kdy ta čistírna odpadních vod je využívána mnohem více a proto je lepší předcházet nějakým problémům i do budoucna.
1: Po celou dobu přestavby zůstane čistírna v provozu. Ústavní soud dnes rozhodne, jestli se bude přednostně věnovat kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Ten ji podal kvůli sporu s vládou o účast na summitu NATO. Vláda v pondělí rozhodla, že prezident nebude součástí české delegace. A podle mluvčího rezortu Miroslavy Číhalíkové Sedláčkové zatím nejde potvrdit, že soud sport stihne rozsoudit před červencovým summitem. Vnímá ale naléhavost situace. Výstavba zimního stadionu v Uherském Hradišti se prodraží. Zastupitelé v pondělí schválili navýšení ceny o 40 milionů korun. Celkové náklady by tak měly činit téměř 447 milionů. Mezi důvody zdražení podle starosty města Stanislava Blahy z ODS patří hlavně změna systému chlazení ledové plochy, bezpečnější pružné mantinely nebo větší LCD obrazovka. Zastupitelé také odhlasovali vznik nové městské společnosti, která bude zimní stadion provozovat, popisuje Blaha.
3: Nově zřizovaná obchodní společnost bude i plátcem DPH, což nám umožní odpočet DPH ze stavby celého toho zimního stadionu, protože nově vzniklá společnost bude mít zimní stadion pronajat a bude jej tedy provozovat na základě obchodních parametrů.
1: Město by díky odpočtu daně z přidané hodnoty mělo podle starosty ušetřit zhruba 70 milionů korun.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz. Počasí.
1: Na jihu Moravy bude převážně skoro jasno nebo i jasno, zejména odpoledne a večer se oblačnost může zvětšit až na polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů. Vítr by měl foukat slabý, během dne místy přechodně mírný, severovýchodní až severní. Rozptylové podmínky teď ráno a také později večer místy mírně nepříznivé, jinak dobré nebo velmi dobré a biozátěž vysoká.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na stém 43. kilometru D1 hlásí řidiči ve směru na Brno předmět na vozovce a na porouchané auto s nadměrným nákladem pozor v Brně na Kamechách. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: 4 minuty po 6. hodině raní přeji krásné dobré ráno při poslechu Českého rozhlasu Brno ve středu 24. června roku 2026. Dnes je Jana, tak všem Janům, kteří nás poslouchají, jen to dobré. A nejen Janům, ale také Jonatánům, kteří slaví rovněž. V Uherském Brodě se zájemci můžou seznámit se světem samurajů. Na výstavě v muzeu Jana Amose Komenského je k vidění zhruba 150 historických artefaktů, mezi kterými je i vzácný samurajský meč od japonského císaře. Jak se dostal na naše území, uslyšíte po 6:30. Budu pro vás mít i tip na článek z našeho webu. Vybral jsem pro vás něco, čím můžete přispět folkloru i dobré věci. A podíváme se také na očekávané události dneška. Samozřejmě nezapomeneme ani na počasí, jedeme na vlně veder, tak si řekneme, jak to bude vypadat dnes. A co se nemění v závislosti na počasí, jsou písničky pro potěšení, které pro vás tak jako každý den máme. Už za chvíli odpálíme dynamic kapelou Olympic a do bezvětří se odevzdáme s Anou K. Ale budeme také třeba poslouchat Phila Collinse a další tuzemské i zahraniční interprety písniček, které nestárnou. Do 9. hodiny u mikrofonu Janis Moras, pohodové středeční ráno.
0: Český rozhlas Brno.

0: byla Anna K., která dospívala 11,5 minuty po 6. hodině na vlně Českého rozhlasu Brno. Dnes je středa 24. června. Břeclavský městský technik není odpovědný za smrt chlapce, na kterého loni na hřišti spadla branka. Rozhodl o tom včera okresní soud v Břeclavi. Muže zprostil obžaloby z usmrcení z nedbalosti. Jednání soudu sledoval reportér Šimon Franz. Detaily uvedl v rozhovoru s redaktorkou Sandrou Silnou.
1: Jak soud rozhodnutí odůvodnil?
2: Vedoucí servisního střediska technických služeb v Břeclavi Luboš Novák podle soudu neměl v náplni práce kontrolu technického stavu hřiště ani branek. Soudce Oldřich Rezek konstatoval, že Novák neměl ani pravomoc rozhodovat o tom, jestli jsou branky v dobrém stavu, a nemohl ani zavřít hřiště kvůli hrozícímu pádu. Soudce dále uvedl, že šlo o systémové selhání technických služeb města Břeclavi. Obžalova se snažila vztáhnout toto systémové selhání na člověka, který za ni ale nemohl nést reálnou odpovědnost, uvedl soudce. Kdyby mělo hřiště správce určeného, není podle soudu pochyb, že by vina za tragédii ale padla na něj.
1: A jak na rozsudek reagoval obžalovaný?
2: On sám se vyjádřit nechtěl, jeho obhájce ale řekl, že je to velká úleva. Luboš Novák od začátku vyšetřování vinu popíral s tím, že neporušil žádnou povinnost. Nad smrtí chlapce vyjádřil lítost, řekl, že práci mu ale vždy operativně přiděloval zaměstnavatel a správu hřiště neměl na starost. To soud tedy uznal. Doplním ještě, že soudce Rezek v odůvodnění rozsudku spekuloval, jestli odpovědnost nenese třeba nadřízený, ale o tom soud sám rozhodnout nemůže. Obhájce i zmocněnec pozůstalých se vzdali práva na odvolání, pak státní zástupkyně Karen Vančová s rozsudkem nesouhlasí.
3: Potřebuju vyčkat písemně odůvodněného rozsudku a pak zvážím další postup, jestli teda ve věci podám odvolání či nikoliv. Tak jak byl verdikt učiněn, tak s tím samozřejmě nesouhlasím.
2: Doplním, že od tragédie zavedla Břeclav na městských hřištích změny, vysvětluje mluvčí radnice Ivana Solaříková.
4: My jsme zavedli nová systémová opatření, například vznikl organizační řád pro správu těch dětských hřišť, kde jsou konkrétně právě vymezeny ty pravomoce, kdo se o co má starat.
2: Na herních prvcích na hřištích přibyly třeba QR kódy, které pomáhají s monitoringem jejich technického stavu. Pracovník technických služeb si kód nahraje a uloží, jestli je třeba právě branka v pořádku. Co se dnešního rozsudku týče, město se jim chce zabývat, až bude pravomocný, tedy jestli se státní zástupkyně případně odvolá a případ tedy půjde ke krajskému soudu v Brně.
1: Šimone, připomeň ještě, co se předloni na hřišti v Břeclavi odehrálo.
2: Tragédie se stala 1. května roku 2024. 12-letý chlapec se tehdy na brance zhoupnul a ta s ním spadla. Přivolaní záchranáři už mu tehdy nedokázali pomoct.
0: O tom, že okresní soud v Břeclavi v úterý rozhodl o zproštění obžaloby v případu smrti chlapce kvůli pádu branky, mluvila s reportérem Šimonem Francem a redaktorka Sandra Silná. No a teď už je na programu další muzika, za chviličku počasí, ale už teď k vám víří Phil Collins. You will be in my heart, tedy budeš v mém srdci. Pěkné ráno s Českým rozhlasem Brno, chviličku před 7:15.

0: počasí.
1: Chvíli po čtvrt na sedm, teploty na jižní Moravě v rozmezí 13 až 18 stupňů. Ve Strážnici máme teď tu nejnižší hodnotu, nejtepleji je ve Ždánicích. Očekáváme přes den počasí s malou oblačností a často i tropickými teplotami. Převažovat bude skoro jasno nebo i jasno. Během dne se oblačnost může zvětšit až na polojasno. Nejvyšší teploty dnes 30 až 33 stupňů, na severu kraje kolem 29. Foukat bude slabý, během dne místy přechodně mírný severovýchodní až sever vítr do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky dnes ráno a později večer místy mírně nepříznivé, jinak budou dobré nebo velmi dobré. Biozátěž je pro dnešek na trojce, tedy vysoká zátěž. Sluníčko vyšlo 2 minuty po 3:45 a večer zapadne 5 minut po 9 hodině večerní. Tolik počasí, za chviličku pro vás budu mít tip na článek z našeho webu a my pokračujeme v ranním vysílání. Pěkné ráno přeje Janis Moras.
2: Čtvrtečním hostem 25. června bude principál Pavel Růžička a představí nám kočovné divadelko Lidičky. Už 15 let na začátku každého léta sednou jeho herci s kapelou na koňský povoz a objedou několik štací na Kyjovsku. Kdo píše texty a písně k představením? Co na hraní nejvíc baví samotné dětské herce? A mají pro ně diváci často i upečeno? O tom všem bude řeč. Přidejte se k nám, na divadelní povídání se těší a zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu Zámecké léto. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Zuzana Nurisová došepotala a vy posloucháte Český rozhlas Brno. Mám pro vás teď tip na článek z našeho webu brno.rozhlas.cz. Zachránit kroj a přispět na dobrou věc. Části podlužánských krojů pořídíte na benefičním bazaru. Tak to je můj tip na článek z našeho webu. Více se dozvíte přímo tam. No a teď už nám zbývá nějaká ta muzika do 6:30, kdy přijde opět Pavel Chaloupka s nejčerstvějšími zprávami. Pěkné ráno.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Přesně před 5 lety v podvečer zasáhlo 5 obcí na Břeclavsku a Hodonínsku tornádo. Zemřelo při něm 6 lidí, poškodilo více než 1200 domů a poničilo také školy, chodníky, veřejné osvětlení, elektrické vedení nebo parky. V Moravské Nové Vsi a v Hruškách jsou prakticky všechny stavební práce hotové. Zbývá hlavně vysadit novou zeleň. Veřejný ochránce práv varuje před trojicí nelegálních domovů pro seniory. Během kontrol neregistrovaných zařízení v Mutěnicích na Hodonínsku, Svitavách a Českých Budějovicích zjistil, že tamní péče ohrožuje klienty. V brněnských Židenicích vznikne takzvaný cirkulární dům zaměřený na udržitelnost. Městská odpadová společnost Sako vybrala firmu, která připraví projektovou dokumentaci. Samotná stavba by mohla začít v letošním nebo příštím roce. 4podlažní budova naproti tramvajové zastávce Životského má sloužit jako komunitní centrum, kde si lidé budou moci opravit rozbité předměty v dílně nebo si vyměnit nepotřebné věci za jiné. Zlín chce zlegalizovat takzvané světelné čáry před přechody pro chodce. Ty mají na nejfrekventovanějších místech zvýšit bezpečnost lidí při přecházení silnic. Technologie je už na několika místech v centru města nainstalovaná a technicky připravená k provozu. Její spuštění ale zatím brání česká legislativa. A na jihu Moravy bude převážně skoro jasno nebo i jasno, zejména odpoledne a večer se oblačnost může zvětšit na polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů. Vítr bude foukat slabý, během dne místy přechodně mírný, severovýchodní až severní. Biozátěž bude vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S omezením po nehodě počítejte na ulici 1. května v Uherském Brodě. V Brně pozor na odstavený nadměrný náklad na kamechách. Dobré cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Jaroslav Vikrent a jeho copata doznívá pomaličku, bezmála 5 minut po 6:30 na Českém rozhlasu Brno. Dnes máme středu 24. června. V Uhersku

0: Elvis Presley zpíval Don't be cruel, nebuď tedy krutá, tak nebuď krutá. No krutí možná byli samurajové, protože to byli drsní válečníci praktikující bojová umění. Se světem této japonské válečnické šlechty se můžou seznámit návštěvníci muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Na výstavě Odkaz samurajů je k vidění zhruba 150 historických artefaktů, včetně vzácného samurajského meče nevyčíslitelné hodnoty. Ve sbírkách po celém světě se nachází pouze tři podobné zbraně.
1: Je to meč typu tačí z čepelí z konce 13. století od mečíře Rei Kunitoshiho a je nespochybnitelné, že se jedná o císařský meč.
2: Ukazuje mi autor výstavy Jakub Zeman, který se celoživotně věnuje japonské kultuře a historii, za což si vysloužil přezdívku Český samuraj.
1: Je poměrně vysoká pravděpodobnost, že se meč dostal do českého prostředí s Ferdinandem de Este, který navštívil Japonsko během své cesty kolem světa v roce 1893 a pravděpodobně to dostalo od císaře Meiji. Meč je pozoruhodný nejenom čepelí, ale díky příslušenství. Kovové součástky jsou ze slitiny mědi se zlatem a je to vykládané zlatem. Tady máme 17. výhonkovou paulonii, což je výsostný znak japonské císařské rodiny a nikdo jiný tento rodový znak nemohl používat.
2: Těch zbraní a nejenom mečů tady ale máte mnohem víc.
1: Ostatní meče, co tu jsou taky velice vysoké úrovně. Máme zde velké množství dřevcových zbraní, to je něco jako kopí nebo halapartny, další zbraně, včetně mušket. Máme zde masky na divadlo, no náčiní na čajový obřád, svitkových obrazů kakenčiku a všechno jsou tu historické originály samozřejmě. Takže kvalitou některých exponátů výstava přesahuje ten český rámec.
2: Jsou tady i vlastně samurajské obleky.
1: Máme zde několik samurajských zbrojí, kterým se říká yoroi, a jednu kroužkovou zbroj, to bylo vlastně brnění, které používal samuraj v bitvě.
2: A ještě mě zaujal tento japonský klobouk.
1: To je Jingasa, druhý nejhodnotnější exponát výstavy. Takový semiformální klobouk z přelakované kůže. A tady to kování je z 18 karátového zlata. Takže to je něco jako královská koruna nebo něco takového. Tohle nosil na hlavě císař Komi v 19. století.
2: Z výstavy má velkou radost ředitel muzea Jana Amose Komenského Miroslav Vaškových.
3: Je to pro mě velká srdcovka, já jsem se na tu výstavu nesmírně těšil a jsem nadšený z toho, že se to sem podařilo dostat, takové unikáty. Japonská historie, samurajové obecně, nebo i věci týkající se pití japonského čaje, nebo i bonzai, tak to je pro mě už jako více let takový i koníček, včetně historické literatury, takže pro mě je to taková topka za poslední roky.
2: Na výstavě lidé uvidí i vybavení, které se v Japonsku používalo při rituální sebevraždě seppuku. Z Uherského Brodu Michal Sladký, Český rozhlas.
4: Jsme tady!

0: počasí.
1: Půl minutky před 6:45 opět čas na počasí. Teploty na jižní Moravě stále v rozmezí 13 až 18 stupňů. Nejnižší hodnota aktuálně ve Strážnici, nejvyšší ve Ždánicích. Přes den očekáváme počasí s malou oblačností a často i tropickými teplotami. Na jižní Moravě převažovat bude skoro jasno nebo i jasno. Během dne se oblačnost může zvětšit až na polojasno. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 30 až 33 stupňů. Na severu kraje bude kolem 29. Foukat bude slabý. Během dne místy přechodně mírný severovýchodní až severní vítr do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky teď ráno a později večer místy mírně nepříznivé, jinak budou dobré anebo velmi dobré. Biometeorologická předpověď na dnešek je na stupni číslo 3, tedy vysoká zátěž. Jedinci s méně přizpůsobivým termoregulačním systémem organismu mohou pociťovat zvýšenou zátěž vedrem. Sluníčko je na nebi 2 minuty od 4:45, řekněme tak, a 5 minut po 9. hodině večerní opět zapadne. Tak tolik počasí, vrátíme se k němu i ve zprávách a za necelou půl hodinku a my pokračujeme v našem ranním vysílání. Na programu jsou teď nějaké ty pozvánky. Hezké ráno.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Heidi Janků.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Julie, co vám při sledování verbuňku více imponuje, chlapský zpěv nebo tanec?
4: Jardo, to je tak nějak dohromady. Verbuňk prostě musíte vidět i slyšet.
3: No, takže u nás v rozhlase asi jen poloviční zážitek, co?
4: Omyl, Český rozhlas Brno letos nabízí 100% zážitek z mistrovství světa ve verbuňku.
3: Nevěřím, kdy, kde, jak?
4: Finále soutěže o nejlepšího tanečníka verbuňku ze Strážnického festivalu sledujte živě v sobotu 27. června od 16.30 na webu brno.rozhlas.cz.
3: Přátelé, užívejte si 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice na vlnách Českého rozhlasu Brno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
5: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá

Ja však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mých

byl Petr Hapka, jeho píseň Kocour se schoulil na tvůj klín. Zajímavěji přespíval v poměrně nedávné době i herec Štěpán Kozub. Máme 6 hodin a 50 minut, posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Brno ve středu 24. června roku 2026. Tak se pojďme podívat, jaké události očekáváme na Jižní Moravě právě dnes. Zastupitelé v Mikulově dnes budou jednat o zrušení dobrovolného svazku obcí Čistší střední Podyjí. V Brně se sejdou městští radní, řešit budou pronájmy a prodeje pozemků a drobnější zakázky financované městem. Ve stejný den, tedy dnes, se koná komentovaná cyklojízda Tour de Tornado, která připomene 5. výročí ničivého tornáda na Jižní Moravě. To se přehnalo přes obce Moravská Nová Ves, Mikulčice, Hrušky, Lužice a části Hodonína, Bažantnice a Pánov právě 24. června roku 2021. Vzpomínce na tuto událost se budeme věnovat i v našem vysílání. A v památníku písemnictví na Moravě v Rajhradu se v 15 hodin uskuteční slavnostní vyhlášení výsledků 20. ročníku literární soutěže Skrytá paměť Moravy. Tolik události dneška. V 7 hodin přijde opět Pavel Chaloupka s nejčerstvějšími zprávami. Do té doby ještě nějaká ta muzika. Co takhle Sting z Police ještě? No, máte je mít. Tak krásné ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farmakala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 7 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Brno odložilo rozhodnutí o prodeji pozemků pro fotbalový stadion za Lužánkami. Sněmovna dnes znovu projedná nový zákon o státních zaměstnancích. Vysoké teploty jsou velkou zátěží i pro domácí zvířata. Dnes bude převážně skoro jasno nebo jasno s teplotami do 33 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Zastupitelé Brna odsunuli rozhodnutí o prodeji pozemků pro nový fotbalový stadion. Politici měli v úterý hlasovat o prodeji parcel, kde stojí schátralý stadion za Lužánkami. Získat ho chce majitel fotbalového klubu Zbrojovka a za své peníze tam postavit nový. Na cenu pozemků ale existují dva odlišné znalecké posudky.
5: Podle posudku Brna mají nemovitosti cenu přes 400 milionů korun. Zbrojovka, která si započítává i náklady na demolici současného stadionu, uvádí, že město zaplatí 5 milionů. Upřesní to zřejmě třetí revizní posudek, říká primátorka Markéta Vaňková z ODS.
6: Jak my se domluvíme se Zbrojovkou na začátku příštího týdne, tak se rozhodneme, který ten postup zvolíme.
5: Opoziční zastupitel Jiří Kment z SPD prohlásil, že by magistrát měl demolici stadionu za 200 milionů korun zaplatit sám.
7: I tak se to tomu městu vyplatí, protože prostě on tady zainvestuje nějaké třeba 2-3 miliardy do té stavby.
5: Zástupci Zbrojovky na to zatím nereagovali. O prodeji pozemků rozhodnou zastupitelé možná na mimořádné schůzi o letních prázdninách. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
3: Poslanci by se dnes měli vrátit k závěrečnému čtení nového zákona o státních zaměstnancích. Připravila ho skupina koaličních poslanců. Nahradit má současný služební zákon. Norma by podle koalice měla přinést flexibilnější státní správu. Jednodušší má být hlavně zaměstnávání, ale i propouštění státních úředníků, a to jako při běžném pracovním poměru. Opozice návrh kritizuje hlavně kvůli tomu, že podle ní povede k politizaci státní zprávy. Chovatelé by při horkých dnech měli ve svých bytech zajistit pro domácí mazlíčky přístup k několika miskám s vodou. Podle veterinářů totiž vysoké teploty zvířata velmi zatěžují. Například kočkám a psům je potřeba zajistit stinné a větrané místo k odpočinku a venčit je večer nebo brzo ráno, pokračuje mluvčí státní veterinární správy Petr Vorlíček.
8: Pokud přeci jenom dojde k přehrátí zvířete, tak se doporučuje poskytnout první pomoc ochlazováním vlažnou vodou, umístit to zvíře někam do stínu a zajistit mu dostatečný přísun vody. Případně, kdyby ten stav byl vážnější, vyhledat pomoc soukromého veterinárního lékaře.
4: Počasí.
3: Na jihu Moravy bude převážně skoro jasno nebo i jasno, zejména odpoledne a večer se oblačnost může zvětšit až na polojasno. Nejvyšší teploty tak vystoupí na 30 až 33 stupňů. Foukat by měl slabý, během dne místy přechodně mírný severovýchodní až severní vítr. Rozptylové podmínky teď ráno a také později večer místy mírně nepříznivé, jinak dobré nebo velmi dobré. Biozátěž na Trojce tedy vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Opatrně projíždějte na 212,5 kilometru dálnice D1 ve směru na Vyškov, tam pracují silničáři. V Brně na Kamechách zůstává porouchané nákladní auto s nadměrným nákladem. Pozor i u nehody v Dolním Němčí. Jen cesty se šťastným koncem přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
9: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Čtyři minuty po 7 hodině raní, ještě jednou krásné dobré ráno při poslechu Českého rozhlasu Brno ve středu 24. června roku 2026. Dnes slaví všichni Janové a Jonatánové. Vám všem, kteří nás teď posloucháte a nosíte tato jména, vše nejlepší. Už za chviličku nás čeká pravidelná všednodenní ranní soutěž Jak se u nás mluví. Znáte význam horňáckého slůvka traslavice? Pokud ano, volejte k nám do studia na známé číslo 726 465 5200. Odměnou vám dnes mohou být lístky na Strážnický mezinárodní folklorní festival, který startuje už zítra. A přesně před 5 lety spustošilo část jižní Moravy ničivé tornádo. Jak o tom tehdy informovali naši reportéři, připomeneme po 7:30. A před 8:00 se podíváme na to, jak se někteří zřizovatelé vypořádali s tím, že platy kuchařek, uklízeček nebo třeba školníků už půl roku nehradí stát, ale přímo sami zřizovatelé. Písničky, které nestárnou, jsou připraveny tak jako každou hodinu, tak jako každou minutu. Brontosauři začnou Valčíčkem, potom si poslechneme duet k Anety Langrové a Kateřiny Marie Tiché, Časy se mění z koncertu Pro Martu, ale máme i zahraniční interprety a kapely. Co takhle klasiku Rolling Stones Máte je mít, Ruby Tuesday bude připravena. U mikrofonu Janis Moras až do 9. hodiny raní, ať se vám pohodlně vstává, dobrou chuť k snídaním a šťastné cesty, ať už míříte kamkoliv. Dobré ráno.
9: Český rozhlas Brno.

0: Časy se mění, ale to, co se nemění, je to, že můžete vždy po 7. hodině v každé všední ráno s Českým rozhlasem Brno soutěžit a vyhrát nějakou tu cenu. Stačí, když budete vědět, co které slovo znamená, protože je tu naše pravidelná soutěž, jak se u nás mluví, která nás dnes zavede do Kuželova na Slovácku. Tam nám místní prozradili, že se tam někdy něčemu říká Traslavice. Tak schválně, jestli uhádnete, co to je. Blikají tady skoro všechny linky, pojďme se podívat na to, kdo se dovolal. Dobré ráno, tady Český rozhlas Brno. Janis Moras u mikrofonu, kdo je tam?
1: Tady Pavel od Uherského Brodu.
0: Já vás zdravím, Pavle, do Uherského Brodu nebo k Uherskému Brodu a uvidíme, jestli to budete vědět. Pojďme se podívat tedy ještě jednou na to slovo.
1: No, částečně bych to mohl vědět.
0: Jo, chcete zkusit rovnou, bez možností?
1: To já vím.
0: Tak řekněte si vy, řekněte si vy.
1: Tak kalhoty nebo gatě.
0: Říkáte kalhoty nebo gatě. Krojové, aha. Máte i nápověd vzadu, to je v pořádku. Dobře, tak vy říkáte kalhoty. Já tedy teď řeknu ty možnosti, to možná trošku zúží vlastně ty možnosti. Za A je to zimnice, za B kalhoty nebo za C třásňové sukně. Tak stále si trváte na kalhotách?
1: Ano.
0: Opravdu, dobře, no vy jste nevytrvalí, což je samozřejmě skvělá vlastnost. Pojďme se podívat, jestli se vám to v tomto případě vyplatilo. Vyplatilo. Pane Pavle, věděl jste to správně, jsou to kalhoty a jsou to pracovní kalhoty pánského horňáckého kroje. To znamená, že vy jste se stal vítězem vstupenek do Strážnice na Mezinárodní folklorní festival, který tam startuje už zítra, již po 1.80. Tak já vám moc blahopřeju, nezavěšujte, prosím, vyřešíme ještě, jak vstupenky dopravíme k vám, k Uherskému Brodu a díky i za to, že nás posloucháte, že jste zavolal a i pro vás budu mít následující písničku. Zatím se mějte pěkně.
1: Děkuji.
0: Tak nejen pro pana Pavla vítěze dnešní soutěže, jak se u nás mluví, následující písnička od Rolling Stones a vy ostatní můžete své štěstí v soutěži zkusit opět zítra. Krásné ráno s Českým rozhlasem Brno. She

0: počasí.
1: Máme chviličku po čtvrt na 8 a teploty v regionu Jižní Moravy se stále drží pod hranicí 20 stupňů. Nejtepleji máme teď na několika místech v Ždánicích, Kobylí, Lednici, Brně, Tuřanech a v Diákovicích je zhodně 19 stupňů a ta nejnižší teplota tam, kde se od zítřka koná Mezinárodní folklorní festival, to jest ve Strážnici. Dnes očekáváme počasí s malou oblačností a často i tropickými teplotami. Převažovat bude skoro jasno nebo i jasno. Během dne se oblačnost může zvětšit až na polojasno. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 30 až 33 stupňů, na severu kraje bude kolem 29. Foukat bude slabý, během dne místy přechodně mírný severovýchodní až severní vítr do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky ráno a později večer místy mírně nepříznivé, jinak dobré nebo velmi dobré, aby o zátěž je pro dnešek na trojce, tedy vysoká zátěž. Sluníčko vyšlo po 4:45 chviličku a zapadne 5 minut po 9. hodině večerní. Tak tolik pro tuto chvíli počasí, vrátíme se k němu samozřejmě v rámci dnešního rána ještě několikrát, jednou i s brněnskými meteorology a za chviličku už pro vás budu mít kulturní pozvánky na denní dění na Jižní Moravě. Hezké ráno.
2: Internista, kardiolog Jan Krejčí bude ve středu 24. června hostem poradny pro zdraví. Povídat si budeme o srdci, cévách a cholesterolu, který může být jednou z příčin srdečního selhání. Jaké mýty dnes panují ohledně výživy, například konzumace vajec a vlivu na hladinu cholesterolu? Jaký je rozdíl mezi cholesterolem dobrým a špatným? To vše se dozvíte, když si poradnu poslechnete. Srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Doznívá gejzír Petra Kotvalda, posloucháte ranní Český rozhlas Brno ve středu 24. června, tak se pojďme podívat na nějaké pozvánky. Na akce na Jižní Moravě dnes startuje 14. ročník akce Znojmoží je divadlem, kdy ulice města zaplní na několik dnů divadlo, hudba a cirkus. Letošní rok čeká festival Novinka v podobě rozšíření scény na tři divadelní šapito. Kromě toho hlavního na Horním náměstí můžete vyrazit na nejrůznější divadelní představení i do Kapucínské zahrady či na nádvoří hradu. Jiří Pavlice a Hradišťan a také Hana a Petr Ulrichovi a Javory Beat, to jsou vystupující na dnešním koncertu na nádvoří hradu Špilberg v Brně. Začátek jejich společného koncertu je o 7:30. Dnes také začal multižánrový festival Uprostřed 2026. Zahájení proběhlo o 6:30 v parku na Moravském náměstí a program pokračuje po celý den. Dál bude nabízet nejrůznější vystoupení až do srpna a vy se o nich více dozvíte na webu festivalu festivaluprostřed.cz. A brněnská Reduta láká na představení Lidovky jdou do Řiti. Začátek je v 19 hodin a 30 minut, předtím si ještě zájemci mohou vyslechnout dramaturgický úvod. Tak tolik pozvánky a teď už plavci. Dobré ráno.

Dávno už lidé touží znát pravidla hry, již musí hrát, kdo nechal jen bezvěznou noc, dům zakryl slunce, kdo má moc. Ta otázka, co je náš svět, stále znovu vrací se zpět, kdo má právo. Když všichni lidé chtějí žít a ruku v ruce spolu jít, hrát si a smát se, pracovat, přát štěstí jiným milovat, proč kdo si lásku jejich srdcím skryl a do dvou řad je postavil, kdo

0: dál a dál tisíce let v agonii točí se svět. Lhostejný k lidským nadějím, jak velká houba roste dým, a touha dál je pouhý sen. Proč je to tak? Proč je to jen? Kdo má právo?
1: Kdy přijde lidské víry den, kdy pravidla k té hře najdem, nejsou snad v hradbách sklepení, ve spisech nebo v horách knih, nespívá je snad zbraní hráz, jsou snad ve...

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Brno znovu žádá Evropskou komisi, aby městu schválila navýšení nákladů na stavbu arény na výstavišti. Výstavba, která začala v roce 2023, se prodražuje o zhruba 1 miliardu na více než 6 miliard korun. Magistrát proto potřebuje svolení komise použít na doplacení nákladů další peníze z veřejných rozpočtů. Ústavní soud dnes posoudí, jestli přednostně projedná kompetenční žalobu prezidenta. Petr Pavel tak reagoval na rozhodnutí vlády, že prezident nebude součástí delegace na červencovém summitu NATO v Ankaře. Čistírna odpadních vod v Hustopečích by v budoucnu měla sloužit až pro 15 000 obyvatel místo stávajících necelých 10 000. Rozšíření bude stát přes 209 milionů korun. Hotovo by mělo být v březnu 2028. Podle mluvčí vodovodů a kanalizací Břeclav Elišky Vindové se zastupitelé snaží předejít problémům spojeným s nárůstem počtu obyvatel a turistů. Po celou dobu přestavby zůstane čistírna v provozu. Pořadatelé Grand Prix silničních motocyklů spustili prodej vstupenek na příští ročník, a to přesto, že zatím není známý termín konání. Ti, kdo byli na závodech letos, mají možnost koupit si vstupenku za zvýhodněnou cenu. Stačí k tomu číslo letošního lístku. A na jihu Moravy bude převážně skoro jasno nebo i jasno, zejména odpoledne a večer se oblačnost může zvětšit až na polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů. Foukat bude slabý, během dne místy přechodně mírný severovýchodní až severní vítr. Biozátěž je pak vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Mezi 230. a 236. kilometrem dálnice D1 pracují v levém pruhu ve směru na Kroměříž silničáři. V Brně na Kamechách pozor na odstavený nadměrný náklad a s omezením po nehodě počítejte v Dolním Němčí. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Doznívá nám mýdlový princ Václava Neckáře, máme 5:05, posloucháte ranní středeční Český rozhlas Brno. Přesně před 5 lety spustošilo část jižní Moravy ničivé tornádo. 6 lidem vzalo život, další stovky se zranili a přišli o domovy. Podle meteorologů škody odpovídají síle F4, kdy se rychlost větru pohybuje do 324 km v hodině. Jak o tom tehdy informovali naši reportéři, připomeneme za moment.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: zase vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Šest mrtvých, stovky zraněných, škody za miliardy korun a přes tisíc poničených domů. Tak přesně před 5 lety řádilo tornádo na jižní Moravě. Spustošilo hlavně obce na Břeclavsku a Hodonínsku. Odborníci ho zařadili mezi 5 nejničivějších katastrof v novodobé historii České republiky. Nejzasaženější byly Lužice a Mikulčice na Hodonínsku a Moravská Nová Ves a Hrušky na Břeclavsku. Poslechněte si, jak tehdy událost zaznamenali naši reportéři.
2: Ty štíty a komíny, jak začaly padat, to byly také rány.
3: Nic horšího jsem v životě neviděl. To byla katastrofa úplně. Prostě to zebralo ořech, vzalo nám to střechu a točilo se nám to také na dvoře.
4: Tak popisovali bezprostředně po tornádu lidé ze zasažených Hrušek na Břeclavsku řádění ničivého živlu našim reportérům. Obyvatelé poničených domů odjeli za příbuznými. Živě z místa se hlásila reportérka Alena Hesová.
5: Já musím říct, že mi to pořád ještě bere dech a nejenom v Hruškách. Já už když jsem sem přijížděla, tak jsem tomu v podstatě nemohla uvěřit, protože když jsem dojela na hranici Moravské Nové Vsi, tak to bylo jako kdybych přijela do nějakého úplně jiného světa. Já jsem tu obcí nemohla třeba místy ani vůbec projet těmi ulicemi, byly tam prostě obrácená auta na střechu a proto se strašně těžko hledají slova pro to, jak to tady vypadá.
4: Vítr bral sebou především v oblasti podluží všechno, včetně stromů, střech a zdí. Podle Českého hydrometeorologického ústavu byla stopa po tornádu 26 km dlouhá a 100 až 700 metrů široká. Podle reportérky Aleny Hesové vypadaly obce po východu slunce ještě hůř než v noci.
5: Stojím u budovy základní školy v hlavní ulici. Když už se dívám na tu školu, tak ani ta už teď není úplně kompletní. Chybí střecha, jsou tady rozbitá okna, stromy jsou prakticky holé, polámané. Nemůžu odtrhnout oči od té věžičky kostelíka, u kterého stojím, která od něj odlétla, nevím, 20-30 metrů.
4: S intenzitou v kategorii F4 jde podle zprávy meteorologů o dosud nejsilnější evidované tornádo na českém území. Poničilo 1200 domů. Zhruba šestinu museli obyvatelé a hasiči zbourat. Odklízení následků trvalo týdny. Sledovala ho i reportérka Vlasta Gajdošíková.
6: Živlem poničené obce zmodraly.

0: převážně modrá, je totiž barva plachet, které překrývají vichrem poničené střechy domů, anebo jenom holé krovy a někde ani to ne. Taky na okraji těch dalších zasažených obcí vznikla odstavná parkoviště, takže třeba dobrovolníci musí dál pěšky jenom s nářadím v ruce, aby auta nebránila průjezdu bagrů, nakladačům a další těžké technice. Dobrovolníci pracují tak rychle, že technika nestačí tu suť odvážet. V Hruškách tak včera chyběly kontejnery.
1: Podle mluvčího jihomoravských hasičů Jaroslava Mikošky bylo tornádo pro složky integrovaného záchranného systému velká zkouška, ze které se poučili i do dalších zásahů.
2: Od té doby jsme se posunuli také technicky. Vozový a technický park se rozšířil o speciální kusy techniky, jako jsou třeba terénní čtyřkolky nebo polipové drapáky, které lze využít k odstraňování suti. Dronová služba se rozrostla a stále se modernizuje. No a posun jsme zaznamenali i ve výcviku hasičů v oblasti poskytování první pomoci anebo třeba v systému předávání informací médiím a veřejnosti.
1: Na základě zkušenosti s tornádem vznikl na Jižní Moravě takzvaný Dobrotým, tedy organizace, která sdružuje a koordinuje dobrovolníky. Hana Novotná, Český rozhlas.
3: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: počasí.
1: Máme přesně 7:45, opět čas na počasí. Teploty na jižní Moravě se drží pod 20-stupňovou hranicí. Nejnižší teplota aktuálně ve Strážnici 16 stupňů a 19, což je aktuálně ta nejvyšší, tak ta je rovnou na 5 místech v Dyjákovicích, v Brnětuřanech, v Lednici, v Kobylí a ve Ždánicích. Dnes na jižní Moravě očekáváme počasí s malou oblačností a často i tropickými teplotami. Převažovat bude skoro jasno nebo jasno. Během dne se oblačnost může zvětšit až na polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů Celsia. Na severu kraje bude kolem 29 a foukat bude slabý, během dne místy přechodně mírný, severovýchodní až severní vítr do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky teď ráno a později večer místy mírně nepříznivé, jinak budou dobré nebo velmi dobré a biozátěž pro dnešek na trojce je tedy vysoká. Slunce vyšlo 5:45 a 5 minut po 9 hodině večerní opět zapadne. Tolik počasí ode mě, už za necelou půl hodinu se spojíme s brněnskými meteorology, kteří pro nás budou mít ještě přesnější informace. Pěkné ráno s Českým rozhlasem Brno ve středu 24. června.
2: Český rozhlas Brno vysílá živě z Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici.
3: Poslechněte si sobotní Dobré ráno a odpoledne se Zdeňkem Truhlářem.
4: Užijte si atmosféru festivalových srdcovek na cestách se Zdeňkem Junákem.
5: Nechte si zahrát přímo z festivalu Blahopřání s písničkou od Jana Kosíka.
4: Žijeme tu s vámi.
2: Rozhlasový vysílací stan a Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici od 26. do 28. června.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: A po dobrém spánku v obilí se vracíme do studia Českého rozhlasu Brno. Máme 7 hodin a 50 minut. Dnes je středa 24. června a před půl rokem přešlo financování nepedagogických pracovníků ve školách ze státu na zřizovatele, tedy obce a města. Právě ti tehdy patřili k nejhlasitějším kritikům změny. Varovali například před tím, že budou muset propouštět školníky, uklízečky nebo kuchařky, případně omezovat investice do škol. Jak se nový systém po prvních měsících fungování promítl do rozpočtů měst a provozu škol, teď probereme s reportérkou Aneškou Hlávkovou. Aneško, dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Jaká je po půl roce bilance?
1: Pokud jde o obavy z propouštění nebo snižování platů, tak ty se zatím ve větším měřítku na jihu Moravy nepotvrdily. Z odpovědí okresních měst, která jsme oslovili, nevyplývá, že by radnice hromadně propouštěly kuchařky nebo školníky, ani že by omezovaly provoz škol. Totéž uvádí i rezort školství. Podle něj klesl počet nepedagogických pracovníků asi o 1% a jejich platy v prvním čtvrtletí meziročně vzrostly zhruba o 4%.
0: To ale neznamená, že se změna obešla bez problémů. Co města po půl roce řeší nejvíc?
1: Především peníze. Většina oslovených radnic totiž na výplaty nepedagogických pracovníků doplácí ze svých rozpočtů. Například Hodonín letos počítá s částkou kolem 10 milionů korun, Břeclav s doplatkem asi 13,5 milionu a třeba Hustopeče vyčlenili nejméně 4,5 milionu korun. Některá města zároveň říkají, že původní nastavení by ještě zvládla pokrýt z vyšších daňových příjmů, které se změnou dostala. Situaci jim ale podle nich komplikovalo dubnové zvýšení platových tarifů nepedagogických pracovníků.
0: Ministerstvo školství ale tvrdí, že systém funguje. Souhlasí s tím i samosprávy.
1: V tom, že školy dál fungují bez větších problémů, se obě strany v zásadě shodují. Rozdílný je spíše pohled na financování. Zatímco ministerstvo poukazuje na stabilní počty zaměstnanců a růst jejich platů, zástupci samospráv upozorňují, že řadě obcí peníze chybí a že nové výdaje musí pokrývat právě z vlastních rozpočtů.
0: Promítlo se to nějak i do fungování měst?
1: Dopady nejsou všude stejné. Jihomoravská okresní města většinou uvádějí, že kvůli financování nepedagogických pracovníků zatím nemusela omezovat investice ani měnit fungování škol. Větší tlak ale popisují menší obce. Sdružení místních samospráv upozorňuje, že řadě z nich peníze chybí a někde už museli odložit část plánovaných investic. Jsou ale i obce, které hledaly vlastní řešení. Například v Prušánkách na Hodonínsku musela obec na provoz školy doplácet zhruba 2 miliony korun ročně. Situaci nakonec vyřešilo vytvoření svazkové školy s vedlejším Josefovem, díky kterému získala obec daňové zvýhodnění a chybějící prostředky se tím podařilo dorovnat. Většina radnic říká, že na definitivní zhodnocení je po půl roce ještě brzy a jasněji bude až po uzavření letošního roku. Důležitá pro ně teď bude i výše minimální mzdy pro příští rok. Pokud by totiž rostla, promítlo by se to i do platů části nepedagogických pracovníků a náklady měst a obcí by se znovu zvýšily.
0: To byla reportérka Aneška Hlávková s bilancí prvního půl roku nového systému financování nepedagogických pracovníků. Aneško, díky a těším se opět někdy tady ve studiu. Naschledanou a naslyšenou.
1: Díky, hezké ráno.
0: Tak, máme 7 hodin a bezmála 54 minut. Blíží se nám 8. hodina a s ní nejčerstvější zprávy s Pavlem Chaloupkou. Do té doby mám pro vás ještě jednu písničku. Vydáme se do delty řeky Mississippi, no a pak už nás čekají po zprávách závěrečná hodina dnešního ranního vysílání, tak zůstaňte rozhodně s námi a mějte pohodové středeční ráno.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Uznávaný lékař se rozhodne odejít do důchodu a spolu s tím se rozloučit i s milenkou. Ona se ale loučit nechce. Komedie Zbožňovaný. ČT2. Lapen v síti dvou žen. Richard Gere jako psychiatr vtažený do nebezpečné hry v premiérovém filmu Mrazivá vášeň. A ČT Art uvádí přímý přenos oblíbeného koncertu pod širým nebem z pražského Hradčanského náměstí. Česká filharmonie Open Air 2026. Středeční večer s Českou televizí.
2: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farmakala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Bylo 8 hodin.
5: Český rozhlas Brno. Zprávy.
4: Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo vznik nového institutu se zaměřením na duševní zdraví. Podle většiny Čechů může být svoboda slova v některých situacích omezena. Brno ožívá festivalem pouličního umění, potrvá do poloviny srpna a bude převážně skoro jasno nebo jasno s teplotami do 33 stupňů. Dobré ráno, jsou tu opět zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. V reakci na nárůst počtu duševních onemocnění vznikne od 1. července na Jižní Moravě nová organizace Jihomoravský institut mysli. Rozhodli o tom tento týden krajští zastupitelé. Institut bude koordinovat péči o duševní zdraví mezi zdravotními, sociálními či krizovými službami, krajem a integrovaným záchranným sborem. Jeho úkolem bude také pomáhat zahlceným krizovým centrum, jako je například Modrá linka.
6: Nedovolatelnost v České republice je v tuhle chvíli téměř 50%.
7: Potvrzuje ředitelka Modré linky Tereza Musilová. Nemožnost dovolat se na krizovou linku je u závažných psychických stavů velmi problematická. Jak má v této situaci pomoci Institut mysli, říká jeho budoucí ředitelka Pavla Kovářová.
8: Budeme třeba mít možnost i rozvíjet kapacity podle potřeb Jihomoravského kraje, tak abychom měli k dispozici nějaká data a hlavně abychom dokázali propojovat ty odborníky, kteří si můžou navzájem pomoct.
7: Institut zahájí svou činnost v průběhu následujících měsíců. Andrá Němcová, Český rozhlas.
4: Většina Čechů se shoduje na tom, že svoboda slova může být v určitých situacích omezena. Vyplývá to z výzkumu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. Podle zhruba 2/3 Čechů měla být omezena u nenávistných projevů vůči lidem kvůli jejich rase nebo etniku a také u výzev k násilné změně demokratického systému. Šetření se na přelomu dubna a května účastnilo přes 2000 respondentů. V brněnských ulicích začíná multižánrový festival Uprostřed, ten až do 19. srpna nabídne pod širým nebem autorská čtení, koncerty a další představení. Letos se rozšířil i na další místa mimo nejužší centrum města, doplňuje mluvčí turistického centra Hana Bánovská.
9: Navštívíme například park nad vodojemí Žlutý kopec, kde proběhne třeba autorské čtení s názvem Orbita matce Zemi. Na Mendlovo náměstí zavítá oblíbený balet Uprostřed a zajímavostí je třeba koncert Vinyl nesmí na sluníčko, který se několikrát rozezní z balkonu staré radnice.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz. Počasí.
4: Na jihu Moravy bude převážně skoro jasno nebo i jasno, zejména odpoledne a večer se může oblačnost zvětšit až na polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů, více už za chvíli s brněnskými meteorology.
5: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Po silnicích regionu se aktuálně jezdí bez hlášených nehod. S omezeními počítejte kvůli práci silničářů, jako třeba mezi 16. a 18. kilometrem dálnice D2. Tam se ve směru na Břeclav projíždí jedním pruhem. V Brně pozor na odstavený nadměrný náklad na Kamechách a opatrně projíždějte i na okraji Hlubokých Mašůvek. Na cestě do Přímětic tam došlo k požáru vozidla. Pohodu na cestách přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Krásné dobré ráno při poslechu Českého rozhlasu Brno, 4 minuty po 8. hodině. Dnes je středa 24. června 2026 a svátek mají všichni Janové a Jonatánové. Vše nejlepší přejeme. Čeká nás závěrečná hodina dnešního ranního vysílání a v ní se už za chvíli, jak zazněl ve zprávách, spojíme s brněnskými meteorology a podrobně probereme počasí. V našem vysílání si posvítíme také na neregistrované domovy pro seniory, ve kterých kancelář ombudsmanky odhalila špatné zacházení s léky, ale třeba i deky propálené od cigaret. Podrobnosti před 8:30. A po 8:30 se podíváme na to, co zásadního se chystá na silnicích v našem kraji a zájemce pozveme do Uherského Brodu do světa samurajů. Na výstavě v muzeu Jana Amose Komenského je k vidění zhruba 150 historických artefaktů, včetně samurajského meče od japonského císaře. A dnes nás čeká také cyklus Modré majáky. Písničky, které nestárnou, už za chviličku odstartují Proměny Čechomoru s Lenkou Dusilovou a nebo písničky o životě Martina Maxi, ale máme i nějaké ty zahraniční interprety, tak zůstaňte s námi, užívejte středečního rána. U mikrofonu ještě necelou hodinku Janis Moras.
5: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: 3 minuty před 8:45 čas na počasí s brněnskými meteorology. Já už jsem teď ve spojení s Jitkou Kučerovou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jaká je aktuální situace na Jižní Moravě?
2: Řekla bych dobré chladné ráno, protože ta další rána a i odpolední teploty budou postupně růst až do závratných výšin za mě už. Momentálně tedy ty teploty jsou teď většinou mezi 18 až 22 stupni Celsia, ty nejvyšší hodnoty na jihu kraje. Oblačnost se žádná nad Jihomoravským krajem nevyskytuje, vítr fouká zatím slabý, směry jsou severní.
1: Jak to tedy bude vypadat v těch následujících hodinách, kdy se vyšplhají ty teploty do svých maxim?
2: Postupně by se nějaká oblačnost na obloze v průběhu dne objevovat mohla, ale bude to hlavně oblačnost vysoká, spíš taková nenápadná, průsvitná, plus k ní se možná přidá ještě sem tam nějaká, ale opravdu zanedbatelná, drobná kupovitá oblačnost, takže převažující v průběhu dne postupně skoro jasná obloha. Ta oblačnost se zase večer nebo na večer bude rozpouštět, ta kupovitá, pokud se objeví, ta vysoká oblačnost se také víceméně bude částečně vytrácet. Pokud jde o teploty, tak ty už dnes zase budou tropické, 30 až 33 stupňů. Na většině území kraje, na severu kraje jsem tam někde kolem 29, takže trošičku méně. No a vítr bude foukat slabý, místy potom přes den na některých místech, tedy může být přechodně i mírný, severovýchodní až severní.
1: Jitko, jaká bude dnešní noc? Máme očekávat tropy?
2: Tropy ještě ne, 18 až 15 stupňů budou nejnižší zítřejší ranní teploty, na obloze jasno nebo skoro jasno, zase jenom ta drobná vysoká oblačnost průsvitná, no a zítřek ten zase přitopí, takže 31 až 34 stupňů maxima, na obloze převažující jasno, v průběhu dne se může zase vytvořit nějaká, ale jenom na přechodnou dobu drobná kupovitá oblačnost, ta se zase potom rozpustí.
1: Když zmiňujete maximum, jaké bylo naměřené maximum ze 24. června a jaké minimum?
2: Ta rekordní nejvyšší hodnota je 34,2 stupně Celsia, takže už se pomaličku budeme k ní dnes blížit. Je z roku 2016, naměřena byla ve Strážnici a potom ještě v Brodě nad Dyjí. No a nejnižší hodnota 2 stupně je ze Žďárné na Blanensku z roku 1944.
1: Říká Jitka Kučerová z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Jitko, díky a naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
3: Čtvrtečním hostem 25. června bude principál Pavel Růžička a představí nám kočovné divadelko Lidičky. Už 15 let na začátku každého léta sednou jeho herci s kapelou na koňský povoz a objedou několik štací na Kyjovsku. Kdo píše texty a písně k představením? Co na hraní nejvíc baví samotné dětské herce? A mají pro ně diváci často i upečeno? O tom všem bude řeč. Přidejte se k nám, na divadelní povídání se těší a zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Brno dospíval Pavel Novák, máme 8 hodin a 18 minut a podíváme se na další téma, které jsem avizoval v úvodu hodiny. Neregistrované domovy pro seniory ohrožují péči o klienty, tvrdí to krajské úřady i kancelář veřejného ochránce práv. Ta v úterý upozornila na problémy v nelegálních zařízeních v Mutěnicích na Hodonínsku, v Českých Budějovicích a ve Svitavách, kde pracovníci kanceláře objevili mimo jiné deky propálené od cigaret. Jeden z provozovatelů pro Český rozhlas pochybení odmítl. Detaily probereme s reportérkou Alenou Hesovou. Aleno, dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Můžeme blíž popsat, jaké výhrady k těmto třem zařízením veřejná ochránkyně práv měla?
1: Zásadní problémy odhalili pracovníci kanceláře ve Svitavách, šlo o ty zmíněné propálené deky, ale taky o znečištění nábytek, nejspíš od moči, objevili špinavé toalety nebo oloupanou vlhkou omítku. V Českých Budějovicích přišli na to, že na záchodech jsou místo dveří jen závěsy a zaměstnanci klienty přebalují před očima ostatních seniorů. Pokračuje zástupce ombudsmanky Vít Alexander Šorm.
2: V době návštěvy tam poskytovatelé riskantně nakládali s léky, nedostatečně dbali na soukromí klientů i na zajištění jejich výživových potřeb. Těmto zařízením jsme doporučili, ať svou činnost legalizují, nebo ať ji ukončí. Ani jedno však k takovému řešení nepřistoupilo.
1: Šorm se svým týmem teď vyhodnocuje data krajských úřadů o neregistrovaných zařízeních. Jakmile tu analýzu dokončí, tak navrhne nějaké legislativní změny.
0: Co na to říkají sami provozovatelé?
1: Ono je hodně složité je vůbec dohledat. Ten nejproblematičtější domov ve Svitavách nemá žádné webové stránky ani kontakt. Podařilo se nám dopátrat provozovatele českobudějovického zařízení. Přesvědčoval nás, že už domov nefunguje. Já jsem mluvila taky s provozovatelem domova v Mutěnicích. Ten výtky zástupce ombudsmanky, tady výtky zástupce ombudsmanky směřovaly třeba k používání léku na uklidnění bez lékařského předpisu. Ale provozovatel pochybení odmítá. Podle něj jde o rodinný dům a nepodléhá registraci v seznamu sociálních služeb. Tvrdí, že pomáhá snížit nedostatečnou kapacitu domovů pro seniory v regionu. No a na tu upozorní dlouhodobě taky třeba tamní starostové.
0: Kolik neregistrovaných a tím pádem nelegálních zařízení pro seniory v Česku vlastně je?
1: Ono se to nedá úplně přesně určit. Podle kanceláře ombudsmanky jich v poslední době přibývá třeba právě u nás na Jižní Moravě. Jenom kyjovští úředníci odhadují za posledních 10 let jejich počet na 45. Vzhledem k tomu, že většinou fungují jako spolky, tak nepodléhají tak přísným pravidlům jako registrovaná zařízení. Tedy nemusí zaměstnávat kvalifikovaný zdravotnický personál, neplatí pro ně přísné požární předpisy nebo úhradová vyhláška, která určuje maximální ceny za pobyt. Krajské úřady můžou neregistrovaným domovům dávat pokuty, ale reálně nemají pravomoci zrušit. Lidé by proto měli domov, do kterého chtějí seniora dát, prověřit v katalogu registrovaných sociálních služeb.
0: S reportérkou Alenou Hesovou jsme se věnovali výsledkům kontrol kanceláře veřejného ochránce práv v neregistrovaných domovech pro seniory. Aleno, díky a někdy opět naschledanou tedy ve studiu, anebo naslyšenou někde v terénu.
1: Naschledanou i naslyšenou.
0: Máme 8 hodin a za pár vteřin 22 minut, blíží se nám opět 8:30 a s ní nejčerstvější zprávy s Pavlem Chaloupkou, ale ještě předtím si dáme nějakou tu muziku. Z tuzemských interpretů je připraven Petr Spálený a z těch zahraničních Toto Kutuňo. No a blíží se nám také závěrečná půlhodinka dnešního ranního vysílání ve středu 24. června roku 2026. Doufám, že máte pohodové ráno, zejména vy, kteří se jmenujete Janové anebo Jonatánové a slavíte svůj svátek, tak ještě jednou přeji vše lepší u mikrofonu, ještě půl hodinku a něco k tomu Janis Moras. Dobré, krásné ráno s Českým rozhlasem Brno.
3: Český rozhlas Brno, písně.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Zastupitelé Brna odsunuli rozhodnutí o prodeji pozemků pro nový fotbalový stadion. Politici měli v úterý hlasovat o prodeji parcel, kde stojí schátralý stadion za Lužánkami. Získat ho chce majitel fotbalového klubu Zbrojovka a za své peníze tam postavit nový. Na cenu pozemků ale existují dva odlišné znalecké posudky. Na jižní Moravě vyjeli do polí první kombajny a zahájili tak letošní žně, informovala o tom mluvčí agrární komory Barbora Pánková. Termín začátku sklizně je podle ní podobný jako v loňském roce. 23 mladých talentovaných vědců dnes obdrží tradiční Wichterleho prémie Akademie věd. Je určena pro osobní potřebu vědců do 35 let, aby mohli nerušeně pokračovat v práci na svých zajímavých výzkumech. Zelín chce zlegalizovat takzvané světelné čáry před přechody pro chodce. Ty mají na nejfrekventovanějších místech zvýšit bezpečnost lidí při přecházení silnic. Technologie je už na několika místech v centru města nainstalovaná a technicky připravená k provozu. Jejímu spuštění ale zatím brání česká legislativa. Ve Znojmě začíná 14. ročník festivalu Znojmo žije divadlem. Až do 27. června nabídne divadelní představení, nový cirkus, pouliční performance nebo interaktivní programy. Na jihu Moravy bude dnes převážně skoro jasno nebo i jasno, zejména odpoledne a večer se může oblačnost zvětšit na polojasno, nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů, vítr by měl foukat slabý během dne, místy přechodně mírný severovýchodní až severní, biozátěž je vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na silnici 50 počítejte s omezením u Zlechova ve směru na Uherské Hradiště, tam jeden pruh zabrali silničáři. Pozor i v místě nehody v Kunovicích v ulici Na Rynku. Opatrně projíždějte na okraji Hlubokých Mašůvek. Na cestě do Přímětic tam hořelo auto. Dobré cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

Do bytu velikosti 1 plus 1 jsme se na chvíli všichni vešli s kapelou Rady Kirken. Máme 6 minut po půl deváté, posloucháte Český rozhlas Brno a my se teď podíváme na důležité silnice v našem kraji. Co se na nich děje, nám řekne mluvčí ředitelství silnice.

0: Samurajové byli drsní válečníci praktikující bojová umění. Se světem této japonské válečnické šlechty se můžou seznámit návštěvníci muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Na výstavě Odkaz samurajů je k vidění zhruba 150 historických artefaktů, včetně vzácného samurajského meče nevyčíslitelné hodnoty. Ve sbírkách po celém světě se nachází pouze 3 podobné zbraně.
1: Je to meč typu tači z čepeli z konce 13. století od mečíře Reikunitošiho a je nespochybnitelné, že se jedná o císařský meč.
2: Ukazuje mi autor výstavy Jakub Zeman, který se celoživotně věnuje japonské kultuře a historii, za což si vysloužil přezdívku Český samuraj.
1: Je poměrně vysoká pravděpodobnost, že se meč dostal do českého prostředí s Ferdinandem de Este, který navštívil Japonsko během své cesty kolem světa v roce 1893 a pravděpodobně to dostalo od císaře Meiji. Meč je pozoruhodný nejenom čepelí, ale díky příslušenství. Kovové součástky jsou ze slitiny mědi se zlatem a je to vykládané zlatem. Tady máme 17. vihonkovou paulonii, což je výsostný znak japonské císařské rodiny a nikdo jiný tento rodový znak nemohl používat.
2: Těch zbraní a nejenom mečů tady ale máte mnohem víc.
1: Ostatní meče, co tu jsou taky velice vysoké úrovně. Máme zde velké množství dřevcových zbraní, to je něco jako kopí nebo halapartny, další zbraně, včetně mušket. Máme zde masky na divadlo, no, náčiní na čajový obřád, svitkových obrazů kakenčiku a všechno jsou tu historické originály samozřejmě. Takže kvalitou některých exponátů výstava přesahuje ten český rámec.
2: Jsou tady i vlastně samurajské obleky.
1: Máme zde několik samurajských zbrojí, kterým se říká yoroi, a jednu kroužkovou zbroj, to bylo vlastně brnění, které používal samuraj v bitvě.
2: A ještě mě zaujal tento japonský klobouk.
1: To je Jingasa, druhý nejhodnotnější exponát výstavy. Takový semiformální klobouk z přelakované kůže. A tady to kování je z 18 karátového zlata. Takže to je něco jako královská koruna nebo něco takového. Tohle nosil na hlavě císař Komi v 19. století.
2: Z výstavy má velkou radost ředitel muzea Jana Amose Komenského Miroslav Vaškových.
3: Je to pro mě velká srdcovka, já jsem se na tu výstavu nesmírně těšil a jsem nadšený z toho, že se to sem podařilo dostat, takové unikáty. Japonská historie, samurajové obecně, nebo i věci týkající se pití japonského čaje, nebo i bonsai, tak to je pro mě už jako více let takový i koníček, včetně historické.

0: literatury, takže pro mě je to taková topka za poslední roky.
1: Na výstavě lidé uvidí i vybavení, které se v Japonsku používalo při rituální sebevraždě seppuku. Z Uherského Brodu Michal Sladký, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Na minutku po 8:45 už teploty na jižní Moravě překročily 20-stupňovou hranici. Nejvýše jsou teď v Brně, Tuřanech, Lednici, Ždánicích, Diákovicích, Pohřelicích a Znojmě Kuchařovicích 21 stupňů. Strážnice už se také dostaly na 20 a nejnižší teplotu tak teď máme v Ivanovicích na Hané 18 stupňů. Dnes očekáváme slunečné počasí, odpoledne často s tropickými teplotami, očekáváme, že bude skoro jasno nebo jasno, zejména odpoledne a večer se oblačnost může zvětšit až na polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů a na severu kraje bude kolem 29. Foukat bude slabý, během dne místy přechodně mírný, severovýchodní až severní, vítr do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky ráno a později večer místy mírně nepříznivé, jinak budou dobré a nebo velmi dobré. Biometeorologická předpověď je pro dnešek na stupni číslo 3, tedy vysoká zátěž. Sluníčko nám vyšlo 2:03 a 5 minut po 9. hodině večerní opět zapadne. Přidám ještě teplotní rekordy ze 24. června. Ten jeden máme 10 let starý, 34,2 stupně Celsia. K tomu bylo naměřeno historicky nejvíce v tento den, a to ve Strážnici a v Brodě nad Dýjí, a historicky nejméně bylo v roce 1944 ve Žďárné na Blanensku pouhé 2 stupně. Hezké ráno.
2: Julie, co vám při sledování verbuňku více imponuje, chlapský zpěv nebo tanec?
3: Jardo, to je tak nějak dohromady. Verbuňk prostě musíte vidět i slyšet.
2: No, takže u nás v rozhlase asi jen poloviční zážitek, co?
3: Omyl, Český rozhlas Brno letos nabízí 100% zážitek z mistrovství světa ve verbuňku.
2: Nevěřím, kdy, kde, jak?
3: Finále soutěže o nejlepšího tanečníka verbuňku ze Strážnického festivalu sledujte živě v sobotu 27. června od 16.30 na webu brno.rozhlas.cz.
2: Přátelé, užívejte si 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice na vlnách Českého rozhlasu Brno.
4: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
5: Mně se strašně líbily se Skácelovy tvorby, když jsem byl na gymnáziu. Ty PFK čtyřveršový, který on posílal, a já jsem se tím nechal inspirovat a vlastně jsem taky psal takovýhle PFK. A to jsem pak posílal svým různým kamarádům a vlastně nevím vůbec proč, ale posílal jsem to i na katedru. A pak se mi jednou ozvala profesorka Librová a ona mi říkala: Radku, já ty vaše věci použiju do té knížky, kterou teďko píšu.
4: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Měl jsi mě vůbec rád, se ptala Eva Farna na vlně Českého rozhlasu Brno v 8 hodin 52 minut. Roztržitost nebo nedomyšlené důsledky. I to může stát za situacemi, kdy brněnští strážníci musí zasahovat u psů nebo dětí ponechaných během horkých dnů v autech. Kolega Zdeněk Truhlář se umluvčího městské policie Brno Jakuba Ganema zajímal nejen o letošní případy.
1: Jenom v letošním roce už strážníci museli řešit dvě situace, kdy byly psy zavřeni v autech stojících na přímém slunci. V obou případech už byla zvířata poměrně dost silně schvácená, takže nezbylo nic jiného, než auta otevřít. Naštěstí v jednom případě se podařilo sehnat majitelku, takže ta vůz odemkla.
2: Popisuje mluvčí městské policie Brno Jakub Ghanem, za jak dlouho může dojít u zvířete právě k těm stavům schvácenosti nebo k nebezpečným stavům.
1: Stačí opravdu velmi krátká doba. Bohužel lidé si někdy neuvědomují, že když v létě opustí auto a to stojí na přímém slunci, nebo jsou jen vysoké venkovní teploty, auto je i ve stínu, tak ta teplota může narůstat o desítky stupňů během několika minut a to už jsou život ohrožující stavy jak pro zvířata, tak pro děti. U psů je specifikem to, že mají minimum potních žláz ve své kůži, takže se potí prakticky jen tlapkami a ochlazují se s vyplazeným jazykem. Tím se ale dostávají do nebezpečí, protože se z jejich těla odpařuje voda, tím se zahušťuje krev a hrozí srdeční kolaps, respektive šok.
2: Vy se ale setkáváte také s tím, že lidé nechají uvnitř vozidel i děti.
1: To jsou bohužel velmi dramatické situace. Děti jsou také ve specifické pozici, protože ještě nemají dostatečně vyvinutou termoregulaci a velmi rychle u nich hrozí celkový tělesný kolaps. Někdy si lidé myslí, že se od auta vzdálili jenom na několik minut, ale skutečnost je mnohem horší. Strážníci mají zkušenost, že hledají třeba 15 až 20 minut.
2: Pokud si lidé všimnou zavřeného zvířete, případně dítěte ve vozidle a zavolají strážníky, jak potom postupují?
1: Pokud je ta situace neodkladná a skutečně hrozí akutní ohrožení zdraví, tak strážníci neváhají a rozbíjejí okénko, případně pokud je o něco více času, tak mají i speciální otevírací sadu, jejíž princip z pochopitelných důvodů se nedá úplně zmiňovat, ale mohou ji využít, pokud svědci zavolají hlídku na pomoc. Pakliže je času víc, třeba auto stojí ve stínu, venkovní teploty nejsou tak vysoké a není bezprostřední ohrožení zdraví, tak se snaží najít toho člověka, který s vozidlem přijel.
2: A co potom následuje, když majitel k vozidlu přijde a má okénko rozbité, kdo mu pak nahradí škodu?
1: Strážníci sice okénko rozbíjí, ale vzhledem k tomu, že vina je na straně řidiče, který nechal proti zákonu zavřené zvíře nebo dítě v autě, tak odpovědnost za tuto škodu si nese sám, takže mimo jiné i z tohoto důvodu, tak jako každý rok velmi důrazně apelujeme, aby lidé rozhodně ani na chvíli nenechávali děti a zvířata v autě.
0: Připomíná mluvčí městské policie Brno Jakub Ghanem, se kterým natáčel kolega Zdeněk Truhlář. A ještě doplním, že tento i další díly cyklu Modré majáky najdete pohodlně na našich stránkách brno.rozhlas.cz. 8 hodin 55 minut naše ranní vysílání ve středu 24. června se blíží ke svému závěru, ale rozhodně nekončíme sotva. Jsme začali už po 9. hodině, přijde do studia Zdeněk Junák se svými srdcovkami. Dopoledním vysíláním vás dnes provede Sandra Silná, bude mít v poradně pro zdraví hosta kardiologa Jana Krejčího a bavit se budou zejména o cholesterolu a jeho vlivu na srdce, zdraví srdce a cév. No, moje pouť tady v všednodenním ranním vysíláním končí, zítra už to bude Pavel Kašpar, já vám děkuji, Janis Mora se s vámi loučí a těším se opět někdy příště, mějte se hezky, naslyšenou.

je hodně dávno. Vrazili mi tohle veslo, předtím jsem byl jenom král. Teď jsem sám s touhle bárkou na moři. A ty dálky, tak ty už mě vůbec, no prostě vůbec nelákají.

Milujete vůni a říznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu? Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samozběr česneku na farmu Kala do Kužimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samozběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kůřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Býteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kůřimské Nové Vsi.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Břeclavsko a Hodonínsko před 5 lety zasáhlo tornádo. Ústavní soud dnes posoudí, jestli přednostně projedná kompetenční žalobu prezidenta. V Brně Židenicích vyroste takzvaný cirkulární dům, tedy místo pro opravy a výměnu věcí. A bude převážně skoro jasno nebo jasno s teplotami do 33 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Přesně před 5 lety, 24. června 2021, zasáhlo jižní Moravu ničivé tornádo. Většina škod je dnes už opravená v některých obcích, ale stále zbývá dokončit poslední projekty obnovy.
2: Jak vidíte, tak dělníci dodělávají nástavbu dřevěného pódia.
3: Ukazuje nezávislá starostka Moravské Nové Vsi Zuzana Jandáková. Původní pódium u Sokolovny strhlo tornádo. Jako poslední zbývá v městě se opravit náměstí. Podobně zbývá v nedalekém Hodoníně opravit sportovní areál a dětské městečko a sázejí stromy, upřesňuje starosta Libor Střecha z Hnutí pro Hodonín.
4: Máme základní školu, kde budujeme nový park. Kousek za námi je les, který byl hodně poničen, a tam vlastně chceme lesopark.
3: Obnova zeleně je jedním z dlouhodobých projektů po tornádu. Nové stromy mají krajině pomoci lépe odolávat extrémnímu počasí. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Ústavní soud dnes rozhodne, jestli se bude přednostně věnovat kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Ten ji podal kvůli sporu s vládou o účasti na summitu NATO. Vláda v pondělí rozhodla, že prezident nebude součástí české delegace. Podle mluvčí soudu Miroslavy Číhalíkové Sedláčkové zatím nejde potvrdit, že soud spor stihne rozsoudit před červencovým summitem. Všímá ale si naléhavosti situace. V brněnských Židenicích vznikne takzvaný cirkulární dům zaměřený na udržitelnost. Městská odpadová společnost SAKO vybrala firmu, která připraví projektovou dokumentaci. Samotná stavba by mohla začít v letošním nebo příštím roce. Čtyřpodlažní budova naproti tramvajové zastávce Životského má sloužit jako komunitní centrum, kde si lidé budou moci opravit rozbité předměty v dílně nebo si vyměnit nepotřebné věci za jiné.
5: V takzvaném reuse centru si lidé budou moct vyměnit třeba vybavení domácnosti, ale také hračky nebo sportovní potřeby. V cirkulárním domě vznikne taky multifunkční prostor s přístupem na střešní zahradu. V současné době je na pozemku asi 30 parkovacích míst, stavba ale kapacitu podle projektu nesmí omezit, naopak se plánuje rozšíření. Šimon Franz, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude převážně skoro jasno nebo i jasno, zejména odpoledne a večer se oblačnost může zvětšit až na polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů. Vítr by měl foukat slabý, přechodně mírný, severovýchodní až severní. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré, později večer místy mírně nepříznivé a biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na čtvrtém kilometru dálnice D2 zůstává ve směru na Brno v pravém pruhu nepojízdné auto. V Brně počítejte s omezením u nehody na Holcově ulici. Pozor i na okraji Hlubokých Mašůvek. Na silnici do Znojma tam hořelo auto. Cesty bez nehod přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno také Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Žádné dlouhé proslovy, přeji vše nej Janovi. K tomu faktu, jak se sluší, pošlu dar o váze muší. Lehký je, však moc se cení, přitom není překvapení. Denně světem nahlas zní malý prezent hudební. Ať vás všechny zase baví, bez ohledu na pohlaví. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
6: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Proudy, řeky táhnou k nám, tvou

moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme středu 24. června roku 2026. Máme léto krásné, hezké, prosluněné, v Brně nám svítí sluníčko, je nádherný den. Dneska mají svátek chlapci, kluci, muži, pánové, kteří se honosí křestním jménem Jan. Někdo jim taky říká Honza a podobně, takže všem Janům, Jeníkům, Jeníčkům, Honzíčkům vinšujeme všechno nejlepší. A já mám jednoho Jeníka v zorném úhlu, je to můj kolega, s kterým dokonce sedím v šatně, člen Městského divadla Brno Jan Mazák, zvaný Mejzy. Takže Johnny, všecko nejlepší. Včera jsem opět zavítal, protože byl krásný den, že jo, a bylo úterý, tak jsem zavítal opět na jazzový večer, hrál samozřejmě nám známý band Breeze Band a zpívající bubeník. Jenže bohužel, Breeze Band hraje normálně ve složení Jiří Suchý, Laďa Káňa Suchý Jirka na saxofon, pozor, měl novinku, měl elektrický, já nevím, jestli ono to bylo rovný, takže nějaký klarinet, bylo to úžasný. Laďa Káňa hraje na klávesi, Vincenc Kumr hraje na kontrabas a na bicí Jarda Zvoník. Ale bohužel, Jarda Zvoník je hospitalizován, musí se podrobit nějakým zákrokům lékařským, takže zaskočil taky vynikající bubeník Roman Kobiela. Večer byl krásný, nesl se v duchu jazzu, samozřejmě nádherného swingu, a i když bylo morné horko, tak přece jenom se nás sešla spousta. A my bychom všichni teď chtěli pozdravit našeho Jardu Zvoníka, který leží ve fakultní nemocnici Brno u svaté Anny na druhé chirurgii cévní oddělení. Jaroušku, všichni tě moc zdravíme, objímáme tě na dálku a posíláme ti spoustu energie, aby všechno dobře dopadlo. No a teďkom tady mám jedno přáníčko a po něm bude písnička, která se celkem hodí. Jednou je hůř, jednou je líp. Takže Jardo, všecko dobré, držíme palce. A jak už říkám, mám tady jedno přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Milý pane Zdeňku Junáku, zdravím vás i všechny, kteří se podílejí na tomto krásném programu. Prosím, zahrajte píseň jako poděkování za odvahu. Je pro všechny dětské oběti šikany, kyberšikany a jejich rodiče, kteří vše zveřejnili, byť se sami vystavili stejnému nebezpečí. Vybrala jsem píseň, kterou zpívá Jiří Korn a již název neznám, snad jen několik slov refrénu. Jednou je hůř, jednou je líp, život tě nejednou povznes i skříp. Vím, že je to choulostivé téma. Děkuji, magistra Hana Zelinková. Milá paní magistro, to víte, že rád splním vaše přáníčko, ale vy jste ten název písničky uhodla. Ano, Jiří Korn, jednou je hůř, jednou líp.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podnikne.

tím, co ostatní se hnali vejš a vpřed. Tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem.

ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

Jednou je hůř, jednou líp, dospíval Jiří Korn, tak už to v životě bývá. A já vám přeji jenom, ať je vám líp a líp a líp. Moji milí posluchači, nedávno jsem četl, že čím dál víc lidí si dnes povídá s umělou inteligencí. Někdo se ptá na recepty, někdo na počasí a někdo napíše jen pár vět do telefonu, když nemůže usnout. A víte co? Já to chápu. Ten stroj odpoví hned. Neřekne, že nemá čas, neskáče do řeči. Ale jedno neumí. Neudělá vám kafe, nepřinese buchtičku přes plot, nepoplácá vás po rameni a neřekne, to bude dobrý, sousedé. Tohle to umí pořád jen člověk. A tak, pokud vás teď někdo napadl, zavolejte mu. Jen tak, pro radost. Ani nemusíte mít důvod. Tož tak.

0: historickém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

Lucie Bílá dospívala písničku SMS a já už tady mám další přáníčko. To mi dorazilo formou mailové adresy. Zní takto. Dobrý den, pane Junáku. Je to 2 týdny, kdy proběhl den otevřených dveří archivů. Navštívila jsem SOA v Kroměříži. Chtěla bych všem, kteří tento den otevřených dveří připravili, moc poděkovat a poslat všem krásnou písničku, třeba od Karla Gotta. Těším se na další návštěv. Přeji všem krásný den. A ještě jednou děkuji. A děkuji i vám, pane Junáku. Marta Staňková. Milá paní Marto, to víte, že rád splním vaše přáníčko. Chcete nebo přejete si nějakou písničku od Karla Gotta? No dobře, samozřejmě, že vám ji pošlu. A bude to hezká písnička s názvem Jsi krásná. Tady je.

to nám zpívala Annie Lennox, já se dívám na hodiny, už máme 9:55 a já mám pro vás indicí dneska úterní indicí, promiňte, středeční indicí do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, moji milí posluchači, že ta indicie bude ještě jedna čtvrteční, protože v pátek už budeme hádánku kdo, kdy, kde odtajňovat, jelikož srdcovky opět vyráží na cesty a jedeme do Strážnice na folklorní festival. Takže pokud nás chcete vidět živě, naživo, jak se říká, tak přijďte za námi do zahrad zámku ve Strážnici a tam si nás můžete poslechnout, užít, můžeme si popovídat a podobně. Takže dneska je středeční indicie do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, pokud jste u toho dva nebo tři, tak se dohádáte a nakonec vám z toho vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s audioknihou Spalovač mrtvol od Ladislava Fuchse. Uslyšíte třeba Davida Novotného, Ivana Trojana, Petru Špalkovou a řadu skvělých našich herců. Ta dnešní indicie zní takto. Jsem po

0: Relax a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Heidi Janků.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno.

To byla skupina Elán a jejich písnička s názvem Človečina. Máme 9:45 a já tady mám ještě jedno přáníčko z webového formuláře. Zní takto. Milý pane Zdeňku, prosím zahrát pěknou písničku veselou pro mého strýčka pana Jana Havlína ze Sentic. A to jen tak pro radost, aby se netrápil s nemocemi, aby se tak moc nepozoroval a více si užíval krásného života po boku své skvělé manželky Mařenky. Přeji jim oběma pevné zdraví, štěstí, spokojenost a snad mne už přestane tahat za vlasy, což mi dělá od dětství. Děkuji, přeji pěkné léto, Gabriela. Milá paní Gabrielo, to víte, že rád splním vaše přáníčko a vy jste na strýčka tak hodná a on vás tahá za vlasy. Strýčku, Jene Havlíne, už toho nechte. Netahejte Gabrielu za vlasy, když vám posílá tak krásnou písničku. Tady je.

Což, moji milí posluchači, dnešní srdcovky pomaly lilinku končí. Ale jakým mým dobrým zvykem ještě vám zopakuji středeční indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Zní takto. Sem posílá Jaroslav Marvan i Zdeněk Junák, přestože se tam pije a hrají vrchcáby. Tak, to byla středeční indicie. No a moji milí, pokud chcete, abych vám hrál a já vám hraji rád, musíte mi to dát vědět, máte tyto možnosti. Buď mi svá přáníčka namluvíte svým hlasem na telefonní záznamník 737 250 358, záznamník je vám k dispozici non-stop, nebo mě to dáte vědět přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete v konkrétní den a konkrétní písničku, aby zazněla, musíte mi to dát opravdu na vědomí v dostatečném přestihu. To je všechno pro dnešek, mějte se moc a moc hezky a zítra ve čtvrtek po 9:00 opět naschledanou.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 10 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Brno odložilo rozhodnutí o prodeji pozemků pro fotbalový stadion za Lužánkami. Na jihu Moravy hrozí kvůli suchu větší riziko požáru. 23 mladých akademiků dnes získá tradiční Wichterleho prémii a bude převážně skoro jasno nebo jasno s teplotami do 33 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Zastupitelé Brna odsunuli rozhodnutí o prodeji pozemků pro nový fotbalový stadion. Politici měli v úterý hlasovat o prodeji parcel, kde stojí schátralý stadion za Lužánkami. Získat ho chce majitel fotbalového klubu Zbrojovka a za své peníze tam postavit nový. Na cenu pozemků ale existují dva odlišné znalecké posudky.
3: Podle posudku Brna mají nemovitosti cenu přes 400 milionů korun. Zbrojovka, která si započítává i náklady na demolici současného stadionu, uvádí, že město zaplatí 5 milionů. Upřesní to zřejmě třetí revizní posudek, říká primátorka Markéta Vaňková z ODS.
4: Jak my se domluvíme se Zbrojovkou na začátku příštího týdne, tak se rozhodneme, který ten postup zvolíme.
3: Opoziční zastupitel Jiří Kment z SPD prohlásil, že by magistrát měl demolici stadionu za 200 milionů korun zaplatit sám.
5: I tak se to tomu městu vyplatí, protože prostě on tady zainvestuje nějaké třeba 2 až 3 miliardy do té stavby.
3: Zástupci Zbrojovky na to zatím nereagovali. O prodeji pozemků rozhodnou zastupitelé možná na mimořádné schůzi o letních prázdninách. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
1: V Jihomoravském kraji hrozí vyšší riziko požárů, varují meteorologové. Výstrahu nízkého stupně vyhlásili kvůli pokračujícímu suchu. Lidé by například neměli odhazovat cigaretové nedopálky, rozdělávat oheň v přírodě nebo vypalovat trávu. Další upozornění přidává mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.
6: Co se týká zemědělské techniky, která vyjíždí na pole, tak by měla být připravena na sezónu, vyčištěná, provozu schopná. Doporučujeme instalaci lapačů, jisker a mít připravené hasicí přístroje, protože každoročně se přece setkáváme s požáry, které souvisí se zemědělskou činností přižních.
1: První kombajny totiž do polí na jižní Moravě vyrazily včera. Na jihu Moravy varují meteorologové dnes i před vysokými teplotami, mají se dostat nad 31 stupňů Celsia. 23 mladých talentovaných vědců dnes obdrží tradiční Wichterleho prémii Akademie věd. Je určená pro osobní potřebu vědců do 35 let, aby mohli nerušeně pokračovat v práci na svých zajímavých výzkumech. Například imunolog Tomáš Brabec z Mikrobiologického ústavu Akademie věd zkoumá, jak věk ovlivňuje průběh salmonelózy u dětí.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude převážně skoro jasno nebo i jasno, zejména odpoledne a večer se oblačnost může zvětšit až na polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů. Foukat bude slabý, přechodně mírný severovýchodní až severní vítr. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré, později večer místy mírně nepříznivé, biozátěž ale vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na cestě do Brna po dálnici D1 se od Ostrovačic tvoří kolony. Na 4. kilometru D2 zůstává nepojízdné nákladní auto. Ve směru do Brna blokuje pravý pruh. A s omezením kvůli práci silničářů počítejte na silnici 55 v Uherském Ostrohu. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: 4 minuty po 10. hodině ve středu 24. června 2026 začíná na vlnách Českého rozhlasu Brno dopolední vysílání. U mikrofonu je s vámi Sandra Silná a bude tomu tak až do 12. hodiny. Dnes je svátek svatého Jana Křtitele. A možná si mnozí z vás, pamětníků, vybavíte také různé pranostiky spojené s dnešním dnem a janovským svátkem. Na svatého Jana otvírá se létu brána. Od svatého Jana Křtitele běží slunce již k zimě a léto k horku. Na svatého Jána noc nebývá žádná. To jsou jenom některá z mnoha přísloví, zachycující dávnou lidskou zkušenost. Další se pojí třeba i s úrodou jahod nebo hřibů. My se už za chvíli s Julií Kalodovou podíváme do rozhlasové kuchyně. A recept, který za chvilku uslyšíte, se také pojí s dnešním svátkem, protože to bude svatojánská ořechovka. Ale potěšíme i včelaře, protože Julie přinese recept i na víčkovici neboli včelařský likér. Ve vysílání uslyšíte dále Vojtu Halaše, regionálního stopaře, který se dnes opět toulá jihomoravským krajem, Jarku Vykoupilovou a její babské rady, no a pozvánka, ta bude dnes do Znojma za divadlem. Pěkné dopoledne a příjemný poslech.

0: Český rozhlas Brno.
1: V 10:11 dospívala Hana Zagorová a já už tady u druhého mikrofonu teď vítám Julii Kalodovou. Dobré dopoledne.
2: Krásné dopoledne.
1: My jsme si tady říkali teď během písničky, že ty dnešní recepty budou dva, jak už jsem avizovala, tak se vlastně i hezky hodí jako do budoucna jako vánoční dárky.
2: Přesně tak, Sandra, milí posluchači, teď říká, za půl roku jsou Vánoce, ano. Takže nezdá se to, protože venku je neuvěřitelné horko, ale dnes budeme si vyrábět ty jedlé dárky, které máme tak rádi. A dáváme je svým blízkým.
1: Pak se hodí, no protože, jak jsem tady i zmiňovala to přísloví spojené se svatým Janem, tak už vlastně slunce směřuje k zimě, kdežto tedy teploty k létu, ale prostě opravdu, ač se to nezdá, za půl roku je 24.6.
2: Budeme dělat, už je skoro podzim, to je ten.
1: Já už se na něj upřímně řečeno, na podzim se těším, protože tyhle teploty, to není nic pro moji severskou duši.
2: Ještě musíme zvládnout strážnici, Mezinárodní folklorní festival, o toť budeme vysílat skoro celou sobotu, milí posluchači, takže se ohřejeme všichni, takže poslouchejte.
1: Nicméně my v těch dnešních receptech opravdu zužitkujeme to, co už teď příroda nabízí, protože včelky už mají první snůžku hotovou, to znamená, mnohde už medobraní probíhá nebo proběhne, zřejmě také na mlýně,
2: ano,
1: podle toho, co
2: ano,
1: jste ano. přichystala za recept. No a zelené ořechy už také navzdory suchu, prostě stromy se obalují, bobtnají, tak pojďme na recepty.
2: Já začnu tím včelařským likérem, takzvanou víčkovicí. Přiznávám, že jsem to zatím nedělala, ale budu to dělat zítra, protože já jsem studentkou odborného učiliště včelařského v Nasavrkách. Teď jsme měli během víkendu odborný výcvik třídení, bylo to úžasné a se včelkami vlastně mám první sezonu, takže mě to zítra čeká a tu víčkovici, na tu se chystám, protože spolužáci mi dali spoustu rad, jak se to dělá. Takže určitě to možná někdo děláte, kdo to neděláte, tak tady jsem kolegy poučila, že opravdu víčkovice existuje. Takže je to vlastně ten zbytek po medobraní, to znamená ta vosková víčka, která odřežete z těch voskových nebo z těch medových plástů. To je takovej bordýlek, který právě vzniká potom, když vytáčíte med. Je tam i právě trošku
1: to voňavé,
2: z toho teče.
1: Je to
2: takové
1: lepkavé,
2: přesně tak, lepkavé. Takže to si schováte, dáte to do 3-litrové láhve. Do té by to mělo být zhruba do třetiny nebo do poloviny, kolik budete mít materiálu. No a zalijete to potom už jenom kvalitním alkoholem. Ideálně slivovice nebo co máte doma, na to není žádná rada, jak to kdo má rád. A necháte to uzavřené stát na chladném a temném místě zhruba 2 měsíce. Doporučuje se to občas protřepat a potom přes jemné plátínko nebo hustý cedník, abyste odstranili právě ty zbytky toho vosku. No a potom už to můžete stáčet do lahví. Kdo má rád sladší likér, tak může přidat ještě trochu potom čistého medu, případně pro vůni. A říkali mi spolužáci, že to má takovou jakoby trošku zakalenou barvu, někomu to
1: malinko
2: vadí, někomu ne.
1: Malinko je to taková prostě dožlutá, ale já jsem teda víčkovici nikdy nedělala, ačkoliv jsem taky včelařila, zase se na to chystám. Nicméně je to opravdu léčivý a výborný likér. Vizuálně řekněme, možná pro někoho nezvyklý, ale ona ta, když se dostaneme k té ořechovce svatojánské, tak to je podobně.
2: Tak a dnes je svatého Jána, Honzové mají svátek, přejeme všechno dobré a nejlepší a dnes je ten den, kdy se dají sbírat právě ty zelené ořechy. Já jsem se dívala u nás na mlýně, tam už to krásně taky je vidět, takže potřebujeme jich zhruba 24 až 36, tak zhruba kolem 30, zase 3-litrová lahev. Nazbírají se ty ořechy, ty jsou vlastně v tuto dobu měkké, mají vevnitř, dá se to rozříznout nožem, to znamená nařežte si je, přidejte skořici, badián, zhruba 10 hřebíčků na to množství a zase zalejte zhruba 2 litry alkoholu a nechte macerovat asi 3 až 4 měsíce prostě do podzimu. No a potom už se udělá jenom cukrový rozvar, buď to půl kila cukru s půl litrem vody, to se svaří a zase opět přes cedník se to k tomu přilije, anebo můžete přidat med, anebo můžete přidat karamel. bude to mít takovou zase trošku jinou chuť. Takže to je ta svatojánská ořechovka.
1: Dnešní dva recepty, takové i do budoucna jedlé dárky, sice na to momentálně padne hodně čistého alkoholu, ale
2: já mám doma asi 15 litrů své slivovice, takže a my nepijeme, takže to budu mít potom pro kamarádky.
1: Výborně. Tak moc děkuji, Julie, za ty dnešní recepty. Věřím, že se vám, milí posluchači, hodili a hodí. No a opět za týden?
2: Ano, za týden. Já jsem přemýšlela, včera jsem chodila u nás po zahradě, co tam mám, z čeho bychom mohli vařit. Tak tam mám rybíz a nevím, posluchači, co dělají vaše slepice, ale moje slepice stojí kolem toho rybízového keře a vyzobávají, skáčou nahoru, takže já skoro toho rybízu mám jenom po vršcích té rostlinky, tak nevím, kolik toho koláče letos bude, ale tak snad aspoň trochu.
1: Já jsem se chtěla zeptat, jestli recept příští týden bude na nadívanou slepici rybízem.
2: Na paprice asi.
1: Dobře, uvidíme, necháme se překvapit. Každopádně pro tuhle chvíli moc děkuju. Hezké dopoledne.
2: Den.
1: A my teď pokračujeme v našem dopoledním vysílání. Už za chvíli se nám přihlásí taky Vojta Halaš, náš regionální stopař. Já už vím, kam se podíval, ale nechám vás ještě chvíli v trpělivosti, abyste si počkali. No a teď nám bude zpívat Lionel Richie a pak také kapela Modus.

0: Čtvrtečním hostem 25. června bude principál Pavel Růžička a představí nám kočovné divadelko Lidičky. Už 15 let na začátku každého léta sednou jeho herci s kapelou na koňský povoz a objedou několik štací na Kyjovsku. Kdo píše texty a písně k představením? Co na hraní nejvíc baví samotné dětské herce? A mají pro ně diváci často i upečeno? O tom všem bude řeč. Přidejte se k nám, na divadelní povídání se těší a zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: V rámci seriálu, který připravuje náš regionální stopař Vojtěch Halaš, společně objevujeme krásy Jihomoravského kraje. Každý týden Vojtovi náhoda určí obec, do které se vydá, aby ji během jediného dne poznal a představil nám ji zblízka. Minulý týden zavítal do obce Bavory, kde mu místní na dnešek vylosovali návštěvu újezdu Utišnova. Vojto, hezké dopoledne, co nám o újezdu prozradíš?
2: Ahoj Sandro, hezké dopoledne. Tak první písemná zmínka o újezdu pochází z roku 1350. Jeho historie je však ještě starší. Odborníci se domnívají, že obec vznikla již před založením kláštera Portaceli v nedalekém předklášteří. Dnes je újezd malou obcí s necelými 150 stálými obyvateli. Katastr obce o rozloze 360 hektarů si po staletí zachoval téměř nezměněnou podobu. Krajina v okolí obce láká návštěvníky svou malebností a není proto divu, že právě v 60. a 70. letech zde především v údolí Bobrůvky a Libuchůvky vyrostly rekreační chaty. Nad obcí na zalesněném hřebeni Hrádek se ukrývají pozůstatky středověkého opevněného sídla. Dřevěná a hliněná opevnost ze 14. století dnes připomíná dobu, kdy zdejší kraj střežila drobná šlechta a obchodní stezky. Významnou kapitolou obecní historie je také školství. V roce 1892 byla postavena jednotřídní škola s učitelským bytem. Děti se zde učili až do roku 1965 a budova dodnes slouží obci. Sídlí v ní totiž obecní úřad a konají se zde také kulturní a společenské akce. Bouřlivé období přišlo v roce 1964, kdy újezd ztratil svou samostatnost, byl připojen k Horním Loučkám a později začlenen do správního celku se střediskovou obcí Dolní Loučky. Až od prosince 1990 je obec opět samostatnou obcí.
1: A co se chystáš v újezdu a okolí navštívit?
2: Tak bude to určitě kostel svatého Jilí. Jeho původ sahá pravděpodobně až do počátku 13. století a je chráněn jako kulturní památka České republiky. Pak bych se určitě rád podíval na zříceninu tvrze nad obcí, o které jsem mluvil. Ta má dnes spíš jen obvodové zdi, ale stejně bych je rád viděl. Půjdu se podívat v tomto horkém počasí k řece Bobrůvka a jako vždy se nechám poradit také od místních, kam se ještě vydat.
1: Tolik regionální stopař Vojtěch Halaš, který dnes stráví den v újezdu Utišnova. Vojto, děkujeme a hezký den.
2: Hezký den a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: No a my už se za chvíli podíváme také do Znojma, protože Znojmo ožívá v těchto dnech divadlem. No a na divadelní festival vás právě pozveme.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Festival Znojmo žije divadlem 2026 nabízí hvězdné divadelní a cirkusové představení v centru Znojma a také jedinečnou atmosféru pro všechny generace. Na telefonu teď vítám paní Kristýnu Musilovou, která nám k festivalu, který dnes začíná, řekne více. Dobré dopoledne.
2: Krásný den i vám.
1: Jaké divadelní žánry lze na festivalu letos vidět?
2: Tak festival Znojmo žije divadlem je postavený na velké žánrové pestrosti a návštěvníci se mohou těšit na činohru, komedii, loutkové divadlo, nový cirkus, kabaret, stand-up prvky i divadelní grotesku. Nechybí ani inscenace inspirované mytologií nebo barokem a vedle známých českých souborů a herců přivítáme také zahraniční hosty, například španělský novocirkusový soubor Sia Pakipája.
1: Je úžasné, že tohle všechno se vejde tedy do 4 dní ve Znojmě. Na jakých místech všude se festival odehrává?
2: Tak jednou z hlavních těch charakteristik festivalu je to, že přináší divadlo mimo tradiční divadelní budovy a hrát se bude v hlavním šapito na Horním náměstí, pak v dětském šapito na nádvoří Znojemského hradu, v Kapucínské zahradě, na Václavském náměstí, ale i přímo v ulicích historického centra Znojma. A každé místo nabízí trochu jinou atmosféru a právě propojení městského prostoru s divadlem vytváří ten jedinečný charakter festivalu.
1: Já jsem se dívala, že máte také bohatý doprovodný program. Na co byste posluchače pozvala?
2: Tak doprovodný program se zaměřuje především na rodiny s dětmi a součástí jsou interaktivní projekty, jako je třeba divadelní mozkoherna, a potom tvůrčí dílny, pouliční vystoupení a programy, do kterých se mohou diváci sami zapojit. Chceme, aby lidé divadlo nejen sledovali, ale také ho aktivně zažili. A třeba po pátečním představení s Karlem Rodenem navíc návštěvníky čeká festivalová afterparty.
1: Festival Znojmo žije divadlem 2026 se na různých místech Znojma koná ode dneška, tedy od středy 24. června a to až do soboty 27. června a více o programu se dozvíte například na webových stránkách www.znojemskabeseda.cz. Na festival nás přímo ze Znojma pozvala Kristýna Musilová. Moc děkujeme a pěkný den, naslyšenou.
2: Mám také naslyšenou.
1: To byla tedy dnešní kulturní pozvánka do Znojma. A my teď uslyšíme do konce této hodiny také ještě babské rady Jarky Vykoupilové. Teď je 10 hodin 35 minut. No a zpívat nám teď bude Dalibor Janda a uslyšíte i kapelu Black Milk.

0: Marie, co vám při sledování verbuňku více imponuje, chlapský zpěv nebo tanec?
1: Jardo, to je tak nějak dohromady. Verbuňk prostě musíte vidět i slyšet.
0: No, takže u nás v rozhlase asi jen poloviční zážitek, co?
1: Omyl, Český rozhlas Brno letos nabízí 100% zážitek z mistrovství světa ve verbuňku.
0: Nevěřím, kdy, kde, jak?
1: Finále soutěže o nejlepšího tanečníka verbuňku ze Strážnického festivalu sledujte živě v sobotu 27. června od 16.30 na webu brno.rozhlas.cz.
0: Přátelé, užívejte si 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice na vlnách Českého rozhlasu Brno.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Mně se strašně líbily se Skácelovy tvorby, když jsem byl na gymnáziu. Ty PFK čtyřveršový, který on posílal, a já jsem se tím nechal inspirovat a vlastně jsem taky psal takovýhle PFK. A to jsem pak posílal svým různým kamarádům a vlastně nevím vůbec proč, ale posílal jsem to i na katedru. A pak se mi jednou pozvala profesorka Librová a ona mi říkala: Radku, já ty vaše věci použiju do té knížky, kterou teďko píšu.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: Český rozhlas Brno.
1: A protože se blíží letní prázdniny, tak se vám možná o co víc budou hodit dnešní babské rady Jarky Vykoupilové. Nad klasickým táborákem totiž nemusíte opékat jenom legendární špekáčky, ale díky Jarce a jejím radám se naučíte na klacík napichovat i bramboru, rohlík nebo třeba dokonce marshmallowny. No a to by se v létě a o prázdninách mohlo hodit.
0: Babské rady.
2: Setkání u táboráku patří k letním večerům. Zapomeňte jen na klasické špekáčky. Velmi dobře chutná kukuřice, kterou si potřete směsí grilovacího koření s olejem. Opékat na klacku můžete i brambory zabalené do alobalu, ochucené bylinkovým máslem nebo sýrem. Vděčná je i opékaná verze rohlíku se šunkou a sýrem. Zabalíte ho taktéž do alobalu a nad ohněm dobře prohřejete. Vznikne křupavá dobrota, kterou ocení hlavně malí strávníci. Ti ostatně milují i opečené bombóny typu marshmallow, na kterých se nad ohněm udělá velmi chutná karamelová vrstvička. Majitelé mlsných jazyčků by mohli vyzkoušet i pečený banán, plněný kousky čokolády, jablko posypané s kořicí nebo ananas nakrájený na silnější plátky, na který se předem nanese medová vrstva. Zajímavou variantou je i takzvaný hadí chléb. Chlebové těsto se v proužcích ovine kolem klacku na opékání a peče do zlatova.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
1: Blíží se 11. hodina zprávy, dnes dopoledne připravuje Pavel Chaloupka a já vás ještě krátce také pozvu k dalšímu vysílání po 11., protože je středa, je na programu Poradna pro zdraví a my se tentokrát zaměříme na zdraví srdce a cév a blíže se podíváme s naším hostem také na cholesterol.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Ombudsman upozornil kvůli ohrožení péče o klienty na trojici nelegálních domovů pro seniory. Generálním ředitelem dceřiné společnosti ČEZu je Pavel Cirány. Brno ožívá festivalem pouličního umění, potrvá do poloviny srpna a bude převážně skoro jasno nebo jasno s teplotami do 33 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Pavel Chaloupka. Kancelář ombudsmanky upozorňuje na trojici nelegálních domovů pro seniory. Péče o klienty v nich údajně může být ohrožená. Tým veřejné ochránkyně práv zveřejnil výsledky kontrol v Mutěnicích na Hodonínsku, ve Svitavách a v Českých Budějovicích. Ve Svitavách narazili na propálené deky od cigaret nebo nábytek s fleky od moči. V Mutěnicích kritizovali podávání léků na uklidnění bez předpisu.
2: Na nás je to směřováno, tak aby prostě jenom nás tady očerovali. Máme tady zdravotní péči zajištěnou. My jsme rodinný dům a rodinné domy se neregistrují. Substituje se tak nedostatek míst pro seniory.
3: Nesouhlasí se závěry kontrol provozovatele domova v Mutěnicích Pavel Nenička. Jak by měla kontrolovaná zařízení postupovat, radí zástupce ombudsmanky Vít Alexandr Šorm.
4: Těmto zařízením jsme doporučili, ať svou činnost legalizují, registrují se, nebo ať ji ukončí.
3: Vedení Budějovického domova tvrdí, že provoz ukončilo. Pokud jde o svitavské zařízení, nikoho se nám nepodařilo kontaktovat. Alena Hesová, Český rozhlas.
1: Ředitelem nově vzniklé ČEZ Energy se stal Pavel Cirány. Společnost o tom informovala na svém webu. Představenstvo povede generální ředitel ČEZu Daniel Beneš. ČEZ chce do dceřiné firmy vyčlenit prodej a distribuci energií, obchodování nebo energetické služby. To je podle analytiků zásadní krok pro připravované zestátnění společnosti, o které usiluje vláda. Odůvodňuje ho potřebou uvolnit firmě ruce k investicím. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už dříve oznámil, že kabinet chce proces plného ovládnutí ČEZu stihnout nejpozději do konce stávajícího volebního období v roce 2029. V brněnských ulicích začíná multižánrový festival Uprostřed. Ten až do 19. srpna nabídne pod širým nebem autorská čtení, koncerty a další představení. Letos se rozšířil i na další místa mimo nejužší centrum města, doplňuje mluvčí turistického centra Hana Bánovská.
5: Navštívíme například park nad vodojem Žlutý kopec, kde proběhne třeba autorské čtení s názvem Orbita matce Zemi. Na Mendlovo náměstí zavítá oblíbený balet Uprostřed a zajímavostí je třeba koncert Vinyl nesmí na sluníčko, který se několikrát rozezní z balkonu staré radnice.
0: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude převážně skoro jasno nebo i jasno, zejména odpoledne a večer se oblačnost může zvětšit až na polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů. Vítr by měl foukat slabý, místy přechodně mírný, severovýchodní až severní. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré, později večer místy mírně nepříznivé. Biozátěž na trojce tedy vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 počítejte s omezením po nehodě na stém 94,5 kilometru ve směru na Vyškov. O kus dál na 207,5 kilometru pracují v levém pruhu silničáři. V Brně pozor u nehody na Příkopě a opatrně projíždějte i místem nehody na Hradišťské ulici ve Starém Městě. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Tak jako každou středu hodinu před polednem i dnes otevřeme už po písničce poradnu pro zdraví. V ní se tentokrát zaměříme na zdraví srdce a cév a blíže se podíváme na cholesterol. Zůstaňte s námi a dozvíte se víc. Příjemné středeční dopoledne vám nadále od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Sandra Silná.

0: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Brno.
1: Internista a kardiolog profesor Jan Krejčí z první interní kardioangiologické kliniky Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně je dnes naším hostem v Poradně pro zdraví. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: Povídat si budeme o cholesterolu, o srdečním selhání a souvislostech právě mezi hodnotami cholesterolu v našem těle a vlivem nejenom na právě srdeční selhání. No a já ještě připomínám také telefonní číslo sem k nám do studia 726 4652 00, kam můžete během vysílání volat své dotazy. Pane doktore, cholesterol je slovo, které slýcháme velmi často. Co to vlastně je a proč ho naše tělo potřebuje?
2: Já myslím, že to je velmi důležité, co jste řekla na konci, že naše tělo ho potřebuje, protože my cholesterol vnímáme jako něco škodlivého, ale on samozřejmě má celou řadu takzvaných fyziologických rolí v lidském těle, tedy je nezbytný pro fungování mozku, pro fungování obecně nervové soustavy, je to základem pro celou řadu třeba hormonů, které regulují procesy v těle, takže je to součást buněčných membrán, takže ta jeho role je, řekněme, důležitá. To, co vnímáme my a to, co je, řekněme, projevem tady toho našeho civilizačního okruhu, je to, že ty cholesterolové hodnoty jsou až příliš vysoké a v těch vysokých hodnotách samozřejmě se jedná o substanci, která má velmi těsnou vazbu k rozvoji aterosklerózy a celé řady komplikací, které s tím jsou spojeny.
1: To znamená, že v těle cholesterol máme všichni, máme ho tam prostě běžně nějakou hodnotu, ale pak další, když přijímáme výživu, tak se nám ten cholesterol buď drží v normě, anebo zvyšuje, snižuje.
2: Do nějaké míry to tak je. Samozřejmě ta dieta, ta výživa v tom hraje svou roli a k tomu se ještě zřejmě dostaneme.
1: Ano, ano.
2: Ale v řadě případů jsou také formy takzvané familiární hypercholesterolemie, to znamená dědičného onemocnění, které vlastně, to znamená, že to tělo si toho cholesterolu vytváří více, než by bylo optimální. To znamená, v těchto případech ta dietní opatření nemusí stačit a tam vždycky nepochybně nastupuje role léčby a důležité je zdůraznit, že tu léčbu máme dneska k dispozici velmi široké portfolio velmi účinných preparátů, takže vysoké hodnoty cholesterolu se dají velmi dobře léčit.
1: Mě by ještě takhle na úvod zajímalo, jestli cholesterol je tedy v našem těle třeba během života, jestli se jeho hodnoty mění. Pokud teď vezmeme, že člověk je tedy zdravý a nemá ty problémy, o kterých si budeme povídat, anebo jestli prostě zůstává tak nějak celý život, stejné hodnoty zůstávají.
2: Je tam vývoj u malých dětí, jsou ty hodnoty daleko nižší, než jsou vlastně v té dospělé populaci. Zajímavé je, že i v takových těch přírodně žijících oblastech, řekněme, takový ti zemědělci, sběrači, takové ty primitivní komunity, kterých ubývá na světě, ale pořád ještě nějaké jsou, tak tam ten cholesterol také je nízký. Čili je to spojeno nepochybně s celou řadou faktorů stravovacích, takové ty ultrazpracované potraviny, nadbytek červeného masa a samozřejmě také málo pohybu, nadváha, dalších, a jsou s tím zvázány další takové ty civilizační choroby, jako je cukrovka, jako je třeba hypertenze a takzvaný ten kardiorenometabolický syndrom. Čili je tam provázanost celé řady těch nemocí, které do značné míry souvisí s naším špatným životním stylem a s naším neblahým stravováním.
1: Mně ještě napadá taková otázka taky, jestli třeba, protože často se v souvislosti s cholesterolem zmiňuje právě červené maso, vejce a podobně, jestli třeba člověk, který se stravuje vegetariánsky, tak automaticky se předpokládá, že by měl cholesterol nízký nebo v pořádku, a naopak člověk, který, řekněme, jí všechno, tak by měl možná počítat někdy i s riziky, že bude mít vysoký cholesterol.
2: Ano, do nějaké míry to tak platí, ale pochopitelně právě u těch familiárních forem i striktní dieta, třeba vegetariánská dieta, nemusí a nevede zpravidla k úpravě těch hodnot cholesterolu. Ale samozřejmě ty lipidy, které máme v těle nebo v krvi, to není jenom cholesterol a celou řadu z nich dokážeme tou dietou ovlivnit ještě možná lépe než ten cholesterol. Takže nechci říkat, že by ta dieta neměla význam, ona nepochybně význam má, ale jsou přesto případy, že kdy i velmi striktní dnešní dieta nemusí vést a nevede k normalizaci hodnot cholesterolu.
1: Mm-hmm. S Janem Krejčím si dnes povídáme o cholesterolu a jeho vlivu na naše zdraví. A já už se za chvíli po písničce budu ptát také na to, jaký rozdíl je třeba mezi takzvaným zlým cholesterolem. A dostaneme se i na vaše dotazy, takže zopakuji ještě to telefonní číslo k nám do studia 726 465200, kam už teď můžete volat své otázky.
0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: S profesorem Janem Krejčím si dnes povídáme o cholesterolu a jeho vlivu na zdraví, na srdce a cévy. A dovolala se také posluchačka Marie. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne. Já bych se chtěla pana doktora zeptat. Manžel je včelař a máme spoustu časopisů, knih a já jsem se tam dozvěděla, že když člověk na ráno na lačnost si dá skleničku vlažné vody a lžičku medu, takže naše srdíčko nám poděkuje. Tak jestli to med na to srdíčko má takový vliv, anebo aby to, já vím, že třeba cukráři nebo diabetici tady toto by neměli, že? Mm-hmm. A jak, buď v jakém množství, nebo jak to vlastně teda funguje toto?
1: Děkujeme.
3: Dobrý den, tak já včelař nejsem a odborníkem na med taky nejsem, ale v zásadě lze říci, že pokud nejste diabetik, tak určitě vám lžíce medu neublíží. Pokud vám chutná a udělá vám radost, tak to udělá dobře celému vašemu zdraví. Že bychom měli prokázána nějaká pevná a jasná data, která by říkala, že tenhle ten, řekněme, alternativní přístup vede k nějakému snížení cholesterolu, tak to, řekněme, v té medicíně, ve které se pohybuji, já jsem nezaznamenal, ale předpokládám, že určitě si tím ublížit nemůžete.
1: Tak doufám, že jsme zodpověděli váš dotaz, paní Maruško, a děkujeme, že jste zavolala. Naslyšenou. Tak, pane doktore, já se zeptám, budeme pokračovat v tom rozhovoru. Často se mluví o takzvaně hodném a takzvaně zlém cholesterolu. Možná je to laické označení a třeba mě opravíte, ale jaký je tedy rozdíl mezi těmi dvěma, řekněme, hodnotami nebo dvěma druhy a proč je důležité, abychom znali své hodnoty cholesterolu?
3: Jak jsem říkal, tak ty lipidy, které máme v těle, to není jenom cholesterol, to jsou i třeba triglyceridy, ale i ten cholesterol zase není jedna homogenní skupina. Je tam několik takzvaných frakcí a skutečně existuje jeden, který je nazýván takzvaný HDL, jako vysoce denzní cholesterol, a to je ten hodný, o kterém se předpokládá, že má naopak kardiovaskulárně protektivní účinky, a pak je ten škodlivý, ten zlý, a to je ten LDL cholesterol. Mm-hmm. A o tom LDL cholesterolu víme, že má velmi těsnou vazbu k rozvoji aterosklerózy. A to je vlastně ten základní moment a základní prvek, kterým ta hypercholesterolemie škodí lidskému tělu. To znamená, že velmi významně akceleruje rozvoj aterosklerózy, tedy toho, co lidově nazýváme kornatění tepen. Ano.
1: No a jak to tady poznáme, že jedna z těch hodnot, tedy hodnota toho v uvozovkách zlého cholesterolu, je už vysoko? A existují vůbec nějaké příznaky, jak člověk může poznat, že nemá hodnoty cholesterolu v pořádku?
3: Úplně příznaky jasné nejsou. No samozřejmě takové ty staré knihy propedeutické, které popisovaly, jak vypadají lidi s vysokým cholesterolem, říkají, že existují určité známky, říká se tomu xantelazmata, takové tukové podkožní, řekněme, skvrny, které můžou se objevit u některých lidí, kteří mají opravdu ale excesivně vysoké hodnoty cholesterolu, takže takovéhle známky, řekněme, jsou popsány historicky, ale u 99% lidí se s nima nesetkáváme. A jedno z těch nebezpečí, které je s cholesterolem spojeno, je totéž, co říkáme třeba u vysokého krevního tlaku. Vysoký cholesterol nebolí, takže vás vlastně na to nic upozornit nemusí. A potom může být překvapením, když třeba přijde pacient k nám na kliniku s akutním infarktem myokardu a on se s překvapením dozví, že má cholesterol, který je dvojnásobný, než by měl mít, a do té doby vlastně o tom vůbec nevěděl. A teprve ta kardiovaskulární příhoda ho upozorní, nebo nás všechny upozorní na to, že něco není v pořádku a že s tím musíme něco dělat.
1: Mm-hmm. A souvisí třeba právě i vysoký krevní tlak s vysokou hladinou cholesterolu, nebo respektive když člověk má už diagnostikován vysoký krevní tlak, může tam být přímá souvislost i s cholesterolem, nebo tyhle dvě hodnoty spolu nesouvisí?
3: Přímo tyhle ty dvě věci spolu souviset nemusí, ale ono to často souvisí, jak jsem už na začátku zmiňoval, s takovým tím metabolickým syndromem. To znamená, my dneska i z hlediska třeba srdečního selhání a onemocnění ledvin často hovoříme o tom, že klíčem a tím prvním spouštěčem celého toho problému je obezita, nebo takzvaná viscerální tuková tkáň, která je mimo jiné hormonálně aktivní a vytváří chronický zánět v lidském těle. A to stojí tedy za rozvojem aterosklerózy, může to stát za rozvojem diabetu, diabetu a třeba už ta den diabetes a ta obezita společně s tou hypertenzí, s tím vysokým krevním tlakem jsou opravdu toxickou kombinací, která extrémně urychluje poškozování těch cév, čili u těchto lidí, kteří mají diabetes, kteří mají vysoký krevní tlak a kteří nedej bože ještě třeba kouří, tak u těch je extrémně důležité opravdu ten cholesterol dramaticky snížit.
1: Mým hostem v poradně pro zdraví je dnes profesor Jan Krejčí a opět se k tématu cholesterolu a jeho vlivu na naše zdraví vrátíme po písničce.
0: Páteční chovatelskou poradnu 26. června po 11. hodině věnujeme králíčkům mazlíčkům. Veterinář Miloslav Martinec poradí, jak přistupovat k chovu králíků v domácnostech. Jaké podmínky bychom měli králíkům v prostředí bytu poskytnout, v čem se takový chov liší od toho hospodářského a s jakými úskalími se mohou chovatelé setkat. Prostor bude jako vždy i na vaše telefonické dotazy. Páteční poradnou provází Zdeněk Truhlář.
4: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Brno, písně.

oblohou letěla. Chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá.

celé planety. Na Hvězdném nádraží cinkají vagony, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojí.

pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, ach pícho marnivo.

0: se kterou smířit nejde se.
1: O lásce,
0: o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
2: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Brno.
3: S profesorem Janem Krejčím si dnes povídáme o cholesterolu a o jeho vlivu na naše zdraví, speciálně tedy na zdraví srdce a cév. No a už jsme tady probrali lecos a já bych se teď chtěla tedy zeptat na to, jaká je nejjednodušší metoda, jak zjistit hladinu cholesterolu, jestli jsme na tom dobře tedy, nebo si máme dát pozor.
4: Tak ona je jednak velmi jednoduchá a v podstatě jediná metoda, to znamená udělat odběr krve a udělat tam biochemickou analýzu, kde vlastně se dozvíme nejenom samotnou hodnotu toho cholesterolu, a tak, jak jsme o tom hovořili předtím, je také velmi důležitá proporce toho škodlivého, a zejména toho škodlivého, toho LDL cholesterolu, protože to je ten cholesterol, na jehož hodnoty při léčbě a při stratifikaci rizika, tedy při takovém odstupňování rizikovosti těch jednotlivých situací vždycky vycházíme. Takže odběr krve, velmi jednoduché vyšetření, které by člověk, my jsme tady o tom spolu předtím debatovali, od kterého věku bychom se o tom měli zajímat, tak minimálně od 40. roku života by se každý z nás měl tu hodnotu nechat změřit, aby věděl, jestli je nebo není v riziku, protože ještě možná k tomu doplním jednu věc. Pokud jste v rodině, kde se opravdu třeba infarkty nebo jiné nějaké aterosklerotické komplikace vyskytují v mladém věku, tak ty familiární formy, tam samozřejmě se to musí diagnostikovat hnedka v dětství, protože tyhle ti lidi s tou extrémní formou té familiární hypercholesterolemie mohou mít první příznaky třeba infarkty nebo mozkové příhody ve věku kolem 20 let života, čili tam opravdu se to musí diagnostikovat v zásadě hned po porodu.
3: A pane doktore, když dnes se velmi se mluví o tom, abychom chodili na preventivní prohlídky, kontroly k lékařům, to znamená, dá se tedy ten odběr krve, je součástí třeba preventivní prohlídky u praktického lékaře, kde se zjišťuje i ta hladina cholesterolu, nebo musí člověk speciálně třeba i v mladším věku, než je těch 40 let, pokud jde na preventivní prohlídku, musí o to požádat speciálně?
4: Tak to vám úplně přesně řeknu, protože praktický lékař nejsem, ale jsem přesvědčený o tom, že je to tak základní vyšetření, že by to mělo být součástí opravdu toho screeningu běžného, který se udělá, když ne dříve, tak určitě od 40 let dál. A někdy mluvíme o tom, že to je možná jedna z těch chyb, které děláme jako česká populace, že se málo zajímáme o své zdraví, že vlastně každý z nás by měl znát, jakou hodnotu cholesterolu má, a tomu taky přizpůsobovat jednak svůj životní režim a případně také se od nějakého věku starat už i o tu léčbu.
3: Vy tedy v rámci ambulance potom přijímáte pacienty, kterým byl diagnostikován už ten vysoký cholesterol, nebo máte pacienty, kterým třeba hrozí riziko infarktu, mají skonatělé ty tepny, cévy?
4: Tam my vlastně v té léčbě hypercholesterolem rozlišujeme dvě situace. První situace, kterou vidíme jako častěji, je takzvaná sekundární prevence. To znamená, že to jsou lidi, kteří k nám přijdou už s nějakou tou aterosklerotickou komplikací. My, protože jsme kardiologická klinika, tak jsou to nejčastěji lidi s infarktem myokardu nebo s ischemickou chorobou srdeční, případně nedokrevností dolních končetin. A my tu vlastně zjistíme, že zatím stojí mimo jiné třeba vysoká hodnota cholesterolu. Ale samozřejmě stává se také, že existuje takzvaná primární prevence, a to je ta lepší varianta, když člověk vlastně je mu zjištěna vysoká hodnota cholesterolu ještě předtím, než nějaká komplikace nastane. A my tou léčbou jsme schopni zabránit tomu, aby k nějaké takovéto v uvozovkách katastrofy vůbec došlo.
3: Pojďme si říct možná něco k tomu, jak tedy probíhá ta léčba, jestli jsou to léky, nebo jestli je to i úprava životního stylu. Jak dnes vlastně probíhá taková léčba?
4: Ta úprava životního stylu je samozřejmě klíčová, ale jak jsem říkal, a ještě možná se vrátím k tomu, životní styl je velmi důležité snažit se zredukovat nadváhu, pokud ji máme. Ta redukce nadváhy velmi často vede ke snížení hodnot cholesterolu. Ale přesto všechno, jak už jsem říkal, existuje řada pacientů, kdy sebelepší životní styl a sebevětší štíhlost nezaručí, že ty hodnoty budou v tom rozmezí, které potřebujeme, a potom opravdu je nezbytné zaměřit se na léčbu. A důležité je říci, že i v této oblasti ta medicína za posledních, řekněme, 30 let udělala obrovský pokrok a dneska máme řadu léků, které dokážou velmi účinně ty hodnoty cholesterolu snížit. A proto taky říkáme, že vlastně nikdo nemusí mít vysoký cholesterol, protože prakticky každému, kdo tu hodnotu vysokou má, jsme schopni nabídnout takovou léčbu, aby se ty hodnoty dostaly do rozmezí, aby ten člověk nebyl ohrožen všemi těmi komplikacemi, o kterých jsme hovořili.
3: Mm-hmm. S profesorem Janem Krejčím si dnes povídáme v poradně pro zdraví o cholesterolu a jeho vlivu na naše zdraví a opět se k tématu vrátíme za chvíli.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Posloucháte středeční poradnu pro zdraví. Dnes s profesorem Janem Krejčím probíráme cholesterol a vše okolo něho. Já připomínám i telefonní číslo do studia 726 465 200, kam můžete ještě nějakých 10-15 minut volat své dotazy. No a my jsme tady před písničkou probírali tedy léčbu vysokého cholesterolu. Zmiňoval jste tedy léčbu tabletkami nebo prášky, ale jsou ještě nějaké další možnosti?
2: Ano, základem té léčby už po, řekněme, desetiletí je léčba léky, které označujeme jako skupinu statinů, které velmi dobře fungují a o kterých máme přesvědčivá data, že dokážou velmi významným způsobem snížit hodnoty cholesterolu. Ale nejen to, oni právě, když mluvíme třeba o té ateroskleróze, tak oni mají dopad i na charakteristiku toho sklerotického nebo aterosklerotického plátu. Dokáží ho takzvaně stabilizovat, to znamená, že ten plát méně praská, méně se na něm vytváří tromboza, což je podklad třeba akutního infarktu myokardu. Takže ty léky mají zřetelně benefitní dopad i na tyhle ty záležitosti širšího rázu, než jenom samotné snížení cholesterolu. Ale možná je důležité zdůraznit i to, že v posledních letech máme k dispozici velmi moderní léčbu, která se podává tedy injekčně jednou za 14 dní, za měsíc,

0: si vezmeme, tak samozřejmě každý z těch léků nějaký vedlejší účinek mít může. A vždycky poměřujeme takzvaný benefit, to znamená přínos toho léku vůči těm rizikům, které jsou s ním spojené. A když se bavíme o statinech, tak tam ty benefity jsou nepochybné a daleko převyšují rizika. Což ale neznamená, že na ta rizika nemáme myslet. A i takovým nejčastějším nežádoucím účinkem, který ty statiny mohou mít, ale vyskytuje se to v nějakých 5-7% případů, je vznik takových bolestí svalů. Říkáme tomu indukce myopatie. Takže každý člověk, který začne užívat statiny, tak každý by měl dostat takové poučení, že pokud by se v následujících dnech objevily nějaké svalové bolesti, které nejsou vysvětlitelné třeba nějakou velkou fyzickou zátěží, tak musí myslet na to, že to může způsobit právě statin, měl by ho přerušit. My těch statinů máme celou širokou skupinu, takže když to udělá jeden, většinou zkoušíme ještě další. A teprve, když třeba dva různé statiny tenhle ten problém dělají, tak hledáme nové možnosti léčby. A ty nové možnosti už jsem zmiňoval, to jsou i ty injekční preparáty, ale v posledním roce máme i jiný tabletkový preparát, který právě můžeme použít pro ty jedince, u kterých ty statiny dělají ty poškození nebo postižení svalu.
1: Tak já děkuji za odpověď. Já užívám Rosucard už roky a problémy nemám, ale nedávno jsem slyšela, že tady ty statiny způsobují i cukrovku.
0: Opravdu tady ty rizika byly hodnoceny nedávno ve velikánské studii, která zahrnula řeknu stovky tisíc lidí a ukazuje se, že opravdu potenciální rizika spojené s těmi statiny jsou velmi zanedbatelné ve srovnání s benefitem, který ta léčba přináší.
1: Dobře. Děkuji vám.
2: Děkujeme. Naslyšenou a zkusíme vzít ještě jeden dotaz napřímo. Dobré dopoledne, Český rozhlas Brno, poradna pro zdraví. Jste ve vysílání. Dobré dopoledne, můžete se ptát.
3: Dobré dopoledne, zdravím vás i vašeho vzácného hosta a chtěla jsem poprosit. Já užívám statiny, užívám Rovastin 10, půlku večer a já jsem se chtěla zeptat, jenom by mě zajímalo, když vlastně jsou tam nějaké ty tuky v těle a teď ty léky jako je prostě eliminují, prostě aby tam nebyly, kam se ty tuky podějí, nebo jak to funguje v tom těle, že ten statin dokáže vlastně jakoby ty tuky zlikvidovat, nebo prosím o vysvětlení. Moc děkuji.
2: Děkujeme.
0: Ty statiny jsou skupinou léků, které zastavují tvorbu toho cholesterolu, tu endogenní tvorbu. Jo. To endogenní znamená, že to tělo si ten cholesterol samo vytváří, protože, jak jsem říkal na začátku, on ho potřebuje pro celou řadu fyziologických dějů a tím statinem my omezíme vlastní produkci cholesterolu v lidském těle. Mm-hmm. Takže to je princip těch statinů a ty nové léky, o kterých jsem říkal, o té injekční léčbě, tak tam naopak to funguje tam tak, že se zvyšuje vylučování toho statinu. Mm-hmm. Takže tam jsou vlastně dva odlišné přístupy a samozřejmě proto taky se ta léčba může kombinovat a ta kombinace dokonce je velmi efektivní, protože jednak bráníme vzniku cholesterolu a jednak také zvyšujeme jeho vylučování.
2: Kardiolog Jan Krejčí dnes odpovídá na dotazy, které se týkají cholesterolu a jeho vlivu na naše tělo a na naše zdraví. No a my si po písničce ještě rozebereme také některé mýty ohledně výživy, které souvisí právě s hladinami cholesterolu.

0: Český rozhlas Brno.
1: Posloucháte poradnu pro zdraví a dnes si s kardiologem Janem Krejčím povídám o cholesterolu. A pojďme se teď prosím podívat na různé mýty stran výživy, protože dřív se třeba hodně mluvilo o tom, že vysoký cholesterol způsobuje nadměrná konzumace vajec, případně další živočišné tuky, že mají vliv na cholesterol. Ale dnes se třeba zrovna ta vejce zase doporučují konzumovat kvůli tomu, abychom měli dostatek proteinů, svaly, a to i ve vyšším věku, abychom tedy nezanedbávali naše svaly. Pane doktore, jak to z vašeho pohledu tedy je?
2: Tak já jsem taky ta generace, kterou léta přesvědčovali, že vajíčka jsou škodlivá, ale ukazuje se, že to byl jeden z takových těch omylů, který byl postupem času překonán, že ta výživová hodnota vajec a těch bílkovin, které jsou ve vajíčkách, je taková, že vlastně to je ten dominantní pozitivní dopad, takže vajíček se určitě nebojme. Co se týká těch živočišných tuků a třeba přepalovaných tuků a smažených jídel, tak tam ta souvislost nepochybně je. To je něco, čeho bychom se měli pokud možno vyvarovat, stejně jako redukovat třeba spotřebu uzenin, nějakého červeného masa obecně. Naopak taková ta středomorská dieta s rybami, rostlinnými tuky, on se glorifikuje olivový olej, ale není to jenom olivový olej. Obecně ty nenasycené masné kyseliny jsou velmi prospěšné a mohou právě snížit i hodnoty cholesterolu a snížit také dopady těch hodnot nebo těch hladin cholesterolu na ty cílové orgány, tedy dominantně na tu cévní stěnu.
1: Co vy jako lékař doporučujete pacientům, kteří mají vysokou hladinu cholesterolu, vypustit třeba i z jídelníčku nebo výrazně omezit ještě kromě dalších, tedy kromě těch potravin, které jste teď zmínil?
2: Tak určitě není vhodná nějaká vysoká spotřeba alkoholu, byť třeba alkohol typicky zvyšuje zase tu jinou složku toho spektra lipidového, to znamená triglyceridy, ale obecně pokud nadužívání alkoholu je škodlivé z celé řady, jiných dopadů, takže jistě lidi s vysokým cholesterolem by neměli používat nebo požívat vyšší množství alkoholu. Samozřejmě, když si dají skleničku vína před spaním, tak asi je to něco, s čím se lze vyrovnat, ale nemělo by toho být více. Určitě je dobré vyvarovat se sladkých jídel, protože tam ty rizika spojené s cukrem jsou mnohočetná. Ten cukr vede vlastně k obezitě a to obezita vede k diabetu a zase se nám uzavírá ten začarovaný kruh. Takže taková ta zdravá středomořská dieta, racionální dieta, pestrá dieta, to je klíč k tomu, abychom udrželi nejenom hodnoty cholesterolu, ale celkově vlastně zdraví celého těla.
1: Jsou třeba nějaké potraviny, které byste naopak, kromě zase těch, které už zazněly, doporučil konzumovat nebo které prokazatelně tu hladinu cholesterolu snižují nebo pomáhají udržet v normě?
2: My často hovoříme o té středomořské dietě, takže to jsou taková ta místa, kde se lidé dožívají vyššího věku. Je to spojené s konzumací zeleniny, menší konzumací toho červeného masa, s větší spotřebou třeba těch ryb, těch rostlinných olejů, jak jsme o tom mluvili. Ale také jsou to většinou končiny, kde ty lidi žijí fyzicky aktivněji. To znamená, jsou to třeba, kde lidi pořád pracují na polích, v zemědělství a nemají také tak vysokou spotřebu těch ultrazpracovaných potravin z všelijakých polotovarů anebo z nějakých těch fast foodů. Zase platí, že když si jednou za měsíc člověk koupí hamburgera v nějakém fast foodu, tak to asi není tragédia, nemělo by to být dominantní strava, kterou se bude živit každý den.
1: Já zkusím vzít opět napřímo někoho z posluchačů. Dobré dopoledne, Český rozhlas Brno.
3: Dobrý den, tady je Marie z Brna.
1: Ano,
3: já bych se chtěla zeptat pana profesora, jaký má názor na používání sádla, potom, jestli existují nějaké rostlinné preparáty, které by snižovaly hladinu tuku. A potom jsem se chtěla zeptat pana profesora, jestli on sám zná svoji hladinu cholesterolu. Děkuji.
1: Děkujeme taky.
2: Tak já začnu od konce. Tak já svoji hladinu cholesterolu znám, protože já jsem přesně ten člověk, který v rodině u svých rodičů a dalších příbuzných jsem věděl, že vysokou hodnotu cholesterolu máme, takže já jsem se o to začal zajímat někdy po té 40 a užívám léky, abych se dostal na úroveň, která odpovídá té rizikovosti, ve které se nacházím. Takže to je něco, co bych doporučil všem. My někdy s trochu nadsázky říkáme, že ty statiny prospějí veliké většině obyvatel naší země a že by se skoro mohly míchat do vody, protože těch lidí, kteří by to užívat měli, je opravdu obrovské množství a také možná všechny ty posluchače, které jsme tady dneska měli, tak vlastně tuhle tu léčbu mají, že jo? Takže opravdu to je velmi důležité. No a co se týká těch potravin, to jsem tady zmiňoval. Já si myslím, že zásadní je opravdu říct, nejíst příliš mnoho smažených jídel, nejíst ultrazpracovaná jídla a omezit množství červeného masa. To jsou ty negativní věci. Zvýšit zeleninu, zvýšit nenasycené mastné kyseliny. To jsou ty pozitivní informace.
1: A posluchačka se ještě ptala na sádlo, tak jenom
2: sádlo, krátce. Sádlo, to je taky zajímavá záležitost. Já jsem dokonce kdysi četl nějaký článek, kde bylo sádlo označeno za jednu ze super potravin. Tak možná tak daleko bychom, jako v pozitivním slova smyslu, tak možná tak daleko bychom jít nemuseli, ale třeba co se týká cholesterolu, tak sádlo jsou triglyceridy, čili nemusíme se bát, že když bychom konzumovali sádlo, že se nám zvýší cholesterol, ale velmi pravděpodobně, když jsme třeba tady mluvili o těch vajíčkách, když si dáme vajíčka na sádle a půjdeme na odběr lipidů třeba do hodiny nebo dvou po tomto jídle, tak se můžeme spolehnout, že zejména hodnoty triglyceridů budou opravdu vysoké.
1: Naším tématem v poradně pro zdraví je dnes cholesterol, hostem Jan Krejčí a ještě se kratičce k tématu opět vrátíme.

0: slova var.
1: Na prozdraví s Českým rozhlasem Brno.
2: S Janem Krejčím si dnes v poradně pro zdraví povídáme o cholesterolu. Už nám zbývá do 12. hodiny jenom chvilka. Tak pojďme, pane doktore, pane profesore, zakončit tu dnešní poradnu nějakým pozitivním sdělením.
3: Tak možná takovou pozitivní zprávou na závěr může být skutečnost, že přestože hovoříme pořád o tom, že se zvyšuje velké množství kardiovaskulárních onemocnění, tak existuje jedna výjimka. Za posledních 10 let došlo k významnému snížení počtu akutních infarktů myokardu a také cévních onemocnění mozku, čili mozkových mrtvic. Což jsou takové ty nejkatastrofičtější kardiovaskulární choroby, které jsou velmi často právě spojeny s vysokými hodnotami cholesterolu. A je to určitou známkou toho, že v téhleté oblasti přece jenom za posledních léta nebo desetiletí bylo učiněno něco pozitivního. Ty hodnoty cholesterolu v české populaci jsou nižší, než byly v minulosti. Možná můžeme doufat, že dochází i k redukci procenta kuřáků. A když bychom ještě správně léčili cukrovku a správně léčili vysoký krevní tlak, což je také součástí celého toho balíčku, tak můžeme doufat, že tenhle ten pozitivní trend bude pokračovat. A možná ještě, abychom se telegraficky dotkli srdečního selhání. Srdeční selhání nám narůstá. Narůstá z mnoha důvodů, ale jedna důležitá věc je to, že když lidi nebudou mít infarkty, tak aspoň část těch srdečních selhání tímhletím jsme schopni omezit. Takže ty dopady mohou být daleko širší i do oblastí, které třeba a priori s tou hodnotou cholesterolu nemusí souviset.
2: S profesorem Janem Krejčím z Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně jsme si dnes povídali o zdraví srdce a cév a také o vlivu cholesterolu na tyto orgány. Já vám moc děkuji za váš čas, zodpovězení všech dotazů a opět někde naslyšenou.
3: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
2: A ještě připomínám, že se k poslechu nejenom té dnešní poradny pro zdraví můžete vrátit, a to prostřednictvím webu brno.rozhlas.cz anebo v aplikaci Můj rozhlas. Poradnu pro zdraví vysíláme i během prázdnin, budu se těšit na váš poslech a dotazy. Příjemný zbytek dnešního dne a krásný poslech dalších pořadů na stanici Český rozhlas Brno vám přeje a od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí Sandra Silná.
4: Český rozhlas Brno vysílá živě z Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici.
5: Poslechněte si sobotní Dobré ráno a odpoledne se Zdeňkem Truhlářem.
6: Užijte si atmosféru festivalových srdcovek na cestách se Zdeňkem Junákem.
7: Nechte si zahrát přímo z festivalu Blahopřání s písničkou od Jana Kosíka.
6: Žijeme tu s vámi.
4: Rozhlasový vysílací stan a Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici od 26. do 28. června.
5: Přátelé, nezapomeňte, že škola základ života, i ta základní umělecká. A kdy jindy poukázat na školní radosti i výhody, než koncem června a nejlépe ve Strážnici. Srdečně vás zveme k poslechu přímého přenosu nedělního hudebního pořadu Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, ve kterém se představí právě žáci Zušek z celé republiky. Půjde o solisty, dudácké i cymbálové kapely a budou to nejlepší z nejlepších. Poslouchejte v neděli 28. června od 10 hodin.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Brno žádá Evropskou komisi o svolení k dofinancování arény z veřejných rozpočtů. Břeclavsko a Hodonínsko před 5 lety zasáhlo tornádo. Znoj mu znovu na 4 dny ožije divadelním festivalem. A odpoledne čekáme dál slunečno, bude skoro jasno až jasno a teploty do 33 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré poledne, při jejich poslechu přeje David Hasman. Brno znovu žádá Evropskou komisi, aby městu schválila navýšení nákladů na stavbu arény na výstavišti. Výstavba, která začala v roce 2023, se prodražuje zhruba o 1 miliardu na víc než 6 miliard korun. Magistrát proto potřebuje svolení komise použít na doplacení nákladů další peníze z veřejných rozpočtů.
2: Prošlo to 5 otevřenými výběrovými řízeními, které vlastně nám odrazily cenu a trh. Z toho titulu vlastně se nám zvýšili objem těch finančních prostředků.
3: Zdůvodňuje šéf arény a radní Petr Kratochvíl z ODS, že původně odhadovali mnohem nižší náklady, třeba na vnitřní vybavení. Opoziční zastupitel Adam Zemek z Pirátů to kritizuje.
4: Přesně se děje to, před čím jsme varovali. Báli jsme se, že hala bude drahá, že bude prodělávat, že bude nutné do ní lít další veřejné peníze.
3: Podle Kratochvíla už další veřejné peníze na provoz arény nepřipadají v úvahu.
2: My si skutečně na ten provoz vyděláme sami. Nám vlastně to město nemůže dát žádný peníze dál.
3: Aréna pro 12 000 diváků má zahájit provoz letos na podzim. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
0: Část jižní Moravy přesně před 5 lety spustošilo ničivé tornádo. Nejvíce zasažená byla část Hodonína, Lužice a Mikulčice na Hodonínsku a Moravská Nová Ves a Hrušky na Břeclavsku. Podle meteorologů škody odpovídají síle F4, kdy se rychlost větru pohybuje do 324 km v hodině.
5: Tornádo zabilo 6 lidí, stovky lidí se zranili. Živel způsobil škody za miliardy korun a poničil 1200 domů. Zhruba 1/6 museli obyvatelé a hasiči zbourat. Odklízení následků trvalo týdny. Odborníci ho zařadili mezi 5 nejničivějších katastrof v novodobé historii České republiky. V zasažených obcích stále pokračuje obnova. Hana Novotná, Český rozhlas.
0: Pozůstalí po lidech, kteří zemřeli kvůli očkování proti COVID-19, můžou uplatnit nárok na náhradu duševních útrap. Rozhodl o tom nejvyšší soud. Vyhověl tak dovolání muže, jehož otec zemřel kvůli plicní embolii krátce po aplikaci 3. dávky vakcíny. Nárokem se bude znovu zabývat obvodní soud pro Prahu 2. Ve Znojmě začíná 14. ročník festivalu Znoj muži je divadlem. Až do 27. června nabídne divadelní představení, nový cirkus, pouliční performance nebo interaktivní programy. V ulicích města se předvedou profesionální a amatérské soubory z Česka i ze zahraničí, dodává mluvčí pořádající znojemské besedy Kristýna Musilová.
6: Festival Znoj muži je divadlem promění ulice Znojma, nádvoří hradu, kapucínskou zahradu i cirkusové šapito na Horním náměstí v jedno velké jeviště. Návštěvníky čekají 4 dny plné divadla, akrobacie, humoru i nošení zážitku.
1: Počasí.
0: Odpoledne Jihomoravy čekáme skoro jasno až jasno, jen místy polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 30 až 33 stupňů. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Donci D1 vás zdrží kolony na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Od kilometru 175 až do Brna k omezení. Převážně kamiony v pravém pruhu, osobními zastavíte jen místy. Tolik doprava, šťastné cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

No ale já doufám, přátelé, že vy za námi každý den chodíte. No a zrovna v této hodině jsme pro vás připravili moc dobré zákusky a chlebíčky v podobě pěkných písniček. Pohodový den vám přeje Jiřina Ostrá. Tu první písničku, polku Jana Slabáka Janošek, zahrála Gloria, no a patřila všem těm Janoškům, Janům, Jeníkům, kteří dnes mají svátek, a to jak u nás, tak na Slovensku. Všem přeji jen to dobré, no a pro ty, kteří chtějí blízkým popřát, poděkovat a tak dále, telefonní číslo 726 46 5200. No a protože je přání opravdu velké množství, tak hned začnu předávat. Právě dnes se dožívá krásného životního jubilea 78 let a zároveň slaví i svátek Jana, můj a náš kamarád Jeník Murček z Roštění. Čtu dál, je to naturalizovaný Moravák, ale srdcem roduverný Slovák, muzikant a zpěvák, rodák z Trienčanských Teplic. No a proto ti, Jeníku, přeji za tvou rodinu, za sebe a kamarády hodně zdraví, ať zůstaneš svůj, protože takový, jaký jsi, jsi naprosto v pořádku. Nezapomeň, že věk je jenom číslo. A ti každý den je fajn jako narozeninový ráj. To ti ještě jednou přejí tvá rodina, přátelé a já, tvůj hudební kolega Toník Šobáň z Uherského Hradiště. Na zdravíčko, přátelé. A už další dopis. Přeji si poslat hudební přání pro svého miláčka, který se jmenuje Jan Prášek, je z Kuželova. Můj nejdražší Honzo, chci ti popřát tvému svátku. Nejcennější je mít někoho, s kým se můžu smát a svěřit se svým trápením. Jsi ten, kdo mě podrží, když je mi těžko, a s kým se změní rozhovor o snech ve skutečné štěstí. V tobě jsem našla štěstí, jsi celý můj život. Miluji tě víc, než se dá říct. Bez tebe už nechci vůbec být. Navždy milující Ivana. A teď už Lidová.

0: Tak písničku zaspíval Jožka Šmuka, doprovodila studiová kapela. No a já už mezi nás zvu první milé posluchače, nejprve paní Kopřivovou. Dobrý den.
1: Dobrý. Zdravím vás všechny. Já bych přání. Zítra má narozeniny pan Jiří, pan Denek Rizy z Podivína. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví mu přeji Kopřivovi. Děkuji.
0: Výborně, tak jo, nashledanou paní Kopřivová. A teď už pan František z Frýdku Místku. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá. Zdravím vás, Český rozhlas a rodnou Jižní Moravu a všechny kamarády. A já dneska mám tam těch Janíčků trošku víc. Takže v prvé řadě bych chtěl popřát malému Jeníkovi, který má 8 let, Štěrbovému do Uhříc u Kyjova. Takže milý Jeníčku, ať ti všechno jde. Vodulky s babičkou, ať seš na zahrádce a hlavně ta muzika, co máš ten talent po mamince a po taťkovi, ať ti vydrží. Takže Jeníčku, štěstí, zdraví, pohodu a budeš mít prázdniny, tak si to užij. No a teď skočím do Velkých Pavlovic.
0: A já vás teď přeruším, pane Františku. Já bych vás moc prosila, kdybyste ty vaše Jany Jeníky vyjmenoval všechny najednou a potom je všem popřál. Jo, děkuji.
2: A to, tenhle Jeníček byl...
0: Ano, to jsem pochopila, takže další Jeníkové
2: takže,
0: jsou.
2: Teď to bude ve Velkých Pavlovicích pan Jan Halm, který má narozeniny i svátek v Dolních Dunajovicích. Je to pan Jan Tiffenbach, který má taky narozeniny a svátek, a pan Jan Gregorovič. Takže kluci, všichni jste vinaři, přeju vám, ať se vám ta letošní úroda prostě vydaří, štěstí, zdraví, pohodu, nejenom vám, ale i vašim manželkám. S pozdravem, kamarád František. Děkuju vám.
0: Výborně, pane Františku. Někdy nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Další. Přání k narozeninám pro pana Jana Havlína ze Sentic. Milý strýčku Honzo, zase rok uběhl a chystáš se slavit svoje narozeniny. Přeji ti, aby sloužilo zdraví, aby ti to pořád tak dobře zpívalo, aby sloužila paměť a nezapomněl si, že máš vedle sebe bezva manželku Mařenku a okolo sebe nás, co tě máme všichni rádi. Nikdy neskazíš žádnou legraci. Všem pomůžeš, no prostě si nepostradatelný. Tak na sebe dávej pozor, pěkně si to oslav a dejte si po kalíšku. To ti přeje skoroneteř Gábina. A tady pro pana Jana Galušku. Milý Jane, k tvému svátku ti přejeme hlavně pevné zdraví, ať tě život stále nese lehkostí zkušeného pilota, odvahou automobilového závodníka a elánem, s jakým zpíváš ve sboru Dvořák. A protože k tobě neodmyslitelně patří med, přejeme ti, aby byl život stejně sladký a poctivý, jako je každá jeho kapka. Posíláme Hubana, celá rodina Galušková a věřte, přátelé, svět se točí dál.

0: Podání přes Polanky zazněla písnička Pavla Zedníka a Jaroslava Hájka. Svět se točí dál. No ale dál se točí čas i u nás, takže já teď už dávám slovo paní Juračkové z Černovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Já bych chtěla vaším prostřednictvím popřát Janovi. Je to kapelník tu Franky, Jan Bírek. Jeho syn Jan Bírek, ještě jeho syn, malé Jan Bírek a jeho tatínek, kapelníka Jan Bírek. Ještě Jenda Svoboda, zvukař Tufaranky, pak je to Honzí Král, taky hraje v Tufarance a pak ještě na Slovensku Janu Kašpárkovi. Milí přátelé, vám přeju všecko nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, ať vám to v kapele stále dobře hraje a ať se stále tak oblíbení, jak doposud. To z celého srdce přeje Maruška a Luděk Juračkovi. A paní Ostrá, vám přeju krásný den a jen tak dál krásně už přejte tyto pořady, které se nám tu zde líbí.
0: Děkujeme, paní Juračková. Teď už se rozloučíme. Naschledanou.
1: Ano, děkuji, naschledanou.
0: Naschledanou. A už paní Šidlíková z Lechotic. Dobrý den.
2: Dobrý den. Tak já taky zdravím všechny posluchače i vás, paní Jiřínko. V pondělí otevřela knihu svého života na 60. straně Moje neteř, paní Ivanka Jančová z Holešova, rodačka z Prusenovic. A v neděli měl svátek její tatínek, pan Alois Barotek a její bratr Alois Barotek z Brna. Tak já jim přeji za celou moji rodinu hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody. A to přeji Bouškovi, Šidlíkovi z Velehradu, Šestákovi, Šidlíkovi z Lechotic a teta. Děkuji moc krát a naschledanou.
0: Někdy naschledanou. No a vinčování pro manžela Jana a syna Jeňu Hochmanovi z Hodonína a kamaráda pana Jeníčka Macháčka z Rohace. Zítra bude mít svátek i můj vnuk Ivan Hochman, také z Rohace. Moji milí, ze srdce vám přeji jen to nejlepší, hlavně pevné zdraví, plnou náruč štěstí, spokojenost, pohodu a vždy dobrou náladu. Krásný sváteční den přeje manželka, maminka a babička. A ještě jedno přání pro pana Jana Hochmana z Hodonína. Milý Janíčku, nestává se každý den, abys zrovna svátek měl. Proto ti přejeme srdečně, ať se máš dneska báječně. K svátku ti přejeme, jak to zvykem bývá, aby se ti splnilo, co tvé srdce skrývá. Hodně zdraví, štěstí, pohodu a vždy dobrou náladu ti přejí Maruška a Jenda Macháčkovi. Písničku zahraje Novovešťanka.
3: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byla písnička, jak už jsem říkala, v podání Novovešťanky, polka Jaroslava Brhela a Vladimíra Salčáka Už zpívat začal. No ale Novovešťanka už dohrála a dospívala a já tak mohu dát prostor dalším milým posluchačkám. Tak nejprve paní Kotelskové. Dobrý den.
1: Dobrý den. Paní Ostrá, prosím vás, zahlejte moji kamarádce a spolupracovnici bývalé, paní Zdeňce Vrankové z Jalubí, která měla včera svátek. Já jsem se nedovolala. Hodně štěstí, pohody, radost, zdravnou čat a hlavně toho zdraví, boží požehnání. A prosím vás, zahrajte i její manželovi pro radost.
0: Tak určitě.
1: Za vše jí děkuje Maňa.
0: Tak jo, tak paní Kotelsková, i vám pěkný den přeji, naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou. Paní Nováková, jste na řadě. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych chtěla popřát bráchovi Jendovi Uhrovi z Dolního Němčí na výsluní k narozeninám a ke svátku. Hodně zdraví, štěstí a nech se mu všecko podaří, co potřebuje. No. A hodně zdraví.
0: Ať se mu všechno splní, paní Nováková. No a pan Jenda, ano. Ten má teď v tyto dny co dělat. Ještě žije na výsluní, takže to sluníčko.
2: Právě, ano.
0: Tak ať mu to sluníčko dodává sílu. Naschledanou.
2: Ano, hlavně.
0: Naschledanou.
2: No, děkuju moc.
0: Není zač, naschledanou. No a i ve Zlechově u Dudečků mají několik Janů, takže milí Jendové, celá rodina vám posílá přání zdraví, štěstí a ať se vám povede, nač sáhnete. No ale teď přání pro pana Jana Macháčka z Rohace. Milý Jendo, tučným písmem tvoje jméno v kalendáři máme vyznačeno. Jsme moc rádi, že dnes slavíš a přejeme ti, ať se dobře bavíš. Hodně štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti ti ze srdce přejí manželka Maruška a švagrová Marie Drábková. A ještě jedno přání pro pana Jana Macháčka z Rohace. Hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a rodinné pohody tomu přeje Naďa Jakubíčková se svojí rodinou. Písničkou potěší Svárovanka.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: No ale teď už opět Morava krásná zem a já mám na telefonech dvě Marie. Jedna z těch Marií je z Mikulovic a teď má slovo. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady jsem z Mikulovicu Jeseníku a chtěla bych popřát panu Janu Fráňovi k jeho svátku. Všechno nejlepší, hodně spokojenosti a radosti z celé rodiny. To ti přeji jen do ahoj.
1: Ano, tak paní Marie pochází z krásného kraje u Jeseníku, no tam je taky ale teď teplo asi paní Marie, stejně jako všude jinde, ale teď si pan Jan Fráňa vyslechl od ní krásné vinčování. Tak nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Nashledanou, no a teď už ta druhá paní Marie a je to paní Marie z Milotic. Dobrý den.
3: Dobrý den, paní Ostrá. Já bych prosila pěknou písničku. Dneska jí má jmeniny jako svátek můj syn Jenda Týl, rodák z Milotic a bydlí v Hodoníně. Přeju mu Jeníku, přeju ti hodně zdraví, štěstí, lásky, rodinné pohody a pořád si na zahrádce. Si v důchodě, musíš ji užívat, jen do, abys byl zdravý. A paní Ostrá, aj pěknou písnička by patřila jeho manželce Dášence. A na propotěšení.
1: Tak určitě.
3: Moc krát vám děkuji.
1: Tak určitě. Na řadě je písnička, která nese název Krásné žít, tak já si myslím, že se bude hodit, paní Marie. A vám, ať se
3: ano,
1: také krásně
3: vám,
1: žije.
3: Děkuju.
1: Nashledanou. Nashledanou.
3: Nashledanou.
1: Tak a ještě dnešní den je výjimečný pro pana Josefa Talaše z Lutkovic, kdy slaví sedmdesátiny. Rád poslouchá váš pořad a písnička mu určitě udělá radost, no tak to jsme my také rádi, ale teď ještě písničku posílá a vše dobré přeje manželka s dětmi a vnoučaty. Přání předám i Martince Řezníčkové z Babic, která v sobotu slavila krásné 37. narozeniny. Milá Martino, přejeme ti hodně štěstíčka, zdravíčka a božího požehnání. Ať ti i nadále dělá radost zahrádka, děti a manžel Pavel. No a to ti přejí kolegové ze zaměstnání. Dnes má svůj narozeninový den paní Anna Páleníčková od Holešova. Aničko, vše jen to nejlepší, hodně zdravíčka, štěstíčka, pohodičky, lásky a božího požehnání přejí Bohunka a Pepa Havlíkovi z Rynholce. No a teď už krásné je žít.

0: Tak to byla písnička Krásné je žít Zdeňka Gurského a Miloslavy Gurské. A teď už má slovo paní Rybníkářová. Dobrý den.
1: Dobrý den. Paní Ostrá, prosím vás, zahrajte Marušce Moštkové, měla 70 roku, tak ještě k těm narozeninám, a manželům Rybníkářovým, Zuzaně a Michalovi, kteří mají 55 roku. Tak bych chtěla, kdybyste jim zahrála, a přeju jim všechno nejlepší, hlavně zdraví. A vám moc děkuju.
0: Nemáte za co. Naschledanou.
1: Naschle.
0: Naschledanou. A teď už paní Doležalová. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych chtěla zahrát svému vnukovi Honzíkovi, který má dneska svátek, a včera nebo předtělejšky bylo Zdenky, tak paní Zdence Bukovjanové do Paleského Meziříčí. Děkuji.
0: Určitě. A kolik já, paní Doležalová, kolik má Honzík roku?
2: 15.
0: No víte, proč se ptám? Protože za chviličku si budeme připíjet vínečkem bílým. Takže Honzík, ať si dá nějakou dobrou sodovku. Budeme připíjet. Tak naschledanou, naschledanou. No a dnes má svůj narozeninový, zároveň svátečkový den paní Janička Žujová z Lipníku nad Bečvou. Milá Janičko, přijmi moje přáníčko. Moře zdravíčka, štěstíčka, pohodičky, lásky a boží požehnání. Ať brzo na tváři tvůj úžasný úsměv máš a bolest zvládneš překonat. Držím pěstičky a myslím na tebe. Pohodové dny přeje kamarádka a bývalá kolegyně Bohunka s manželem Pepou z Rynholce. A tady čtu pěkný den do studia, paní Ostrá, dnes je Jana. A my doma máme taky jednoho Honzíka. Bydlí v Kněžpoli a příjmení má Foltín. Milý Honzíku, v našem stolním kalendáři tvoje jméno dneska září. Štěstíčko a zdravíčko přejeme ti, ty naše zlatíčko. Máme tě rádi a ty víš, že ne. Maličko, ať máš hodně kamarádů a jsi spokojený a veselý kluk. To přejí sestra Adélka, mamka s taťkou, babičky a dědečci, tety a strejdové, i dvě prababičky máme. Bratranci a celá početná rodina. Teď ti pěkně zahrají a tak si to Honzíku užijí. No a písnička i pro pana Jana

0: Tak to byl Jiljí Herzán a Podluža. No ale teď to bude paní Eva Mokrušová. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás všechny zdravím a já bych dneska chtěla popřát panu Jendovi Macháčkovi z Rohatce. Mm-hmm. Takže všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstí, lásky a tomu přeji Mokrušovi a Varmužovi z Čejkovic a já vám moc krát děkuji.
0: No, pan Jenda Macháček si dnes užívá pěkných písniček a milých slov. Tak jo, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Nashledanou. No a všechno nejlepší k dnešnímu svátku panu Janu Tomčalovi z Kuželova. Přeji syn David, nevěsta Peťa, vnouček Davídek, vnučka Valentínka a celý kolektiv pod Lipama z Velké nad Veličkou. No a dnes se dožívá pěkného životního jubilea milovaný tatínek a stařeček pan Cyril Hubačka z Lužic, rodák z Mikulčic. K jeho krásným narozeninám mu ze srdce všechno nejlepší, především pevné zdraví, moře štěstí, lásky, pohody, klidu a životní energie přejí synové Petr a Pavel s rodinami a za všechny pak posílá obrovskou pusu vnuk František z Kovalce Měsíček a Stříbrňanka.
2: Český rozhlas Brno.

Tak vyslechli jste písničku Jiřího Vrány a Vladimíra Salčáka Skoval sa měsíček. A já už tady mám další milá vinčování. Hudební dárek a přání i pro pana Jachana z Letovic Třebětína k dnešnímu svátku. Drahý táto a dědečku, přejeme ti k dnešnímu svátku Jana hodně zdraví a rodinné pohody. No a to ti přeji Lukešovi ze Sasiny. Dnes slaví v Jalubí jmeniny čerstvý důchodce a bývalý automechanik Jan Růžička, který je výborným otcem a milovaným dědečkem. Jan Růžička, jinak zvaný Růža, jako výborný fotbalový hráč, posléze trenér a šíbr, postupně působil v 16 fotbalových klubech v rámci Moravy. Je známý jako výborný dirigent a bojovník, zejména však jako hecíř proti hráčů, diváků a rozhodčích. Že je vtipálek, svědčí i to, že v Kudlovicích během večera s typickým úsměvem a bez mrknutí oka převzal 3 ceny v tombole, aniž by měl nějaký los. Milý Jendo Růžo, dnešní meninám vše nejlepší, pohodu, štěstí a hlavně pevné zdraví ti přeji z Uherského Hradiště Pepa Šťastný s přítelkyní Ivou. A tady prosba o zahrání k včerejšímu svátku Zdenička, paní Zdence Tomanové, naší paní sestřičce ze zdravotního střediska v Mistříně, dále paní Zdence Kubáňové z Milotic a paní Zdence Matějíčkové ze Svatobořic. Hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky a rodinné pohody jim přeje Naďa Jakubíčková se svojí rodinou. No a teď už písnička, která v současné době nám bude asi blízká, Horká noc na lůkách.

Tak to byla horká noc na lůkách Antonína Koníčka a Václava Babuly hrála Boršičanka Antonína Koníčka. A teď ještě alespoň nějaká přání, milá Naďo Kuchaňková, k tvým narozeninám ti přeji pevné zdraví, mnoho štěstí, radosti a spokojenosti v každém dni. A tě provázejí láska, pohoda, dobrá nálada a splní se ti vše, po čem toužíš. Užij si svůj slavnostní den v kruhu blízkých a ať máš stále důvod k úsměvu. Všechno nejlepší k narozeninám je to pro Naďu z Bošovic od Jardy Wolfa. Ale teď tady čtu, prosím, číst až večer. No tak dobře, to přečteme ještě večer jednou. Ale tady dobrý den, dnes má svátek pan Jenda Říha z Dolního Němčí. Pak manžel Jenda Křížan, dále vnuk Honza Kováč, Honza Možíš z Rohle a zítra má svátek zeď Ivan Kováč. Všem jmenovaným přeji hlavně moc zdraví, štěstí, lásku, rodinnou pohodu a boží požehnání. A to přeje Faninka a myslím, že bude poslední. Dnes slaví svátek Jan. Písnička do Bezměrova u Kroměříže kamarádovi Jendovi Kytlicovi, úspěšnému to chovateli holubů a ptactva. Hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, pohody, pěknou oslavu a ať ti to lítá, to přejí Václav a Joška Liškovi z Bezměrova. Písnička ať potěší i jeho ženu Olinku. Písnička blahopřání rovněž i všem Janům, Jendům, které znám a které jsem nejmenoval. Tak a teď už tedy opravdu ta písnička a je to Keď jsem išel od Galanky.

Tak to byli Kameníkovi muzikanti Lidová, keď jsem išel od Galanky. No a polední část Moravy krásné země končí, přátelé, protože je 12 hodin 55 minut. No ale já už se těším krátce po 18. hodině. Naschledanou. Klidný den vám přeje Jiřina Ostrá. Závěrečná orchestrální skladba podání mistříňanky Tanec na 6 Karla Polaty.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Uznávaný lékař se rozhodne odejít do důchodu a spolu s tím se rozloučit i s milenkou. Ona se ale loučit nechce. Komedie Zbožňovaný. ČT2. Lapen v síti dvou žen. Richard Gere jako psychiatr vtažený do nebezpečné hry v premiérovém filmu Mrazivá vášeň. A ČT Art uvádí přímý přenos oblíbeného koncertu pod širým nebem z pražského Hradčanského náměstí. Česká filharmonie Open Air 2026. Středeční večer s Českou televizí.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Na jihu Moravě kvůli suchu větší riziko požárů. Brněnský žalobce obžaloval 13 lidí z prodeje drog. Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření, pomohlo by mu k cestě na summit. A odpoledne čekáme dál slunečno, bude skoro jasno až jasno a teploty do 33 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Dobré odpoledne. V Jihomoravském kraji hrozí vyšší riziko požárů, varují meteorologové. Jejich výstraha nízkého stupně platí kvůli pokračujícímu suchu. Lidé by například neměli odhazovat cigaretové nedopalky, rozdělávat oheň v přírodě nebo vypalovat trávu. Další upozornění přidává mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.
2: Co se týká zemědělské techniky, která vyjíždí na pole, tak by měla být připravena na sezónu, vyčištěná, provozu schopná. Doporučujeme instalaci lapačů jisker a mít připravené hasicí přístroje, protože každoročně se přece jen setkáváme s požáry, které souvisí se zemědělskou činností přížních.
0: První kombajny do polí na Jižní Moravě vyrazily včera. Brněnský státní zástupce obžaloval 13 lidí z prodeje drog a obchodování s anaboliky. Informovala o tom mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. Osmi obviněným hrozí až 18 let vězení, dalším až 5 let za mřížemi. Ve vazbě jsou nyní 3 z nich. Kriminalisté u skupiny zajistili marihuanu, kokain, pervitin a další drogy. Dalších 11 lidí čelí obvinění v Polsku. Prezident Petr Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření, které by mu umožnilo jet na summit NATO. Českému rozhlasu to řekla mluvčí soudu Miroslava Číhalíková-Sedláčková. Soudcem zpravodajem se stal Pavel Šámal. Pavel včera podal kompetenční žalobu. Rozhodnutí vlády vyloučit prezidenta z delegace považuje za mimořádně nešťastný krok a omezení ústavních pravomocí. Od svého nástupu do funkce se dosud zúčastnil všech aliančních summitů. Při letní dovolené z cestovní kanceláři mají lidé nárok na slevu, pokud podmínky zájezdu neodpovídají smlouvě. Týká se to například pokoje nebo podmínek v hotelu. V případě, že lidé cestují bez cestovní kanceláře, měli by si ubytování ještě před nákupem prověřit. Podle Ondřeje Tichoty z Evropského spotřebitelského centra se vyplatí například sledovat recenze na portálech, které ubytování poskytují.
3: Podívat se i na mapu, kde se konkrétně daný objekt nachází, a podívat se třeba na fotky z dané ulice. Jestli ta budova skutečně existuje, vypadá tak, jak je prezentována.
0: Jakékoliv problémy by lidé podle Tichoty měli řešit přímo s pronajímatelem ubytování, případně zákaznickou podporou daných platform. Pokud například neuspějí při vyjednávání o slevě nebo o náhradním ubytování, tak můžou pomoct právě Evropské spotřebitelské centrum. Tichota zároveň doporučuje si ukládat veškerou komunikaci a taky případné fotografie závad.
1: Počasí.
0: Odpoledne na Jihomoravě čekáme skoro jasno až jasno, jen místy polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 30 až 33 stupňů, biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Připomínáme kolony na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Od kilometru 175 až do Brna k omezení. Převážně kamiony v pravém pruhu, osobním zastavíte jen místy. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
4: Když si načančám píseň, bez které nemůže, nebo spíše nesmí slézt z pódia, se Zlou by se totiž potázala. Zpívá desítky let a stále jí to baví. Má novou píseň Milé ženy, je stále pozitivní, energická, je svá. Heidi Janku, vítám tě.
5: Děkuji, dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host dnes uslyšíme, nebo spíše už slyšíme zpívat Heidi Janku, ale také povídat ještě jednou. Tě srdečně vítám. Než se začne mluvit o tobě, řekni mi, jak se má tvůj pejsek Eda v těchto horkých dnech?
1: No, Edovi je hodně horko, ale protože on je vodomil, tak já jako když s ním jdu na procházku, tak s ním jdu co nejbližší trasou k nějaké vodní ploše nebo k potoku. Tam se zvlaží a pak mu je jako líp. Sice pak trošku smrdí, ale...
0: No moment, ale to vůbec přeci nevadí, protože on má vlastní koupelnu.
1: Má, on má svůj vlastní sprchovací kout.
0: Tak měli bychom to trošku vysvětlit, přeci jenom není to asi úplně běžné, že pejsek, psí člen, má vlastní koupelnu.
1: Tak to je, já když jsem začala rekonstruovat trošku jako domeček, tak první, co bylo, když jsem si pořídila Edu, tak jsem zrekonstruovala takový spodní zázemí, kde byl jenom záchod a věděla jsem, že toho Edu prostě nechci tahat pořád do prvního patra, do koupelny, tak jsem tam nechala udělat sprchovací kout, ve kterém se samozřejmě můžu sprchovat i já, ale a priori je to jako sprchový kout pro Edu.
0: No, pokud tě tam Eda pustí, zrovna si nebude dávat...
1: Jo, tak on je hodný.
0: Teplou nebo studenou sprchu, tak se můžeš vysprchovat.
1: Ano, můžu.
0: Tak. Je to takový tvůj miláček, ty, kde mluvíš, tak o něm mluvíš, ano. V jakémkoliv rozhovoru ho zmíníš. Plánuješ i dovolenou tak, aby si ho mohla vzít sebou?
1: Letos ne, samozřejmě já plánuju spíš nějaké výlety, on je zimní pes, on se narodil vlastně koncem října, narodil se do zimy, takže jemu to léto nedělá úplně dobře. A já teďka poletím do Chorvatska, ale Edu sebou teda neberu, protože já si myslím, že tam by trpěl a nechávám ho hlídat u známých, které mají holky, které mají vlastně taky dva pejsky, kníračky, dvě slečny a on je miluje, takže já si myslím, že on si užije jako, on jde na prázdniny jakože k babičce.
0: On si užije a pak třeba bude víc kníračů,
1: ne? Ne, holky jsou kastrované, ale stejně je miluje.
0: Dobře, jak to zvládneš ty?
1: Jako bez něho?
0: Ano.
1: Úplně v pohodě. Já si myslím, že je dobře, že si od sebe odpočinem. Je to jak s dětma. Když je odložíš jako k babičce, tak pak se na ně těšíš. Tak já se na něho budu těšit samozřejmě po tom týdnu taky. On doufám na mě taky, i když já když ho tam vyzvedávám, tak on se mnou moc nechce jít. No, tak, ale zase jsem šťastná, že on je šťastný, že není to takový ten pejsek, který by kňučel každý večer, že teskní po paničce takové ty psí oči, že ho panička dává někde na hlídání, on je tam fakt rád.
0: Nebo nedej bože přestal jíst a
1: no
0: podobně,
1: to vůbec,
0: jak to
1: pejsci
0: mají.
1: On jí, on je tam fakt šťastný. Já si myslím, že je tam šťastnější než se mnou.
0: Takže se vrátíš a řekneš, tohle je opravdu můj Eda?
1: No, já se vrátím a Edo, jdeme domů a on kolikrát jde zase domů zpátky do toho domečku, kde ho hlídají.
0: To musí trošku zabolet, ne? Nebo ne?
1: Na jednu stranu ano, ale na druhou stranu si říkám, aspoň mám to zázemí, že kdykoliv, že vím, že kdykoliv vyjedu někam a potřebuju ho nechat hlídat, že je tam opravdu v dobrých rukách a že je tam šťastný, takže jako... Nebolí mě to tolik.
0: Což je asi pro tebe jako aktivní zpěvačku, která jezdí po koncertech i dál, myslím třeba Ostrava, tak asi důležité.
1: Já ho se snažím brát všude sebou, ale samozřejmě v těchto parných letních dnech je to komplikované, protože on vydrží, když zpívám třeba 2-3 hoďky v autě na mě čekat, teď ho nemůžu nechávat v autě. A my hrajeme s kapelou teďka většinou takové ty open air, kde nemáme zázemí jako šatnu, kde šatna je vlastně stan vedle jeviště. S tím Edou je to komplikovaný, takže fakt jsem šťastná, že tu školku a to hlídání mám.
0: Tak. Tak tolik o Edovi a za malou chvíli se dostaneme k tobě, k tým koncertům, nové písni a všemu, co plánuješ. Heidi Janku je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

schází obojí.

0: Do Alex a hosta dnes zavítala Heidi Janku, zpěvačka, která má vlastní po sobě pojmenovanou kapelu, Heidi Band, už Heidi Band, 7 let a ty jsi front woman nebo front žena woman. Nebo
1: no,
0: co jsi?
1: No ano, nejsem frontman.
0: No právě.
1: Já jsem front woman nebo front žena, ale já jsem spíš jako ta zpěvačka. Myslím si, že frontman je spíš kapelník Adam Pavlík.
0: Adam Pavlík, který zakládal ano, tu kapelu pro
1: ano,
0: tebe?
1: Ano. Je to teda, on měl kapelu samozřejmě, kterou vedl pro Věrku Špinarovou, dělal jí manažéra. Když se pak stalo, co se stalo s Věrkou, následně s Ivošem, tak jsme se s Adamem domluvili, že bychom to mohli dát dohromady, ale Heidi Band není kapela, která doprovázela Věrku, to si někteří lidi pletou. To je úplně jiná kapela, úplně jiný muzika. Ti tu dal Adam dohromady vyloženě pro mě.
0: Vyloženě pro tebe a dali dohromady. Bylo to nějak před covidem nebo...
1: Jo, my jsme začali hrát někdy v roce 2018. Aha. Takže 2019 se nám to jakože slibně rozjíždělo, no a 2020 to utnul covid.
0: Na dost dlouho.
1: Na dost dlouho, na 2 roky, takže jako pořád bojuju s tím, že si mě pořadatelé objednávají spíš jako solovou zpěvačku, než zpěvačku s kapelou Heidi Band, ale já si nestěžuji, já jsem ráda, že aspoň prostě v tom létě a v zimě na těch adventních trzích s kapelou hráváme.
0: Tak Heidi Band, 7 let tedy na scéně, máte novou píseň, tak ano. Měsíc, 2 měsíce starou, ani ano, ne? Čerstvou.
1: Ano. Úplně čerstvou, ano.
0: Jak vznikla píseň Milé ženy?
1: No, ona má takový zvláštní příběh. My jsme samozřejmě, když jsme zakládali tu kapelu, když jako jsme si dělali playlist, co bychom měli hrát, tak já těch písniček za těch 45 let, co jsem v branži, mám opravdu hodně. A udělali jsme playlist z těch zásadních hitů, aby tam byla Fotka, Když se načančám, Ztracený ráj, Holka tvrdohlava, Já jsem já. Prostě takové ty nosné věci, které ode mě lidi chtějí. A vlastně těch 7 let hrajeme tenhle ten playlist pořád dokola, vždycky ho nějak odměníme nějakýma novějšíma písničkama nebo spíš staršíma písničkama a aranžema, ale řekli jsme si, že by bylo fajn ten playlist trošku jakože obměnit něčím novým. Adam se setkal s jednou textařkou, básnířkou, vlastně i se spisovatelkou, která píše knížky, a řekl, že by bylo fajn, kdyby se pokusila napsat písničku, která by byla takovou pokračovatelkou písní, Když se načančám. Že třeba přebijem to, Když se načančám, ten mega hit, který jako mám.
0: To je velká výzva.
1: Ano, evidentně mě má Adam docela načtenou, protože ji o mě asi vyprávěl a Vava Čechová, tak se jmenuje ta paní textařka z Ostravy, během 30 minut napsala text. Za chvilku ho uslyšíte, ten text. Je opravdu o mně, jako to prostě lidi si myslí, že jsem si ho napsala sama, ne, to jsem si nenapsala sama. A ten text chvilku ležel u ledu, protože Adam mi ho poslal, jsem říkala, jo, super, hned se na to vrhněte s klukama, udělejte písničku, ať v létě máme prostě novou věc. Já už jsem ji chtěla mít dřív, ta písnička ležela dlouho, kluci neměli čas se s tím jakože zabývat, tak jsem se potom naštvala a zadala jsem ten text AI, umělý inteligenci. Ta něco vyplivla, jako já to moc neumím, já jsem to nechala udělat jakože kamarádku, ta AI něco jakože zprodukovala a já jsem přijela na jednu zkoušku a říkám, tak kluci, máme novou píseň, Adam nechal napsat text a tohle to budeme hrát. Ale bylo to tak příšerný, že kluci se svým hudebním egem si řekli, že to vlastně nikdy hrát nechtějí, ale začali na té písni jakože pracovat a předělali ji, takže AI s tím nemá nic společného. AI nám vlastně pomohla jenom nastartovat tu produktivitu těch muzikantů. Nakonec vzniklo to, co vzniklo a vlastně takovou tu konečnou podobu tomu dal producent z Ostravy, který se jmenuje Marek Hoblík. No a samozřejmě s kapelou to hrajeme na koncertech a docela se to líbí. Dokonce je i v České 12, v hitparádě tady Českého rozhlasu a už se tam drží, myslím, že 4. týden, tak jako kdybyste chtěli podpořit, tak napište, no, pošlete nám SMSku.
0: Drží a my ji samozřejmě máme připravenou a za malou chvíli ji uslyšíme. Heidi Janku je naším hostem.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Heidi Janku a její nová píseň Milé ženy, pobavil mě ten text Beru důchod.
1: Ano, ještě ho neberu, ale už se chystá. Ne, já jako, je to taková trošku samožerská píseň.
0: No a není to reakce na to, protože umím si představit, že často dostáváš otázky, jak to děláš, že vypadáš ano, tak, jak vypadáš.
1: Ano, ano, je to, vlastně je to taková odpověď na tuhletu otázku, protože už mi tuhletu otázku nedává jenom novináři, ale už za mnou chodí opravdu i ženy v mém věku a ptají se, jak, jako co by měly dělat, takže to je taková odpověď. Ale já bych chtěla, aby si z toho ty ženy vzali i to, že jako neřešit ten věk, nechat to plynout, prostě věk je jenom číslo, užívat si každý den, jak to jde, užívat si života. Tak to dělám já a tak to vyznívá i v téhle písni.
0: Vyznívá, ale ty geny, myslím si, že si mnohé ženy moc nepotěšila.
1: Je pravda, že pro sebe zas toho tolik nedělám, ale prostě ty geny, ty nevyčuráte. Ty tam prostě jsou.
0: A po kom jsi, spíš po mamince, po tatínkovi?
1: Já nevím, maminka mi umřela, když mě bylo 11, takže jako to neumím říct, ale její sestra, moje vlastně teta, která byla potom mojí opatrovnicí v rámci té puberty a toho mládí, tak ta zemřela teprve nedávno, bylo jí 93 a nikdo by jí to nehádal. Takže si myslím, že tam asi ty geny byly.
0: Takže tam odtud to vane.
1: Tam odtud to je.
0: Jsi stále plná energie, svěží. Byť, jak říkáš, nebo zpíváš písni občas kocovina.
1: No, tak jo. No.
0: A tak no, prostě tak se pobavíš, občas zpíváš na stole.
1: Jo, občas taky vyleze. Když mám zpívat a vidím, že tam je stůl nebo bar, tak tam prostě vylezu, protože jsem zvyklá na to jeviště.
0: Baby, nebudeš si jít v koutě?
1: Ne.
0: Tak, když se vrátíme k té písni Milé ženy, chystáš nějakou celou desku nebo postupně chystáš další písně?
1: Jo, řekli jsme si s kapelou, že teďka jako trošku obnovíme ten repertoár. S těma novýma písničkama je to samozřejmě jako složité. U nás starších zpěvaček nikdo je nechce, všichni chtějí to, co znají. Ale myslím si, že když se ty písničky udělají dobře, tak jako mohly by se zařadit. My to nebudeme přehánět úplně s novýma písněma, takže teďka máme rozpracovanou písničku Skandál, kterou já jsem naspívala někdy v 90. letech, na začátku 90. let. A je úspěšná i na YouTube, což jako ten klip tam visí už hodně dlouho a všichni ho mají hodně rádi.
0: No a proč, řekni, pochlup se, protože geny?
1: Protože geny jsem tam prostě jenom v zástěře a mýho auto jsem tam polonáhla, takže... No a tuhle tu písničku bychom chtěli jakože předělat, udělat nějaký cover, už na tom kluci pracujou a možná, že k tomu uděláme i cover, co se toho klipu týká. Takže
0: a bude podobný tomu, co
1: No
0: co
1: tak
0: byl?
1: Určitě na to bude navazovat, ale možná, že budou nazí kluci, já nevím ještě.
0: No moment, ty jsi zpěvačka. O tak tobě to má být.
1: Já vím, ale už je to taky hodně dlouho, když jsem to natáčel.
0: Ale geny?
1: Geny, jo, dobře. No tak uvidím. Ještě je to všechno v jednání. Ale samozřejmě už máme už mám jako další dvě asi nové písničky od různých autorů. Chceme udělat i ještě něco jako další cover nějakých jakože mých starších věcí, které nehrajeme, ale do toho chceme vždycky zařadit nějakou tu novinku. Takže myslím si, že k mému výročí příští rok budu mít takové půlkulaté výročí, by mohla vyjít, ne že deska, ale možná EPčko. Dneska už se ty desky jako nevydávají, dneska jsou to spíš singly, které dáte na nějakou platformu a snažíte se to zpropagovat klipem nebo tak, ale myslím, že těch písní by mohlo v téhle době, než budu mít to půlkulaté výročí, vzniknout víc.
0: To bude kocovina příští rok.
1: To bude velká kocovina.
0: Heidi Janku je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Heidi Jankou, zpěvačkou, která se nebojí snad ničeho, protože mimo jiné si se účastnila soutěže na lovu, vědomostní soutěže, a také si se stala herečkou možná.
1: Ano.
0: Teď mnohé
1: ano,
0: překvapíš.
1: Ano. Ano, na lovu jsem byla dvakrát už. Já jsem měla strašný strach tam jít, protože tam si člověk může udělat ostudu okamžitě samozřejmě. A já zase jako si nemyslím o sobě, že jsem nějaká ostrá tuška v penálu. Ale asi jsem měla štěstí i na otázky. No, takže jsem si neudělala ostudu. No a k tomu herectví, no já jsem taková herečka zleknutí. Já jsem hrála v několika muzikálech, hrála jsem třeba i v Karlínském divadle v muzikálu Anděl s ďáblem v těle. Tam mi ale dali roli, která vůbec nemluvila. Na všechno jen říkala jenom o ruka a nuka, ne, ona všechno říkala, že mám bango hue, jo, ta role se jmenovala o ruka a nuka egu. Hrala jsem takovou exotickou tanečnici v muzikálu Anděl s ďáblem v těle. Asi mi nevěřil pan režisér, tak mi radši dal jenom jakože tancování a zpívání. No nicméně, teď jsem dostala nabídku naskočit do vlastně nejdéle uváděné zájezdové hry Dívčí válka, kterou kdysi napsal František Ringo Čech.
0: A stále v ní hraje.
1: A stále v ní hraje. A já tam teda teďka jsem naskočila, mám za sebou pár představení a hraju, je to trošku bizarní, hraju ve svém věku panu Šárku a paní Ctirada mi právě hraje František Ringo Čech ve svém věku, takže my jsme taková hezká dvojka. Ale já jsem vlastně do toho souboru dostala nabídku ani ne kvůli Dívčí válce, ale kvůli tomu, že ten soubor má vlastně v repertoáru jenom tu Dívčí válku a chce ten repertoár rozšiřovat. A vyhrabali nějakou starší hru, kterou Franta kdysi napsal někdy v 70. letech o zkáze Titaniku. Ona se už kdysi hrála, je dokonce dohledatelná i na YouTube, ale chtěli by to obnovit, tak my jsme tu hru teďka naskoušeli, měli jsme takovou veřejnou generálku teďka v neděli, no a někdy v říjnu, kdy to ještě chceme prostě dotunit, bude premiéra v Praze v divadle U hasičů, tak když tak se přijďte podívat. No.
0: Tak zve Heidi Janku a řekni, jak se cítíš jako herečka? Co tréma? Je to jiná tréma?
1: Je to jiná tréma. Já nejsem moc trémistka. A my jsme opravdu jako zkoušeli docela jakože hustě, protože já jsem byla skoro každý den, pokud jsem nespívala, tak jsme zkoušeli. Ta role je docela velká v druhé půlce. V první půlce mě vlastně nikdo nevidí, tam vždycky jenom zařvu nějakou větu, ale v druhé půlce skoro neslezu z jeviště. Takže jsem se musela učit. Už v mém věku mi ten text nejde do té hlavy tak rychle jako kdysi. Ale mě to strašně baví, protože zaprvé jsem úplně v jiném kolektivu než normálně. Je to takové vybočení z toho zpívání, je to prostě něco jiného. Já nejsem vystudovaná jako herečka, já neznám techniky herectví, takže já se musím nechat vést, nebo takto já hraju spíš pociťově, jak si myslím, že by to mělo být, ale myslím si, že jsem tu roli docela zvládla.
0: Říkal Ringo? Ne, tak to. Co ti na to řekl František Ringo Čech?
1: Ringo Titanic ještě neviděl v tom našem novém podání, ale Dívčí válku si strašně chválí, že vždycky, když slezu z jeviště nebo když končím, říká, já jsem to věděl, že jsem tě měl angažovat už dřív.
0: Paní Ctirad řekl.
1: Paní Ctirad.
0: Heidi Janku je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, Rozhlas naší Moravy.

0: To jsem já, Heidi Janku.
1: Já jsem já.
0: Jsi tu s námi v Alex a host. Pojí se ti nějaká vzpomínka k této písni?
1: No tak, vy jste hráli vlastně Dívčí internát na začátku.
0: Ano.
1: To, když jsem slyšela v té původní nahrávce, jsem si říkala, jak já jsem mohla udělat kariéru s nějakým zpíváním. A to vlastně je taky z těch úplných začátků, to vlastně vyšlo na singlu, Ačko bylo Já jsem já, tenkrát byly singly a Bčko byl Dívčí internát. No, Já jsem já se ani jako nic moc nepojí, Ivoš to napsal, to vlastně napsal, Dívčí internát je převzatá věc, byl na Dívčí internát napsaný jiný text a tenkrát mi to schvalovací komise neschválila ten text. No, ono se muselo schvalovat texty. Já jsem začínala někdy v roce 82, 81 a to byla taková doba, kdy nešlo natočit to, co si člověk prostě jenom tak jakože jako usmyslel. A Dívčí internát byl původně propadák. Ale já jsem docela ráda, že to tenkrát ti soudruzi neschválili. A měli v podstatě pravdu, protože říkali, jako začínat kariéru písničkou, která se jmenuje Propadák, není úplně jakože dobře. Takže jsem napsal nový text a já jsem za to strašně ráda.
0: Soudruzi byli prospěšní.
1: Jo, jo, jo. A já jsem vlastně, my tu písničku, jak Já jsem já, tak Dívčí internát máme v repertoáru s kapelou a pořád ji na koncertech hráváme, protože si myslím, že to jsou jako stěžejní písně mé kariéry. No.
0: Byl to právě Ivo Pavlík, který tě významně ovlivnil ve tvé kariéře?
1: No jasně, tak ten mě udělal, že jo. Jako, když to vezmu kolem a kolem, on si mě našel někdy, když mě bylo 19 let, když se rozešel s Věrkou, protože Věrka začala žít s Vítou Vávrou, tak se rozešli nejenom jako partnersky, ale i muzik, co se kariéry týká. A tím, že on pořád potřeboval něco jakože vytvářet, on byl velmi, velmi tvůrčí, tak mě někde viděl a přišel za mnou, že to zkusíme. Měl dvě takové vize, že buď to uděláme písničky, které se chytí tady v České republice, nebo v Československu tenkrát, anebo měl ještě další vizi, že udělá potom show kapelu, kdyby se to nechytlo v Československu, postaví show kapelu, poznal ve mně nějaký potenciál, že umím ty písničky dobře prodat na tom jevišti. Ten hlas nemám zas tak velký, jak měla Věra, ale to nevadí. Ale umím to na tom jevišti těm lidem dobře podat, takže druhá vize byla, že udělá show kapelu a budeme jezdit do zahraničí. Ten první single se docela chytil, takže jsme zůstali v Československu.
0: A to bylo nějak v období, kdy pak vznikla pohádka a ze které zešla ta úžasná píseň, když se na Čančám.
1: Ne. To
0: bylo 86. nějak.
1: No, to je 86. ano, když se na Čančám má letos výročí 40.
0: Ano, 86, ano.
1: Je to strašné. A vlastně to já už jsem byla docela v zenitu, my jsme jezdili strašně moc koncertů a písničky typu Já jsem já, Kuře na grilu, Ruce za hlavou, Jen tak žít neumím, jako fungovaly i v rádích, ale hlavně na koncertech, takže já jsem jako jezdila. A když se na Čančám, to zavolal Ivošovi vlastně Jirka Zmožek, který mi předtím žádnou píseň nenapsal, ale psával pro Věrku. Napsal jí Java 250 a tyhle ty věci. Zavolal Ivošovi, že by si představoval, že píše písničky do jedné pohádky a že by si představoval, že jednu bych mohla naspívat já. My jsme za ním tenkrát jeli do Havířova, kde on prodával desky, jakože LPčka, měl takový obchod s gramodeskama a vzadu měl klavír a tam hrál a zpíval.

0: A my jsme tenkrát byli jako rocková kapela, mě i na plakátech uváděli jakože supernova a rocková zpěvačka Heidi Janku. Mm-hmm. A najednou říkal, no tak nevím. Ale Ivo říkal, ne, to natočíš to, uvidíme. Z té písničky se vlastně stal hit až po revoluci, i když vznikla před revolucí. My jsme ji sice s kapelou hrávali jsme ji jako přídavek, jako takovou šaškárnu. Já jsem si dala velkou mašli do vlasu, dala jsem si sukni, korále na krk. A opravdu jsme ji dávali jakože for. No ale myslím si, že velký hit se na Chan Chan stal vlastně až po revoluci v 90. letech, když do Česka vstoupil fenomén travesty show. Myslím si, že všichni travestiáci začínali písničkou Když se načanča. Takže já vlastně děkuju travesty show za to, že mám mega hit.
1: A já myslela, že to bylo tou pohádkou, takhle svatba princi.
0: Myslím si, že v té pohádce to samozřejmě zaznívá, ta pohádka se neustále reprízuje pořád v televizi každý rok, buď to na Vánoce, nebo na Velikonoce, nebo na Silvestra, ale myslím si, že velkým hitem se to stalo až po tom roce 90.
1: Heidi Janku je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host je stále Heidi Janku. My jsme mluvili v úvodu o tom, nebo ty jsi říkala, že se chystáš do Chorvatska na dovolenou.
1: Ano, ano.
0: Nicméně často bývají právě letní prázdniny žní pro zpěváky, festivaly jsou a tak dál. Tak čeká tě i nějaký frmol?
1: Čeká. Samozřejmě já vždycky tu letní dovolenou tak nějak jako řeším podle toho, kdy nespívám a odlítám jakože na pár dní, vždycky jenom na 3-4 dny. Tentokrát se mi to povedlo, že letím asi na 5 dnů, ale přiletím a hned na druhý den už jako jedu zpívat, další den taky na Moravu, takže jako chvilku si odpočinu a pak to zase začne.
0: Teď si možná mnozí řeknou 5 dnů, co to je za dovolenou.
1: Ale
0: měla
1: mě to stačí.
0: Někdy 14 dní?
1: Ne, mě to nebaví 14 dní. Na mě 14 dní je moc. My jsme vždycky jezdili i s Ivošem jenom tak jakože na týden, maximálně těch 7 dnů. Já si myslím, že to stačí. Já mám radši potom, když vyjedu třeba na 3 dny i tady někde po Česku, když vím, že pojedu jako na Moravu, tak vezmu Edu a uděláme si výlet do Beskyd a já to spíš spojuju s tou prací. Ale ta práce je pro mě samozřejmě nejdůležitější.
0: Eda je pejsek, kdyby někdo ještě
1: ano,
0: nevěděl.
1: Eda je pejsek.
0: A čeká tě něco právě takového výlet, který si prodloužíš? Myslím, cesta na koncert, kterou si prodloužíš?
1: Já jezdím hodně na Moravu a já ty Beskydy mám ráda a my jsme měli takový rituál s Ivošem, že každý rok v létě jsme jezdili na pustevny a já ten rituál dodržuju teďka s Edou, takže jako zajdu si tam i na tu stezku mezi stromy a zajdu k tomu Radegastovi a mám to tam ráda. Prostě my máme i chatu, jako rodinnou chatu v Beskydech v Malenovicích, takže i tam můžu samozřejmě pobít, ale Beskydy jsou prostě moje srdcovka.
0: A když takhle vyrazíš tady na tu dovolenou, ať už do Chorvatska nebo někam, tak zpíváš nebo hlas má úplnou pauzu?
1: Ne, nemám pauzu, protože na dovolenou jezdím většinou s nějakou partou lidí, holek, kamarádek, takže tam si většinou moc neodpočinu.
0: Děláš takový soukromý koncert.
1: Jo,
0: tam.
1: No, tak my zpíváme všichni samozřejmě, do toho pijeme a užíváme si ty radovánky letní, takže jako já většinou přijedu z dovolené a pak potřebuju další dovolenou.
0: Ty jsi zmiňovala Ivoše Pavlíka, ale je více významných lidí ve tom životě, kteří už nejsou mezi námi. Mm-hmm. Je to paní Věra Špinarová, mm-hmm. je to také ale i Vašo Patejdl. Mm-hmm. A ty jsi mi prozradila, že nebo říkala, že máš takové vzpomínkové okénko na koncertech.
1: Ano, mám. Když hrajeme s kapelou Heidi Band, tak máme vzpomínkové okénko, protože hrajeme písničku Ztracený ráj, kterou pro mě a pro sebe kdysi Vašo napsal. S Vašem si ji už nezaspívám, bohužel zemřel v době, kdy my jsme plánovali i nějaké takové mini turné vánoční, už se neuskutečnilo, takže nechci být na tom koncertu moc nostalgická, ale prostě je to taková vzpomínka na lidi, kteří už nejsou mezi námi a aby jsme si na ně mohli vzpomenout, tak jako zaspíváme písničku, tak samozřejmě Ztracený ráj, no a potom jsem si do repertoáru, nebo Adam mi vybral do repertoáru písničku od Věrky Špinarové, což jsem si nikdy netroufla ani na to pomyslet, že bych něco od ní mohla zpívat, protože samozřejmě mé hlasové kvality jsou někde u kotníku, zatímco ona byla někde o několik levelů výš. Ale Adam vybral píseň, která se jmenuje A pořád tě mám ráda. A ta mi docela sedí, je taková jakože nízká, taková jakože klidná. A ten kruh se vlastně uzavírá nejenom v tom, že kapelníkem je syn Věry Špinarové, Adam Pavlík, ale jezdí s náma jako sborová zpěvačka i jeho dcera, vlastně vnučka Věrky Špinarové, Johanka, a zpívá mi druhé hlasy tady v téhleté písni a je to takové milé vzpomínání.
0: Takové i rodinné.
1: Jo, my jsme taková Pavlík family.
0: Pavlík family. Tak a kruh se uzavírá i s tou vlastně písní Milé ženy, protože ty jsi naspívala v ostravském studiu.
1: Ano. Já jsem se tam po x letech vrátila. Vlastně písničky Dívčí internát, já jsem před těma 45 lety zpívala taky v ostravském rádiu a teď poslední píseň, kterou jsem naspívala, jsem tam zpívala taky a bylo to pro mě takové jako strašně milé vzpomínání. Já to ostravské rádio nebo ostravské, ten ostravský rozhlas mám strašně ráda. Vždycky se mi tam dobře zpívalo, je to, ta Ačko je takové obrovské, má vysoké stropy a je to strašně fajn. Takže no, kruh se uzavírá.
0: Strašně fajn bylo, že jsi tu byla.
1: Děkuju.
0: A ať se ti daří a krásné léto. Heidi Janku.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšipneu.cz.
1: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšipneu.cz.
3: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo vznik nového institutu se zaměřením na duševní zdraví. V Česku se bude dál oteplovat. V neděli by mohl padnout absolutní rekord 40,4 stupně Celsia. Seniori v Boskovicích si od dneška můžou objednávat dopravu po městě. A odpoledne čekáme dál slunečno, bude skoro jasno až jasno a teploty do 33 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré odpoledne při jejich poslechu přeje David Hasman. V reakci na nárůst počtu duševních onemocnění vznikne od 1. července na Jižní Moravě nová organizace Jihomoravský institut mysli. Rozhodli o tom tento týden krajští zastupitelé. Institut bude koordinovat péči o duševní zdraví mezi zdravotními, sociálními či krizovými službami krajem a integrovaným záchranným sborem. Jeho úkolem bude taky pomáhat zahlceným krizovým centrum, jako je například Modrá linka.
4: Nedovolatelnost v České republice je v tuhle chvíli téměř 50%.
5: Potvrzuje ředitelka Modré linky Tereza Musilová. Nemožnost dovolat se na krizovou linku je u závažných psychických stavů velmi problematická. Jak má v této situaci pomoci Institut mysli, říká jeho budoucí ředitelka Pavla Kovářová.
6: Budeme třeba mít možnost i rozvíjet kapacity podle potřeb Jihomoravského kraje, tak abychom měli k dispozici nějaká data a hlavně abychom dokázali propojovat ty odborníky, kteří si můžou navzájem pomoct.
5: Institut zahájí svou činnost v průběhu následujících měsíců. Andrá Němcová, Český rozhlas.
3: V Boskovicích se seniori od dneška můžou přihlásit ke speciální dopravě po městě a místních částech. Senior taxi začne fungovat od 1. července. Seniori starší 70 let se musí objednat telefonicky alespoň den předem. Jedna jízda vyjde na 30 až 40 korun. Auto je speciálně upravené i pro vozíčkáře a tělesně postižené, upřesňuje nezávislá starostka Jana Sirovátková.
7: Je tam vlastně i taková ta osobní výpomoc, právě třeba sejít z patra, sejít vlastně od bytu. Doprava senior taxi na začátku bude fungovat jenom v pracovní dny. Tento půl rok je ještě v tuto chvíli pilotním provozem, abychom potom vyhodnotili, zda budeme třeba přidávat.
3: Senior taxi v Boskovicích bude fungovat ve všední dny od 6:30 ráno do 3 odpoledne. Do Česka dorazila další vlna veder. Výstraha před vysokými teplotami platí pro celou republiku, kromě horských oblastí, a to pro dnešní i zítřejší odpoledne. Kvůli suchu varují meteorologové taky na jihu Moravy před vznikem požárů. V neděli se maxima můžou vyšplhat až k tropické 40. Mohl by tak padnout absolutní český rekord 40,4 stupně Celsia. Ten meteorologové naměřili před 14 lety v Dobřichovicích u Prahy. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a jeho maďarský protějšek Péter Maďar se dohodli na prvním společném zasedání kabinetů. Informoval o tom úřad vlády, termín ale neoznámil. Předsedové české a maďarské vlády chtějí posílit spolupráci ve zdravotnictví, kultuře nebo dopravě. Včera spolu jednali před schůzí premiérů zemí Vyšegrádské čtyřky v GDL.
0: Počasí.
3: Odpoledne Jihomoravy čekáme skoro jasno až jasno, jen místy polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 30 až 33 stupňů. Biozátěž vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Nehoda omezuje provoz ve Znojmě v Přímětické ulici. Srazila se tam dvě osobní vozidla, místem nehody s opatrností projedete. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Milí přátelé, přeju vám dobré odpoledne. U mikrofonu Českého rozhlasu Brno je Borek Kapitánček. A je tu další tropické odpoledne, tentokrát s datem 24. dubna. Odpoledne s tropickými teplotami. O počasí si víc budeme říkat už za pár chvíl s Jitkou Kučerovou, meteoroložkou brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Ale o tom, že se pomaličku, ale jistě budeme blížit o víkendu. K rekordu, tedy k absolutnímu rekordu na území České republiky, o tom není pochyb. Já bych měl jednu radu. I když samozřejmě rad, jak přežít tropické odpoledne a tropické dny, zejména ve městech, je jistě, takových rad je jistě plno. Mně osobně se nejvíc osvědčilo hlavně zpomalit. Zpomalte, najděte si stín, nezapomeňte na dodržování pitného režimu a poslouchejte odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno. Mimochodem, do něj vám vlastně musím vyřídit ještě jeden vzkaz. A to vzkaz krásného léta z Řecka. Vrátil jsem se odtud, takže suevcho me ena kalo kalokieri. Přeju vám krásné léto a nabízím první písničku ještě předtím, než si budeme povídat o počasí a než dojde na další témata vážná i veselější.
0: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Za pár chvíl bude čtvrt na tři, ale ještě dříve, než dostane slovo Jitka Kučerová, meteoroložka brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, a protože tady byli Beatles, tak se docela zhodí zmínit, že dnes je to přesně 60 roků, co začalo to úplně poslední světové turné Brouků z Liverpoolu. Bylo to dva dny po dokončení nahrávek pro jejich album Revolver. Ale teď už je čas na to popovídat si o počasí, jaké by v létě mělo být. A jaké bude? S Jitkou Kučerovou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Já mám vlastně tu první možnost vám popřát krásné léto, takže kalo, kalo kjeri, jak říkají Řekové. A u nás v Brně je vlastně ještě více stupňů než na Krétě, to můžu potvrdit. Jaký máme aktuální stav na celé Jižní Moravě?
2: Ano, momentálně ty teploty jsou i částečně tropické, nejčastěji od 28 do 31 stupňů. Na obloze se celkem nic zásadního neděje, jenom taková drobná, zanedbatelná, vysoká oblačnost, ta je průsvitná, takže skoro jasná obloha teď víceméně nad jihomoravským krajem. Vítr fouká ze severních směrů, nejčastěji je slabý, ale sem tam někde fouká i mírný.
1: A platí stupeň číslo 3 biometeorologické zátěže, zátěž vysoká. Upozorňuji na to znovu, právě kvůli teplotám, které se ještě během odpoledne určitě zvýší, že?
2: Trošičku ano, ještě mají možnost stoupat, přece jenom dny jsou teď ty nejdelší, takže i sluneční svit je nejdelší a teplota může ještě růst, ale řekněme, že do těch 32 stupňů dnes odpoledne by měly šplhat, potom pochopitelně během večerních nebo pozdějších odpoledních večerních nočních hodin zase budou klesat. Ty nejnižší noční by měly být mezi 18 až 15 stupňů, v údolích to může být sem tam někde i trošku méně, kolem 13-14, no a i v noci se na obloze nic měnit nebude, očekáváme jasnou oblohu nebo jen malou průsvitnou oblačnost.
1: Asi bych to neměl říkat, ale i Jitka Kučerová se těší na večerní hodiny, až teploty trošku klesnou. Ale zítra zase přitopíme, že?
2: Ano, zítra přitopíme, zase nějaký ten stupeň 2 odpoledne bude víc oproti dnešku, takže ty maximální teploty už vesměs všude tropické, 31 až 34 stupňů. Převažující jasná obloha v průběhu dne se může, ale jenom přechodně, tvořit taková nějaká menší drobná kupovitá oblačnost, ta se potom zase bude rozpouštět a vítr zítra slabý proměnlivý anebo severní směry.
1: Tolik předpověď na zítřek, tedy na čtvrtek 25. A k tomu já ještě dodám, že východ slunce zítra v Brně nastane ve 4 hodiny a 48 minut, západ 5 minut po 21. hodině. No a potom už je skoro víkend, pátek, sobota, neděle, tedy dny, kdy se bude konat i Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici, který si to pro tento rok vybral, tedy z hlediska počasí, opravdu nejlépe, že? Jitko, jaké bude počasí?
2: No, nejlépe, jak se to řekne, jak to kdo vezme, ano. Protože ty teploty budou dál stoupat v podstatě až do konce týdne, takže pátek to vypadá na 32 až 36 stupňů, sobota do 38 a neděle dokonce do 39 stupňů. Dokonce jsem i přemýšlela, jestli tam nenapsat tu 40 magickou a za mě škaredou, ale vypadá to, že snad ne, i když těch 39 stupňů, no už je to asi jedno, ale dívala jsem se, jaká je vůbec rekordní teplota pro Jihomoravský kraj, tak ta je z Brodu nad Dyjí, byla naměřena v roce 2013 8. srpna a bylo to 39,7 stupně Celsia.
1: 39,7 stupně Celsia před už 13 lety. Děkuju, tak, mějte tak. Se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Srdečním hostem 25. června bude principál Pavel Růžička a představí nám kočovné divadelko Lidičky. Už 15 let na začátku každého léta sednou jeho herci s kapelou na koňský povoz a objedou několik štací na Kyjovsku. Kdo píše texty a písně k představením? Co na hraní nejvíc baví samotné dětské herce? A mají pro ně diváci často i upečeno? O tom všem bude řeč. Přidejte se k nám, na divadelní povídání se těší a zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.

0: Tolik elektriky jako v téhle verzi písničky, tedy Putin on the Ritz, tedy tolik elektriky v době jejího vzniku tam opravdu slyšet nebylo. Bylo to v roce 1927, kdy napsal Irving Berlin a objevila se o 3 roky později ve stejnojmenném filmu Putin on the Ritz. Teď na vlně Českého rozhlasu Brno, na které vám přeju dobré odpoledne. A teď něco pro ty z vás, kteří hledají zajímavá místa, místa, kde by se vám mohlo líbit a místa, kde v návaznosti na to aktuální počasí nemusí být až takové vedro. No tak to mě napadá třeba konec školního roku ve Sklepě. Protože v sobotu 27. a v neděli 28. června ožije Sklep pod Novou radnicí v Brně z brněnských pověstí a legend. Historické sklepení se pro tyto dny promění v podvodní doupě. V němž několik generací brněnských vodníků a hastrmanů bude připraveno spolu s vámi chytat neposedné dušičky. K dispozici budou taky dílničky pro děti a malé odměny. To vše vždy od 10. do 17. hodiny. Tuhle sobotu a tuhle neděli, 7. a 28. června. Konec školního roku ve Sklepě. No a ještě jednu pozvánku bych pro vás měl, tentokrát na výstavu diplomových prací s názvem Hvězdná soustava. Diplomky FAVU 2026 bude zahájena už dnes, to znamená ve středu 24. června. A kurátorský tým tvoří Šimon Kadlčák a Tereza Vinklárková. Grafický design výstavy připravují Lucie Siudová a Zuzana Lovásová. Ve spolupráci s Domem umění města Brna bude výstava opět probíhat v Domě pánů z Kunštátu. Nově bude část diplomanských děl k vidění také v centru VUT Tržnice. Kompletní informace lze najít na odkazu www.favu.vut.cz. Tak ať se vám tam líbí. 14 hodin 25 minut, nejvyšší čas na návštěvu z dalekých sfér. Eda Štatlař je znovu přítomen.
1: Edův zvonek.
2: Krapet přezrálý pasr do klapek felčarovi. Leze to z něj jak z chlupatý deky, ale nakonec kápne božsko a vaří, že s babáčama už je finito, že už to nějak nende. A kolik vám je, pane Homolko? Hlásí felčar. No, 2,70. No tak to buďte v Radovancu, že to v takových jařinách ještě donedávna šlo. No ale pane doktor, kdybyste slyšel, jaký storky hrnou borci v hospodě, to jsou stejně staří. No ale co vám brání, abyste taky vařil storky?
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.
0: Jak už jste v našem vysílání zaslechli, dnes je to 5 let od chvíle, co se pod Lužím prohnalo tornádo a napáchalo devastující škody. My si ten moment za chvíli v našem dobrém odpoledni připomeneme i s našimi rozhlasovými kolegy, kteří ke katastrofě vyjížděli jako první.

0: Když tu písničku před více než 40, no vlastně více než 50 lety zpíval Adriano Celentano, tak se jmenovala Azzurro. No a to azurové nebe, když vykouknu ze studia Českého rozhlasu Brno, teď máme nad naším městem, ale myslím si, že nad mnoha obcemi na Jižní Moravě také. Ale teď, ano, počasí bude hrát jistou roli taky, takový spojovák. Nejen lidé na podluží si totiž připomínají 5 let od chvíle, co se jejich obcemi prohnalo ničivé tornádo. Bralo životy a zdevastovalo majetek. Připomínáme to reportážemi a rozhovory i my v Českém rozhlase Brno. A teď se na to podíváme ještě z pohledu těch, kteří tam nejeli jako hasiči, jako vojáci, policisté, jako dobrovolníci, ale jako reportéři zpravodajství, kteří z místa v prvních týdnech téměř nepřetržitě přinášeli aktuální informace. Ve studiu je teď se mnou Alena Hesová a Tomáš Kremr. Přeju dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Hezky a synchronizovaně. Aleno, ale dovolím si nejprve oslovit tebe. Meteorologové tehdy varovali před extrémním počasím a bouřkami. Až později se ukázalo, že šlo o ničivé tornádo. Kdy a jak ses to dozvěděla?
1: Tak já jsem se to dozvěděla vlastně ten večer ze sociálních sítí, jak to tak bývá, ty první obrázky. Ale ještě předtím, když byly nějaké spekulace amatérských meteorologů, že by se nějaké tornádo mohlo objevit, tak já si teda živě vzpomínám, jak jsem si s tehdejším kolegou Petrem Tichým a ostatními kolegy posílala taková jako vtipná videa, jak jsme připraveni na tornádo, kde jsem na sobě měla gumáky a pláštěnku a říkala jsem tam, jak jsem připravená na tornádo. My jsme se totiž tehdy shodou okolností velmi netradičně s Petrem Tichým střídali uprostřed noci v pohotovosti. No, takže jsme si z toho dělali legraci a když jsme potom uviděli ty obrázky, tak já jsem, musím říct,
0: chvíličku
1: tomu
0: zatrne.
1: Nemohla věřit. A když jsem si to uvědomila, tak vyjel kolega Petr Tichý a já asi někdy ve 3 v noci jsem tam vyjela taky.
0: A ty, Tomáši?
2: Já jsem měl mít dovolenou, takže já jsem byl zrovna v hospodě s kolegou a četl jsem jenom tu skupinu, vlastně, co máme na Facebooku s kolegy ze zpravodajství. Zrovna jsem se tady díval, zpětně jsem si to tady vyhledával, že jsme si z toho opravdu jsme to zlehčovali, říkali jsme jasně, bouřky známe, bouřky umíme, to dokážeme udělat, to nebude tak hrozné, to se prostě jako děje. A pak najednou poslala kolegyně Štěpánka Karlečková, ještě tehdy poslala video s tím tornádem, no tak to jsme všichni koukali, tam tady si píšeme, to vypadá jak ve válce, ty kokso, nejhůř to jsou prý Lužice, Moravská Nová Ves, Hodonín, Hrušky, nic víc nevíme. A pak Petr Tichý, který tam byl jako první v tu noc a říkal, napsal, děcka, to ráno si nikdo nepřeje vidět, doteď bylo sucho, ale začalo pršet do baráku, co relativně jakž tak stojí zatéká. Tohle je město duchů, tak to jsme byli všichni úplně zděšení z toho.
0: Tím vlastně odpověděl jsi i na otázku, kterou jsem si připravil, jaké to vlastně bylo, když jste poprvé vyjeli na místo?
1: Já jsem tam hlavně jela hrozně dlouho, protože ta dálnice byla zavřená. Já dneška nevím, z které strany jsem přijela, ale myslím, že jsem měla skoro 2 hodiny. No a když jsem tam přijela, tak ještě jako byla docela tma, tak to nebylo tak strašné. V ten moment tam Petr Tichý byl docela mazák oproti mně. Zjistila jsem, že teda ty gumáky zase nebudu tolik potřebovat, že tornádo vypadá trochu jinak než ty bouřky, které, jak říkal Tomáš, umíme. A já jsem vlastně zastavila u kostela v Hruškách, u hlavní ulice. Dal nás tehdy hasiči, ani policisté nepustili u té pásky. No, zastavila jsem někde mezi kostelem a jeho věží, a to myslím doslova, protože kostel jsem měla po levé ruce a tu věž jsem měla na parkovišti u školy po té druhé ruce. A vzpomínám si, že opravdu se jako začalo rozednívat, tak to byl jako katastrofický pohled. Já jsem tomu nemohla věřit a to jsem ještě vůbec nic neviděla. To až jsem měla za další 2 dny jít mnohem níž do té vesnice, tak to teprve byla válečná zóna.
0: Asi jsi měl stejné pocity, Tomáš.
2: No, já jsem pak nahrazoval zase Alču odpoledne, protože jsme se tam fakt střídali vlastně jak na kolotoči, nepřetržitě, byli jsme tam jako skoro pořád. A já jsem tam dojel, nejdřív mě tam vlastně nechtěli úplně pustit, když jsem řekl, že jsem z Českého rozhlasu a že tam jdu informovat, tak mě tam vlastně pustili ta policie nebo vojáci, kteří byli na místě, spíš policie tehdy asi jenom nebo hasiči. A dojeli jsme do Hrušek a byli jsme vůbec rádi, že jsme se dokázali s Alčou nahnat, protože on tam nebyl ani signál, takže bylo docela těžké vlastně skoordinovat, zjistit, kde vůbec, v které té části obce jsme a kde se máme potkat. A pak si jenom pamatuju, že jsem tam jako vlastně běhal, snažil jsem tam nahánět nějaké lidi, kteří tam s námi měli dělat rozhovor. Já jsem v podstatě nevěděl, kde jsem, takže jsem tam jenom přebíhal z jedné strany na druhou s notebookem v ruce. Trochu to vypadalo jako asi bláznivě šíleně, ale to, co jsme tam viděli, bylo jako úplně šílené. Na mě to až úplně nedocházelo v tu chvilku, až když asi po té službě pár dní potom jsem jako se trochu uklidnil, měl jsem čas na vydechnutí, tak až pak doma jsem se díval zpětně na ty fotky, co jsem si tam vyfotil a říkal jsem, no tak v tu chvíli jsem se vlastně rozbrečel. Předtím ne, předtím jsem říkal, tohle práce, tak jsme to jako cynicky brali jako až potom to jako dolehlo později.
0: Bych to neviděl jako cynismus. Psychologie proto má výraz nadhraniční útlum. Bylo náročné to natáčení s lidmi, které zmínil. No, neříkal jsi někdy, že bys měl spíš odložit mikrofon a jít pomáhat?
2: No to já si myslím, že jsme si říkali úplně všichni s kolegy, že jsme to pak nějak jako probírali a že nám dokonce nabízeli nějakou terapeutickou pomoc, jestli to nechceme sami, protože ono bylo docela těžké vlastně mluvit s těmi lidmi a říct, my chceme, abyste nám popsali ten váš názor, protože my chceme říct lidem, aby ostatní věděli, jak to vypadá, aby ostatní třeba mohli pomoct, přiložit ruku k dílu, poslat někam peníze a tak dále, proto to byla ta naše důležitá role. Ale mě to asi tisíckrát napadlo, že bych se to měl celý zahodit někam jako do škarpy ten mikrofon a jít tam sbírat něco, pomáhat lidem a tak dále, ale bylo docela složité si jako uvědomit, že tohle nebyla ta naše role. Ta naše role byla stejně jako policie, hasičů, koukoliv jiného, naše role prostě byla informovat. Já myslím, že Alča tady přikivuje, tak to má podobně.
1: Asi jsem to měla podobně. Já si vzpomínám na jednoho takového pána, který jako se na mě tak díval s tím mikrofonem a říkal jako, a máte pocit, to k něčemu je. Já jsem se tak zarazila, pak se mi tam všichni zastávali a já jsem asi pochopila, jako, že to k něčemu je a k čemu to je v neděli. Vlastně to bylo ve čtvrtek večer a v neděli jsem se tam potom vracela a uviděla jsem ty zacpané ulice těmi dobrovolníky. A nemohla jsem se tam dostat. A bylo tam tolik lidí, kteří chtěli pomoct, kteří v podstatě stáli v řadě na to, aby mohli někomu pomoct. A říkala jsem si, jako co ty moje jedny ruce bys mohly. Ale jestli jsem tady tím, že jsem o tom do rádia mluvila, přivolala další dvoje ruce, tak jsem toho udělala víc, než bych toho zvládla kdykoliv sama.
0: Měl bych vám poděkovat, ale ještě se zeptám, jestli jsou nějaké momenty, o kterých jste natáčeli a které se vám z toho období před 5 lety stále živě vybavují. Alčo.
1: No já vzpomínám na paní, která si k tomu zátarasu u té hlavní ulice s miminkem v náručí ráno šla pro sunár a říkala, že ona žádný nemá, že potřebuje do toho domu, aby mohla to dítě nakrmit, které plakalo hlady, a tak nějaký hasič tam sníšel, ale já

0: zprávy, já jsem to jako viděl, co se tam děje. Já teda moc nemám peněz, ale tady máte prosím 200, mohli byste to poslat těm lidem, ty moje 200? Tak jakože ten bezdomovec, člověk bezdomová ho to tak dojalo, že řekl, já vím, jaký to je nemít domov, tady máte prosím moje 200, co mám tady na zbyt, pošlete to prosím na tu charitu, pošlete to těm lidem. Tak to mě vlastně jako hrozně dojalo, že takhle, taková ta solidarita vlastně byla. To si myslím, že je takový jako ve finále to, co jsme si z toho snad všichni vzali a celá společnost, že ta solidarita byla obrovská. Aspoň si to tak myslím a pořád na to takhle vzpomínám.
1: S těmi, kteří jako reportéři zpravodajství byli před 5 lety v Hruškách a v dalších městech a místech, které zasáhlo ničivé tornádo, jsme si právě tuhle událost na naší rozhlasové vlně připomněli. Děkuji Aleně Hesové, Tomáši Kremrovi.
0: Díky, hezký odpoledne.
1: Za chviličku bude čas na jeden výlet. Vezme nás na něj Petr Vejrosta.
2: Český rozhlas Brno.

0: strach, že jsi se ztratila na pořád.
1: Český rozhlas Brno vysílá živě z Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici.
2: Poslechněte si sobotní Dobré ráno a odpoledne se Zdeňkem Truhlářem.
3: Užijte si atmosféru festivalových srdcovek na cestách se Zdeňkem Junákem.
4: Nechte si zahrát přímo z festivalu Blahopřání s písničkou od Jana Kosíka.
3: Žijeme tu s vámi.
1: Rozhlasový vysílací stan a Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici od 26. do 28. června.
2: Přátelé, nezapomeňte, že škola základ života, i ta základní umělecká, a kdy jindy poukázat na školní

radosti i výhody než koncem června a nejlépe ve Strážnici. Srdečně vás zveme k poslechu přímého přenosu nedělního hudebního pořadu Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, ve kterém se představí právě žáci Zušek z celé republiky. Půjde o solisty, dudácké i cymbálové kapely a budou to nejlepší z nejlepších. Poslouchejte v neděli 28. června od 10 hodin.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno, přátelé. A vám, kteří čekáte na další pozvánku na výlet, říkám, dočkali jste se Petra Vejrosty u mikrofonu. Dobré odpoledne, Petře.
1: Dobré odpoledne, přeji.
0: Ty jsi nedávno byl jedním z účastníků naší rozhlasové pouti do Vranova u Brna. Byl to poslední květnový víkend, kdy se konala. A malý kousíček z té trasy tě zaujal natolik, že z toho bude dnešní tip?
1: Bude, no mě zaujala trasa celá, ale vezmu jenom kousek. Vracím se tedy k tomu 31. květnu, já jsem šel v neděli, a doporučuji část z Všechovic. Tam se dá dostat autobusem. Střed obce nabízí pohled na kapličku s křížem a vedle také stojí pomník obětem první světové války. Na konci obce potom je další kříž a Boží muka a tam už se dáme vlevo směr Skalička. Když jsem tudy procházel, viděl jsem v ohradě koně, chvíli jsem pozoroval, jak probíhá výcvik těch krásných zvířat. No a zanedlouho už jsem přicházel do Skaličky a velmi brzy jsem si uvědomil, že někdy před rokem jsem tudy už procházel a vzpomněl jsem si, že ve Skaličce se jde mimo jiné kolem Žandovského mlýna. Je to místo, které výjimečně bývá i přístupné veřejnosti. No a další úsek, ten vedl po stezce, která slouží současně cyklistům i pěším turistům. Tam jenom tak v závorce uvádím, že je důležitá vzájemná ohleduplnost. No a u cesty je několik možností odpočinout si na lavičce. A příštím místem, kam jsem se dostal, byly Lažany. Připomínám, že tu neděli jsem šel tedy do Vranova, já jsem šel z Nedvědice a v Lažanech to už jsem šel 6. hodinu a mě tam vítalo zvonění, kaplička, zvon. No bylo to velice příjemné, bylo totiž poledne. No a z Lažan jsem potom přešel do Lipůvky. Možná bych ještě mohl zdůraznit to, že kdo by chtěl tady tu část absolvovat na kole, tak taky udělá dobře, protože tam se i na kole jede určitě velmi dobře. Z toho přesunu do Lipůvky, tam z nejvyššího bodu je krásný rozhled. V Lipůvce mě zaujal pěkný park pod kostelem, je tam také možnost občerstvení. Prošel jsem obcí a už jsem směřoval ke Svinošicím. Tam jsem si na budově školy všiml pamětní desky, je věnovaná Bohumilu Vařílkovi, byl to učitel s velmi zajímavým osudem, zahynul v roce 1942 v koncentračním táboře Mauthausen. A ve Svinošicích na konci pak už jsou zelené turistické značky, přejde se hlavní silnice a hurá k lesu k oblasti Babího lomu a na křížení cest, říká se tam u Jelínka, je možné se rozhodnout buď vlevo k Vranovu nebo vpravo k hřebení a vrcholům na Babím lomě. Já jsem šel tedy do Vranova. Centrem toho místa je určitě poutní kostel Narození Panny Marie s poměrně rozsáhlým areálem. Kdyby snad někdo neznal, určitě doporučuji k návštěvě. Doporučuji samozřejmě i těm, kdo to místo znají. Je lépe předem si nastudovat, co případně kdy je možno tam vidět a místo navštívit.
0: Jak vypadala závěrečná etapa jeho pouti do Vranova u Brna? O tom posledním květnovém víkendu, kdy šel společně s posluchači Českého rozhlasu Brno, vám pověděl Petr Vejrosta a zároveň vás tím pozval na krátký letní výlet. Petře, přeju krásné léto.
1: Také přeji a děkuji.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

Venkovní teploty se právě na jižní Moravě pohybují okolo 30 stupňů Celsia a tím se vlastně potvrzuje jedna lidová moudrost. Na svatého Jána otvírá se k létu brána. Máme 24. června. Zbývá necelých 5 minut do 15. hodiny a čekají vás nové zprávy. O kolik se prodražuje stavba arény na výstavišti v Brně? To vám v nových zprávách Českého rozhlasu Brno už za chvíli poví David Hasman. Přeju dobré odpoledne. Nezapomeňte na pitný režim, ale vlastně o radách, jak přežít vedra, si řekneme v příští hodině našeho vysílání.

0: i za 100 let.
1: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července. Nebo do vyprodání zásob. Farmakala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku. 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Bylo 15 hodin.
5: Český rozhlas Brno. Zprávy.
4: Brno žádá Evropskou komisi o svolení k dofinancování arény z veřejných rozpočtů. Břeclavští obyvatelé využijí novou lávku přes řeku, usnadní dopravu hlavně cyklistům. Vysoké teploty jsou podle veterinářů pro domácí zvířata velkou zátěží. A zítra čekáme převážně jasno a teploty do 34 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Brno znovu žádá Evropskou komisi, aby městu schválila navýšení nákladů na stavbu arény na výstavišti. Výstavba, která začala v roce 2023, se prodražuje o zhruba 1 miliardu na víc než 6 miliard korun. Magistrát proto potřebuje svolení komise použít na doplacení nákladů další peníze z veřejných rozpočtů.
6: Prošlo to 5 otevřenými výběrovými řízeními, které vlastně nám odrazily cenu na trh. Z toho titulu vlastně se nám zvýšily objem těch finančních prostředků.
7: Zdůvodňuje šéf arény a radní Petr Kratochvíl z ODS, že původně odhadovali mnohem nižší náklady, třeba na vnitřní vybavení. Opoziční zastupitel Adam Zemek z Pirátů to kritizuje.
8: Přesně se děje to, před čím jsme varovali. Báli jsme se, že hala bude drahá, že bude prodělávat, že bude nutné do ní lít další a další veřejné peníze.
7: Podle Kratochvíla už další veřejné peníze na provoz arény nepřipadají v úvahu.
6: My si skutečně na ten provoz vyděláme sami. Nám vlastně to město nemůže dát žádný peníze dál.
7: Arena pro 12 000 diváků má zahájit provoz letos na podzim. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
4: Vedení Břeclavy chystá stavbu nové lávky přes řeku Dyji u slováckého veslařského klubu. Projekt za 40 milionů korun má lépe propojit části města. Většinu nákladů pokryjou dotační programy. Zbytek doplatí město ze svého rozpočtu. Se stavbou by měli dělníci začít letos v září a skončí příští rok na jaře. Starosta ANO Svatopluk Pěček z hnutí ANO říká, že nová lávka pomůže hlavně cyklistům.
9: Hodně dbáme tady na tu cyklodopravu. My pracujeme na tom přes Břeclav vedle si silnice první třídy a tam jezdí přes 20 tisíc aut a je to přetížené. Jsou z toho jako nešťastní ti, co přijedou řidiči, když vidí nebo musí se pohybovat mezi tolika cyklisty.
4: Chovatelé by při horkých dnech měli ve svých bytech zajistit pro domácí mazlíčky přístup k několika miskám s vodou. Podle veterinářů totiž vysoké teploty zvířata velmi zatěžují. Například kočkám a psům je potřeba zajistit stinné a větrané místo k odpočinku a venčit je večer nebo brzo ráno. Pokračuje mluvčí státní veterinární správy Petr Vorlíček.
10: Pokud přeci jenom dojde k přehrátí zvířete, tak se doporučuje poskytnout první pomoc ochlazováním vlažnou vodou, umístit to zvíře někam do stínu a zajistit mu dostatečný přísun vody. Případně, kdyby ten stav byl vážnější, vyhledat pomoc soukromého veterinárního lékaře.
5: Sport.
4: České fotbalisty čeká klíčový zápas na mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remize s Jihoafričany se na Aztéckém stadionu utkají s domácím Mexikem a postup do play-off jim nejspíš zajistí jen výhra. Duel Mexiko-Česko má výkop ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času.
5: Počasí.
4: Zítra na Jihomoravě čekáme převážně jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit drobná kupovitá oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 31 až 34 stupňů, biozátěž vysoká.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy zůstává kolona kamionů. Nákladní vozidla zpomalují kolem Ostrova Čujic a pomalu jedou až do Brna k omezení. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Ještě jednou dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno při uvážení přátelé. U mikrofonu je Borek Kapitánček a protože David Hasman své zprávy zakončil tradičně dopravními informacemi, tak mě tak napadlo, že možná jsou mezi vámi ti, kteří prostě někam musí nutně odjet. Takže když už tedy míříte ven, je vždycky v těchto vedrech dobré myslet na to, že byste sebou měl mít především tekutiny. Ano, opalovací krém jistě taky, ale platí to, jak říkám, hlavně pro ty z vás, kteří teď jedou autem. Ono totiž nikdy není jasno, kdy a ne jak dlouho můžete zůstat třeba kvůli zácpě nebo nehodě ve vašem voze. A nezapomínejte také, když už jedete na častější přestávky a v autě to nepřeháníte s klimatizací. Tělo by dostávalo teplotní šoky. Vy, kteří jste doma a je vám velké vedro, tak mám, a v téhle hodině těch rad bude ještě mnohem víc, jak přežít tropické dny. Mám takový návod, jak se rychle tělesně schladit. Zápěstí a krk je důležité. Podržte zápěstí pod tekoucí studenou vodou, anebo přiložte chladivý obklad na zátylek. Krev se tady ochladí a potom projde celým tělem. V téhle hodině vás už za pár chvil tedy čeká také naše soutěž. Trefa, jako vždy, se čtyřmi tématy. Přihlásí se nám náš regionální stopař a dozvíte se, co v učebnicích nebylo. Ale když už jsem nakousnul trefu jako takovou, tak bych měl také říct, že i dnes v ní budou cenou dvě vstupenky do Strážnice, tedy na Mezinárodní folklorní festival. A současně s tím říkám, že je nezbytné, aby soutěžící měl svůj e-mail, protože právě na něj dostane vstupenky, které slibuju. Za dvě správné odpovědi je můžete mít i vy. Za chvíli můžete volat číslo 726 46 5200 a přemýšlet o tom, která dvě témata vám budou nejbližší. Brněnské ulice? Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici? Mistrovství světa ve fotbale? A nebo křížovka?
5: Český rozhlas Brno.

0: byl návrat do září 1980, tehdy ještě s divokými kučerami na hlavě, Oliver Band a celý Goon Bay Dance Band. Ale teď na vlně Českého rozhlasu Brno čas na přivítání našeho soutěžícího. Je čas pro trefu a já vítám, haló, dobré odpoledne našeho soutěžícího.
1: Dobrý den.
0: Zdravím vás, kdo je prosím u telefonu, tady je Borek.
1: Zdraví Zdeněk od Luhačovic.
0: Zdeňku, zdravím vás na východ Moravy. No ale to první, co je před vámi, to ještě není samotná soutěž, to je nejprve takový předpokoj. Výběr dvou témat z těch nabídnutých čtyř a odměnou za dvě správné odpovědi, to znovu připomínám, jsou dvě vstupenky do Strážnice na Mezinárodní folklorní festival. A tím pádem budeme potřebovat váš e-mail. Vybírejte mezi brněnskými ulicemi, Mezinárodním folklorním festivalem Strážnice, mistrovstvím světa ve fotbale a křížovkou.
1: Tak já bych si vybral to mistrovství světa ve fotbale a křížovku.
0: Děkuji za vaši volbu. Taky jsem si s tím dal práci, konkrétně s mistrovstvím světa ve fotbale. No a v křížovce, to musím znovu připomenout, to je téma, kde nedostáváte možnosti. Tam to je čistě na vašich znalostech. Jste křížovkář?
1: Trochu jo.
0: Tak by vám to nemělo dělat problémy. Začněme u fotbalu. Je tady minuta naší dnešní trefy. A já se ptám, která africká země dosáhla na minulém mistrovství světa v Kataru historického úspěchu, když došla až do semifinálových bojů? Bylo to Alžírsko nebo Maroko nebo Tunisko?
1: Podle mě to bylo Maroko.
0: A otázka, která je zatím skryta pod názvem křížovka, náhončí na šest písmen. Opakuju, náhončí na šest písmen.
1: Tak to nevím, to nevím.
0: Ještě máte čas, ještě můžete zapřemýšlet, kdo by tak
1: nevím.
0: Mohl? Jak by se to tak mohlo říct?
1: Nahonec by bylo na, to je na pět, no.
0: Možná bych opustil ten základ slova. Hon, náhončí. To je jediná pomůcka, kterou vám teď můžu dát. Když někoho někam naháníme, nebo někoho k něčemu, řekněme, tímto způsobem nutíme, tak ho taky verbujeme. Takže verbíř.
1: Verbíř, no.
0: Moc mě to mrzí a samozřejmě ta odpověď fotbalová byla správná, nicméně obě dvě odpovědi jsou potřeba, aby byly správné, abyste měl cenu. Je mě to líto, Zdeňku, ale teď mi to vraťte. Svůj neúspěch mi můžete vrátit vlastní otázkou ze všeobecných vědomostí. Určitě nebudu znát správnou odpověď.
1: Tak když je to mistrovství světa ve fotbale, kdo byl mistrem světa v roce 1970?
0: V roce 70, máte možnosti?
1: Bylo to buď Brazílie, Argentina nebo Itálie.
0: Řekl bych, že Brazílie, a pak už měli zlatou Nike na pořád, že jo?
1: Ano, ano. Pokud já si dobře pamatuju, tak Brazílie porazila 4-1 Itálii. Já jsem se tím dřív hodně zabýval. Takže podle mě je to, neříkám to na 100%, ale podle mě je to Brazílie.
0: Děkuji moc krát za to, že jste mě taky otestoval. Aspoň jsem ochutnal vlastní medicínu a mějte se hezky. Dobré odpoledne a ochlazujte se. Naslyšenou. Ono ochlazování bude ještě mít hodně prostoru v našem dobrém odpoledni za pár minut, ale když už říkám za pár minut, tak za pár minut se nám ozve taky náš regionální stopař Vojtěch Halaš, který si ve svém seriálu položil za cíl poznat Jižní Moravu a přiblížit nám její obce. Odkud se ozve? Zatím si to nechám pro sebe, ale vy poslouchejte. V klidu, v chládku.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
1: Páteční chovatelskou poradnu 26. června po 11. hodině věnujeme králíčkům mazlíčkům. Veterinář Miloslav Martinec poradí, jak přistupovat k chovu králíků v domácnostech. Jaké podmínky bychom měli králíkům v prostředí bytu poskytnout, v čem se takový chov liší od toho hospodářského a s jakými úskalími se mohou chovatelé setkat. Prostor bude jako vždy i na vaše telefonické dotazy. Páteční poradnou provází Zdeněk Truhlář.
2: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Už první dny astronomického léta nastavili laťku, tedy co se teplot týče, rozhodně. Takže teď už máme na Moravě, na Jižní Moravě, okolo 30 stupňů Celsia. Ale já jsem zatím byl hodně tajnůstkářský s místem, odkud se nám ozve náš regionální stopař. Teď vítám Vojtu Halaše, přeju dobré odpoledne.
2: Ahoj Borku, hezké odpoledne.
1: Který si položil za cíl poznat Jižní Moravu a přiblížit nám její obce. Ještě chvilku s tím budu dělat tajnosti. Řeknu to asi takhle. Tou obcí protéká Bobrůvka. Mají tam kostel svatého Jilí a dokonce i zříceninu tvrze. Dnes zavítal Vojta do újezdu u Tišnova. Kam ses během dne stihl podívat, Vojto?
2: No ty jsi to prakticky, Borku, vyjmenoval za mě. Tím asi největším zážitkem pro mě bylo dnes opravdu návštěva kostela svatého Jilí. Ten původ jeho sahá pravděpodobně až do počátku 13. století a z té doby se dochovaly i obvodové zdi a ukončené kněžiště, rovně ukončené. Místní pán mě vzal nejen na kůr tohoto kostela, ale také až na zvanici, odkud byl zároveň moc hezký výhled na celou obec. Ve věži jsou dva zvony, které jsem si prohlédl velmi zblízka. Oni totiž nebyli v první světové válce zrekvírovány pro své stáří. Ten větší byl až v další válce v roce 1942 snesen z věže a odvezen a náhodou byl objeven ve skladu v Praze v roce 1945, ale potom se vrátil na věž. Takže to byl pro mě velký zážitek vidět takto staré zvony i kostel. No a potom jsem vystoupal právě ke zřícenině tvrze nad obcí, kde už zůstalo zachováno pouze několik zídek, ale i tak to byl moc hezký výšlap. No a byl jsem se samozřejmě v dnešních pařácích podívat i k bývalému mlýnu a právě k řece Bobrůvka, kde dnes bylo opravdu málo vody.
1: No to jsem si říkal, jestli si namočíš spodní nebo i horní končetiny. Ale
2: to
1: Vojto,
2: tak možná pár prstů.
1: Vojto, taky je důležité říct, jak se žije v újezdu u Tišnova obyvatelům.
2: Řekl bych velmi klidně, i z toho, co jsem poznal já, tak i z toho, co mi říkali místní. Přestože tady nenajdeme žádnou ale moc velkou občanskou vybavenost. Není tady hospoda, není tady ani restaurace, ani obchod, tak je tu právě klid. Velkou předností újezdu jsou okolní lesy, klidné cesty, kde se dá krásně vyřádit na kole se psem na procházku, ale prostě i na každodenní pobyt venku. Pochvalují si místní i dobrou dopravní dostupnost. V obci sice není vlak, ale je hned v okolních obcích a dobře tam jezdí autobusy. A zajímavou proměnou prošlo obyvatelstvo obce, zatímco ještě v 90. letech tam byla obec spojená především s hornictvím, dnes její charakter postupně mění. Za posledních přibližně 15 let se obec výrazně omladila, přistěhovaly se sem mladé rodiny a v současnosti zde žije více než 20 dětí, což je docela na obci, která má necelých 140 obyvatel znát.
1: 140 obyvatel? No, tak to je skoro samota. Tolik regionální stopař Vojtěch Halaš, který dnes zavítal do újezdu u Tišnova. Vojto, děkujeme za informace, zdravíme do krásného letního odpoledne. Směrem na Vysočinu, i když je to pořád ještě Jihomoravský kraj, odkud se znám ozval.
2: Ano, určitě, je pořád to Jihomoravský kraj.
1: Tak naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Za necelé 2 minuty bude 15:30 a slibované informace o tom, jak přežít vysoké teploty, jak přežít tyhle tropické dny, tak ty pro vás chystám už za pár chvil.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Jenom mi neříkejte, že jsou to tak banální věci, které zná každý, že ani nestojí za připomenutí. Stojí. Každý, kdo poslouchá, by měl vědět, jak se ochladit a jak je to třeba s pitným režimem. Tak za chviličku.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: V roce 1964 poslal do světa svůj první singl a tenhle ten byl z roku 1968. A určitě si aspoň někteří z vás u něj vzpomněli na Johna Foyta a Dustina Hoffmana v Půlnočním kovboji. Byl to Nilsson a jeho Everybody's Talking ze zmíněného filmu. Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno za tropických teplot panujících nejen v Jihomoravském kraji. No a právě horko je tématem těch dalších minut. Já už říkal, že bychom měli myslet na hydrataci. A to je vlastně to nejklíčovější slovo pro všechny, kteří poslouchají. I pro ty, kteří neposlouchají, těm to vyřiďte. Nejen hydratace, ale také stín. A z mého pohledu i odpovídající aktivita vám pomůže přežít ty horké letní dny. Horko zvyšuje riziko mozkových mrtvic, poklesu tlaku, zhoršení cukrovky či případně dehydratace organismu a s přibývajícím věkem se zhoršuje schopnost regulovat tělesnou teplotu. Takže myslete na pitný režim. Dehydratace zatěžuje především cévní systém. No a pozor by si měli dávat hlavně kardiaci, kteří užívají močopudné léky. Běžně má dospělý zdravý člověk vypít 2 až 3 litry vody. Prosím, tedy ne naráz. Během dne. Pro seniory je ideální minerálka či voda. Tekutiny dodá třeba i meloun nebo jiné ovoce, ale i polévky. Je ovšem také dobré se vyhýbat alkoholu, je-li řeč o pití. A kofeinové nápoje ty odvodňují taky. Hodně opatrní by měli být diabetici. Změny ve stravě mohou snadno způsobit problém. No a když jsem říkal chládek jako další nebo stín jako další klíčové slovo, pohybujte se tam, kde je trošku chladněji. Pro procházky, pokud na ně každý den musíte třeba s vašimi psy anebo jinými zvířátky, je lepší čas brzy ráno anebo později večer. Platí však, že pokud je váš byt už vyhřátý, je lepší třeba i seniorská zvířátka vzít do parku, kde je ve stínu dostatek čerstvého vzduchu. Mimochodem, vzdušná pokrývka hlavy by měla být pro vás samozřejmostí. Během dne může být hlavně seniorům příjemné ochlazovat zápěstí nebo kotníky, jak jsem před malou chvilkou radil, ale s přeháněním ledové vody je to taky, jak se v Brně říká, vošajslich. Pokud nejste pravidelní sportovci, nepouštějte se během horkých dní do sportování anebo do jiné výraznější fyzické aktivity. Mně osobně, ale na mě zase tak moc nezáleží, já jsem velký lenoch, pomáhá zejména to sklidnění tempa. Je to dvojnásobný čas, který mě zabere cesta do studia Českého rozhlasu Brno, ale nic mi neuteče. No a v horku je potřeba myslet, jak už jsem říkal, i na ty, kteří si sami pomoci nemůžou. Jsou to nejen seniori a nemocní, ale třeba i malé děti. A v mnoha případech také domácí zvířata, či třeba rostliny. Takže držím vám pěsti. Poslouchejte, zůstaňte správně naladěni a za malou chviličku se dozvíte, co v učebnicích nebylo.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: 18.30 na webu brno.rozhlas.cz.
1: Přátelé, užívejte si 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice na vlnách Českého rozhlasu Brno.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Mně se strašně líbily se Skácelovy tvorby, když jsem byl na gymnáziu. Ty PFK čtyřveršový, který on posílal, a já jsem se tím nechal inspirovat a vlastně jsem taky psal takovýhle PFK. A to jsem pak posílal svým různým kamarádům a vlastně nevím vůbec proč, ale posílal jsem to i na katedru. A pak se mi jednou ozvala profesorka Librová a ona mi říkala: Radku, já ty vaše věci použiju do té knížky, kterou teďko píšu.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že každou sekundu na naší planetě zazáří přibližně 100 blesků? Tento nekonečný přírodní ohňostroj se pohybuje závratnou rychlostí až 150 000 km za sekundu a jeho teplota může dosáhnout až 30 000 stupňů Celsia, což pětinásobně převyšuje teplotu povrchu Slunce. V Česku je krásný.

0: Alovnou bouřek Milešovka, která díky své výšce oproti svému okolí přitahuje blesky nejvíce z celé země. Světový rekord však drží venezuelské jezero Maracaibo, kde ročně udeří přes 250 blesků na kilometr čtvereční. Barva blesku prozrazuje meteorologům stav atmosféry. Fialová věští liák, modrá varuje před krupobytím a bílá signalizuje extrémní horko a riziko požárů. Historicky blesky zkrotili až vynálezci hromosvodu Benjamin Franklin a náš Prokop Diviš. Přesto blesky ročně na Zemi připraví o život v průměru 10 lidí denně. O tom, že jsou nejen krásné, ale i nebezpečné, by mohla vyprávět třeba kaple na Břístevské hůře anebo zřícenina kostela svatého Blažeje u Toužimy. Obě stavby vyhořely po jejich zásahu a už se z toho nikdy nevzpamatovali.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Předpověď počasí Jitky Kučerové, kterou si můžete zopakovat poslechem z našeho audioarchivu na webu Českého rozhlasu Brno či v aplikaci Můj rozhlas, sice pro nejbližší hodiny blesky neslibuje, ale už za pár minut se rozhlasovým éterem bude ozývat hromový hlas Davida Hasmana. Mimo jiné se od něj v čerstvých zprávách Českého rozhlasu Brno dozvíte o modernizaci stadionu v Srbské ulici v Brně. Ale já bych vám na závěr našeho dnešního dobrého odpoledne s datem 24. června, ano, svátek mají všichni Janové, rád popřál krásnou svatojánskou noc. No a kdyby se náhodou nějaký ten poklad našel, víte, co s ním máte dělat? Užívat si. Užívejte odpoledne. Budu se na vás těšit zase zítra. Mimochodem, po zprávách v 16 hodin vás čeká Humoriáda a jejím hostem bude pro dnešek Josef Fousek. Dobré odpoledne přeju za celý vysílací tým. U mikrofonu byl Borek Kapitánček a tohle je Honza Kalousek.

0: Milujete vůni a říznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu? Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samosběr česneku na farmu Kala do Kuřimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samosběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kuřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Bíteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kuřimské Nové Vsi.
1: Bylo 16 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Brno hledá firmu, která navrhne modernizaci stadionu v Srbské ulici. Vyškovská nemocnice chce díky modernizaci ušetřit desítky milionů korun na energiích. Pozůstalí po zemřelých kvůli očkování proti COVID-19 můžou žádat o náhradu útrap. A zítra čekáme převážně jasno a teploty do 34 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Brno hledá firmu na projekt rozsáhlé rekonstrukce fotbalového stadionu v Srbské ulici. Dnes o tom rozhodla rada města Brna. Žádala o to dvojice fotbalových klubů, které sportoviště využívají a jeho současný stav kritizují. Stadion dělníci opravovali naposledy před 25 lety. Plánovaná modernizace má být rozdělená do dvou etap, říká radní města Brna pro oblast sportu Tomáš Aberl z TOP 09.
3: Máme zadávací dokumentaci na upravený fotbalový stadion, kde budou nové dvě etapy. Zápas sever, tam bude nová tribuna s novým zázemím, s parkováním a pak se přebuduje kompletně zázemí pro kluby a potom také VIP sektory a další, co je nezbytné pro moderní stadiony.
1: Projektová dokumentace s plány na modernizaci má být hotová do konce příštího roku. Ve Vyškovské nemocnici skončila rozsáhlá modernizace, díky které má zařízení ušetřit na energiích. Práce se týkaly vzduchotechniky, zařízení pro ohřev vody, prádelny, kuchyně nebo osvětlení. Nemocnice díky tomu v následujících 12 letech uspoří podle odhadů až 85 milionů korun, vysvětluje ředitel Zdeněk Horák.
4: Nejpopulárnější je to, že jsme dali na střechy zhruba 1225 fotovoltaických panelů, ale v tom není úplně to kouzlo. Kouzlo je, že jsme kompletně zrekonstruovali, zmodernizovali část zařízení, které samozřejmě pacienti ani návštěvníci nemocnice nevnímají, ale bez nich by prostě provoz nebyl možný.
1: Modernizace vyšla na 163 milionů korun. Česko čeká možná rekordně teplý víkend. Vyplývá to z předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu. Zítra v pátek se budou teploty pohybovat mezi 31 až 34 stupni. Pak vlna veder zesílí, říká meteoroložka Jana Hujslová.
5: O víkendu už budou teploty většinou překračovat 35 stupňů a v nížinách ojediněle dosáhnou až 40. Ochlazení dorazí od západu pravděpodobně na začátku příštího týdne.
1: Lidé by v horkých dnech měli dodržovat pitný režim a omezit fyzickou zátěž. Od dneška až do odvolání platí taky výstraha před požáry, a to hlavně na jihu Moravy. Pozůstalí po lidech, kteří zemřeli kvůli očkování proti COVID-19, můžou uplatnit nárok na náhradu duševních útrap. Rozhodl o tom nejvyšší soud. Vyhověl tak dovolání muže, jehož otec zemřel kvůli plicní embolii krátce po aplikaci třetí dávky vakcíny. Nárokem se bude znovu zabývat obvodní soud pro Prahu 2.
2: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekáme převážně jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit drobná kupovitá oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 31 až 34 stupňů, biozátěž vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: S omezením teď počítejte ve Velkých Pavlovicích v ulici Tábor. Zasahují tam hasiči u požáru. A na D1 před Brnem směrem z Prahy vás zdrží kolony. První část kolony začíná na kilometru 180. Tolik doprava, šťastné cesty.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: I na dnešek je připravena barevná paleta knížek. Každá knížka jedna barva a taky jedna osobnost v naší humoriádnické edici. Jednu z těch knížek můžete získat jako výhru v soutěži a navíc se pak dostat i do toho závěrečného pátečního slosování o digitální rádio. Taková jsou červnová pravidla humoriády, kromě toho, že vám nabídneme i dobrý český humor a zase jednoho hosta, který pravidelně chodí a už se na mě usmívá. Pepa Fousek. Pepu, já tě zdravím, ahoj.
3: Zdravím všechny posluchače.
2: Čím bychom začali? Jakým veršem to dnes otevřeli?
3: Napsal jsem verš Armaďáku při nealkoholickém pivu. Pro vás jenom. Dneska. Prázdniny jsou pro nás lidi na pohodu elixír, proto přeji posluchačům pohodu a věčný mír.
1: Humoriáda.

0: Humoriáda se naplno teď rozjíždí s Pepou Fouskem jako dnešním hostem. Čím ji ale rozjedeme jako ukázkou? Co si vybereš ze seznamu, Pepo? Co tě zaujalo?
1: Zaujal mě Miroslav Plzák, protože jsem ho znal osobně z divadla.
0: Tak objeví se paradoxně ve scénce, kterou i napsal, a po jeho boku například i další účinkující, jako je Jana Boušková nebo Vlastimil Zavřel. A je to takové sklidnění na tři doby nazváno.
2: Pamatujete si ještě? Vzpomínáte si? Provinilý je u dveří bytu zmasakrován psím štěkotem a my pro ten štěkot už máme odborný název. Říká se mu laterace. Je to ústup zásadám vlídného dorozumívání, ale jak se zdá, bez občasného zaštěknutí to prostě doma nejde. A proto si dnes probereme kompromisní řešení, tak řečené sklidnění na tři doby. Výchozí situace bude stejná jako minule. Manžel přišel o 2 hodiny později domů, nežli slíbil.
3: No co tohle má znamenat? Proč se tady morduju s večeří o 6 hodin?
2: Stop, stačí. Ujede-li nám vyštěknutí, neštěkáme zásadně dlouho. A nyní bych prosil Roberta, který má rovněž právo se neudržet.
4: Co vyvádíš? Nepamatuješ si, jak to bylo minulý pondělí? V pravý poledne a opilá na mol.
2: Stop. Co se tady vlastně stalo? Helena vyštěkla, rovná se první doba, Robert odštěkl, rovná se druhá doba a nyní musí, slyšíte, musí přijít sklidnění na třetí dobu a to sklidnění musí rozvinout ten, co se štěkáním začal. Ve třetí době se prostě musí štěkání odtroubit, takže Helena vyštěkne.
3: A co si myslíš, ty nádivo jeden?
2: Robert odštěkne.
4: A co minulý pondělí? Nic ti to neříká?
2: A Helena, protože začala, musí troubit k ústupu, prosím.
3: A smažme to. Je to z toho čekání. Člověka všelicos napadne a pak je nerudnej. Ohřeju ti večeři.
2: A Robert musí ocenit a pochválit. Ale ne třeba přímo a doslova, ale například.
4: Já to znám, nebyl bych jinej. Znáš mě, jak dovedu vyvádět?
3: Udělala jsem palačinky.
4: Fajn.
2: No tak to je klasické řešení štěkotu na tři doby. A my si dáme další příklad. Výchozí situace, manžel se právě oholil a nepovšiml si, že zacákal celou koupelnu.
3: Já se na to vykašlu. Podívej se, jak ta koupelna zase vypadá.
4: No Ježíš Maria, zapomněl jsem, no to se snad může stát každému.
2: A teď pozor, Helena musí odtroubit.
3: Když je kluk nemocnej, nevím, co mluvím.
4: Já chápu.
3: Pak to uklidím.
4: Počkej, uklidím to sám.
2: Vyjde do jakých obrátek vlídnosti leze manžela vytočit. Málem by sám uklidil koupelnu. A do třetice všeho dobrého i my muži dokážeme začít.
4: To už zase budeš prát ty blbý záclony.
3: Někdo blbej tady totiž kouří a z toho jsou ty záclony celý...
4: Neposlouchej mě, nevím, co mluvím. Počkej, Helenko, pomůžu ti.
2: A Helena žasne. A žasne celkem právě.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Miroslav Plzák jako komentátor této situace, vlastně odborník na manželství a jinak také autor mnoha televizních inscenací a podobně, vystupující v Semaforu, na to si určitě moc dobře pamatuje i Pepa Fousek, náš dnešní host.
1: Samozřejmě, pan Miroslav Plzák byl ohromně vtipný lékař, byl přijímán diváky skvěle a taky hrál ve hře Kavárna Uršuly, mám dojem, tam jsem udělal písničku s Daliborem Jandou pro úvodní. Hrála tam Uršula Kluková a na Miroslava Plzáka si vzpomínám, že říkával, nikdy se člověk moudrý nemá přiznávat se svou nevěrou. A já jsem mu říkal, no ale co, když žádnou neměl, k čemu se má přiznat? A on pá, to jste mi zaskočil, já myslím, že takový lidi neexistují. To už je dávno. Vždycky ho pozdravím, on bydlel někde u dolu Gottwald, dříve se to tak jmenovalo, u Kladna, tak jedu okolo a v takové ulice tam někde měl bydlel, tak vždycky pokynu do nebe, říkám, pane Plzáku, myslím na vás.
0: Mm-hmm. Kdy jsi se s ním viděl, potkal poprvé?
1: Jenom v Semaforu, jině, tam. Vždycky tam, protože on tam byl často, měl rád Semafor a Slávek Šimek si uvážil. A často byl hostem i v pořadě, který jsem hrál asi 20 let, jmenovalo se to Zavěste prosím vala Semafor. A byl to ohromně vtipný člověk.
0: Byl, uměl reagovat krásně, komentovat.
1: A nebyl hrubě, říkali choulostivý věci a neříkali hrubě. Dalo se to poslouchat, i moralista se nezačervenal.
0: Říká Pepa Fousek, vybral si Miroslava Plzáka. Může to být ještě jednou s odpověďmi na silvestrovské otázky, budete-li chtít, anebo proti nabízím Petra Novotného s Marianem Labudou a Ivetou Blanarovičovou. Kladeči a nosiči problému, tak se jmenuje to jejich vyprávění, nebo scénka z Dobrot z televize Nova v režii Jiřího Adamce. Tak kdo to u vás vyhraje? Samotný Miroslav Plzák nebo trojce Petr Novotný, Marian Labuda a Iveta Blanarovičová? Ačko nebo Bčko stačí vepsat za heslo humor, posíláte SMSky na číslo 90 01 04 nebo se provolejte do studia. Máme linku 731 800 900 a teď slouží pro vaše hlasování. Tak do toho je tu pořad s názvem
5: Humoriáda.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Vybírejte si, to právo máte v Humoriádě takhle každý všední den v tomto čase. Ukázky ze zábavného archivu z hosty, kteří mají na co vzpomínat dnes třeba Pepa Fousek. A do vysílání vás pouští přes linku 731 800 900 Patrik Rozehnal. Dobrý den tedy.
3: Dobrý den, tady Jaromír, hranice u vaše. Přál bych si Ačko a zdravím Pepu Fouska.
4: Děkuji.
3: Sleduju i vás, Patriku, ale jeho sleduju celý život.
4: Jo.
2: Je to trochu déle, ano. Je mi to jasné. Dobře, tak no, děkujeme. Tak i my vás zdravíme, ať se daří. Děkujem. No. Poprosím jenom, když se k nám dovoláte, děkuju. Nezapomeňte se stěšit rádio, ať si dobře rozumíme. Kdo hlasuje dál?
5: Ano, dobré odpoledne. Přeji Patriku vám. Děkuju. A srdečně zdravím i pana Fouska.
4: Děkuju.
5: Kterého si strašně, strašně vážím a proto vám přeji i do dalších let hlavně zdraví, zdraví, zdraví.
4: Já?
5: A vybírám...
4: Moc děkuju.
5: Ano. A vybírám Bčko, Patriku.
2: Dobře.
5: Mějte se hezky.
2: Taky. Zapisuju, děkuju zároveň samozřejmě a beru dalšího do éteru. Kdo pak tu je s námi?
6: No, prosím, to je Luboš z Podhorlických hor. Já bych si prosil pana Plzáka.
2: Pana Plzáka, píšu mu bod a děkuju za to hlasování. Myslím, že rozhodnuto třetina hlasů, téměř rovná třetina hlasů, byla na straně prohrávajících, těch třech, kteří nás opouštějí, a vyhrává s dvěma třetinami hlasů Miroslav Plzák odpovědi na silvestrovské otázky.
7: A hned první otázka je velice k věci. Mají ženy mužům přiznat nevěru?
8: No tak to nikdy. Na tuhle tu pravdu my muži vůbec nejsme zralí. Každý chlap, který když mu žena přizná nevěru, tak vypadá jak po choleře. A přesto ženy v tom nesmíme dát na ženy, protože ženy jsou velice nezodpovědné v tomhle ohledu. Dokonce některé, jedna paní mě říkala, že si myslela, když manželovi přiznala nevěru, že bude rád, že je tak upřímná. Tedy když přijdete domů a manžel vidí, že manželka je taková bledě zelená, tedy vždycky zásada klobouk, kabát a do hospody.
7: Co soudíte o nápojích lásky?
8: No, je to tak trochu k smíchu, ale teď jsou dvě školy vědecké. Jedna doporučuje kyselé okurky a takové ty dráždivé věci a druhá zase lehko vstřebatelné cukry. Takže když jde člověk na rande, tak by si měl vzít kyselou okurku a rakvičku ze šlehačkou. Ale jedna naše vědecká laboratoř vyvíjela kopulín, to je ta látka, co jí vyměšují motýly, a samičci zdaleka na ně přilítávají. Tak se ta látka studovala, protože se přišlo, že i kočky na to zabírají, jestli taky lidé na to náhodou nezabírají. Tak to vyvinuli ten lék, namazali tím jednoho laboranta ze Říča. Teď jak to vědci dovedou, tak mu řekli, teď půjdeš na rande hezky, budeš té své dívce měřit puls, budeš se jí koukat na zornice a všechno budeš zaznamenávat. Tak on vyšel, ale slídli se na něj bělásci z celého posádce.
7: Teď je taková věcná otázka. Jsou nevěrní více muži nebo ženy?
8: No tak celé týmy psychologů na tomhle tom problému pracují a pořád vychází najevo, že muž je asi o 10% častěji nevěrný, ale já si myslím, že to je tím, že že ženy lžou i celým týmům psychologů.
7: Tady je otázka ovšem velice delikátní. Jaký má být věkový rozdíl mezi partnery?
8: S tím věkovým rozdílem, na to jsem často tázán a stále nám vychází, že na věkovém rozdílu nezáleží. Mě z určitých důvodů zajímalo, jak dopadají sňatky, když si podstatně starší muž bere podstatně mladší dívku. Tak jsem zjistil, že tato manželství se nerozvádějí, ale to je proto, že ten chlap umře.
7: Co si myslíte o manželích, kteří se nejdříve rozvedli a potom se znovu vzali?
8: No, to jsou obvykle klauni, a ne manžele. Známe v Praze rodiny, kde se to čtyřikrát opakovalo.
7: Čtyřikrát?
8: Čtyřikrát, ano.
7: A jsou šťastní?
8: No to já to slovo nemám rád, ale tvářej se normálně.
7: Můj chlapec mi říká, že líbáním se přenáší infekce. Co vy na to?
8: To nějaký zoufalec už neví. Tedy je pravda, že na polibek se můžeme dívat z dvou hledisek, z toho hlediska erotického, milostně erotického, ale pravda je, že se na ně můžeme také dívat z hlediska šlechtitelsko-chovatelského. Že skutečně bakterie dutiny ústní muže se mísí s bakteriemi dutiny ústní ženy a mohou vznikat meziprodukty, které mohou být patognomí, tedy které mohou být choroboplodné. Takže snad aspoň v dobách epidemii bychom měli omezovat líbání na minimum.
7: Čeho si na ženách nejvíce ceníte?
8: No já myslím, že u žen je skutečně okouzlující ta jejich zdravá lehkomyslnost. To se dá vysoudit z toho, že vůbec jsou schopny rodit. Představte si, kdybychom my muži rodili. Když to ženy ty v 9. měsíci jdou do vlaku, do autobusu, na lodi, do letadel, tak v tomhle tom jsou úžasné, protože my kdybychom rodili, tak také o antikoncepci nebudou přednášet gynekologové, ale prokurátoři. My bychom s tou erotikou jinak zatočili. To by tak si mohla nějaká žena dovolit nás přivést lehkomyslně do jiného stavu.

0: povídání o manželství, o manželkách taky. Když už jsme u toho, já myslím, že Pepa by i rád poděkoval jednomu místu, kde se třeba kromě jiného starají o starší lidi a třeba i o tvou ženu taky. Je to tak?
1: Ano, děkuju. Pozdravuju GARC, to je geriatrie a rehabilitační centrum v Kladně. Jsou vlídní ke všem pacientům, jsou laskaví, pomáhají a vítají nás tam vždy. A já jsem rád, že v dobrých rukách, protože myslím, že zdravotníci si zaslouží největší ocenění, protože se starají o naše těla. A hlavně já musím to říkat taky k tomu, že mám stařecké tělo už. I když dělám dřepy a cvičím a bojuju, ale důležitý je taky duše. Tak jako se kumštíři a i humoriáda stará o duši, tak oni se starají o těla. A obojí musí být v souladu.
0: Já za to starání se o tu duši děkuji i tobě, i mnohým dalším členům humoriády, kteří se tu střídáte a chodíte. Velký dík vám samozřejmě za to patří. Když děkuju. Říkáš, že děláš dřepy.
1: Ano.
0: Kolik děláš dřepů?
1: Já to dělám opatrně, ale řekl jsem si teď, abych měl formu.
0: Ano.
1: Je to humorný, ale já chodím všechny schody. Bydlíme 30 schodů v patře, ano. Tak dolů 30, nahoru 30, to je 60, tak denně najdu přes 200 schodů. Když zapomenu, kde jsem zaparkoval, tak 260. Jupte, se musím vrátit znova pro klíče. Ale chodím a dělám dřepy a cvičím takový třeba kostnici, roztřesu se jako kostra,
0: ano.
1: Že u toprejce uvolní všechny svaly, pak si namasíruju záda rukou, mlátím se dozad, pak běžím na místě.
0: Počkej, to umíš sám si namlátit záda?
1: Ano, umím, já mám dlouhé ruce, já tam došáhnu, to je od kytary.
0: Na školení k tobě budeme chodit.
1: Ale chodit, denně cvičím, a když nerad, tak jdu, ale bohužel, nebo bohu dík jsem to řekl v domě, jsou tam vlídní lidé u nás, že chodím zásadně po schodech a když bych náhodou jel výtahem, když mám těžkou tašku, tak pane Fousku, zapomněl jste, tak se musím vrátit a jít po schodech. Já jsem si na sebe užil bič.
0: Všichni to vědí. A teď pozor, teď ušijeme otázku pro vás, soutěžící a posluchače Českého rozhlasu Humoriády, která se bude točit kolem Pepy Fouska. Za správné zodpovězení tomu, kdo se dovolá jako první, až uvolním telefon 731 800 900, dáme možnost vybrat si jednu z pěti knížek z naší edice. Jsou to ty Klukoviny Uršuly Klukové, Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Radovánky Nadi Konvalinkové a Děkovačky Libuše Švormové. Vyšly v radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Linku uvolňuji právě teď a za chvíli si tedy s tím nejrychlejším popovídáme o Pepovi Fouskovi. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás, tady Milan.
0: Milan odkud?
2: Z Orlických hor.
0: Dobře, Milane, v jakém městě žije a o kterém městě tak rád mluví Josef Fousek? Za A v Kutné hoře, za B v Kladně.
2: Tak stoprocentně je to Kladno.
0: Pepo.
1: Děkuju, je to Kladno od roku 39.
0: Je to tak, výborně. Takže knížku už víme, že dáme, ještě nevíme kterou. Jakou jste si vybral, už jste o tom přemýšlel?
2: Přemýšlel, ale dlouho jsem nepřemýšlel, protože nám do sbírky chybí pouze paní Švormová.
0: Takže děkovačky, děkuju za to, potěší to i jí. Pošleme, ještě nám zůstaňte na telefonu, ať si zapíšeme adresu, kterou třeba budeme potřebovat ještě v pátek, kdyby se usmálo štěstí jednou a mohl byste tak získat třeba to digitální rádio, které se bude hrát v pátek ve vysílání. Taková jsou černová pravidla. Jak často posloucháte Humoriádu?
2: Pokud mi to čas a práce dovolí, tak pravidelně.
0: Výborně, tak ať vám to práce i čas dovolí, budeme si přát dál a štěstí třeba v dalších hrách. Mějte se moc pěkně a děkujeme, ať se daří.
1: Naschledanou.
2: Mějte se krásně, naschledanou a panu Fouskovi hodně zdraví, máme vás rádi.
1: Je to se dobře poslouchá, já vás taky.

0: vytáčím. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Vysíláme si dnes s vámi a s Josefem Fouskem. Vybírá si právě teď z našeho seznamu nějakou další ukázku. Kdo to bude, kdo nás potěší?
2: Samozřejmě se k semaforu tíhnu leta Miroslava Šimka a Luďka Sobotu.
1: Dobře, setkání v čekárně obvodního ústavu.
2: A tam jsem byl často. Místo barů mám teď kon Onzi.
3: Prosím vás, jsem tady dobře na ušním. Prosím vás, jsem tady dobře na ušním.
4: Co to?
3: Jo, děkuju vám, jsem tady dobře.
4: To jestli něco potřebujete, tak si řekněte, za to nic nedáte.
3: Děkuju, že to dobrý, to já jen tak ze slušnosti.
5: Další.
4: Co říkáte?
3: Já nic, to někdo křičel z ordinace.
4: A co chtěl?
3: Já nevím, křičel další.
4: To on asi něco chtěl.
3: Prosím vás, co by asi tak mohl chtít?
4: Co?
3: Ne, hluchej. Jsem si sed, blbě, ale. Zajímalo by mě, co by asi tak mohl chtít.
4: No jo. Co vy víte, třeba peníze?
3: Peníze? To by takhle řval?
4: Máte dneska lidi, že vás za peníze i zabije, víte?
3: No jo, to je pravda, dneska jo, dneska i zabije.
5: Tak další!
4: Co jste říkal?
3: Já nic, to bylo zase jít z ordinace.
4: To bylo nic, no.

0: To oni tam masy ordinují. Nejspíš už se tam tak nějak do toho dali. Když už jsme se tak pěkně rozhovořili. Kde to bylo?
1: Sedím, blbě.
0: Zajímalo by mě, s čím tam jdete. Já?
2: No vy?
0: S flaškou.
2: Pěknou máte, ale pěknou.
0: To je v hýsky.
2: Já vidím v hýsky.
0: To je v hýsky.
2: No vidím v hýsky.
0: Ale domácí.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Miroslav Šimek, šéf vlastně svého času i Pepi Fouska, ten, který vytáhl právě i jeho na jeviště a dal mu tu šanci, a proto i dnes můžeme být s ním tady v Humoriádě, nebo on s námi. Tak jaký byl šéf Miroslav Šimek?
5: No, Slávik Šimek byl přísnej šéf, ale já jsem čím více už je daleko ode mě, někde na nebeském jevišti, tak si uvědomuji, že nám, že byl přísnej správně, protože ono se mnou to bylo těžký, sobota, že u Krampol a všichni ty lidi, on, Grossman odešel, tak pak musel být trošičku taková disciplína. To znamená, jsem přestal kouřit.
4: Na jeho žádost?
5: Na jeho žádost, taky hodně se přičinil toho, leta už nekouřím vůbec, cigarety žádný. No a teď vzpomněl jsem, teď 2 roky, 3 roky už nepiju alkohol, protože jsem si vzpomněl, že neměl žádný alkohol rád. Koukal, když jsme si někde sedli, jestli tam nemáme v skleničkách něco, ale my jsme si tam dali třeba s Miruškou Voborníkovou a Čižmárovou, tak jsme tam měli jídelní kartu a měli jsme tam jako hrnečky, byla v tom vodka, říkali jsme, že to je čaj. A když Hávek odešel do nebeského jeviště, jak mi říkal, Fousku, Fousadlo, oni mi říkali, snad si nemyslíš, že jsem to neviděl, že švindlujete, že podvádíte pana učitele Všimka, ale já jsem musel na vás být přísnej, aby se to nerozpadlo, protože povinnost nás všech je pracovat po svět pro diváky, kteří si zaplatili, a nešvindlovat. A já si tím dodnes řídím. Já jsem nikdy nešel na pódium, abych měl v sobě alkohol. Jednou jsem to udělal ve Šternberku a dopadlo to špatně, protože jsem zaspíval 2x dlouhou písničku a když jsem viděl, že už zpívám po druhý a nikdo neplácá, tak jsem řekl, no já nemám sklerozu. To vidíte, ne? A tak lidi se rozpláceli, myslí, že to je for, ale Slávek Šimek všetně pá Fousadlo. Ty jsi to zvoral. Ty jsi genius proletariátu z kladenské halt, ale ty jsi se splet. Co pak dělala tvoje pusinka? Necamlala nějakou s Krampolem, nějakou kořaličku? Já, panu Slávku, musím si ti přiznat, nechci ti lhát, byly 3 láhve, já pomne, jenom paňáčky. A fakt to, je to dobrý být zodpovědný. Alkohol je špatný rádce.
4: Říká ze zkušenosti Josef Fousek, náš dnešní host. Já vám dávám do placu další ukázku. Kromě toho Ústavu národního zdraví, obvodního ústavu a jeho návštěvy, tu může být i Luděk Nekuda s Jiřím Cízlerem a scénka Jak nesehnat instalatéra. To je varianta B, anebo návštěva ordinace v obvodním ústavu národního zdraví. Pokračujeme varianta A. Hlasujte SMS-kou na čísle 90 011 04, zavolejte do studia, pak je to linka 731 800 900 a řekněte nám své rozhodnutí. My vám k tomu dáme čas jedné písně. Lucie Vondráčková.

0: Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Miloslav Šimek, Luděk Sobota, Ačko, Bčko, Luděk Nekuda a Jiří Cízler. Komu dáte přednost? Můžete to říct po telefonu. Nejrychlejší spojení sem do studia Humoriády 731 800 900. Naším dnešním hostem a tím dopomáhá vybírat Josef Fousek. Dobrý den.
3: Dobrý den. Zdravím vás, pánové. Hlavně pan Pepu Fouska.
4: Děkuji.
3: Slíbil jsi na jednom setkání, že přijedeš do Českého Krumlova.
4: Až mi pozvou.
3: Tak, oni tě ještě nepozvali, jo?
4: Ne, já se nenabízím, ale rád bych přijel. Krumlov je krásný, hrál jsem tam před mnoha lety, ale hlavně jsem tam spravoval plyn, když jsem byl montérem plynu. A ti lidi svítí ještě dnes a jsou živí, to je fajn.
2: Tak, komu dáte bod? Ať se dostaneme k hlasu.
3: Panu Šimkovi.
2: Dobře, děkujeme za to. Mějte se moc pěkně. Kdo další vybírá?
5: Dobrý den, zdravím vás, chlapci. Tady Magdalena Hradec Králové. Hlavně zdravím krále mluveného humoru, pana Fouska, a přeju mu hodně zdraví.
4: Děkuji.
5: Ačko.
2: Dobře, děkujeme za to hlasování. Je rozhodnuto, jo. Těch Aček bylo opravdu dost na to, aby tahle ukázka vyhrála. Jsme zpátky v čekárně, a to s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou.
6: Já špatně slyším, tak jdu doktorovi, ne?
7: Vy nám svátek Lochnesko.
6: Nevolali mě? Povídám, nevolali mě?
7: Čověče, co na mě řvete?
6: Protože neslyšíte.
7: Já vás slyším. Já vás slyším dobře. Já vás jenom necítím.
6: To buďte rád.
7: Proč?
6: To já cítím dobře. Ale jak tak vedle vás sedím, tak bych radši slyšel.
7: To mi doufám vysvětlíte.
6: Já protože jak tak neslyším, tak kdyby mě volali, tak bych je nemusel slyšet.
7: No teď oni volali, už asi šestkrát volali.
6: A koho volali?
7: Já nevím, koho volali, no volali další, tak asi volali toho, kdo je na řadě, ne?
6: Na řadě?
7: Ale na řadě do pytle porád s váma, na řadě.
6: No tak to volali mě, já si to lídám. Já jsem tady první, aby mě nikdo nepředměl.
7: No, tak jste tady první. Bere vám to někdo, že jste tady první?
6: No, já jsem tady byl první. No. Já jsem sem přišel, už jsem tady byl, no. A tady nikdo ještě nebyl.
7: Ano, já vám rozumím, no.
6: Vůbec nikdo tady nebyl.
7: Ano.
6: Na to mám svědky.
7: No jistě, jste tady první, no jo. Nikdo vám to nebere, že jste tady první.
6: Já jsem tady byl první.
7: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
6: Jo, to jo, já jsem tady.
7: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
6: Právě, že jsem tady byl já první. Proč jsem tam nešel? Teď vám to povídám, já neslyšel.
7: No jo, a pak je vám houby platný, že jste tady první. To tady můžete sedět do soudního dne a furt budete první. Mizérie s dětkem. Jsem radši nešel na počtu dneska.
6: Včera jsem byl na počtě a byl jsem tam taky první.
7: No Víš, že jo.

0: Tyhle mám nejradši. Ráno nemůžou dospat, tak se seberou a všude jsou první. Kam jdeš zítra, dětku? Že bych šel jinam, víš? Já jsem tady první, tady ještě nikdo nebyl, já jsem sám
1: já
0: sebe
1: jsem tady
0: předběh.
1: První.
0: Jenže teď si s tím můžete namazat prsa, že jste tady první, víte? Když tam nejdete. A navíc, že vy mě blokujete. No jasný. Jste tady první a se tam přes vás nedostanu vůbec. A jsem tady od vás totálně zblokovaný.
1: Tak já tam půjdu rovnou.
0: Tam nemůžete jít bez vyzvání. Mějte aspoň rozum, když už jste krajně hluchej. To vám vynadaj.
1: Ať nadává, já je stejně neuslyším.
0: Tak tam snad jděte, no.
1: A tam půjdu, hejte se, podržel byste mi tu lávičku.
0: No prosím, pěkně.
1: Ale nepijte to.
0: Proč?
1: Já mám taky něco s ledvinama.
0: To já taky. Co vy máte s ledvinama?
1: Co?
0: Co vy máte s ledvinama?
1: Já nevím, oni mi to vždycky říkají a já je neslyším. Právě proto jdu na ušní, aby se dověděl, co mám s ledvinama.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Na vaše přání, ano, rozhodujete vy, vybíráte si, ještě bude jedna šance. Já bych možná chtěl využít té příležitosti, že Pepa Fousek tady stále slyší i během písniček, jak ho vzkazuje, jak mu vzkazujete, že ho máte rádi a jak mu držíte palce a hodně zdraví a tak. Pepa kromě toho, že chodí k nám, tak občas dělá i akce, koncerty. Ty budeš mít i něco na Krakovci, jestli jsem to dobře zaslechl.
4: Na Krakovci už 4. července.
3: Ano.
4: Na Krakovci pod Políčkem a bude to se svým, budu tam se svým synem Tomášem. No.
3: Takový jako koncert.
4: Tam už jsem byl několikrát koncert dvouhodinový, kde tam dlel dříve Mr. Hus, který před odjezdem na tragickou cestu. Já se na to těším, protože já to vzpomínám tam i na Vlastimila Harapese, který byl mým hostem někdy a říkal tam nějakou báseň, mu tam bydlel. A Krakovec je pro mě romantické místo, ale já tam nebudu mluvit o chmurách Jana Husa, ale budu se snažit potěšit lidi.
3: A 2 hodiny klobouk dolů před tebou, jak to zvládneš takhle. Ale oni ti lidi člověka nabíjí, když pak
4: já si myslím, že to je moje droga.
3: Energie.
4: Já jsem nikdy nejet pod baterky mi dobíjí, mám z toho radost.
3: Dobrá, a jak to zakončíme dnešní humoriádu? Vracím do hry Mariana Labudu, Ivetu Blanarovičovou, Petra Novotného, Ačko a Bčko, Luďka Nekudu a Jiřího Cízlera. Vy si vyberte jednu z ukázek a hlasujte na telefonu 731 800 900 a nebo pište SMSky na číslo 90 01 04 ve tvaru humor, mezera A nebo B a míří k nám do pořadu
2: Humoriáda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Myslím, že máme téměř rozhodnuto, ale schválně. Rychlé hlasování. Trefíte se na stranu vítězů. Dobrý den.
2: Dobrý den, Honza Kamioňák z Lince, abych poprosil pana Cízlera.
1: No jo, tak právě on to vyhrál. Dobře jste zvolil. Tak jo, máme tady kousek jejich scénky.
3: Pojď. Pojď, nestyď se. Pojď. Čemu on takhle ustá? Neboj se, nenech se zblbnout, nestyď se, sluší ti to. Narvali mi fousy ještě k tomu voku.
4: Musíš mít fousy, že se nemůžeš před lidma chodit s nahým obličejem.
3: No víš, aspoň by mi dali zrzavý, ne? To by mi šlo k náladě, tohle, ale takhle.
4: Pojď, zrzavý nejsou, pač, ty jsou rozebraný, pač, na Kavkách se točí nějaký irský pěvecký sbor, nebo co tak to tam. No, možná, že jste si už všimli, že my někdy takhle jako z přemíry dětské hravosti... Co je? Dětské jsem říkal, ne dědské.
3: No. My nemluvíme o tobě, ne?
4: Ale my jsme romantici prostě, jsem říkal.
3: No, romantici, to... já nejsem romantik, já skláním instalatéra. Si nepřipadám jako romantik, ale jako brambor.
4: Jakože černáš, jo?
3: Ne. Proč bych černal? Jo, brambory, že černý, no. Ne. Máš mě odevšať vykopou. Žádostí a bíně.
4: Já vím, ale že když máme teďko tyhle ty mečiska a že jsme takhle převlečení, co kdybys to zkusil takhle v tomhletom? Třeba to půjde líp romanticky. Já ti udělám romantického referenta, ty budeš romantický žadatel, já si sednu tadyhle k romantickému stolu a ty mě předneseš svou romantickou žádost. To možná bude.
3: Jsme chtěli hrát něco jiného, ne?
4: No to je jedno, ale romanticky to zkusme. Pojď, no já jsem to.
3: Počkej.
4: Tak, ty vedeš ven, jako ne, jenom jako.
3: Jako
4: a ťuk, no.
5: Jaká si síla zlovolná si ucpala můj odpad. A matka není povolná. Já zkoušel to však odpad. Mám, pane, prosbu strašnou. Dejte mi knechta s brašnou.
6: Váš žal mne, pane, kruší. A škrábe v duši, jak nohy muší. Oči mé pláčou obě. Však jdete po pracovní době.
1: Humoriáda. Jsme na konci dnešního vydání s Pepou Fouskem. Moc děkujeme za vaši pozornost. A Pepo, nějaký verš na závěr do toho léta.
7: Slunce je lék. Ne však vždycky, spálí každou růži, dávejte si o prázdninách pozor na svou kůži.
1: To se teď hodí, čekají nás vedra, přežijte je, poslouchejte Humoriádu, nezapomeňte, že v červnu soutěžíme o knížky a taky o rádio. Pepo, měj se krásně.
7: Děkuji, naschledanou.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Prezident Pavel bude součástí delegace na červencovém summitu NATO, nařídil to ústavní soud. 5 let po tornádu na Jižní Moravě ještě nekončí obnova všech škod. Znojmo znovu na 4 dny ožije divadelním festivalem. A zítra čekáme převážně jasno a teploty do 34 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Prezident Petr Pavel se zúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Vláda a ministerstvo zahraničí má cestu zajistit. Ústavní soud to kabinetu nařídil předběžným opatřením. Účast prezidenta na summitech NATO je podle ústavního soudu zavedená praxe a je třeba ji zachovat. Vláda v pondělí oznámila, že s Pavlovou účastí na summitu nepočítá. Ve stejný den se prezident obrátil na ústavní soud s kompetenční žalobou. O té soud teprve rozhodne. Přesně před 5 lety, 24. června roku 2021, zasáhlo Jižní Moravu ničivé tornádo. Většina škod je dnes už opravená. V některých obcích ale stále zbývá dokončit poslední projekty obnovy.
2: Jak vidíte, tak dělníci dodělávají nástavbu dřevěného pódia.
3: Ukazuje nezávislá starostka Moravské Nové Vsi Zuzana Jandáková. Původní pódium u Sokolovny strhlo tornádo. Jako poslední zbývá v městě se opravit náměstí. Podobně zbývá v nedalekém Hodoníně opravit sportovní areál a dětské městečko. A sázejí stromy, upřesňuje starosta Libor Střecha z Hnutí pro Hodonín.
4: Máme základní školu, kde budujeme nový park. Kousek za námi je les, který byl hodně podničen, a tam vlastně chceme lesopark.
3: Obnova zeleně je jedním z dlouhodobých projektů po tornádu. Nové stromy mají krajině pomoci lépe odolávat extrémnímu počasí. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
1: Brněnský státní zástupce obžaloval 13 lidí z prodeje drog a obchodování s anaboliky. Informovala o tom mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. 8 obviněným hrozí až 18 let vězení, dalším až 5 let za mřížemi. Ve vazbě jsou nyní 3 z nich. Kriminalisté u skupiny zajistili marihuanu, kokain, pervitin a další drogy. Dalších 11 lidí čili obvinění v Polsku. Ve Znojmě začíná 14. ročník festivalu Znojmo žije divadlem. Až do 27. června nabídne divadelní představení, nový cirkus, pouliční performance a nebo interaktivní programy. V ulicích města se předvedou profesionální a amatérské soubory z Česka i ze zahraničí, dodává mluvčí pořádající znojemské besedy Kristýna Musilová.
5: Festival Znojmo žije divadlem promění ulice Znojma, nádvoří hradu, kapucínskou zahradu i cirkusové šapito na Horním náměstí v jedno velké jeviště. Návštěvníky čekají 4 dny plné divadla, akrobacie, humoru i nošení zážitku.
0: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekáme převážně jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit drobná kupovitá oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 31 až 34 stupňů, biozátěž vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy. Počítejte s kolonou od exitu 182 Popůvky, zhruba 40 minut osobním autem do omezení u D2. A na dálnici D1 z Brna na Ostravu opatrně u exitu 253 Kojetín. Brzdí se tam do zastavení. Kolona kratší na pár minut, na kilometru 254 v omezení havárie motorky. Jede se levým pruhem. Tolik doprava. Šťastné cesty přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Znělka vám dala právě jasně najevo, jaká hodinka vás čeká na vlně Českého rozhlasu Brno. Bude to Den v kraji. Ten vás provede kompletním děním v našem regionu. Těšit se tedy můžete na zpravodajství, podrobnou předpověď počasí i ledocas zajímavého od našich reportérů a redaktorů. Provázet vás od mikrofonu bude Marek Zouhar, který vám minimálně do 6. přeje ničím nerušený poslech a zůstaňte naladěni.
0: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Hodinku Dne v kraji otevře zpravodajský přehled, který přináší David Hasman.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Brno hledá firmu na projekt rozsáhlé rekonstrukce fotbalového stadionu v Srbské ulici. Dnes o tom rozhodla rada města Brna. Žádala o to dvojice fotbalových klubů, které sportoviště využívají a jeho současný stav kritizují. Stadion dělníci opravovali naposledy před 25 lety. Plánovaná modernizace má být rozdělená do dvou etap, říká radní města Brna pro oblast sportu Tomáš Aberl z TOP 09.
3: Máme zadávací dokumentaci na upravený fotbalový stadion, kde budou nové dvě etapy. Zapa sever, tam bude nová tribuna s novým zázemím, s parkováním a pak se přebuduje kompletně zázemí pro kluby.
2: Ve Vyškovské nemocnici skončila rozsáhlá modernizace, díky které má zařízení ušetřit na energiích. Práce se týkaly vzduchotechniky, zařízení pro ohřev vody, prádelny, kuchyně nebo osvětlení. Modernizace vyšla na 163 milionů korun. Nemocnice díky tomu v následujících 12 letech uspoří podle odhadů až 85 milionů korun, vysvětluje ředitel Zdeněk Horák.
4: Nejpopulárnější je to, že jsme dali na střechy zhruba 1225 fotovoltaických panelů. Kompletně zrekonstruovali, zmodernizovali část zařízení, bez nich by prostě provoz nebyl možný.
2: Vedení Břeclavy chystá stavbu nové lávky přes řeku Dyji u slováckého veslařského klubu. Projekt za 40 milionů korun má lépe propojit části města. Většinu nákladů pokryjou dotační programy. Zbytek doplatí město ze svého rozpočtu. Se stavbou by měli dělníci začít letos v září a skončí příští rok na jaře. V Boskovicích se seniori od dneška můžou přihlásit ke speciální dopravě po městě a místních částech. Senior taxi začne fungovat od 1. července. Senioři starší 70 let se musí objednat telefonicky alespoň den předem. Jedna jízda vyjde na 30 až 40 korun. Auto je speciálně upravené i pro vozíčkáře a tělesně postižené. Senior taxi v Boskovicích bude fungovat ve všední dny od 6:30 ráno do 3 odpoledne. V Jihomoravském kraji hrozí vyšší riziko požárů, varují meteorologové. Jejich výstraha nízkého stupně platí kvůli pokračujícímu suchu. Lidé by například neměli odhazovat cigaretové nedopalky, rozdělávat oheň v přírodě nebo vypalovat trávu. Zemědělci by měli připravit techniku, která výjíždí na pole. Doporučuje se například instalace lapačů jisker a k dispozici by ve vozech měli mít hasicí přístroje.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Časomíra ukazuje 17 hodín a 15 minút téměř, což je pravidelně ten správný čas pro informace o počasí. Dnes má pro vás z Českého hydrometeorologického ústavu Jitka Kučerová, které přeji na úvod dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Poprosím nejdřív krátce o zhrnutí dnešní meteosituace v kraji.
1: Na obloze málo oblačnosti, to platí i nadále, jenom vysoká průsvitná teploty, nejvyšší šplhaly mezi 29 až 32, někde i skoro 33 stupňů, teď už přece jenom malilinko klesají, ale do těch 32 stupňů jsou a vítr fouká slabý severních směrů.
0: Co nás čeká v noci, případně ráno?
1: Na obloze víceméně žádná změna, jasná obloha nebo jen malá průsvitná oblačnost, teploty nejnižší 18 až 15 stupňů, v údolích to může být lokálně o něco méně, kolem 13 a vítr noci slabý severních směrů anebo bezvětří.
0: A zbývá už jenom dodat to podstatné, na jaké vedro se připravit zítra.
1: 31 až 34 stupňů by měly být zítřejší maximální teploty, takže o stupeň o 2 víc než dnes. Obloha stále totéž, nejprve převažující jasno nebo většinu dne, ale v průběhu dne se může sem tam někde přechodně tvořit taková drobná malá kupovitá oblačnost, to se potom zase bude rozpouštět a vítr slabý proměnlivý nebo vítr severních směrů.
0: Děkuji vám za souhrn všech informací, přeju klidnou službu, naslyšenou.
1: Děkuji také, naslyšenou.
0: To byla Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Za malou chvíli se vypravíme na podluží, přesně tam, kde před 5 lety řádilo tornádo. Samozřejmě nás bude zajímat hlavně obnova postižených obcí. Do té doby vás čekají písničky, které nestárnou, konkrétně mladý písničkář Michal Horák, stejně jako zkušený matador Cliff Richard.
2: Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád.

0: však blbec litovat.
1: Páteční chovatelskou poradnu 26. června po 11. hodině věnujeme králíčkům mazlíčkům. Veterinář Miloslav Martinec poradí, jak přistupovat k chovu králíků v domácnostech. Jaké podmínky bychom měli králíkům v prostředí bytu poskytnout, v čem se takový chov liší od toho hospodářského a s jakými úskalími se mohou chovatelé setkat. Prostor bude jako vždy i na vaše telefonické dotazy. Páteční poradnou provází Zdeněk Truhlář.
2: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Pořad Den v kraji Českého rozhlasu Brno pokračuje informací z Podluží. Právě tam se dneska účastní lidé netradiční cykloprojížďky. Trasa jízdy s názvem Tour de Tornado vede přes obce, které před 5 lety zasáhlo ničivé tornádo. Na jednotlivých zastaveních si účastníci prohlížejí, jak se místa od té doby změnila, a cyklojízdu sleduje náš reportér Šimon Franz, kterému přeju dobré odpoledne.
5: Pěkné odpoledne.
4: Zeptám se nejdřív, co se děje na místě, kde jsou cyklisté teď.
5: Ti před malou chvílí vyrazili odsud, tedy z radnice v Moravské Nové Vsi, do sousedních Hrušek, kde trasa končí. 20 cyklistů tvoří lidé z velké části z Hodonína, na kolona sedli i představitelé obcí, které zmiňované tornádo zasáhlo. Lidé z hodonínské radnice mají společné dresy a do konvoje se ale přidávali i lidé po cestě. Já jsem mluvil například s paní z Lužic, která se o akci dozvěděla náhodou z internetu a vyrazila také. Tornádo sama zažila a s ostatními lidmi tu spolu sdíleli zážitky z doby před 5 lety. V Hruškách, jak už jsem zmínil, hlavní část cyklojízdy končí. Ta samotná trasa z Hodonína do Hrušek je asi 18 km dlouhá a zpátky do Hodonína se pak lidé můžou dostat buď opět na kole, případně vlakem.
4: Kudy přesně vede ta trasa? Kde se zastaví?
5: Cyklisté výjížděli po 3. hodině z Hodonína, konkrétně od Domu přírody. Ten patřil k nejzasaženějším místům ve městě. Lidé si mohli prohlédnout, jak vypadá teď po obnově. Nový je tam i přilehlý park, kde vznikla nová sportoviště. Na kolech pak pokračovali do zmíněných Lužic kolem tamního rybníka Lužák. Přes Mikulčice se pak dostali sem do Moravské Nové Vsi. Zastavili se na zdejší radnici, kde si odpočinuli. Zmíním, že ta radnice po tornádu taky prošla výraznou rekonstrukcí. Radnice stojí naproti zdejšímu kostelu, který se stal jedním ze symbolů událostí před 5 lety. Tornádo mu poničilo střechu i část věže. Teď už je kostel opět opravený, já jen doplním pro zajímavost, že z původních strámů střechy kostela farníci vyrobili několik křížů, z nichž jeden dostal i tehdejší papež František.
4: Připomeň ještě, co před 5 lety tornádo v Podluží způsobilo.
5: Na den přesně před 5 lety, tedy 24. června 2021, někdy před 7:30 večer tornádo zasáhlo 620 km dlouhý pás na pomezí Břeclavska a Hodonínska. Nejvíc postižené byly už zmíněné obce, tornádo poškodilo přes 1200 domů, 200 jich zničilo úplně nebo museli jít potom k zemi. Škody tornádo napáchalo i na průmyslových budovách, v polích nebo v sadech. Zranění tehdy utrpělo asi 200 lidí a 6 lidí zemřelo.
4: Podluží reportér Šimon Franz, díky za to, a musím říct, že ty závany větru byly opravdu symbolické, naštěstí opravdu jenom symbolické. Pěkný den.
5: Díky, naslyšenou.
4: Šimon Franz připomněl, jak po 5 letech vypadají obce, které zasáhlo tornádo, a to právě dnes sledují účastníci cyklojízdy Tour de Tornado.
2: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Jsou skoro 2 minutky po 17:30 a v tuhle dobu bývá častým hostem v našem vysílání regionální stopař. Vojta Halaš nám přibližuje další obce Jihomoravského kraje a dnes nás zavedl do újezdu Utišnova. Vojto, o historii obce i o místních památkách si už dneska ve vysílání mluvil. Co ale společenský život? Jaké spolky v újezdu fungují a bez kterých akcí by se tam místní neobešli?
2: Ahoj, hezké odpoledne tobě i posluchačům. V újezdu Utišnova se v posledních letech daří rozvíjet spolkový i kulturní život. Místní obyvatelé se stále více zapojí do společenských aktivit a obec tak nabízí řadu příležitostí k setkávání. Významnou součástí života v obci je sbor dobrovolných hasičů. Ten letos oslavil úctyhodných 90 let své existence a vedle významného výročí mohou hasiči slavit ještě jeden úspěch. Podařilo se jim totiž zastavit úbytek členů a naopak přelákat nové zájemce. Z původních 5 aktivních hasičů se jejich řady rozrostly na současných 21 členů. Díky tomu má sbor dobré předpoklady pokračovat ve své činnosti i v dalších letech a nadále se podílet na životě obce. Aktivně působí také místní spolek Maminek, který funguje jako neformální dámský klub. Nechybí ani akce zaměřené na děti a rodiny. Každoročně se například koná dětský den a na konci léta také tradiční rozloučení s prázdninami. Před 3 lety byla obnovena tradice pálení čarodějnic a úspěchem letošního roku bylo také uspořádání tradičních ostatků po mnohaleté přestávce. Do obce se také vrátila oblíbená lidová slavnost se vším, co k tomu patří. Zabíjačkou, průvodem masek, procházející obcí, domácími koláči, zpěvem i večerním kulturním programem s živou hudbou.
1: Vojto, obce pro návštěvy ti určuje los, mě samotného, hlavně posluchače určitě zajímá, kam zamíříme příští týden.
2: Tak příští týden to budou Ostrovánky, jak jsem si našel nedaleko Kyjova. O této obci zatím moc toho nevím, takže se tam těším a rád se zase dozvím něco nového.
1: Díky, tolik regionální stopař Vojta Halaš, který byl dneska v újezdu Utišnova. Děkujeme, Vojto, naslyšenou.
2: Hezký den a naslyšenou.
1: A pořad Den v kraji, ten bude pokračovat samozřejmě po písničce, zajímavým příspěvkem o městské policii Brno.
0: Den v kraji.

0: Já půjdu dál, zpívala Helena Vondráčková. Na vlně Českého rozhlasu Brno jdeme samozřejmě ve dní v kraji také dál, konkrétně k brněnským strážníkům. Roztržitost nebo nedomyšlené důsledky. I to může stát za situacemi, kdy brněnští strážníci musí zasahovat u psů nebo u dětí ponechaných během horkých dnů v autech. Kolega Zdeněk Truhlář se u mluvčího městské policie Brno Jakuba Ghanema zajímal o letošní a nejenom o letošní případy.
1: Jenom v letošním roce už strážníci museli řešit dvě situace, kdy byli psi zavřeni v autech stojících na přímém slunci. V obou případech už byla zvířata poměrně dost silně schvácená, takže nezbylo nic jiného, než auta otevřít. Naštěstí v jednom případě se podařilo sehnat majitelku, takže ta vůz odemkla.
2: Popisuje mluvčí městské policie Brno Jakub Ghanem, za jak dlouho může dojít u zvířete právě k těm stavům schvácenosti nebo k nebezpečným stavům.
1: Stačí opravdu velmi krátká doba. Bohužel lidé si někdy neuvědomují, že když v létě opustí auto a to stojí na přímém slunci, nebo jsou jen vysoké venkovní teploty, auto je i ve stínu, tak ta teplota může narůstat o desítky stupňů během několika minut a to už jsou život ohrožující stavy jak pro zvířata, tak pro děti. U psů je specifikem to, že mají minimum potních žláz ve své kůži, takže se potí prakticky jen tlapkami a ochlazují se s vyplazeným jazykem. Tím se ale dostávají do nebezpečí, protože se z jejich těla odpařuje voda, tím se zahušťuje krev a hrozí srdeční kolaps, respektive šok.
2: Vy se ale setkáváte také s tím, že lidé nechají uvnitř vozidel i děti.
1: To jsou bohužel velmi dramatické situace. Děti jsou také ve specifické pozici, protože ještě nemají dostatečně vyvinutou termoregulaci a velmi rychle u nich hrozí celkový tělesný kolaps. Někdy si lidé myslí, že se od auta vzdálili jenom na několik minut, ale skutečnost je mnohem horší. Strážníci mají zkušenost, že hledají třeba 15 až 20 minut.
2: Pokud si lidé všimnou zavřeného zvířete, případně dítěte ve vozidle a zavolají strážníky, jak potom postupují?
1: Pokud je ta situace neodkladná a skutečně hrozí akutní ohrožení zdraví, tak strážníci neváhají a rozbíjejí okénko, případně pokud je o něco více času, tak mají i speciální otevírací sadu, jejíž princip z pochopitelných důvodů se nedá úplně zmiňovat, ale mohou ji využít, pokud svědci zavolají hlídku na pomoc. Pakliže je času víc, třeba auto stojí ve stínu, venkovní teploty nejsou tak vysoké a není bezprostřední ohrožení zdraví, tak se snaží najít toho člověka, který s vozidlem přijel.
2: A co potom následuje, když majitel k vozidlu přijde a má okénko rozbité, kdo mu pak nahradí škodu?
1: Strážníci sice okénko rozbíjí, ale vzhledem k tomu, že vina je na straně řidiče, který nechal proti zákonu zavřené zvíře nebo dítě v autě, tak odpovědnost za tuto škodu si nese sám, takže mimo jiné i z tohoto důvodu, tak jako každý rok velmi důrazně apelujeme, aby lidé rozhodně ani na chvíli nenechávali děti a zvířata v autě.
0: Situace důležité právě pro tyto dny připomněl mluvčí městské policie Brno Jakub Ghanem, natáčel s ním kolega Zdeněk Truhlář. Vás teď na vlně Českého rozhlasu Brno čekají písničky, které nestárnou, Bára Basíková či Karel Gott.
3: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: Český rozhlas Brno vysílá živě z Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici.
1: Poslechněte si sobotní Dobré ráno a odpoledne se Zdeňkem Truhlářem.
2: Užijte si atmosféru festivalových srdcovek na cestách se Zdeňkem Junákem.
3: Nechte si zahrát přímo z festivalu Blahopřání s písničkou od Jana Kosíka.
2: Žijeme tu s vámi.
0: Rozhlasový vysílací stan a Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici od 26. do 28. června.
1: Přátelé, nezapomeňte, že škola základ života, i ta základní umělecká. A kdy jindy poukázat na školní radosti i výhody, než koncem června a nejlépe ve Strážnici. Srdečně vás zveme k poslechu přímého přenosu nedělního hudebního pořadu Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, ve kterém se představí právě žáci Zušek z celé republiky. Půjde o solisty, dudácké i cymbálové kapely a budou to nejlepší z nejlepších. Poslouchejte v neděli 28. června od 10 hodin.
2: Český rozhlas Brno, písně.

0: Krátce před závěrem dne v kraji tradičně nahlížíme do černé kroniky, tak pojďme i dnes na to. Brněnský státní zástupce obžaloval 13 lidí z drogové trestné činnosti a obchodování anabolíky. 8 obviněným hrozí až 18 let vězení, 5 pěstitelům marihuany až 5 let odnětí svobody. Ve vazbě jsou nyní 3 z nich. Dalších 11 lidí čelí obvinění v Polsku, informovala dnes mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. Podle kriminalistů, kteří vyšetřování případu s krycím názvem Cardio uzavřeli, organizovanou skupinou vybudovali dva muži poté, co v Polsku získali odběratele marihuany. Od dalších 5 obviněných marihuanu nakupovali za 30 až 40 tisíc korun za kilogram a vyváželi do Polska a Maďarska, kde prodávali zhruba za dvojnásobek ceny. V Polsku pak podle detektivů společně s dalšími dvěma muži zajišťovali perfitin, mefedron a látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem. Policisté kromě drog zajistili byt v hodnotě téměř 3 milionů korun, investiční zlato zhruba za 1 000 000 korun, 500 000 korun v hotovosti, luxusní hodinky a 3 osobní automobily. Nepříjemnou dohru bude mít čin 35-letého muže z Vyškova. Před několika dny se v podnapilém stavu domáhal vstupu do bytu své přítelkyně. Jeden z obyvatel domu přivolal policii. Po příjezdu hlídky se situace na první pohled uklidnila a muž z domu odešel. Zdálo se, že je po všem, jenže klid vydržel jenom krátce. Policisté totiž v zápětí spatřili stejného muže u svého služebního auta. Ten se u něj skláněl a snažil se vypustit přední kolo. Ve svém jednání pokračoval, i když se k němu policisté rozběhli. Zasáhnout tak museli razantně, na řadu přišly donucovací prostředky a muž skončil spacifikovaný na zemi. Odtud vedla jeho cesta rovnou na policejní služebnu.
1: Český rozhlas Brno. Hello.

0: Pořad Den v kraji pomalu končí, krátce před 18. hodinou. Tu je ještě přehled důležitých a zajímavých událostí spojených se zítřkem, čtvrtkem 25. června. Městský úřad Hodonín zítra pořádá kulatý stůl věnovaný budoucnosti regionu 5 let po tornádu. Vystoupením zahraničních souborů pro školy zítra začíná 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice. Potrvá do neděle 28. června. V Brně zítra stavební firmy nechají požehnat a umístí sochy svaté Barbory jako součást stavby sekundárního kolektoru Česká Středova. Na brněnské Vězdárně zítra představí družici Kostka, první českou družici navrženou a sestavenou pouze studenty, a to před plánovaným startem s raketou Falcon 9 v Kalifornii. V Mikulově zítra otevřou revitalizované návrší Kozího hrádku, jehož úprava stála přes 30 milionů korun. To byla poslední zpráva dnešního dne v kraji. Loučí se s vámi Marek Zouhar a přeje i nadále příjemný poslech. Zůstaňte naladěni.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Brno žádá Evropskou komisi o svolení k dofinancování arény z veřejných rozpočtů. Prezident Pavel bude moct jet na summit NATO v Ankaře. Před běžným opatřením o tom rozhodl ústavní soud. V Česku se bude dál oteplovat. V neděli by mohl padnout absolutní rekord 40,4 stupně Celsia. Dobrý podvečer. Zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Brno znovu žádá Evropskou komisi, aby městu schválila navýšení nákladů na stavbu arény na výstavišti. Výstavba, která začala v roce 2023, se prodražuje o zhruba 1 miliardu na víc než 6 miliard korun. Magistrát proto potřebuje svolení komise použít na doplacení nákladů další peníze z veřejných rozpočtů.
3: Prošlo to 5 otevřenými výběrovými řízeními, které vlastně nám odrazily cenu a trh. Z toho titulu vlastně se nám zvýšili objem těch finančních prostředků.
4: Zdůvodňuje šéf arény a radní Petr Kratochvíl z ODS, že původně odhadovali mnohem nižší náklady, třeba na vnitřní vybavení. Opoziční zastupitel Adam Zemek z Pirátů to kritizuje.
5: Přesně se děje to, před čím jsme varovali. Báli jsme se, že hala bude drahá, že bude prodělávat, že bude nutné do ní lít další a další veřejné peníze.
4: Podle Kratochvíla už další veřejné peníze na provoz arény nepřipadají v úvahu.
3: My si skutečně na ten provoz vyděláme sami. Nám vlastně to město nemůže dát žádný peníze dál.
4: Arena pro 12 000 diváků má zahájit provoz letos na podzim. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
2: Vláda musí prezidentovi Petru Pavlovi umožnit účast na summitu NATO v Ankaře. Před běžným opatřením o tom rozhodl ústavní soud. Vycházel přitom z dosavadní praxe, kdy prezidenti na summity aliance jezdili běžně, pokud jim to zdravotní stav dovolil, říká soudce zpravodaj Pavel Šámal.
6: Prezident žádá, abychom rozhodli o tom předběžném opatření, protože summit v Ankaře je již velmi blízko. Lhůta pro tu akreditaci končí v pátek. Z veřejných zdrojů vyplývá, že doposavat se prezident České republiky vždy zúčastňoval.
2: Vláda v pondělí oznámila, že s Pavlovou účastí na summitu nepočítá. Ve stejný den se prezident obrátil na ústavní soud s kompetenční žalobou. O té soud teprve rozhodne. Do Česka dorazila další vlna veder. Výstraha před vysokými teplotami platí pro celou republiku, kromě horských oblastí, a to pro dnešní i zítřejší odpoledne. Kvůli suchu varují meteorologové taky na jihu Moravy před vznikem požárů. V neděli se maxima můžou vyšplhat až k tropické 40. Mohl by tak padnout absolutní český rekord 40,4 stupně Celsia.
0: Sport.
2: České fotbalisty čeká klíčový zápas na mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafričany se na Aztéckém stadionu utkají s domácím Mexikem a postup do play-off jim nejspíš zajistí jen výhra. Duel Mexiko-Česko má výkop ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času.
0: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekáme převážně jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit drobná kupovitá oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 31 až 34 stupňů, biozátěž vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se dojíždí do kolony za Ostrovačicemi kolem kilometru 179. Osobní auta potom jedou místy plynuleji. I tak celý úsek do omezení u D2 je pro ně asi na půl hodiny. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

Tak, to byla škádlivá Jana Slabáka a Jaroslava Hájka hrála Moravanka. No a Moravanka i zahájila druhou část dnešní Moravy krásné země. Příjemný večer vám přeje Jiřina Ostrá. A dnes budou i písničky ze srdce. Jedna z nich zazní pro paní Aničku Mikiskovou Deň sa krátí a paní Ráďa Líbalová z Moravan u Kyjova bude potěšena přímo růží z Moravan. Doufám však, že dalšími pěknými písničkami budete potěšeni vy všichni, milí posluchači, vy, kteří jste si naladili Moravu krásnou zem. Netřeba asi připomínat, kdo má svátek, přesto u nás i na Slovensku jsou to Janové, blahopřeji. A nyní už telefonní číslo 726 46 520. A teď Boženka Šebetovská.

0: Boženku Šebetovskou doprovodil brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů a už tady mám první telefonáty. Tak jako první se dnes dovolala paní Lenka ze Zbraslavy. Dobrý večer. No tak a komu chcete popřát? Komu chcete poslat písničku?
1: Já chci poslat tichou vzpomínku na mýho milujícího přítele, který zemřel 12. prosince, 19. měl pohřeb, tak to bylo minulý týden v pátek, 6 měsíců a týden, takže bych tam prostě mu přál, aby byl všechno s náma a aby byl zdravý, protože mi stará chybí a milujeme ho. A
0: tak paní Lenko, ona v dváma právě teď drží tu ochranou ruku. To máte dobré. A já, pakliže si vzpomínám, váš přítel se jmenoval Karel?
1: Karel, ano.
0: Karel. A jak dál?
1: Coufal.
0: Coufal. Já se ptám, protože třeba na pana Karla Coufala nebudeme vzpomínat jenom vy, já, vy, Lenka, ale třeba i někdo jiný z posluchačů.
1: Sestřenica Miluška za něho vzpomíná, jo. Já teda a zároveň vzpomínám na jeho bráchy, který se v 15. zabil. Letos by mu byl 58 let. Na motorce se zabil. Takže zároveň vzpomínáme na něho a ať se teda děje, co děje, a se řekla, že půjdu za ním brzo.
0: Tak, paní Lenko, jak jsem říkala, Karel nad vámi drží ochranou ruku, tak to určitě zase tak brzo nebude, to on by vám nedovolil. A teď mám tady nachystanou krásnou písničku a právě při ní si zaspomínáme na vašeho Karla, také na jeho bráchu.
1: A paní Navratilové, všechno nejlepší k narození nám dodatečně. A vy se držte taky, jste taky hodná.
0: Děkuji moc, paní Navratilová měla narozeniny, tuším, v neděli to bylo.
1: U nás byl ve Zbraslavi v sobotu pan Helán. Tak jsme si zaspívali.
0: Tak jste si užili. Tak a teď už se rozloučíme, paní Lenko, abychom si užili té písničky. Naschledanou. A ještě pan František z Hrubé Vrbky. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, ještě jednou vás zdraví váš zvukového mistra. A všechny posloukače toho pěkného rádia. Tak já bych chtěl poslat písničku Do Knihy dubu. Můj kamarád Jan Šantavý, dneska Jana, chovatel poštovních holubů, a měl 17. června měl 75 roků a dneska toho Jana, tak mu prejeme hodně zdraví, štěstí, aby mu to letělo.
0: Aby mu to neuletělo, pane Františku.
2: Letělo, holuby by mu letěli.
0: No, aby mu ale neuletěli, aby se navrátili ti holuby.
2: Navrátili, ano.
0: Dobře.
2: Tak. To je všechno. Moc krát vám děkuji a dobrou noc.
0: Není zač, dobrou noc. A už přání blahopřejeme i manželům Ladislavě a Milošovi Musilovým z Velkých Němčic k 65. výročí jejich svatby. Přejeme jim hodně dalších společných let, hlavně hodně zdravíčka. Kdo blahopřeje? Marcela a Miloš s rodinami. A teď vzpomínka. 24. června 1918 se narodila moje prateta, píše Honzík Buřil, paní Marie Varmužová z Otrokovic. V roce 1937 se vdávala za zubaře, byl to vdovec, vychovali dvě dcery, Ladu a Marii. Lada zemřela na covid, ovdovila v roce 2017. Jezdívala s manželem Janem do Brna Králova pole, žila tam tchýně Anna Rozená Kubínová. Tak to vzpomíná prasinovec Honzík. No a přání od Jardy Wolfa. Milá Naďo Kulhánková z Bošovic, k tvým narozeninám ti přeji pevné zdraví, mnoho štěstí, radosti a spokojenosti v každém dni. A tě provázejí láska, pohoda, dobrá nálada a splní se ti vše, po čem toužíš. Užij si svůj slavnostní den v kruhu blízkých a ať máš stále důvod k úsměvu. Všechno nejlepší k narozeninám. A teď už slíbená písnička, je to Rajhrad Chodníček.
3: Český rozhlas Brno.

0: To byla písnička Ladislava Hrdličí a Vladimíra Salčáka v podání Vlčnověnky. A teď už dávám slovo panu Davidovi. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás zdravím.
0: Tak povídejte, co máte na srdci?
1: Já mám na srdci přání pro moju babičku z Lipiny Zdenku, která včera slavila svátek. A já jsem byl včera na kole, takže už jsem nestihl jí zavolat. Když jsem jí volal o 8:30 večer, tak už asi spala. Nebo čučela na něco v televizi. Tak to chci teďka dohnat, tak doufám, že nespí teďka. A doufám, že poslouchá. Jestli dříme u toho, tak doufám, že jsem ju teďka vzbudil. Tak i přejeme všechno nejlepší z Brna, ale samozřejmě, že se připojí i naši ze Zlína a Tegry z Olomouce, z Horní Lhoty, takže...
0: Tak určitě. A jak se babička jmenuje příjmením? Nese nějaké příjmení?
1: Zdeňka Gajdošíková.
0: Gajdošíková. No tak Davide, já doufám, že teď nejedete na kole, že jedete v autě, protože já tam slyším nějaký ten pohyb a taky věřím, že babička už si konečně vyslechla to vaše pěkné vinčování a písničku bude mít také. Tak jo, tak šťastnou cestu.
1: Děkuju moc, já už teďka přijíždím s klimatizovaným autem domů, takže je to dobré, doufám, že babičce není moc horko, ale jestli vám je moc horko, tak já jsem se dozvěděl, že dneska vlastně je to přesně půl roku do Štědrého dne, tak třeba tato informace všechny posluchače schladí.
0: No to určitě, tak jo Davide, tak se mějte hezky, nashledanou.
1: Mějte se, děkuju za vyřízení.
0: Nashledanou. A teď už stála posluchačka paní Anička z Bojkovic. Dobrý večer.
2: Dobrý večer vám v rozhlase a všem posluchačům tohoto krásného pořadu. Chtěla bych nechat zahrát pěknou písničku k dnešnímu svátku Jankovi Počkupkovi z Vlčnova. Milý Janku, přeji ti hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky od svých nejbližších a ať se ti daří. Písnička ať potěší tvoji manželku Esterku. A dvě zlatíčka, Sofinku a Stelinku. To vám všem ze srdce přeje. Babička Anička, mám vás moc ráda. Děkuji za prostor, nashledanou.
0: Já se s babičkou Aničkou loučím a děkuji za to, že věnuje našemu vysílání pozornost. Nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Nashledanou. No a k Honzíkovi Vizinovi s přáním pevného zdraví, pohody a dobré nálady s nohama v lavoru a s oroseným v ruce, tak s tímto přáním přicházejí při příležitosti svátku Lída a Mirek. Přání k svátku všeho nejkrásnějšího patří milému dědečkovi, panu Janu Jandovi z Moravského Krumlova. Hlavně hodně zdraví, protože to je to nejcennější. Mnoho radosti, lásky a pohody přejí a pusu posílají vnučky Tereska, Klárka, Natálka, Blanička, syn Jenda a Horcí. Máme tě moc rádi, končí přání. No a dnes mají svátek i manžel a syn Janové Říhovi z Dolního Němčí, Jan Křižan z Radějova a Jan Slabák z Brna. V sobotu zase oslaví svátek Laďka Sloukalová z Dolního Němčí. Všem ať tato horka přežijí ve zdraví, v dobré náladě, v kruhu svých rodin. To všem přejí Říhovi z Dolního Němčí. A na řadě je písnička v podání Valašky.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: No a teď už opět Morava krásná zem, i nadále můžete volat na číslo 726465200. A mám tady telefonát ze Vsetína a je to paní Staňka. Dobrý večer.
2: Vsetína, dobrý večer, z Hostětína.
1: Jo, z Hostětína,
2: volám.
1: Ano, vlastně.
2: Ano, ano, já bych chtěla poslat písničku s přáním do Bojkovic. Dneska je Jeníka, máme tam Jeníka Stehlíkového mladšího a také jeho tatínka Jeníka, tak jim chci popřát dnešním svátku zdravíčko, štěstí, lásky, všechno dobré, ať se jim daří, božího požehnání. A když jsou na drátě, tak jsem se volala Toníkovi tento měsíc, Lačálkovi do Šumic, on to neslyšel, takže dneska Toníčku, určitě to slyšíš, tak ti posílám písničku. Děkuji moc.
1: Dobře. No, paní Staňko, mě ten Vsetín tedy k vám vůbec neseděl, přiznám se, ale vyšlo mě to z pusy, to je pravda, ne, to byla paní Staňka z Hostětína.
2: Nic se neděje, je to v pořádku, děkuji.
1: Naschledanou. A ještě jeden telefonát, tam ovšem nevím, kdo je tedy na tom drátě. Dobrý večer.
3: No, dobrý večer, já nevím, jestli jsem se dovolal.
1: No tak teď už jste v živém vysílání v pořadu Morava krásná zem.
3: Tak já vás tam všechny ve studiu zdravím. Tady je Libor Čermák, velké hostěrádky. Moje maminka bude mít 30. června 94 let, tak bych chtěl popřát hodně zdravíčka, no a co jinýho, no.
1: Tak krásný další život, krásná další léta života. No a řekněte mi, jak se celý jménem vaše maminka jmenuje.
3: Božena Čermáková.
1: Božena Čermáková, takže já paní Božence také samozřejmě blahopřeji, no a hlavně jí přeji další léta v poklidu, v pohodě, pane Libore. Lásku tu ona určitě má od svých milých.
3: Taky? Tak a děkuju vám za
1: prostor. Není zač, naschledanou.
3: Naschledanou.
1: No a na své si dnes přijde i Honzík Buřil. Honzíku, k tvému dnešnímu svátku ti ze srdce přeji hodně štěstí, zdraví a pohody. A to přeje Bohunka. A máte tady Honzíku i přání všeho nejlepšího od kamaráda Milana. A ještě panu Honzíkovi Buřilovi z Brna k jeho dnešnímu svátku všechno nejlepší, hodně zdraví, pohody a spokojenosti přeje Míla s rodinou. A ještě všechno nejlepší k meninám milému kamarádovi Honzíkovi Buřilovi přeje kolektiv zaměstnanců městského úřadu Kunštát. A tady včera měly jmeniny Zdeničky Jablunková z Morkovic, Výrostková z Hoštic, Žížlavská z Nítkovic, Petříková z Kroměříže a Šudrlová z Valašského Meziříčí. No a dnes se slaví jméno Jan a jeho nositeli jsou Jendové, Říha z Dolního Němčí, Štolfa z Kroměříže, Jablunka z Morkovic, Skácel z Nítkovic a Jenda Tichý ze Střížova. Všem jmenovaným hodně zdravíčka, štěstíčka, pohody a krásných dnů v životě a všechno, ať se jim daří, taky ta vedra, ať zvládnou v pohodě a ve zdraví. No a tak to blahopřejí Anička a Karel Štolfovi a písnička, ať potěší i všechny ostatní jejich přátelé. No a tou písničkou je ta první písnička ze srdce a je pro paní Aničku Mikiskovou a teď už mohu prozradit, že jí posílá Jarda Wolf pro radost a potěšení srdíčka. Tak paní Aničko, Jarda vám posílá písničku, která nese název Deň sa krátí.
0: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byla písnička Ze srdce od Jardy Wolfa pro paní Aničku Mikiskovou. Oba je zdravím. Byla to písnička Miloslava Procházky a Zdeňka Baťky. Hráli Kumpanovi muzikanti. A já dávám slovo do Novosedel paní Janě. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá. Já bych vás tam chtěla všechny ve studiu pozdravit a také všechny přátelé Dechovky a vašeho krásného pořadu. A chtěla bych dneska nechat zahrát písničku mému manželovi, Honzovi synovi, Honzovi a malému Honzíkovi, našemu vnukovi a všem Janům, které znám, které máme jako kamarády, tak bych chtěla pro ně nějakou pěknou písničku. A manželovi bych chtěla poděkovat, jsme vyjeti s kamarádama tady ve Slavonicích a chystal nám dobrou večeřu, tak ještě mu to přejí i kamarádi naši, s kterýma jsme tady na pobytu ve Slavonicích.
0: Mm-hmm. No paní Jano, a jaké nesou příjmení ti Honzíkové?
1: Ti Honzíkové nesou příjmení všichni Janůvkovi.
0: Janůvkovi, no u vás je to jméno dědí z pokolení na pokolení, že?
1: Ano.
0: A já vás tam všechny zdravím a užijte si krásný večer.
1: Ano, moc krát vám děkujeme.
0: Nashledanou. A teď už paní Marie ze Zahnašovic. Dobrý večer.
2: Dobrý podvečer, paní Jiřínko, já bych vás chtěla pozdravit a i vašeho zvukového mistra. A dneska bych chtěla poslat krásnou písničku do Radkového Zlína. Náš vnuk Honzik Zivarik slaví dneska svůj krásný svátek. Tak mu přeju z celého srdce zdraví, štěstí a je pořád takový šikovný, jak je, a zůstává svůj a tomu starého srdce přeje babička a děda ze Zahnašovic.
0: A kolik má Honzík roku, paní Marie?
2: 29 bude.
0: 29, tak jo. Tak jo.
2: Ano. Chlapec,
0: Honzík má život před sebou, samozřejmě.
2: Ano, oni jsou mladí, šikovní a má tolik zájmu fotbal a hasiče a všechno možné, takže...
0: Tak my jsme byli také mladí a šikovní, no, paní Marie, co si budeme povídat, samozřejmě.
2: Paní Jiřínko, ale šikovní jsme ještě teďka.
0: No teď jsem to chtěla právě dodat, že nejenom mládí, to Honzík má před sebou ještě všechno.
2: No,
0: tak se mějte.
2: Tak děkuju pěkně a mějte se nahledanou.
0: Taky, nashledanou. A tady čtu, chtěl bych poslat pozdrav svému příteli Jardovi a hlavně mu poděkovat. Jardo, děkuji ti za všechno, co pro mě děláš, za tvou péči, podporu a lásku. Moc si vážím toho, jaký jsi člověk a jsem šťastný, že tě mám po svém boku. Posílám ti pusu, přeji krásný den a chci, abys věděl, že pro mě znamenáš opravdu hodně. Mám tě moc rád. Tvůj Kuba. Dnes slaví kulaté životní jubileum 80. narozeniny pan Vojtěch Machuča z Popova. Hodně zdraví, spokojenosti a klidu do dalších let, ať je stále v plné síle, to přeji Machučovi z Babic z Babic a Úval. A ještě ráda bych za celou rodinu pogratulovala k dnešnímu svátku všem Janům, které v naší rodině máme. Především svému příteli Janu Míčianovi z Hrušek. Přání posílám také do Horního Němčí pro zetě Honzu Janču a svata Jana Janču. Všem přeji hodně štěstí a pevné zdraví. Naďa. A už si beru klub přátel Českého rozhlasu Brno. Tak Jany dnes tedy jmenovat nebudu všechny, protože my máme v klubu přátel přímo 13 nositelů tohoto jména, 13 milých posluchačů, kteří jsou v klubu přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, takže všech těch 13 Janů dnes slaví svátek. Ale ještě narozeniny má naše členka, paní Jana Navrátilová z Drahonina, takže drazí posluchači, samozřejmě vám z celého srdce děkujeme za vaši přízeň, za vaši pozornost. No a do těch let příštích vám přejeme, abyste byli zdraví, šťastní a spokojení. No a hudební dárek ten také nechybí a je to písnička Ze srdce, především pro paní Ráďu Líbalovou z Moravan u Kyjova. Tak paní Ráďo, přeji krásný večer a tady máte tu vaši růži z Moravan.

Tak to byla písnička Ze srdce pro paní Ráďu Líbalovou z Moravan u Kyjova. Byla to Růža z Moravan Františka Vystoupila a Vladimíra Salčáka hrála Podhoranka. No a já bych jenom chtěla ještě dodat, že paní Ráďa mě napsala v té prosbě o tuto písničku. Je to krásná písnička o moravských lůkách. Na podzim je lůka plná ocůnu. Je to krásná přírodní rezervace, tak jsme se i něco navíc dozvěděli. No ale teď už se tady dívám do studiových mailů. 24. června se raduje z krásného životního jubilea 80 let náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr a kamarád, pan Vojtěch Machuča, jméno už zaznělo, z Popova. Milý tatínku a dědečku, z celého srdce ti přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky, božího požehnání, radosti ze života a spoustu sil a elánu do dalších let. Moc ti děkujeme za to, že jsi nám byl vždy oporou a

0: Říkají mi noviny, že máš dneska jmeniny. Tak ti přejem štěstí k svátku, hodně lásky, málo zmatku. Přejeme ti na tvůj svátek stolek plný štamprdlátek. Všechno dobré přejí Majka, Vašek a Dana. A tady, dobrý den, dnes slaví narozeniny kamarád a zpěvák dechové hudby Ištvánci Pavel Procházka. Prosíme o předání blahopřání, no tak to já ráda předám. Pavle, z celého srdce ti přejeme spoustu zdraví a štěstí, ať nadále rozdáváš radost na tanečních zábavách s dechovkou. Na brzké shledání se těší Berušky z Vysočiny. No ale teď už bude hrát Strahovanka.
1: Český rozhlas Brno.

Tak to bylo radostné mládí Antonína Borovičky a Jiřího Zemana. A další studiové maily. Milá Ivanko Slabáková, přeji ti z celého srdce brzké uzdravení, hodně sil, klidu a pohody. Ať se každý den cítíš lépe a co nejdříve si zase plná úsměvu, radosti a krásné muziky. Myslím na tebe a posílám mnoho pozitivní energie, obětí a přání pevného zdraví. Brzy se uzdrav a opatruj se, Jarda Wolf. Tady přeji našemu strýci Jendovi Gajerovi, dále Janům Fráňovi, Šlesovi, Míčovi,

Nešťastnému, oběma Jendům Smetanovým z Jezeřan Maršovic, dál Janu Melkusovi a Mičánkovi z Vedrovic, Jendovi Tíhelkovi z Charvatské Nové Vsi, Jendovi Světlíkovi z Mohelna, no a zkrátka všem jeníkům, které znám. Přeji jim hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka a vše, co si jenom sami přejí. Radek Šles, Jezeřany, Maršovice. Svátek dnes slaví také věrný denní posluchač a ještě větší zpěvák, pan Jan Tarabus z Kochavce. Štěstí, zdraví, boží požehnání, radost v kruhu milující rodiny, 4 vnoučátek, 4nohého kamaráda a včeliček, ti Janku od srdce přeje Věra z Kochavce s rodinou. Písnička závěrem, ať potěší i syna Janka se synem Ondráškem, dceru Gabču s rozvětvenou rodinou a tvé 3 sourozence s rodinami s přáním krásného léta od nás pro vás. Mám tě rád a Vacenoviáci.

Vacenoviaci dohráli, já pokračuji. Přejeme k dnešním meninám všechno nejlepší horlivému přispěvateli Honzíkovi Buřilovi. Jak často slyšíme z rozhlasu, Honzík se o úmrtí svých příbuzných a známých hovořit nebojí a není na tom vlastně nic špatného. Vždyť i ti středověcí řemeslníci se sdružovali do cechů právě proto, aby měli hezký pohřeb. Honzíku děkujeme, měj se ještě dlouho moc dobře za přátele společenství důstojného odchodu magistra Zdeníčka Smutná. No kdož ví, možná nás Honzík má naučit, abychom taky zazpomínali a uvědomili si, že je třeba vážit si života a lidí, kteří nás předešli. A já zdravím pana Josefa. A prosím o písničku pro kamarády z Vojny, Mirka Pošvece z Lipové u Slavičína, Pavla Vacka z Běšin, fanouše Egnera z Ostružna. Pro radost písničku posílá Jára Čech z Popůvek. A poslední, zahrajte prosím mému synovci Honzíkovi Koudelíkovi z Uherského Brodu k jeho dnešnímu svátku. Vše nejlepší mu přeje rodina a prosím o vzpomínku k svátku i pro našeho tatínka, dědečka Jana Žítka z Uherského Brodu. Jen vzpomínku a svíčku ti můžeme dát. Tak a teď už písnička Barevná pálava Blahoslava Smišovského a Stanislava Pěnčíka.

Tak to byli Bujané, no a je 18 hodin 56, skoro 57 minut, takže Morava krásná zem končí. Dále zprávy a na pěknou notečku s podtitulkem Na svatého Jána. Svatojánská noc patří těm nejkratším a především nejmagičtějším v celém roce. Skrze písně o lásce a místy až neuvěřitelné magické praktiky našich předků se přeneseme do doby, kdy bylo možné lásku přičarovat. Pořad připravila Anna Jagošová. No a já vám přeji pěkný večer, klidnou noc. Loučí se Jiřina Ostrá a zítra už Květa Navrátilová. A na závěr žadovjáci v jejich podání už zní skladba Zdeňka Gurského Gloria.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšipneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšipneu.cz

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Brno hledá firmu, která navrhne modernizaci stadionu v Srbské ulici. Prezident Pavel uvítal rozhodnutí ústavního soudu ke složení delegace na summit NATO. Po 5 letech od tornáda musí v Hruškách a Moravské Nové Vsi na Břeclavsku ještě obnovit v části obcí zeleně. A zítra čekáme převážně jasno a teploty do 34 stupňů. Dobrý večer, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Brno hledá firmu na projekt rozsáhlé rekonstrukce fotbalového stadionu v Srbské ulici. Dnes o tom rozhodla rada města Brna. Žádala o to dvojice fotbalových klubů, které sportoviště využívají a jeho současný stav kritizují. Stadion dělníci opravovali naposledy před 25 lety. Plánovaná modernizace má být rozdělená do dvou etap, říká radní města Brna pro oblast sportu Tomáš Aberl z TOP 09.
2: Máme zadávací dokumentaci na upravený fotbalový stadion, kde budou nové dvě etapy. Etapa sever, tam bude nová tribuna s novým zázemím, s parkováním a pak se přebuduje kompletně zázemí pro kluby a potom také VIP sektory a další, co je nezbytné pro moderní stadiony.
0: Projektová dokumentace s plány na modernizaci má být hotová do konce příštího roku. Přesně před 5 lety v podvečer zasáhlo 5 obcí na Břeclavsku a Hodonínsku tornádo. Zemřelo při něm 6 lidí, poškodilo více než 1200 domů a poničilo taky školy, chodníky, veřejné osvětlení, elektrické vedení nebo parky. V Moravské Nové Vsi a v Hruškách jsou prakticky všechny stavební práce hotové. Zbývá hlavně vysadit novou zeleň. Pokračuje starostka Hrušek Jana Filipovičová z KDU-ČSL.
3: Před námi je jeden projekt a ten se týká víceméně obnovy zeleně. Obnovy zeleně na ulici Hlavní a obnovy parčíku u Dolní Krčmy. Čekáme už další dobu na nějaké stavební povolení nebo na nějaké vyjadřovačky.
0: Prezident Petr Pavel vítá předběžné opatření ústavního soudu ke složení delegace na summit NATO. Reflektuje podle něj dosavadní praxi a zajišťuje kontinuitu zastupování Česka na summitu Severoatlantické aliance. Prezident to napsal na síti X. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO rozhodnutí ústavního soudu respektuje, je ale podle něj nezvykle rychlé. Ústavní soud v předběžném opatření vládě nařídil, aby účast prezidenta na summitu v Ankaře umožnila. Zdůvodnil to dosavadními zvyklostmi. O kompetenční žalobě soud teprve rozhodne. České dráhy posílí na začátku letních prázdnin kapacitu vlaků. Cestujícím nabídne stovky míst k sezení navíc, hlavně na spojích z Prahy na Moravu. Národní dopravce o tom informoval v tiskové zprávě. Třeba soukromý dopravce RegioJet podle mluvčího Lukáše Kubáta posiluje kapacity vlaků už od května. Oba dopravci doporučují cestujícím rezervovat si místa na delší cesty s dostatečným předstihem.
1: Počasí.
0: Zítra na Jihomoravě čekáme převážně jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit drobná kupovitá oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 31 až 34 stupňů. Vánt bude slabý, proměnlivý nebo vítr severních směrů. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy za Ostrovačicemi stále vzniká kolona z kilometru 180. Osobní auta se táhnou v levém pruhu asi 10 minut k exitu 182 Popůvky. Dál se potom sunou kamiony pravým pruhem do Brna k D2. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na pěknou notečku.
1: Na svatého Jána bez deště bude pěkně ještě. Milí posluchači, srdečně vás vítám u svatojánského vydání pěkné notečky. A jak jste asi pochopili z úvodní pranostiky, budeme dnes trochu čarovat. Svatojánská noc byla totiž jednou z těch magických nocí v roce, která skýtala možnost přivolat si zdraví, štěstí, bohatství, ale především lásku. Toto, dívčí téma, jsem si pro dnešek přivlastnila a pokusím se vás provést všemi možnými i nemožnými způsoby, jak se nejen o svatojánské noci láska přivolává. Podotýkám ovšem, pro jistotu hned na začátku, že výsledek je bez záruky a čarování ryze na vlastní nebezpečí. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje a připravit si tušku a papír pro zapsání všeho nezbytného doporučuje Anna Jagošová.
2: Daj.

Daj mě panenko rozmarínu byla píseň ze stejnojmenného CD cymbálové muziky Dolina ze Starého Města. Zpívali nám Veronika Malatincová a Aleš Janeček. No a my navážeme botanickým okénkem. Filipo Jakubská noc, noc svatojánská a i noc před svatým Ondřejem nebo štědrým večerem se nabízely jako vhodné období pro čarování. S bylinkami a zelinkami. Je ale třeba vědět, k čemu která bylinka slouží. Tak si dobře zapisujte. A nebo si pamatujte, že... Rozmarín je symbolem věrnosti. Dívky ho nosívaly zavitý ve vlasech nebo zašitý do rukávců. Ty šikovnější ho pak zašívaly budoucímu ženichovi pod košily. Třezalka tečkovaná. Milovník, milovníček, svatojánské koření. Byla součástí devatera bylin a tím nejpodstatnějším, co si muselo každé děvče nazbírat, aby moc zelinek dostala ty správné účinky. Máta peprná polajka. Ta se nosívala přímo na těle nebo se přidávala do jídla a nápojů se záměrem přitáhnout si lásku konkrétní osoby. Jak? To už záviselo na obratnosti čarujících dívek. Plavuň vidlačka, netáta nebo taky rváč. Nosilo ho to děvče, které si přálo, aby se o něj chlapci poprali. Muškát. Chlapci jej hrdě nosívali za kloboukem jako dárek od milé v neděli do kostela. Při zmínce muškátu za kloboučkem se vám jistě vybaví, stejně jako mě, hrdí šohaje od Kyjova. My se teď podíváme nedaleko Kyjova, do Svatobořic Mistřína, s cymbálovou muzikou rodiny Varmužových a poslechneme si jejich milostné skočné.

Dnešní pěkná notečka vypráví o svatojánském čarování. Už jsme mluvili o bylinkách, ovšem pokud by ani ty nestačily, nabízím další sadu zaručených receptů. Obstojně se dalo čarovat třeba s žábami. Dívka, která si chtěla zařídit přízeň chlapce, jenž jí odmítl, měla v noci na svatého Jiří, či později na svatého Jána, přinést žábu ve sklenici k mraveništi a tam jí zahrabat. To všechno mlčky. Pokud žába během tohoto obřadu kuňkla, čekala dívku smrt, lesní duchové by roztrhali. Po 14 dnech se měla dotyčná vrátit, vyzvednout si ohlodané žabí kosti a jednou z nich se dotknout svého vyvoleného. Nebo mohla kosti roztlouct na prášek a dát je dotyčnému vypít. To pak zajistilo nehnoucí lásku. Zaručený recept nabízí dobová tradice také chlapcům. Za použití zaječího sádla si zajistí lásku své vyvolené. Pokud však budou čarovat se sádlem sovým, odvrátí svatbu svého děvčete s jiným ženichem, než jsou oni sami. No a poslední, bez pochyby lety odzkoušeným typem pro přivolání lásky je ten následující. Oko skrtka nebo jezevce, či srdce nebo jazyček vlaštovičky zatavený v paškálové svíci taktéž způsobí oboustrannou náklonost. Jak se takové komponenty potřebné k milostnému čarování opatří, vám věru neporadím. Ať to ale převracím horem dolem, vychází mi z toho, že naši předkové byli opravdu vynalézaví. Zřejmě proto, že nikdo nestál o osud starého mládence nebo staré pany. A proto tematicky instrumentální verze písně Které dívča nemá doma frajíra. Hraje dnes již podruhé cymbálová muzika Dolina.

0: Český rozhlas Brno.
1: V pořadu Na pěknu notečku dnes mluvíme o tom, jak si nejen na svatého Jána přičarovat lásku. Zmínili jsme všechny možné varianty, ale když už nebylo jiného zbytí, bylo na čase obrátit se k vyšší moci. Na pouť k Antoníčku, protože svatý Antoníček je dodnes znám jako patron zamilovaných, snoubenců a šťastného manželství. Stejně tak později i svatý Dominik. Svatý Ondřej má pak pod patronátem nevěsty a šťastné svatby. A jistě se taky měl co otáčet, když děvčata začala čarovat. Čarovnou atmosféru svatojánské noci pro nás skrze netradiční nahrávku vykouzlí horňácká cymbálová muzika Jarka Miškéríka s písní Kdybych byla jahodů. Vedle tradiční obsady cymbálové muziky uslyšíme také panovu flétnu.

No a když to nezvládl Antoníček ani Ondřej, nezbývalo, než vyhledat odbornice na slovo vzaté. Lásku uměli přičarovat kovářky, protože kovář pracoval s ohněm a věřilo se proto, že má smlouvu s peklem. Další zaručenou možností byly cigánky a když nepomohly ani ty, už přicházelo v úvahu jediné. Vystoupit z autobusu na Hrozenku a vydat se na Kopanice. Za bohyňama, aby zaříkáváním zmohli, co jiní nedokážou.

Doufám, že jste si teď dobře zapisovali k budoucímu použití a nezaskočilo vás ani ryzí kopanické nářečí. Zpívali a zaříkávali v něm děvčata z ženského sboru Čečera. Pokud byste se nejen o milostném čarování chtěli dovědět o trochu víc, srdečně vás zvu na výlet do Prahy. V Národopisném muzeu Národního muzea v Letohrádku Kinských je totiž až do října 2027 k vidění výstava Slasti a neřesti, kde se nejen v tématu milostného čarování jistě dovzděláte. A nebo se můžete vrátit k dnešnímu povídání skrze aplikaci Můj rozhlas. Teď už nezbývá, než vám popřát pěkné první letní dny, úspěšné čarování, je-li třeba, a poděkovat za poslech dnešní pěkné notečky. Rozloučíme se příhodně s cymbálovou muzikou Dolňácko a jejich písní Čarovalo dívča. Z rozhlasového studia se loučí mistr zvuku Igor Kapoun a od mikrofonu Anna Jagošová.

0: Český rozhlas Brno vysílá živě z Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici.
1: Poslechněte si sobotní Dobré ráno a odpoledne se Zdeňkem Truhlářem.
2: Užijte si atmosféru festivalových srdcovek na cestách se Zdeňkem Junákem.
3: Nechte si zahrát přímo z festivalu Blahopřání s písničkou od Jana Kosíka.
2: Žijeme tu s vámi.
0: Rozhlasový vysílací stan a Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici od 26. do 28. června.
4: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Piesňou pre nesmelých skupiny Tým sa dnešné stretnutie končí. Za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Sedlák.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Prezident republiky Petr Pavel bude součástí české delegace na červencovém summitu NATO, nařídil to ústavní soud. V Jihlavě začíná fungovat nový centrální dopravní terminál a počasí zítra slunečno, maxima až 33 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Česká vláda musí prezidentovi Petru Pavlovi umožnit účast na summitu NATO v turecké Ankaře. Předběžným opatřením o tom rozhodl ústavní soud. Vycházel přitom z dosavadní praxe, kdy prezidenti na summity aliance jezdili běžně, pokud jim to zdravotní stav dovolil. Upřesní soudce zpravodaj Pavel Šámal.
3: Prezident žádá, abychom rozhodli o tom předběžném opatření, protože summit v Ankaře je již velmi blízko. Lhůta pro tu akreditaci končí v pátek. Z veřejných zdrojů vyplývá, že doposavat se prezident České republiky vždy zúčastňoval.
2: Vláda v pondělí oznámila, že s Pavlovou účastí na summitu NATO nepočítá. Ve stejný den se prezident obrátil na ústavní soud s kompetenční žalobou. O té soud teprve rozhodne. V Jihlavě mohou ode dneška lidé využívat nový dopravní terminál. Nahradil staré nádraží Jihlava město. Pro cestující je v přízemí čekárna se zázemím, v patře pak mají prostory dopravci. Nástupiště jsou bezbariérová a spojuje je podchod z výtahy. K výpravní hale bude také nově zajíždět MHD, uvedl generální ředitel správy železnic Tomáš Tot.
4: Propojujeme železniční nebo jednotlivé módy dopravy. Tu železniční samozřejmě to je v našem pojetí to nejdůležitější, ale samozřejmě propojujeme ji s městskou hromadnou dopravou a s příměstskou autobusovou, což znamená jako jednodušší přestupování cestujících, více přiblížení se k železnici pro denní použití.
2: 6 až 7,5 roku stráví ve vězení dva manželské páry, které se zúčastnily pokusu o pojistný podvod s luxusní vilou v Moravičanech na Šumpersku. Rozhodl o tom dnes vrchní soud v Olomouci. Majitelé vily si ji nechali za pomocí známých zapálit, aby od pojišťovny získali 55 milionů korun. Odvolání obžalovaných soud zamítl jako nedůvodné, říká mluvčí soudu Stanislav Cik.
5: Z těch provedených důkazů bylo jednoznačně prokázáno, že všichni čtyři obžalovaní se na té trestné činnosti podíleli, a to tak, že obžalovaní Cerha a Richter se domluvili na zapálení předmětné nemovitosti v Moravičanech za účelem pojistného podvodu, přičemž jejich manželky o této domluvě věděli. Sport.
2: Česká tenistka Karolína Muchová deklasovala na turnaje v německém Bad Homburgu Irinu Kamelii-Begovou z Rumunska 2-6-1. V boji o semifinále se Muchová střetne s Klarou Tausonovou z Dánska. Počasí. V noci na čtvrtek čekáme v České republice jasno. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 18 a 14 stupni, v údolích až kolem 11. A zítra opět převážně jasno, během dne přechodně i polojasno. Zcela bez deště, maxima vysoká 29 až 34 stupňů a vítr slabý proměnlivý nebo od severovýchodu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Míříme do metropole. Pozor na jižní spojce, směr Černý most od připojení ze Spořilovské se sune kolona do 10 minut před sjezdem na Zahradní město. V pravém pruhu došetřují nehodu kamionu a osobního vozidla. Zdržíte se tam, tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už je tu repríza pořadu Alex a host. Příjemný poslech.
1: Alex a host.
6: Když se načančám píseň, bez které nemůže, nebo spíše nesmí slést z pódia, se Zlou by se totiž potázala. Zpívá desítky let a stále jí to baví. Má novou píseň Milé ženy, je stále pozitivní, energická, je svá. Heidi Janku, vítám tě.
7: Děkuji, dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host dnes uslyšíme, nebo spíše už slyšíme zpívat Heidi Janku, ale také povídat. Ještě jednou tě srdečně vítám. Než se začneme mluvit o tobě, řekni mi, jak se má tvůj pejsek Eda v těchto horkých dnech?
1: No, Edovi je hodně horko, ale protože on je vodomil, tak já jako když s ním jdu na procházku, tak s ním jdu co nejbližší trasou k nějaké vodní ploše nebo k potoku. Tam se zvlaží a pak mu je jako líp. Sice pak trošku smrdí, ale...
0: No moment, ale to vůbec přeci nevadí, protože on má vlastní koupelnu.
1: Má, on má svůj vlastní sprchovací kout.
0: Tak měli bychom to trošku vysvětlit, přeci jenom není to asi úplně běžné, že pejsek, psí člen má vlastní koupelnu.
1: Tak to je, já když jsem začala rekonstruovat trošku jako domeček, tak první, co bylo, když jsem si pořídila Edu, tak jsem zrekonstruovala takový spodní zázemí, kde byl jenom záchod a věděla jsem, že toho Edu prostě nechci tahat pořád do prvního patra, do koupelny, tak jsem tam nechala udělat sprchovací kout, ve kterém se samozřejmě můžu sprchovat i já, ale a priori je to jako sprchový kout pro Edu.
0: No, pokud tě tam Eda pustí, zrovna si nebude dávat...
1: Tak on je hodný.
0: Teplou nebo studenou sprchu, tak se můžeš vysprchovat.
1: Ano, můžu.
0: Tak. Je to takový tvůj miláček, ty, kde mluvíš, tak o něm mluvíš, ano. V jakémkoliv rozhovoru ho zmíníš. Plánuješ i dovolenou tak, aby si ho mohla vzít sebou?
1: Letos ne. Samozřejmě já plánuju spíš nějaké výlety. On je zimní pes, on se narodil vlastně koncem října. Narodil se do zimy, takže jemu to léto nedělá úplně dobře. A já teďka poletím do Chorvatska, ale Edu sebou teda neberu, protože já si myslím, že tam by trpěl a nechávám ho hlídat u známých, které mají holky, které mají vlastně taky dva pejsky, kníračky, dvě slečny a on je miluje, takže já si myslím, že on si užije jako, on jde na prázdniny jakože k babičce.
0: On si užije a pak třeba bude víc kníračů, ne?
1: Ne, holky jsou kastrované, ale stejně je miluje.
0: Dobře, jak to zvládneš ty?
1: Jako bez něho?
0: Ano.
1: Úplně v pohodě. Já si myslím, že je dobře, že si od sebe odpočinem. Je to jak s dětma. Když je odložíš jako k babičce, tak pak se na ně těšíš. Tak já se na něho budu těšit samozřejmě po tom týdnu taky. On doufám na mě taky, i když já když ho tam vyzvedávám, tak on se mnou moc nechce jít. No, tak, ale zase jsem šťastná, že on je šťastný, že není to takový ten pejsek, který by kňučel každý večer, že teskní po paničce takové ty psí oči, že ho panička dává někde na hlídání, on je tam fakt rád.
0: Nebo nedej bože přestal jíst a
1: no
0: podobně,
1: to vůbec,
0: jak to pejsci
1: no to vůbec,
0: mají.
1: On jí, on je tam fakt šťastný. Já si myslím, že je tam šťastnější než se mnou.
0: Takže se vrátíš a řekneš, tohle je opravdu můj Eda?
1: No,
0: kulatý.
1: Já se vrátím, Edo, jdeme domů a on kolikrát jde zase domů zpátky do toho domečku, kde ho hlídají.
0: To musí trošku zabolet, ne? Nebo ne?
1: Na jednu stranu ano, ale na druhou stranu si říkám, aspoň mám to zázemí, že kdykoliv, že vím, že kdykoliv vyjedu někam a potřebuju ho nechat hlídat, že je tam opravdu v dobrých rukách a že je tam šťastný, takže jako... Nebolí mě to tolik.
0: Což je asi pro tebe jako aktivní zpěvačku, která jezdí po koncertech i dál, myslím třeba Ostrava, tak asi důležité.
1: Já ho se snažím brát všude sebou, ale samozřejmě v těchto parných letních dnech je to komplikované, protože on vydrží, když zpívám třeba 2-3 hoďky v autě na mě čekat, teď ho nemůžu nechávat v autě. A my hrajeme s kapelou teďka většinou takové ty open air, kde nemáme zázemí jako šatnu, kde šatna je vlastně stan vedle jeviště. S tím Edou je to komplikovaný, takže fakt jsem šťastná, že tu školku a to hlídání mám.
0: Tak. Tolik o Edovi a za mnou chvíli se dostaneme k tobě, k tým koncertům, nové písni a všemu, co plánuješ. Heidi Janku je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Do Alex a hosta dnes zavítala Heidi Janku, zpěvačka, která má vlastní po sobě pojmenovanou kapelu, Heidi Band, už
1: Heidi Band,
0: 7 let a ty jsi front woman nebo front žena, nebo
1: no,
0: co jsi?
1: No, ano, nejsem frontman.
0: No právě.
1: Já jsem front woman, nebo front žena, ale já jsem spíš jako ta zpěvačka. Myslím si, že frontman je spíš kapelník Adam Pavlík.
0: Adam Pavlík, který zakládal ano, tu kapelu pro
1: ano,
0: tebe?
1: Ano. Je to teda, on měl kapelu samozřejmě, kterou vedl pro Věrku Špinarovou, dělali manažéra. Když se pak stalo, co se stalo s Věrkou, následně s Ivošem, tak jsme se s Adamem domluvili, že bychom to mohli dát dohromady, ale Heidi Band není kapela, která doprovázela Věrku, to si někteří lidi pletou. To je úplně jiná kapela, úplně jiný muzik. Ti tu dal Adam dohromady vyloženě pro mě.
0: Vyloženě pro tebe a dali dohromady. Bylo to nějak před covidem nebo...
1: Jo, jsme začali hrát někdy v roce 2018.
0: Aha.
1: Takže 2019 se nám to jakože slibně rozjíždělo, no a 2020 to utnul covid.
0: Na dost dlouho.
1: Na dost dlouho, na 2 roky, takže jako pořád bojuju s tím, že si mě pořadatelé objednávají spíš jako solovou zpěvačku, než zpěvačku s kapelou Heidi Band, ale já si nestěžuji, já jsem ráda, že aspoň prostě v tom létě a v zimě na těch adventních trzích s kapelou hráváme.
0: Tak Heidi Band, 7 let tedy na scéně, máte novou píseň, tak ano. Měsíc, 2 měsíce starou, ani ano, ne? Čerstvou.
1: Ano. Úplně čerstvou, ano.
0: Jak vznikala píseň Milé ženy?
1: No, ona má takový zvláštní příběh. My jsme samozřejmě, když jsme zakládali tu kapelu, když jako jsme si dělali playlist, co bychom měli hrát, tak já těch písniček za těch 45 let, co jsem v branži, mám opravdu hodně. A udělali jsme playlist těch zásadních hitů, aby tam byla Fotka, Když se načančám, Ztracený ráj, Holka tvrdohlavá, Já jsem já. Prostě takové ty nosné věci, které ode mě lidi chtějí. A vlastně těch 7 let hrajeme tenhle ten playlist pořád dokola, vždycky ho nějak odměníme nějakýma novějšíma písničkama nebo spíš staršíma písničkama a aranžema, ale řekli jsme si, že by bylo fajn ten playlist trošku jakože obměnit něčím novým. Adam se setkal s jednou textařkou, básnířkou, vlastně i se spisovatelkou, která píše knížky, a řekl, že by bylo fajn, kdyby se pokusila napsat písničku, která by byla takovou pokračovatelkou písní, Když se načančám. Že třeba přebijem to, Když se načančám, ten mega hit, který jako mám.
0: To je velká výzva.
1: Ano, evidentně mě má Adam docela načtenou, protože ji o mě asi vyprávěl a Vava Čechová, tak se jmenuje ta paní textařka z Ostravy, během 30 minut napsala text. Za chvilku ho uslyšíte, ten text. Je opravdu o mně, jako to prostě lidi si myslí, že jsem si ho napsala sama, ne, to jsem si nenapsala sama. A ten text chvilku ležel u ledu, protože Adam mi ho poslal, jsem říkala, jo, super, hned se na to vrhněte s klukama, udělejte písničku, ať v létě máme prostě novou věc. Já už jsem ji chtěla mít dřív, ta písnička ležela dlouho, kluci neměli čas se s tím jakože zabývat, tak jsem se potom naštvala a zadala jsem ten text AI.
0: Aha.
1: Měli inteligenci. Ta něco vyplivla, jako já to moc neumím, já jsem to nechala udělat jakože kamarádku, ta AI něco jakože zprodukovala a já jsem přijela na jednu zkoušku a říkám, tak kluci, máme novou píseň, Adam nechal napsat text a tohle to budeme hrát. Ale bylo to tak příšerný, že kluci se svým hudebním egem si řekli, že to vlastně nikdy hrát nechtějí, ale začali na té písni jakože pracovat a předělali ji, takže AI s tím nemá nic společného. AI nám vlastně pomohla jenom nastartovat tu produktivitu těch muzikantů. Nakonec vzniklo to, co vzniklo a vlastně takovou tu konečnou podobu tomu dal producent z Ostravy, který se jmenuje Marek Hoblík. No a samozřejmě s kapelou to hrajeme na koncertech a docela se to líbí. Dokonce je i v České 12, v hitparádě tady Českého rozhlasu a už se tam drží, myslím, že 4. týden, tak jako kdybyste chtěli podpořit, tak napište, no, pošlete nám SMSku.
0: Drží a my ji samozřejmě máme připravenou a za malou chvíli ji uslyšíme. Heidi Janku je naším hostem.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Heidi Janku a její nová píseň Milé ženy, pobavil mě ten text Beru důchod.
1: Ano, ještě ho neberu, ale už se chystá. Ne, já jako, je to taková trošku samožerská píseň.
0: No a není to reakce na to, protože umím si představit, že často dostáváš otázky, jak to děláš, že vypadáš ano, tak, jak vypadáš.
1: Ano, ano, je to vlastně je to taková odpověď na tuhletu otázku, protože už mi tuhletu otázku nedává jenom novináři, ale už za mnou chodí opravdu i ženy v mém věku a ptají se, jak, jako co by měly dělat, takže to je taková odpověď. Ale já bych chtěla, aby si z toho ty ženy vzali i to, že jako neřešit ten věk, nechat to plynout, prostě věk je jenom číslo, užívat si každý den, jak to jde, užívat si života. Tak to dělám já a tak to vyznívá i v téhle písni.
0: Vyznívá, ale ty geny, myslím si, že si mnohé ženy moc nepotěšila.
1: Je pravda, že pro sebe zas toho tolik nedělám, ale prostě ty geny, ty nevyčuráte. Ty tam prostě jsou.
0: A po kom jsi, spíš po mamince, po tatínkovi?
1: Já nevím, maminka mi umřela, když mě bylo 11, takže jako to neumím říct, ale její sestra, moje vlastně teta, která byla potom mojí opatrovnicí v rámci té puberty a toho mládí, tak ta zemřela teprve nedávno, bylo jí 93 a nikdo by jí to nehádal. Takže si myslím, že tam asi ty geny byly.
0: Takže tam odtud to vane.
1: Tam odtud to je.
0: Jsi stále plná energie, svěží. Byť, jak říkáš, nebo zpíváš písni občas kocovina.
1: No, tak jo. No.
0: A tak no, prostě tak se jak pobavíš, občas zpíváš na stole.
1: Jo, občas taky vyleze. Když mám zpívat a vidím, že tam je stůl nebo bar, tak tam prostě vylezu, protože jsem zvyklá na to jeviště.
0: Baby, nebudeš si jít v koutě?
1: Ne.
0: Tak, když se vrátíme k té písni Milé ženy, chystáš nějakou celou desku nebo postupně chystáš další písně?
1: Jo, řekli jsme si s kapelou, že teďka jako trošku obnovíme ten repertoár. S těma novýma písničkama je to samozřejmě jako složité. U nás starších zpěvaček nikdo je nechce, všichni chtějí to, co znají. Ale myslím si, že když se ty písničky udělají dobře, tak jako mohly by se zařadit. My to nebudeme přehánět úplně s novýma písněma, takže teďka máme rozpracovanou písničku Skandál, kterou já jsem naspívala někdy v 90. letech, na začátku 90. let. A je úspěšná i na YouTube, což jako ten klip tam visí už hodně dlouho a všichni ho mají hodně rádi.
0: No a proč, řekni, pochlup se, protože geny
1: jsem tam prostě jenom v zástěře a mýho auto jsem tam polonáhá, takže no a tuhle tu písničku bychom chtěli jakože předělat, udělat nějaký cover, už na tom kluci pracujou a možná, že k tomu uděláme i cover, co se toho klipu týká. Takže
0: a bude podobný tomu, co byl?
1: No tak určitě na to bude navazovat, ale možná, že budou nazí kluci, já nevím ještě.
0: No moment, ty jsi zpěvačka. O tak tobě to má být.
1: Já vím, ale už je to taky hodně dlouho, když jsem to natáčel.
0: Ale geny?
1: Geny, jo, dobře. No tak uvidíme. Ještě je to všechno v jednání. Ale samozřejmě už máme už mám jako další dvě asi nové písničky od různých autorů. Chceme udělat ještě něco jako další cover nějakých jakože mých starších věcí, které nehrajeme, ale do toho chceme vždycky zařadit nějakou tu novinku. Takže myslím si, že k mému výročí příští rok budu mít takové půlkulaté výročí, by mohla vyjít, ne že deska, ale možná EPčko. Dneska už se ty desky jako nevydávají, dneska jsou to spíš singly, které dáte na nějakou platformu a snažíte se to zpropagovat klipem nebo tak, ale myslím, že těch písní by mohlo v téhle době, než budu mít to půlkulaté výročí, vzniknout víc.
0: To bude kocovina příští rok.
1: To bude velká kocovina.
0: Heidi Janku je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Heidi Jankou, zpěvačkou, která se nebojí snad ničeho, protože mimo jiné si se účastnila soutěže na lovu, vědomostní soutěže a také si se stala herečkou možná.
1: Ano.
0: Teď mnohé překvapíš.
1: Ano. Ano, na lovu jsem byla dvakrát už. Já jsem měla strašný strach tam jít, protože tam si člověk může udělat ostudu okamžitě samozřejmě. A já zase jako si nemyslím o sobě, že jsem nějaká ostrá tuška v penálu. Ale asi jsem měla štěstí i na otázky. No, takže jsem si neudělala ostudu. No a k tomu herectví, no já jsem taková herečka zleknutí. Já jsem hrála v několika muzikálech, hrála jsem třeba i v Karlínském divadle, v muzikálu Anděl s ďáblem v těle. Tam mi ale dali roli, která vůbec nemluvila na všechno, jen říkala jenom Oruka Anuka, ne, ona všechno říkala, že mám Bango Hue, jo, ta role se jmenovala Oruka Anuka Egu. Hrála jsem takovou exotickou tanečnici v muzikálu Anděl s ďáblem v těle. Asi mi nevěřil pan režisér, tak mi radši dal jenom jakože tancování a zpívání. No nicméně, teď jsem dostala nabídku naskočit do vlastně nejdéle uváděné zájezdové hry Dívčí válka, kterou kdysi napsal František Ringo Čech.
0: A stále v ní hraje?
1: A stále v ní hraje. A já tam teda teďka jsem naskočila, mám za sebou pár představení a hraju, je to trošku bizarní, hraju ve svém věku panu Šárku a paní Cectirada mi právě hraje František Ringo Čech ve svém věku, takže my jsme taková hezká dvojka. Ale já jsem vlastně do toho souboru dostala nabídku ani ne kvůli Dívčí válce, ale kvůli tomu, že ten soubor má vlastně v repertoáru jenom tu Dívčí válku a chce ten repertoár rozšiřovat. A vyhrabali nějakou starší hru, kterou Franta kdysi napsal někdy v 70. letech o zkáze Titaniku. Ona se už kdysi hrála, je dokonce dohledatelná i na YouTube, ale chtěli by to obnovit, tak my jsme tu hru teďka naskoušeli, měli jsme takovou veřejnou generálku teďka v neděli, no a někdy v říjnu, kdy to ještě chceme prostě dotunit, bude premiéra v Praze v divadle u Hasičů, tak když tak se přijďte podívat. No.
0: Tak zve Heidi Janku a řekni, jak se cítíš jako herečka? Co tréma? Je to jiná tréma?
1: Je to jiná tréma. Já nejsem moc trémistka. A my jsme opravdu jako zkoušeli docela jakože hustě, protože já jsem byla skoro každý den, pokud jsem nespívala, tak jsme zkoušeli. Ta role je docela velká v druhé půlce. V první půlce mě vlastně nikdo nevidí, tam vždycky jenom zařvu nějakou větu, ale v druhé půlce skoro neslezu z jeviště. Takže jsem se musela učit. Už v mém věku mi ten text nejde do té hlavy tak rychle jako kdysi. Ale mě to strašně baví, protože zaprvé jsem úplně v jiném kolektivu než normálně. Je to takové vybočení z toho zpívání, je to prostě něco jiného. Já nejsem vystudovaná jako herečka, já neznám techniky herectví, takže já se musím nechat vést, nebo takto já hraju spíš pociťově, jak si myslím, že by to mělo být, ale myslím si, že jsem tu roli docela zvládla.
0: Říkal Ringo? Ne, co ti na to řekl František Ringo Čech? Na
1: Ringo Titanic ještě neviděl v tom našem novém podání, ale Dívčí válku si strašně chválí, že vždycky, když slezu z jeviště nebo když končím, říká, já jsem to věděl, že jsem tě měl angažovat už dřív.
0: Paní Ctirad,
1: řekl. Paní Ctirad.
0: Heidi Janku je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: To jsem já, Heidi Janku.
1: Já jsem já.
0: Jsi tu s námi v Alex a host. Pojí se ti nějaká vzpomínka k této písni?
1: No tak, vy jste hráli vlastně Dívčí internát na začátku. Ano. To, když jsem slyšela v té původní nahrávce, jsem si říkala, jak já jsem mohla udělat kariéru s nějakým zpíváním. A to vlastně je taky z těch úplných začátků, to vlastně vyšlo na singlu, Ačko bylo Já jsem já, tenkrát byly singly, a Bčko byl Dívčí internát. Já jsem já se ani jako nic moc nepojí, Ivoš to napsal, to vlastně napsal, Dívčí internát je převzatá věc, byl na to napsaný, na Dívčí internát byl napsaný jiný text a tenkrát mi to schvalovací komise neschválila, ten text. No, ono se muselo schvalovat texty. Já jsem začínala někdy v roce 82, 81 a to byla taková doba, kdy nešlo natočit to, co si člověk prostě jenom tak jako usmyslel. A Dívčí internát byl původně propadák. Ale já jsem docela ráda, že to tenkrát ti soudruzi neschválili. A měli v podstatě pravdu, protože říkali, jako začínat kariéru písničkou, která se jmenuje Propadák, není úplně jakože dobře. Takže jsem napsal nový text a já jsem za to strašně ráda.
0: Soudruzi byli prospěšní.
1: Jo, jo, jo. A já jsem vlastně, my tu písničku, jak Já jsem já, tak Dívčí internát máme v repertoáru s kapelou a pořád ji na koncertech hráváme, protože si myslím, že to jsou jako stěžejní písně mé kariéry. No.
0: Byl to právě Ivo Pavlík, který tě významně ovlivnil ve tvé kariéře?
1: No jasně, tak ten mě udělal, že jo. Jako, když to vezmu kolem a kolem, on si mě našel někdy, když mě bylo 19 let, když se rozešel s Věrkou, protože Věrka začala žít s Vítou Vávrou, tak se rozešli nejenom jako partnersky, ale i muzik, co se kariéry týká. A tím, že on pořád potřeboval něco jakože vytvářet, on byl velmi, velmi tvůrčí, tak mě někde viděl a přišel za mnou, že to zkusíme. Měl dvě takové vize, že buď to uděláme písničky, které se chytí tady v České republice, nebo v Československu tenkrát, anebo měl ještě další vizi, že udělá potom show kapelu, kdyby se to nechytlo v Československu, postaví show kapelu, poznal ve mně nějaký potenciál, že umím ty písničky dobře prodat na tom jevišti. Ten hlas nemám zas tak velký, jak měla Věra, ale to nevadí. Ale umím to na tom jevišti těm lidem dobře podat, takže druhá vize byla, že udělá show kapelu a budeme jezdit do zahraničí. Ten první single se docela chytil, takže jsme zůstali v Československu.
0: A to bylo nějak v období, kdy pak vznikla pohádka, a ze které zešla ta úžasná píseň, když se na Čančám.
1: Ne. To
0: bylo 86. nějak.
1: No, to je 86. Ano, když se na Čančám má letos výročí 40.
0: Ano, 86, ano.
1: Je to strašné. A vlastně to já už jsem byla docela v zenitu, my jsme jezdili strašně moc koncertů a písničky typu Já jsem já, Kuře na grilu, Ruce za hlavou, Jen tak žít neumím, jako fungovaly i v rádích, ale hlavně na koncertech, takže já jsem jako jezdila. A když se na Čančám, to zavolal Ivošovi vlastně Jirka Zmožek, který mi předtím žádnou píseň nenapsal, ale psával pro Věrku. Napsal jí Bílá Java 250 a tyhle ty věci. Zavolal Ivošovi, že by si představoval, že píše písničky do jedné pohádky a že by si představoval, že jednu bych mohla naspívat já. My jsme za ním tenkrát jeli do Havířova, kde on prodával desky, jakože LPčka, měl takový obchod s gramodeskama a vzadu měl klavír a tam hrál a s

0: sukni, korále na krk. A opravdu jsme jí dávali jakože for. No, ale myslím si, že velký hit se značančám stal vlastně až po revoluci v 90. letech, když do Česka vstoupil fenomén travesty show. Myslím si, že všichni travestiáci začínali písničkou, když se načančám. Takže já vlastně děkuju travesty show za to, že mám mega hit.
1: A já myslela, že to bylo tou pohádkou, ne, co ne. Takhle svatba princi.
0: Myslím si, že v té pohádce to samozřejmě zaznívá. Ta pohádka se neustále reprízuje pořád v televizi každý rok, buď to na Vánoce, nebo na Velikonoce, nebo na Silvestra. Ale myslím si, že velkým hitem se to stalo až po tom roce 90.
1: Heidi Janku je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host je stále Heidi Janku. My jsme mluvili v úvodu o tom, nebo ty jsi říkala, že se chystáš do Chorvatska na dovolenou.
1: Ano, ano.
0: Nicméně často bývají právě letní prázdniny žní pro zpěváky, festivaly jsou a tak dál. Tak čeká tě i nějaký frmol?
1: Čeká. Samozřejmě já vždycky tu letní dovolenou tak nějak jako řeším podle toho, kdy nespívám a odlítám jakože na pár dní, vždycky jenom na 3-4 dny. Tentokrát se mi to povedlo, že letím asi na 5 dnů, ale přiletím a hned na druhý den už jako jedu zpívat, další den taky na Moravu, takže jako chvilku si odpočinu a pak to zase.

0: se začne.
1: Teď si možná mnozí řeknou 5 dnů, co to je za dovolenou.
0: Ale mě to stačí.
1: 14 dní?
0: Ne. Ne, mě to nebaví 14 dní. Na mě 14 dní je moc. My jsme vždycky jezdili i s Ivošem jenom tak jakože na týden, maximálně těch 7 dnů. Já si myslím, že to stačí. Já mám radši potom, když vyjedu třeba na 3 dny i tady někde po Česku, když vím, že pojedu jako na Moravu, tak vezmu Edu a uděláme si výlet do Beskyd a já to spíš spojuju s tou prací. Ale ta práce je pro mě samozřejmě nejdůležitější.
1: Eda je pejsek, kdyby někdo ještě
0: nevěděl. Ano, Eda je pejsek.
1: A čeká tě něco právě takového výlet, který si prodloužíš? Myslím, cesta na koncert, kterou si prodloužíš?
0: Já jezdím hodně na Moravu a já ty Beskydy mám ráda a my jsme měli takový rituál s Ivošem, že každý rok v létě jsme jezdili na pustevny. A já ten rituál dodržuju teďka s Edou, takže jako zajdu si tam i na tu stezku mezi stromy a zajdu k tomu Radegastovi a mám to tam ráda. Prostě my máme i chatu, jako rodinnou chatu v Beskydech v Malenovicích, takže i tam můžu samozřejmě pobít, ale Beskydy jsou prostě moje srdcovka.
1: A když takhle vyrazíš tady na tu dovolenou, ať už do Chorvatska nebo někam, tak zpíváš nebo hlas má úplnou pauzu?
0: Ne, nemám pauzu, protože na dovolenou jezdím většinou s nějakou partou lidí, holek, kamarádek, takže tam si většinou moc neodpočinu.
1: Děláš takový soukromý koncert?
0: Jo, no, tak my zpíváme všichni samozřejmě, do toho pijeme a užíváme si ty radovánky letní, takže jako já většinou přijedu z dovolené a pak potřebuju další dovolenou.
1: Ty jsi zmiňovala Ivoše Pavlíka, ale je více významných lidí ve tom životě, kteří už nejsou mezi námi. Mm-hmm. Je to paní Věra Špinarová, mm-hmm. je to také ale i Vašo Patejdl. Mm-hmm. A ty jsi mi prozradila, že nebo říkala, že máš takové vzpomínkové okénko na koncertech.
0: Ano, mám. Když hrajeme s kapelou Heidi Band, tak máme vzpomínkové okénko, protože hrajeme písničku Ztracený ráj, kterou pro mě a pro sebe kdysi Vašo napsal. S Vašem si ji už nezaspívám, bohužel zemřel v době, kdy my jsme plánovali i nějaké takové mini turné vánoční, už se neuskutečnilo, takže nechci být na tom koncertu moc nostalgická, ale prostě je to taková vzpomínka na lidi, kteří už nejsou mezi námi a aby jsme si na ně mohli vzpomenout, tak jako zaspíváme písničku, tak samozřejmě Ztracený ráj, no a potom jsem si do repertoáru, nebo Adam mi vybral do repertoáru písničku od Věrky Špinarové, což jsem si nikdy netroufla ani na to pomyslet, že bych něco od ní mohla zpívat, protože samozřejmě mé hlasové kvality jsou někde u kotníku, zatímco ona byla někde o několik levelů výš. Ale Adam vybral píseň, která se jmenuje A pořád tě mám ráda. A ta mi docela sedí, je taková jakože nízká, taková jakože klidná. A ten kruh se vlastně uzavírá nejenom v tom, že kapelníkem je syn Věry Špinarové, Adam Pavlík, ale jezdí s náma jako sborová zpěvačka i jeho dcera, vlastně vnučka Věrky Špinarové, Johanka, a zpívá mi druhé hlasy tady v téhleté písni a je to takové milé vzpomínání.
1: Takové i rodinné.
0: Jo, my jsme taková Pavlík family.
1: Pavlík family. Tak a kruh se uzavírá i s tou vlastně písní Milé ženy, protože ty si naspívala v ostravském studiu.
0: Ano, ano, ano. Já jsem se tam po x letech vrátila. Vlastně písničky Dívčí internát, já jsem před těma 45 lety zpívala taky v ostravském rádiu a teď poslední píseň, kterou jsem naspívala, jsem tam zpívala taky a bylo to pro mě takové jako strašně milé vzpomínání. Já to ostravské rádio nebo ostravský rozhlas mám strašně ráda. Vždycky se mi tam dobře zpívalo, je to, ta Ačko je takové obrovské, má vysoké stropy a je to strašně fajn. Takže no, kruh se uzavírá.
1: Strašně fajn bylo, že jsi tu byla.
0: Děkuji.
1: A ať se ti daří a krásné léto. Heidi Janku.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Lidé v celé České republice zažijí o víkendu extrémní vedra. Nejteplejší zřejmě bude neděle. České fotbalisty čeká brzy ráno poslední duel v základní skupině na mistrovství světa. Nastoupí proti Mexičanům. A počasí zítra bude jasno až polojasno, maxima vysoká až kolem 33 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Českou republiku čeká zřejmě rekordně teplý víkend. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Zítra a v pátek se budou maximální teploty pohybovat většinou mezi 31 a 36 stupni. Poté vlna veder ještě mírně zesílí, říká meteoroložka Jana Hujslová.
2: O víkendu už budou teploty většinou překračovat 35 stupňů a v nížinách ojediněle dosáhnou až 40. Ochlazení dorazí od západu pravděpodobně na začátku příštího týdne.
0: A lidé by v horkých dnech měli hlavně dodržovat pitný režim a také výrazně omezit fyzickou zátěž. Ode dneška až do odvolání navíc platí výstraha před vysokým rizikem vzniku požárů, teď hlavně na Jižní Moravě. Pacienti v celé České republice by měli od letošního září vidět výsledky svých laboratorních testů v mobilní aplikaci EZ-karta. Je to součást nového centrálního systému laboratorních vyšetření, který dnes představilo Ministerstvo zdravotnictví. Data do něj budou zadávat přímo laboratoře a přístup k nim budou mít také zdravotní pojišťovny. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška jim to umožní lépe organizovat zdravotní péči.
3: Zdravotní pojišťovna viděla, že jsem byl na odběru krve, viděla, že mi byl vyšetřen cholesterol třeba, nebo glikovaný hemoglobin. Mohli se domnívat, že mám třeba diabetes, ale ten výsledek toho vyšetření do té zdravotní pojišťovny plošně vlastně neproudil.
0: Muže, který dnes střílel na sídlišti v Ostravě, našli policisté mrtvého v bytě. Potvrdil to Českému rozhlasu moravskoslezský policejní ředitel Tomáš Kužel. Muž předtím střelil svou manželku dozad. Záchranáři ji poté převezli ve vážném stavu do nemocnice. Podle Kužela měl muž násilnou trestní minulost a zbraň vlastnil nelegálně.
4: Zkoušeli jsme vyjednávat, zkoušeli jsme toho muže kontaktovat, lokalizovali jsme jeho mobilní telefon s tím, že se nám potvrdilo, že ten muž by měl být v tom inkriminovaném bytě. Po vstupu zásahové jednotky a marných výzvách jsme muže nalezli mrtvého. Tolik zatím informace, všechno další bude předmětem vyšetřování. Sport.
0: České fotbalisty už za několik málo hodin čeká poslední zápas v základní skupině mistrovství světa. Zítra brzy ráno od 3 hodiny nastoupí na Aztéckém stadionu v Mexico City proti domácímu týmu a postup do play-off zajistí českému výběru zřejmě jen výhra. Reprezentační kapitán Ladislav Krejčí očekává výjimečný duel.
5: Jednoznačně to je největší zápas mojí kariéře a nejenom můj. Uvědomuje si, na jakým tunelu jsme, jaký zápas to bude, před jakou atmosférou a hlavně o co hrajeme. To si velice všichni uvědomujeme a k tomu tak přistoupíme. Počasí.
0: V noci čekáme jasno, nejnižší teploty ještě nás docela osvěží mezi 18 a 14 stupni v údolích kolem 11 a zítra přes den převážně jasno, během dne místy přechodně až polojasno, maxima většinou mezi 29 a 34 stupni a vítr slabý, proměnlivý nebo od severovýchodu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Velké problémy jsou na dálnici D1 za Velkým Beranovem. Na kilometru 122 je dálnice do Brna stále uzavřená po vážné nehodě. Na místě se to objíždí přes přilehlou čerpací stanici. Kvůli koloně je ale lepší sjet už na kilometru 119 na Velký Beranov. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého. Přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Dveře jsou stále do kořán. The door is always open. První jednička vokálního tria Dave and Sugar z roku 1976. O 5 let později ji dokonale zvládli KTO se solovým Valdemarem Matuškou, Olinou Blechovou a textem neomylného Ivo Fischera Kvete mák a slunce pálí.

se vzpomínkovou nám bylo tenkrát míně, nastoupili do dnešního country dostavníku pardubičtí ženáči. Country folková vokální skupina, kterou v roce 77 založil Gregor Vavřina a společně s ní projížděl celé čtvrtstoletí naši scénu. K jejich nejúspěšnějším písním patřila otázka Jardy Moravce, kdo bude dál mé písně hrát.

To jsem já, ten kovboj. Další skvělá adaptace zámořského originálu, opět s textem Ivo Fischera, která vznikla v roce 76 ve spolupráci s Točerem a dirigentem Josefem Vobrubou. O pouhý rok mladší než zlatý single a dvojnásobná jednička Glena Kempla, Rainstone Cowboy.

Gregor Vavřina, Anna Vavřinová, Jaroslav Moravec, Josef Bobeš Skala, Jaromír Buxa a Ladislav Vlček. V roce 1997 dokonale zakódovaná sestava pardubických ženáčů a Gregorova jako horký dech. Ženáči patřili dlouhá léta k pravidelným účastníkům finále Porty, ale teprve v roce 82 získali jedinou, a to zelenou Portu. Tady jsou Zlíným blues Gregora Vavřiny.

Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Nesporně nejslavnější dámský tandem celé historie country. Naomi Juddová se svou dcerou Waynonou, slavné jako The Judds, a jedna z jejich 14 jedniček I Know Where I'm Going z roku 87. O 29 let později ji na kolekci ohlédnutí zařadil Budějický víkend se solovou Romanou Miňkovou.

Country jednička dvojice The Jazz I Know Where I'm Going. Nejprve jako ráno s Romanou Miňkovou a Víkendem a pak v úvodu 90. let krátce existující výhradně dámskou sestavou červených klobouků Red Hats se solovou Olgou Gaziurovou z roku 1994 jako Nepořádné boty. Hlavní solistkou téhle party byla rodačka z Vyškova Denisa Marková, která si vybrala písničku Dolly Partonové Runaway Feeling a vložila ji do titulu alba Na útěku.

Singlová jednička v autorském podání Toma T. Halla Faster Horses. Jako rychlejší koně ji nabídly Hradecká dělová koule, Vaby Daněk i skupina Malina Brothers. Ale Honza vyčítal, ji v roce 2000 prodával jako mladší holky lepší džípy.

nepotkáš. A z očí filozofa si na první pohled čet, že dobře ví, o čem je tenhle svět. Mohl bys s ním jak bičem práskat, takže žádnej div, aby z něj džínci nespadli, že musel dát pár piv.

zář. On zabodl mě zrach a řekl, jsi lhář. Hochu mladší holky, lepší čípy, z Plzně pípy, jsou to pravý.

ten můj ideál. Skočím po něm, přeci jen jsem mnohem mladší byl. V tom ta věcička zastudí bytýl. To byl argument, který se dost těžko odmítá. Najednou však, co on věděl, věděl jsem i já. A kdyby se syn zeptal, co mě život naučil, tak o čem je svět, by i on pochopil. Synu, mladší holky, lepší čípy, z Plzně pípy, jsou to pravý.

Ještě jednou se přihlásila Denisa Marková, tentokrát s písničkou Při hvězdách ze svého druhého alba, které vyšlo v roce 1996, jmenovalo se Fanny.

Karel Serbu s teplickou ztracenou karavanou a karavana z jejich utajeného CDčka Jak čas běží z roku 2000 na závěr dnešního setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými aktéry naší country, folku a tremské písně. Doufám, že vás to příjemně naladilo, děkuji za vaši společnost a přeji hezký zbytek večera. V němž vás ještě čeká Dívka ve srubu Mirka Serbuse. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Prezident republiky Petr Pavel podporuje debatu o změnách ve financování Českého rozhlasu a České televize. Výstavba zimního stadionu v Uherském Hradišti se prodraží o desítky milionů korun a počasí zítra slunečno a teplo, maxima až kolem 33 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Zástupci Českého rozhlasu i České televize dnes jednali v Praze na Hradě. Prezidenta Petra Pavla informovali o dopadech zákona, který navrhuje vláda Andreje Babiše z hnutí ANO, a také o možných alternativách financování.
2: Velmi vítám a kvituji i snahu pana prezidenta tu debatu v podstatě, řekněme, zase přivést ke stolu a bavit se a diskutovat opravdu napříč celou společností o tom, jak má vypadat veřejná služba, jaká je role médií veřejné služby, a teprve pak se bavit o tom, jaký je systém financování. A ne vlastně začínat takto od konce.
3: Uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Podle Milana Friedricha z České televize se s prezidentem bavili o možných pojistkách, které by mohly nezávislost institucí chránit. Mezi účastníky byla také šéfka švédského rozhlasu Silla Benke nebo šéf Evropské vysílací unie Noel Karen. Ti patří mezi podepsané pod výzvou, která Česko před změnami financování varuje. Jakub Lucký, Český rozhlas.
1: Zimní stadion v Uherském Hradišti bude dražší o 40 milionů korun. Navýšení ceny téměř na 450 milionů schválili zastupitelé. Hlavním důvodem je podle starosty Stanislava Blahy z ODS změna systému chlazení ledové plochy, dále také instalace bezpečnějších pružných mantinelů a větší LCD obrazovky. Zvýšení nákladů ale vadí opozici, upřesní Michal Dvouletý z uskupení Hradišťáci.
4: Nerozumím tomu, proč tak vlastně nejvýznamnější investice dochází k té změně až v rámci vlastní realizace stavby, proč už to zásadní, to znamená, jakou technologií bude prováděno ochlazení ledové plochy, tak proč k tomu rozhodnutí nedošlo v okamžiku, kdy se celý tak náročný projekt připravoval do té vlastní realizace.
1: V Teplicích začínají opravy Trnovanské ulice na sídlišti Šanov 2. Práce jsou rozdělené do tří etap, potrvají do konce října. Město to oznámilo na svém webu. Oboustranná objížďka vede okolními silnicemi Antonína Sochora a Fráni Šrámka.
5: Stavební úpravy za 30 milionů korun mají zlepšit dopravní situaci v Trnovanské ulici, zkultivovat veřejný prostor a zdvojnásobit počet parkovacích míst. Kvůli bezpečnosti tam budou vyvýšené přechody a křižovatky. Stavba je rozdělena do tří na sebe navazujících etap, aby byla co nejvíc zachovaná průjezdnost. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: Brněnský státní zástupce obžaloval celkem 13 lidí z prodeje drog a obchodování s anaboliky. Informovala o tom dnes mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. 8 obviněným hrozí až 18 let vězení, dalším až 5 let. Ve vazbě jsou 3 z nich. Kriminalisté u skupiny zajistili marihuanu, kokain, pervitin i další drogy.
0: Sport.
1: Fotbalista Tom Slončík přestoupil z Plzně do Hradce Králové. Na východě Čech podepsal smlouvu na dlouhou dobu. Slončík už v Hradci Králové byl dvakrát, vždy po půl roce. Klub už dříve informoval o příchodu pravého obránce nebo záložníka Tomáše Víznera.
0: Počasí.
1: V noci čekáme jasno, nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 18 a 14 stupni, v údolích až kolem 11, a zítra opět převážně jasno, během dne místy přechodně až polojasno bez deště, maxima mezi 29 a 34 stupni. K tomu slabý proměnlivý vítr nebo od severovýchodu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Dálnici D1 z Prahy směrem do Brna stále blokují následky vážné nehody za Velkým Beranovem. Na kilometru 122 narazilo osobní vozidlo do stojícího kamionu. Řidiči to objíždějí přes přilehlou čerpací stanici. Kolona začíná za sjezdem na Velký Beranov na kilometru 119 a je zhruba na 30 minut. Sjíždějte na Velký Beranov, objedete to po silnici 602 až k nájezdu u Měřína. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Z rozhlasových Verneovek jsem tu v Divadle pro vaše uši vybíral. No, už je to pěkně dávno. A na vaše prosby, abych v tom zase někdy pokračoval, dojde právě dnes. A jak už to ve Verneovkách bývá, budou to především příběhy mezi nebem a zemí. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jedno budou mít ty dnešní kousky z archivu v našem divadle pro vaše uši společné. Všechny ty slavné Verneovy literární příběhy pro rozhlas adaptoval novinář a spisovatel Ondřej Neff. Společně s ním otevřeme tři příběhy plné napětí a dobrodružství s tím, že budu věřit nebo doufat, že vás tak říkajíc chytnou a třeba si je pak najdete doma v úplnosti nebo někde jinde v knihovně. Začínáme s honbou za meteorem. Kdo všechno chce získat to doslova zlaté vesmírné vejce padající k zemi?
2: Tak nejprve. Jméno?
3: Jmenuji se Dean Forsyth.
2: Stáří?
3: 45 let.
2: Odkud?
3: Občan města Watsonu, Virginie, Spojené státy americké. Ve svém domě v Alžbětině ulici jsem vybudoval astronomickou observatoř. Dne 16. března letošního roku v 19 hodin 37 minut a 20 vteřin jsem objevil kosmické těleso, které jsem zprvu považoval za meteor. Brzy se však ukázalo, že...
4: Již před 100 lety amatérští hvězdáři neúnavně zkoumali noční oblohu a nezřídka bylo jejich snažení korunováno úspěchem. Pan Dean Forsyth platil v tomto oboru za prvotřídní kapacitu. Žel? Nebyl sám, kdo se ve městě Watsonu před 100 lety amatérským zkoumáním hvězdné oblohy zabýval. Takže je na řadě tento pán. Jméno?
5: Jmenuji se Sidney Huddleston.
4: Stáří?
5: 47 let.
4: Odkud?
5: Občan města Watson, Virginie, Spojené státy americké. Ve svém domě v Morrisově ulici jsem vybudoval astronomickou observatoř. Dne 16. března letošního roku v 19 hodin, 37 minut a 20 vteřin jsem objevil kosmické těleso, které jsem zprvu považoval za meteor. Brzy se však ukázalo, že...
4: Stop! Už na prvních dvou listinách jsme svědky vzniku sporu zásadního významu. Dva učenci. Oba amatéři. Oba občané jednoho nepříliš velkého města v jednu jedinou chvíli, na vteřinu přesně, dosáhnou toho, po čem všichni amatérští i profesionální hvězdáři touží. Objeví nové kosmické těleso. Jak pan Dean Forsyth, tak pan Sidney Huddleston oznámili objev oficiálním, tedy profesionálním hvězdárnám.
3: Panu řediteli hvězdárny v Pittsburghu, Pensylvánie. Dáno ve Watsonu 24. března 1891. Z tohoto důvodu vás prosím, abyste výsledek mého pozorování k vědomí vzal a spolu mi potvrdil přijetí tohoto listu, abych jim pro případ, že by se řečený meteor znovu objevil, mohl prokázat i prioritu svého objevu. Přijměte, pane řediteli, ujištění mé nejhlubší úcty, v níž se znamenám vám odaný Dean Forsyth.
4: Pan Sidney Huddleston se obrátil na ředitele hvězdárny v Cincinnati ve státu Ohio.
5: Zajisté náleží mi právo, abych byl považován za autora tohoto objevu, zasluhujícího si, aby byl zařazen do současných letopisů astronomických. Za tím účelem dovoluji si vám poslat tento list, abyste mi laskavě potvrdil jeho dodání. Přijměte, pane řediteli, mé srdečné pozdravy a ujištění mé dokonalé úcty. Doktor Sidney Huddleston.
4: Dovoluji si upozornit na jednu pasáž z dopisu podepsaného jménem Dean Forsyth.
3: Abych jím pro případ, že by se řečený meteor znovu objevil...
4: O to totiž šlo v první fázi honby za záhadným kosmickým tělesem. Šlo o honbu čistě pomyslnou, na jakou jsou hvězdáři zvyklí. Mohou své povolání vykonávat jen za bezmračné oblohy. Přesněji řečeno, před 100 lety tomu tak bylo. Nuže? Po osudném 16. březnu nastalo ve Virginii prach špatné počasí a hvězdáři amatérští i profesionální měli vynucenou dovolenou. Až po době běda dlouhé se počasí umoudřilo. Co se stalo potom? O tom svědčí místní tisk. Předevčírem, v pátek 17. dubna v 9 hodin, 19 minut a 9 vteřin večer proletěl se závratnou rychlostí neobyčejně veliký meteor západní část oblohy. Zvláštní okolností přitom jest, že byl, jak se zdá, meteor ten v týž den a v touž hodinu objeven dvěma nanejvýš vynikajícími občany města Watsonu. Jedním je pan Dean Forsyth, druhým pan doktor Sidney Huddleston. Oba se ve svém městě těší všeobecné vážnosti.
6: Podvodníku!
7: Ignorante!
6: Šarlatáne!
7: Zloději meteoru!
6: Lupiči astronomických objevů!
7: Skvrno na tváři božské vědy astronomické!
6: Hanbo veškerého hvězdářství!
7: Po seznámení s vámi by se Koperník styděl za slovo hvězdář!
6: Před vámi by týž v hruze odporu utekl!
4: Tak to nějak se častovali doposud ctihodní pánové Dean Forsyth a Sidney Huddleston, jak patrno z části dochované korespondence. V těchto dnech však ještě nikdo netušil, že všechny tyto mrzutosti jsou jen drobnou nesnází ve srovnání s tím, co mělo přijít. Novou kapitolu v dramatu oznámil článek ve francouzském listu La Presse, který reagoval na zprávu hvězdářské observatoře v Paříži. Pozor! Pařížské hvězdárně podařilo se zjistit, z čeho se meteor skládá. Paprsky vyzařující z meteoru podrobeny byly spektrální analýze a z pořadí čar dala se s jistotou rozpoznati podstata meteoru. Jeho jádro, obestřené svítícím obalem, z něhož vycházejí zkoumané paprsky, není povahy plynné, nýbrž pevné. Není však z čistého železa, jako většina meteoru, ani z chemické směsi, z nichž někdy bludná tato tělesa utvořena jsou. Meteor jest ze zlata, z ryzího zlata, a nebylo-li dosud lze odhadnout skutečnou jeho cenu, je z toho jen ta příčina, že nebylo možno změřit spolehlivě objem jeho jádra. A teď znovu pozor. Důležité. Jméno?
8: Zephyrin Xirdal.
4: Stáří?
8: Je mi 31 rok.
4: Bytem kde?
8: V Paříži.
4: Kdeže?
8: Pokud chcete tvrdit, že tak činím na útraty svého mohovitého strýce, bankéře Lekera, pak vám řeknu do očí, že jste prach zprostý lhář, prosím. Po rodičích jsem zdědil rentu 15 000 franků ročně. No a jelikož se o peníze nezajímám a nikdy bych své vlohy k matematice natolik neponížil, abych se uvolil počítat peníze, svěřil jsem zprávu oné renty strýci. Ten se v peněžnictví vyzná podstatně lépe než já. Mým zájmem je fyzika a nic než fyzika. Pokud se domníváte, že v mé pracovně je nepořádek a že se zde válejí kupy knih, přiznám to bez mučení, nečtu je už dobrých 20 let. Studuji jen jednu jedinou knihu a tou je sama příroda. Den za dnem listuji jejími stránkami a prožívám nádherná dobrodružství. A to je to jediné, na čem mi záleží, zkoumáním dynamosféry. Například...
9: Zephyrin Xirdal je můj synovec. A to je jediné, co já, bankéř Robert Lecker, považuji za užitečné sdělit vašemu ministerstvu.
4: Tak. Toto jsou dvě zajímavé ukázky z dokumentace, které uvádějí na scénu mimořádně důležitého partnera v tomto dramatu. Je jím francouzské ministerstvo vnitra. Či spíš jedna jeho velmi důležitá část, či oddělení, chcete-li. Toto oddělení je obdařeno honosným názvem, ale lidová mluva má pro něj jednoduché, stručné a výstižné slovo špionáž. Ano, o synovce bankéře Lekéra se francouzská špionáž zajímala do té míry horlivě, že neváhala nasadit technický prostředek, který byl v té době novinkou,
8: Fonograf. Nejstarší zařízení pro záznam zvuku. Poslechněte si Xirdalův hlas z válečku označeného číslem 1. Jde zřejmě o nejstarší záznam, jejž agenti špionáže učinili.
5: Vyzařování?
8: Energie! V nezvažitelné částečce hmoty jsou skryta nesmírná kvanta energie. Zvuk, teplo, elektřina, světlo jsou jejím pouhým projevem. Energie čistá, takřka přepuzená nebo sublimovaná, může existovat jen za mezemi hmotných světů. Obklopuje tyto světy
5: dynamosférou.
8: Ano, slyšeli jste dobře. Zefirin Xirdal, dnes už zapomenutý geniální fyzik, byl první, kdo pronikl do hlubin atomárního světa a díky svému prozření pochopil, jak nesmírné síly se v něm skrývají. A jelikož špioni a policisté nebývají sice geniální, avšak chytří, ano, zvětřili dobře, že pan Zefirin Xirdal je muž, který stojí za pozornost. A tím se jim na mušku dostal i pan Lecœur, jeho strýc. V archivech se nalezlo několik desítek fonografických válečků, na kterých jsou zaznamenány soukromé rozhovory strýce a synovce. Pro vytvoření obrázku nám postačí jedna ukázka.
5: Ani jediný strýčku.
10: Ani jediný santým.
5: Ale strýčku.
10: Už jsem řekl. Nedostaneš ani zlámaný groš.
8: Nechci zlámaný groš, strýčku. Potřebuji 3000 franků pro tvoji banku. Je to pakatel. Máš přece miliony.
10: Miliony mám, protože zbytečně nerozhazuji ani santimy, ani franky. Natož pak 1000 franků.
8: 3000. 3. Strýčku, pouhé 3000. A není to rozhazování, je to dobrá investice.
10: Dobrá investice?
8: Ano. Pokud tě to zajímá, ukážu ti to na svých rovnicích. Tak tedy, uvažujme energetickou úroveň rovnou mocnině hmoty a úměrnou rychlosti.
10: Nechci rovnice, chci přístroj. Kdybys přístroj měl, fungoval by. Přitáhl by meteor, přiměl by ho k dopadu na libovolném místě na světě.
8: Samozřejmě. A proč to, strýčku?
10: Protože ten meteor je ze zlata. Je celý zlatý, chápeš?
8: Ale to já vím od jak živa, tedy přesněji řečeno vím to už 3 dny.
10: A to také víš, že cena meteoru je 6 bilionů franků?
8: Ale mýlíš se, strýčku, jeho cena je 5 800 miliard, tedy při současném kurzu zlata na pařížské burze.
10: Nechápu, já nechápu, jak někdo může tak lehkomyslně, tak fanfaronsky, tak opovážlivě nechat ležet ladem 6 bilionů franků ve zlatě.
8: Má vina není tak velká, strýčku. Vždyť meteor nestojí 6 bilionů, nýbrž pouhý.
5: Dostyte!
11: Škoda, škoda, škoda. Nedozvíme se, jak skončil poutavý rozhovor geniálního fyzika a geniálního finančníka. Fonografové válečky mohly pojmout jen pár minut.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Další společnou rozhlasovou prací obou pánů Ondřeje Nefa a Jiřího Horčičky jako režiséra, respektive všech tří dohromady společně ještě s Žilem Vernem samozřejmě, byla cesta kolem světa za 80 dní. Odvážné putování pana Phileas Fogga, takto člena slavného anglického reformního klubu, který se na základě bláznivé sázky, ale to už se nesluší prozrazovat, stejně to asi nejspíš znáte sami, a tak se raději vraťme zpátky na začátek celého příběhu právě mezi členy reformního klubu.
12: Svět je tak velký.
13: Býval velký, milý Sullivane.
12: A co pak se snad zmenšil, milý Foggu?
13: Včera přinesl Morning Chronicle zprávu, že byla zahájena jízda na trati Great Indian Peninsula Railway z Rotalu do Allahabadu.
12: No a to znamená?
13: No to znamená, že je možné celý svět opět za 80 dní, pánové.
12: Ne.
13: Ano. Prosím, počítejte se mnou. Londýn, Suez, 7 dní.
14: 7?
13: Odtud lodi do Bombeje 13 dní.
14: 20?
13: Za 3 dní jste vlakem v Kalkatě.
14: 23?
13: Odtud vás loď dopraví do Hongkongu za 13 dní.
14: 36?
13: 6 dní to trvá do Yokohamy.
14: 42?
13: Přes Pacifik do San Francisca 22 dní.
14: 64?
13: Vlakem do New Yorku 7 dní.
14: 71?
13: A za 9 dní vás loď dopraví zpět do Londýna celkem
14: 80
13: dní, ano, pánové.
14: Ano, 80 dní, pokud se nepřihodí nic nepředvídaného.
13: Nepředvídaného? Nepředvídaného? Ten pojem neznám, pane policejní řediteli.
14: Nemusíte ho znát, pane Fogu. Zde v hale reformního klubu se v skutku nemůže nic nepředvídatelného stát, ale tam venku na trati...
12: A vy myslíte na trati Great Indian Peninsula Railway?
14: Přesně tak. Oh. Tam se může stát cokoliv.
12: Samozřejmě, pan Foxy neuvědomuje rozdíl mezi teorií a praxí.
13: Naznačujete tím, prosím, že jsem mluvka?
15: Ale pánové, ale pánové...
12: Když si pan Fox myslí, že cesta kolem světa je možná, ať ji vykoná. Můj list Morning Chronicle vsází 20 000 liber na to, že není možná.
13: Dobrá, vykonám ji.
12: Kdy?
13: I hned. Vsázím 20 000 liber, že vykonám cestu kolem světa za 80 dní nebo dříve, čili za 1920 hodin, čili za 115 200 minut.
12: Ujednáno.
15: Rozmyslete si to ještě, pane Fogu.
13: Pánové, dnes je středa 2. října, ano?
15: Ano. Ano.
13: Vjedu v 8 hodin 45 minut douverským vlakem, ano?
15: Ano. Ano.
13: To znamená, že pokud se nevrátím do soboty, 21. prosince, do 8 hodin 45 minut večer, sázku jsem prohrál, ano?
15: Ano. Ano.
13: A nyní, protože mám ještě dosti času, navrhuji...
15: Co?
12: Co?
13: Abychom si zahráli partii whist.

0: Nuže, pane Fogu?
1: Řekl jste něco, paspartu?
0: Je 9 hodin večer, čili 21 hodin.
1: Vím.
0: Moje zkušební lhůta vypršela a jelikož jste mi dal výpověď...
1: Pak tedy vystupte.
0: Vlak je v pohybu, pane.
1: Pak tedy nevystupujte. Ostatně podle smlouvy máte strávit 24 zkušebních hodin ve mém domě. Tento vlak, do něhož jsme před 15 minutami nastoupili, nepatří k inventáři mého domu, a dokonce nejsme už ani na území Londýna. Tudíž? Výpověď dostanete až po vypršení zkušební lhůty po návratu do Londýna.

0: Dočetl jsem se v Morning Chronicle, že pan Phileas Fogg proplul na palubě parníku Mongolia suezským průplavem a v tuto dobu dlí v Suezu, kde parník doplňuje zásoby vody a paliv.
1: No ovšem, můj list informuje své čtenáře naprosto přesně.
0: Zatím mu tedy cestovní plán vychází. Nemyslíte, Sullivane?
1: Ale má před sebou ještě dlouhou cestu, Ralfe.
2: Je to bláznivý podnik. Jako policejní úředník jsem ho neměl připustit.
0: Připustit? Jak byste mohl zasahovat do ujednání mezi gentlemany?
2: Slovo gentleman a slovo gentlemana už nemá ten zvuk po tom, co se stalo v anglické bance.
0: Je to stejně zvláštní. Odjezd pana Philease Fogga následoval bezprostředně po loupeži.
1: No ovšem.
0: No, odjel druhého dne, nemýlím-li se.
2: Něco snad naznačujete.
1: Poslyšte, To je zajímavý podnět. Pane policejní řediteli,
2: prosím.
1: Vy jistě máte telegrafické spojení s policejními úřadovnami celého impéria, že?
2: Ano, zajisté.
1: Možná, že byste měl uvážit...
2: Co?
1: Nějaký váš úředník by mohl na pana Fogga dohlédnout. To je asi to, co jsem chtěl říci.
2: Máte snad podezření, že pan Fogg...
1: Ne, neodvažuji se něco takového vůbec vyslovit. Ale spíše jde asi o to, že by váš úředník mohl ověřit, že pan Fogg vykonává cestu kolem světa řádně, tak, jak bylo ujednáno, vlakem a lodí, nikoli jen prstem po mapě.
2: Pan Phileas Fogg je přece gentleman a dal nám své slovo.
1: Ale sám jste řekl, že to slovo už nemá ten zvuk, jaký mívalo. Nuže, pane řediteli?
2: Mám Suezu obratného člověka. Jmenuje se... Fix.
0: Vy klejete, Stuart?
2: Promiňte, James Fix, to je jméno toho člověka.
3: Jmenuji se Fix.
4: James Fix. Vy jste pan Passepartout, sluha pana Philease Fogga, nemýlím-li se?
3: Ne, sluha ve výpovědi, když dovolíte.
4: Mám to potěšení s vámi společně cestovat. Budeme sdílet lodní palubu až do Bombaje. Už jste si vyřídili formality?
3: Jaké pak?
4: No přece pasové. Musíte mít potvrzení v cestovním pasu.
3: Cestovní pas? Cestovní pas, už vím. To je přece taková ta knížka, kam se dávají razítka a pečeti.
4: Právě.
3: Můj pán má cosi takového, pokud ví.
4: Radím vám tedy, abyste ho vyrušil z jeho siesty a doprovodil ho k britskému konzulovi v Suezu.
3: Takové obtěžování můj pán jistě odmítne. Sám donesu pas ke konzulovi.
4: Což pak pán nikdy neopouští loď?
3: Ani loď, ani vlak a pokud mohu soudit z dosavadní cesty. S nikým se nestýká, nikoho nechce vidět a vůbec bych se nedivil, že ani nechce, aby kdokoliv viděl jeho.
4: Velice zajímavé, velice. Poslyšte, je váš pán muž asi 40letý?
3: Ano.
4: Urostlé postavy?
3: Ano.
4: S nápadnými licousy, které vroubí jeho přísnou tvář?
3: Ano.
4: Má kaštanově hnědé vlasy a na temeni mírně prořídlé.
3: Popisujete ho správně. Vy jste se snad s ním setkal?
4: Ne, nikdy. Jen tak jsem se domníval, tedy nezapomeňte, ke konzulovi s pasem. Naschledanou, ještě se uvidíme. Musím si ještě něco vyřídit na poštovním úřadě. Naschledanou.
3: Naschledanou.
4: Ne, pana Fogga jsem nikdy neviděl. Aha, za to jsem si důkladně zapamatoval popis, uvedený v zatykači na pachatele loupeže v anglické bance. Stuart, policejní ředitel Scotland Yard. Londýn, stop. Vaše podezření potvrzeno, stop. Zloděje Fogga stopují, stop. Zatykač pošlete do Bombaje, stop. Podepsán Fix, detektiv, stop.
3: Jaká nádhera. Tolik hudby, tolik barev, tolik skvostných úborů. Nikdy bych nevěřil, že se Indové dovedou tak radovat.
5: Radovat? Milí příteli, to, co tu vidíte, není nic jiného než pohřeb.
1: zemřel Rádža Bundelkunsky.
3: A ta žena zahalená do závoje?
1: To je bez pochyby vdova.
3: A, vdova po bohatém Rádžovi.
1: Co je?
3: Nesměl bych být Pařížan, abych věřil na upřímnost jejího smutku.
1: Ta žena má mnoho důvodů ke smutku. A ten jeden je nejdůležitější.
3: Ale jaký?
1: Po 10. fanfáře bude upálena, aby mohla na onom světě sloužit svému manželovi. Podívejte, kněží snímají závoj.
3: Ah. Je krásná, vidíte. Škoda mladé, krásné ženy. Jiný kraj, jiný mrav. Co je? Tamhle ten pán chce se mnou mluvit. Dovolíte, abych se na chvíli vzdálil? Děkuji. Podívejme, pan Fix je tu také.
4: A slovíčko, příteli.
3: Ano.
4: Je to tady. Právě došel z Londýna zatykač na vašeho pána.
3: No a co? Jsem ve výpovědi.
4: Musíte se mnou spolupracovat, jinak se vystavujete nebezpečí, že budete obžalován ze spoluviny.
3: To snad ne.
4: A záleží jenom na vás.
3: Pro mě, za mě. Zatkněte si ho, tu ho máte.
4: A teď to nejde.
3: Proč by ne, jen ho zatkněte, ať už jsem z té šlamastiky venku. To byl taky nápad, opouštět Paříž. Proč to nejde?
4: Po dobu smutečných obřadů koloniální správa nesmí vykonávat své funkce. Ani guvernérův úřad, ani policie, dokud Rádža nebude spobelněn.
3: Rádža a jeho vdova? Podívejte, jak upřeně se na ní pan Fok dívá.
4: Do té doby jsem bezmocný, ale potom spadla klec.
1: Paspartoute.
3: Prosím, pane.
1: Koliká ta fanfára to byla?
3: Třetí, pane.
1: Připravte pistole, 15 jardů konopného lana, vrhací nože, láhev petroleje a libru, ne, 2 libry dobrého střelného prachu. Tu ženu osvobodíme.
3: Vždyť zmeškáme vlak.
1: Do odjezdu příštího vlaku nám zbývá 12 hodin.
3: Pane, přece nebudete riskovat život kvůli ženě, kterou ani neznáte.
1: Chtěl jste snad říct, nebudeme.
3: Ah.
1: Přece byste nechtěl zůstat stranou při tak velkolepém podniku. Vy se též můžete přidat, pane. Pane?
4: Fix je jméno mé. Už jsem se vám 7x představoval, pane Fogu.
1: Ještě nikdy jsem neviděl tak dobře střežený pohřební průvod. Myslel jsem, že alespoň v noci. Jenže tihle brahmíni nespí ani v noci. A navíc Paspartu.
4: Kde se toulá ten roztomilý Pařížan?
1: Vzal nohy na ramena a ztratil se. Tušil jsem, že v něm není nic dobrého. Člověk, který mi dokáže přinést noviny o 2 minuty dřív, je schopen všeho.
4: Mně osobně je té mladé ženy také líto, ale nelze jít čelem proti zdi. A my stojíme proti něčemu, co je mnohokrát horší než zeď. Ozbrojených strážců jsem napočítal na 60. A věřte mi, že tihle členové sekty škrtičů dovedou se svými hedvábnými šňůrami a zakřivenými šavlemi obratně zacházet.
1: Dobrá. Sedma. Vyčkám do poslední chvíle a pokud se nenajde vhodná příležitost, využijí příležitosti nevhodné.
4: Nerozumím vám.
1: Tu mladou ženu zachráním za každou cenu, prosím. Je to moje povinnost jako člena reformního klubu.
4: Jak to myslíte?
1: Znáte snad nějakého člena reformního klubu, který by odmítl zachránit ženu před upálením?
4: Času vám nezbývá. Kněží přistupují k hranici s pochodněmi.
1: Tak tedy, kupředu.
4: Zadržte! Ne, nedělejte to.
1: Puste mě. Jak se opovažujete, já vás...
4: Ne, stát!
1: 9. Co to? Rádža se vstyčil na hranici, vstal z mrtvých. Případ zdánlivé smrti.
5: Na kolena! Padněte na kolena!
1: To je přece Paspartu!
5: Udeřte čelem o zem!
4: Dav ho poslechl, nikdo se nedívá, bere vdovu do náručí.
1: Rychle pomozme mu, Paspartu, tady jsme!
3: Pomozte mi, omdlela, ale teď...

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Už teď slyším ty výtky, proč z těch krásných starých inscenací nenabídnu víc. Ale berte prosím divadlo pro vaše uši jako vzácnou příležitost představit aspoň ty střípky, které si pak najdete jinde ve vysílání. A taky můžete slyšet hlasy herců, kteří to za mikrofonem skutečně uměli. A tyhle nahrávky jsou dnes už vzácným unikátem. Jako například Verneovka Carův kurýr, neboli Michail Strogov v režii Ivana Holečka. To je právě taková ta knížka na dobrou noc, nebo když člověk večer nemůže spát. A možná si při ní vzpomenete i na slavné filmové zpracování. Tak všechno dobré a s divadlem pro vaše uši zase někdy brzy naslyšenou.
2: Pánové, buďte ujištěni o mých osobních sympatiích. Plním rozkaz, to je vše. Nemám právo uvažovat, je-li správný.
3: My to chápeme, poručíku Strogové.
4: Můžete svou sympatii vyjádřit malou službou, úplně nepatrnou službičkou.
2: Dopředu nemohu nic slíbit.
4: Napsal bych pár řádek do Paříže.
2: Po službě mile rád, pane Jolivete.
3: A pro mne zprávu do Daily Telegrafu.
2: Lituji, ale to nemohu.
3: Jakým právem?
2: Omluvte mne. Služba mne čeká jinde.
5: Vy a vaše Paříž. Už jsem měl na jazyku, že jste novinář právě jako já a že váš list vychází téměř v takovém nákladu jako do Daily Telegraph.
4: Oho, v neděli o 12 000 vyšším. Zejména jsou-li v čísle moje reportáže. Ano, ano, ano.
6: Psst. Slyšíte? Pozor. Vidíte? Kousek papíru v okně. Sám tam nedosáhnu. Pomůžete mi nahoru?
3: Ne. Já jsem lehčí. Vysaďte vy mne.
4: Jo, já vás znám. Na papíru je určitě nějaká zpráva. Vy si ji přečtete a vyhodíte ven, abych já nevěděl.
5: Ale fuj, jak můžete takto uvažovat?
4: Tak dobře.
5: Hlavně nemařme čas. Ukažte.
4: Dejte to sem. Ale akce připravená, okamžitě přijeďte do Irkutsku.
5: Ukažte. Přepadení paláce velkoknížete, shromážděno 200 mužů.
7: Velkokníže nic netuší. Sangara.
2: Co se tu stalo?
5: Nic, pane poručíku, nic. Protahovali jsme si údy. Vězeň má potřebu pohybu, račte pochopit.
4: Ta patra sapristy! Nalejme si čistého vína. Pane poručíku, prosím vás, kdo byl v této cele před námi?
2: Před vámi? Proč bych vám to neřekl? Seděl tu Ivan Ogarev.
4: Zpráva tedy byla určena jemu.
3: Ticho, buďte hlubče.
4: Já hlubec? Copak nechápete, že tady je nám ta informace pramálo platná?
2: O jaké informaci mluvíte?
4: Tady máte a čtěte. Někdo to sem hodil, protože nevěděl, že Ivan Ogarev je už pryč.
2: Sangara.
3: Vy znáte to jméno?
2: Nikdy na ně nezapomenu. Tak se jmenovala jedna žena. Žila v domě mého otce. Byla ve spojení s tlupou řemeslných vrahů a lupičů. Otec ji odhalil, ale stačila ho zabít. Moje ubohá matka se zachránila útěkem. A nikdo ji od té doby nikdy neviděl.
3: Takže tato žena je ve spojení s Ogarevem.
2: Tuhle zprávu se okamžitě musí dovědět její veličenstvo.
6: Vždyť irkutský velkokníže
7: je carův bratr.

0: Ano. Musíme jednat. Neprodleně jednat. Ztráta každé vteřiny je neodpustitelná. Čas hraje proti nám. Prodleva může být osudná. Zločinec šplhá ke svému cíli na příčkách hodin. Proto...
1: Veličenstvo, kdyby ráčilo dovolit.
0: Mluvte, poručíku.
1: Je tedy třeba varovat jeho jasnost vašeho bratra?
0: Velkokníže je v Irkutsku.
1: Je tedy třeba jít do Irkutsku?
0: A koho tam mohu poslat? Komu mohu důvěřovat?
1: Mně.
0: Vám?
1: Tak jako tak jsem do věci zasvěcen.
0: To máte pravdu. Zavoláme proto generála Kysova?
1: Kdyby veličenstvo dovolilo.
0: Máte námitky, poručíku Strogové?
1: Jenom návrh. Čím méně lidí je do věci zasvěceno, tím lépe.
0: Jste chytrý, Michale Strogové. Jenže ani generál Kysov není hlupák. Jak mu vysvětlím, že zmizel jeden z důstojníků palácové ostrahy? Myslíte, že si vašeho zmizení nevšimne?
1: Já pomohu z vězení těm dvěma novinářům. A vy mne pověříte jejich stíháním.
0: Originální. Zápletka jako z francouzského románu. Milujeme francouzské romány. Michale Strogové, váš nápad přijímáme. Vysečkejte, až napíšeme velkoknížeti osobní depeši. Přiznáváme se, že jsme vzrušeni. Zápletka se zaplétá, až je všecka, no ano, zapletena. Ale jedno vám nařizujeme, poručíku Michale Strogové. Ne, poručíku, ode dneška kapitáne Strogové. Vaším úkolem je dodat našemu bratrovi velkoknížeti depeši. Nechceme, abyste pátral po Ogarevovi, nechceme, abyste se s ním jakkoliv střetl. Nechceme, abyste vědomě křížil jeho plány. Takové je naše přání. Takový je náš rozkaz. Přísahejte na svou důstojnickou čest, že rozkaz splníte.
1: Přísahám. Vaše veličenstvo.

0: Tak je vyměnit koně.
1: S jídlem nebude potíž, blahorodí, ale s těmi zvířaty...
0: Potřebuju koně.
1: Slabou hodinku tu byli před vámi dva pánovi, jací si cizozemci. Sám nevím, proč úřady dovolují takové svoloči, aby se po zemi pravoslavné potulovala. Pfuj! Koně vyměnili psi, bídně zaplatili a já teď pro vaše blahorodí mám jenom dvě vysílené mrchy.
0: Jeden Francouz, druhý Angličan.
1: Zdálo se mi tak, blahorodí. Řečí evropejskou hovořili snad po německu, snad po taliánsku. Čert se vyznej v těch hatmatilkách. Jen jednomu slovu jsem dobře rozuměl.
0: Nuže?
1: Irkutsk. Měli namířeno do Irkutska. Přes celou zemi. Ukrutná dálka.
2: Jídlo a koně.
1: S jídlem nebude potíž, blahorodí, ale koně...
2: Cože ty pse, budeš se mi protivit?
1: Naprosto ne, jasnosti, ale koně má zamluvené tady ten pán.
2: Tenhle? Vidá, kdo jsi?
0: Nikolaj Korpanov, kupec.
2: Dobrá, kupčíku, zde máš.
0: Nemohu přijmout, pane. Já ty koně potřebuju.
2: Cože?
1: Ne, nebíte ho, pane.
2: Tady máš místo peněz, hlubče. Tak kde jsou koně na rybáku?
1: Už je přepřahají vysokoprevoschoditelstvo a jídlo nechám nanosit do bríčky, když vaše milost dovolí.
2: A ty mi příště nechoď do cesty, rozuměl jsi?
0: Ano, pane.
2: Jsi mi nějak povědomý. Někde jsem tě viděl. Jakže se jmenuješ, mizero?
1: Koně jsou připraveni.
2: A čerta by tě vzal, spěchám.
1: Hrubián, vy ale krvácíte, pane. Naďo, Naďo!
3: Poroučíte, pane?
1: Naďo, přines trochu teplé vody a nějaké plátno. Hned vás ošetří, pane Korpanovi. Je to šikovné děvče.
0: Tvoje služebná?
1: Děvče pro všechno. Pomáhá v kuchyni, uklízí i koně dovede ošetřit.
0: Takovou bych mohl potřebovat.
3: Už jsem tady, pane. Nebojte se, nebude to bolet.
0: Poslyš, jak ti říkají?
3: Naďa Fedorova, pane.
0: A odkud pocházíš?
3: Z Irkutsku, pane.
0: Nechtěla bys někdy znovu vidět svoje rodné město?
3: A jak?
0: Jedu do Irkutska. Kdybys chtěla.
1: Počkejte, to je moje služka.
0: Vidíš tohle?
1: To je carova pečeť.
0: Víš, co to znamená?
1: Ano, ano, vaše prevoschoditelstvo. Naďo, zbal si věci.
0: Ještě jsem se tě nezeptal, Naďo, jestli mě chceš doprovázet.
3: Ano, ráda, pane.
1: Spíš nějaký důstojník, ale snesl ránu knutou do obličeje. Ne, já už na tomhle světě ničemu nerozumím.
4: Myslím, že my dva jsme největší hlupci v dějinách novinářství.
5: A proč si to myslíte, Blaunte?
4: A rád vysvětlím, Jolivete. Projeli jsme Vladimírem, Nižním Novgorodem, Kazaní, Permem.
5: Překročili Ural a přes Jekatěrinburg jsme se dostali do Omaku.
4: Až jsme se dostali do jakési díry.
5: Kolivan se to tu jmenuje.
4: A to vše, aniž bychom měli nejmenší příležitost a nejmenší důvod spojit se telegraficky. Já s redakcí Daily Telegrafu a vy...
5: S redakcí deníku Le Matin. No, pokud jde o příležitost... Ta by tu nyní byla. Podívejte, pokud se nemýlím, tohle je telegrafní stanice. Za to důvod k telegrafování, ten zatím scházím. V tomhle koutku světa se neděje pranic, co by moji redakci mohlo zajímat.
4: No, ovšem na druhé straně podívat se dovnitř můžem, ne?
6: Pánové jsou cizinci?
7: Proč tě to tolik zajímá?
8: Mluvte s ním zdvořileji.
7: Proč mám s telegrafistou mluvit zdvořile? Toho určitě potřebovat nebudu.
8: Kličete.
5: Ano, my jsme cizinci.
6: To jsem věru rád. Už dlouho toužím potom, aby moji stanici navštívili cizinci.
5: A proč to?
6: No, protože z Kolivanu bude spíš telegrafovat cizinec, než obyvatel Kolivanu.
9: Logika uvažování toho člověka je úžasná.

0: Jak dlouho ta vaše touha trvá?
1: Právě tak dlouho jako tahle stanice. Už 14 let, pane.
2: Kolik telegramů si, teda jste odtud vyslal?
1: Právě 14. Vždycky ve výroční den otevření stanice telegrafují do hlavního města. Jsem zde ještě. Stop. Ivan Nikolajevič Uspenský. Stop.
2: Těší mě Blount. Stop.
0: Mohl byste mít tu čest a podat 15. telegram v dějinách této stanice?
1: Budu šťasten, pane.
3: Co chcete telegrafovat, prosím vás?
0: Hned uslyšíte, milý kolego. Adresa? Redakce deníku Le Matin, Paříž, Francie. Dnešní datum. Máte to?
1: Ano, pane.
0: Dobrá. Následuje text. Setník carské gardy, Michal Strogov, bez pochyby poslaný panovníkem se zvláštním úkolem do Zauralí.
4: Zauralí.
0: Upadl nedaleko městečka Kolivanů do rukou tlupě lupičů.
3: Jak to víte u čerta?
0: Díval jsem se z okna, příteli.
5: Oh, na mou věru. Blíží se sem skupina jezdců. Vypadají velmi, velmi nevlídně. A v jejich středu, no ovšem, je to Strogov. A spolu s ním jakási dívka.
0: Slyšel jste pana Blounta? Jeho poutavé vyprávění též připojte do mého telegramu.
1: Jak si přijete, prosím.
6: Lituji, pane, ale dál už nemůžete diktovat.
3: Proč to?
6: No, protože bandité utrhli dráty. Poroučím se, pánové. No tohle! No tak, pane!
7: Zmiz, hlupáku, dokud je čas. Musím zatrasit dveře.
8: Pane poručíku!
7: Jsem kapitánem.
9: Ne. Jsem Nikolaj Korpanov, prostý kupec z Rostova.
3: Oh,
9: za žádnou cenu mě nesmíte prozradit, nařizuju vám to. Ne, prosím vás o to.
8: A když vás prozradím?
9: Ogarev mě nechá popravit.
8: No, to by bylo zajímavé líčení pro Daily Telegraph.
0: Ne, jenže když pana Strogova neprozradíme, on odhalí spiknutí v Irkutsku, dopadne Sangaru a Ogareva. A to bude mnohem zajímavější líčení než obyčejná poprava.
9: Ale pánové, napadlo vás, co udělá Ogarev s vámi, až se vás zmocní?
3: Co pak by s námi mohl udělat?
9: A proč? No vždyť přece vaší zásluhou se dostal do žaláře.
8: Ale proč by měl mít něco proti nám osobně?
3: Ano.
8: Vždyť my jsme nejednali sami za sebe.
3: Ano.
8: Já jednal za redakci listu Daily Telegraph a tady kolega Žoli...
0: Za svou redakci deník Le Matin Paříž. To jistě každý pochopí.
10: Výborně. Tři ptáčci v jedné kleci. Nezbývá, než zmáčknout.
11: A můžu vás ujistit, že dokážu mačkat, jak se patří silně.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
5: Dobrý večer, milí posluchači, vítejte u Noční linky Českého rozhlasu. Dnešní noční povídání bude patřit vzpomínkám na letní tábory. Místa plná dobrodružství, přátelství, smíchu i nezapomenutelných zážitků. Možná jste na tábory jezdili jako děti, možná jste jezdili později jako vedoucí nebo instruktoři. A možná právě tam vznikla přátelství, která trvají dodnes, a nebo lásky. Jaké jsou vaše nejkrásnější táborové vzpomínky? Vzpomínáte na táboráky pod hvězdami, noční bojovky, hry v lese, koupání v rybníce nebo první lásky? Co vás tábory naučily a co vám z nich zůstalo v srdci dodnes? O své příběhy se s námi můžete podělit až do 1 hodiny. Těším se na vaše telefonáty na 731 800 900, vzpomínky i zprávy na linka@rozhlas.cz a nebo na webu noční linka@cz. Od mikrofonu zdraví Jarka Barboříková, pojďme si tady zahrát Karla Zicha, bude zpívat také Věra Špinarová a nebo Michal Tučný.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Dnes se společně vrátíme do času, kdy léto vonělo létem, táborákem a dobrodružstvím. Tak kam nás zavede pan Onen z Kopřivnice? To se dozvíme právě teď, protože nám otevírá dnešní noční linku. Moc vás zdravím.
1: Zdravím taky. Z Kopřivnice máme tady, podívám se, jakou máme teplotu, 21 stupňů. Zatím.
0: To je dobře. Příjemné, i když na tak pozdní večer je to vyšší, ano. Tak budeme tady vzpomínat na jaké období? Na to, kdy jste jezdil na tábory vy? Nebo
1: na všechno, na všechno.
0: Kdy jezdili vaše děti?
1: Do furt. Jako dítko jsem jezdíval na tábory, tatínek byl havíř, dělal na šachtě a tím měli takové ty tábory pro děcka. Jezdili jsme do Jedovnice, to si pamatuju. Tam asi pamatuju zážitek, kdy jsme byli na Pramičce, měli jsme na sobě nafoukovací vesty na Pramičce, byli jsme asi 15 metrů od břehu a najednou začalo do Pramičky teď voda a my jsme začali plavat, nebo plavat. Zůstali jsme v těch vestách, někteří ne, protože ji neměli svázanou, tak vyklouzli z toho ven. To bylo jedno. Potom v jednom táboře to bylo takové potoka. V noci pršelo, zbudili nás a my jsme, co se děje, tak kufry nám plavaly, my jsme tenkrát jsme měli takové stany, takové s tou podsadou, od postel, tak nás vyhnali, museli jsme jít do jediné zděné budovy, která tam byla, to byla taková zvyvýšená kuchyně a jídelna. Potom vím, že pro nás přijeli hasiči s těma svýma autama a přes hlubokou vodu, přes potok a všechno nás odvážili pryč z toho. Kde to bylo přesně, nevím. Potom jsem měl vedoucím, nebo respektive v Nové Myčině jsem měl fotokroužek, tam jsem měl pár dětí, tak jsme jezdívali u Nové Myčiny, je Hurka, tak tam jsem dělal vedoucí od těch oddílů, nebo jak se to říkalo. Pak jsem postoupil dokonce, až jsem dělal v tom Nové Myčině hlavního vedoucího, to byl cyklotábor, kdy přijeli děcka s kolama z Ostravy, Frýdku, Misku, Nové Myčině, Kopřivnice. A pamatuju si, že tam jsme měli problém s jedním kochem, který byl vegetarián. A my jsme prostě vždycky museli dělat nějakou speciální snídaní pro něho. Nechtěl prostě nic, opravdu nic jiného jíst, jenom tady takové ty bez masa jídla. Na těch kolech jsme vyráželi do vzdálenějších míst, třeba na Kletnou. Tam byla základna domů dětí z Kopřivnice. Tenkrát jsme to s paní ředitelkou domluvili, měli jsme tam připravený oběd. Takže jsme jeli nějakých odhadem 15-20 km, tam 20 zpátky. Bylo to pěkné, příjemné. Takže jak říkám, vším, čím jsem byl, byl jsem rád, to jsem rád od toho malého děcka, až pro toho vedoucího jsem prodělal všechny takové ty. Byl jsem na všech stranách tady, tak bych to mohl říct. To by bylo asi všechno. Nebudu prodělat, nebo se chcete zeptat něco, můžete.
0: Oline, zní to dobře, řekněte mi, do jaké doby jste jezdil na ty tábory? Jezdil jste tedy potom i jako třeba v dospělosti, jako vedoucí?
1: Ano, ano, já jsem měl potom, jak jsem říkal, do mě děti v Nové Myčině fotokroužek.
0: Já jsem myslela, že to byl jenom jako instruktor a potom teda i jako vedoucí.
1: Tam jsem jezdil jako vedoucí na tu Hurku. To už jsem měl ty svoje děcka z toho fotokroužku, plus teda další. Jo, to si ještě vzpomínám, tenkrát byl velikánský výskyt klišťáků, takže každý den byl vyhlášen největší klišťák. Jeden kluk měl dokonce 11 zakouslých těch klišťáků do sebe, takže ten tenkrát zvítězí v tom dnu. Mm-hmm. Ale každý, spousta, my jsme museli prohlížet ty děcka od hlavy až po paty, protože těch klišťáků je strašně moc.
0: A vracel jste se potom na ta místa svého dětského tábora?
1: Ano, ano, ano, ano. V těch Jedovnicích, kde jsem se skoro topil, teda to, protože já jsem neuměl moc plavat,
0: no.
1: Tak vím, že v těch Jedovnicích jsem byl jako rodič se svými dětmi v autokempu, nedaleko toho místa, kde jsem se tenkrát topil. To jsem tam jako takovou historku svým dětem sdělil. No ale můžu říct, že jich to je v to vůbec nezajímalo, takže to byla spíš vzpomínka pro mě, že jsem tam prostě se vrátil po několika letech. Takže tak.
0: Děkujeme, že jste s námi tak hezky otevřel dnešní noční povídání, vysílání noční linky, stalo to za to. Mějte se dobře, pouštím vám Hanu Zagorovou.
1: Děkuji a se vám daří. Dobrou noc.
0: Dnes mluvíme o místech, odkud jsme si často přivezli víc než jenom zbalený kufr. Spoustu nádherných vzpomínek, nová přátelství, možná nějaké telefonní čísla nebo adresy nějakých nových kamarádů nebo prvních lásek. Volejte, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek,

zdravím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Máme 15 minut po 23. hodině. Vítejte u noční linky Českého rozhlasu. Zajímá mě, jaké vzpomínky se vám vybaví, když se řekne letní tábor. Vítejte, paní Vlastinko, zdravíme ze Zlína do Krnova.
1: Děkuji, paní Jadunko.
0: A Vlasti, jak jsem prosila vypnout to rádio, tak jestli by to bylo možné, prosím, vypněte ho.
1: Posluchače Roberta Solomouce a mám příběh.
0: Vlastinko, můžu vás o něco poprosit? Stlumíte rádio nebo ho vypnete?
1: To jsem to stlumila.
0: Dobře, pořád se tam slyším, možná zkuste ještě víc a můžete povídat.
1: Mně to nejde víc.
0: Tak zkuste povídat a uvidíme, jak to půjde.
1: Dobře, Runko. A narodil se mě chlapec. Děti, tři sourozenci, starší mu natrhali kytičku, to není možné.
0: No, Vlastníko, ruší nás to, že? Bylo by škoda, kdybychom ten příběh neslyšeli dobře, takže vás poprosím, kdybyste to úplně vypla.
1: No, budu mluvit. A natrhali mu kytičku polních kvíteček. A babičkou...
0: Vlasti, já vás přeruším. To spojení opravdu není dobré. Můžete to rádio vypnout?
1: Úplně?
0: Ano.
1: Úplně? Ano.
0: A teď už pojďme zpátky ke kytičce.
1: Nejde to, Jeruško?
2: Nejde to.
0: Tak zkusme mluvit. Vlastníko, zkuste povídat a uvidíme, jak to půjde slyšet. Dobře? Pokračujte.
1: Ano. No. A tak jako vyrostl a šel na tábor do Velkých Karlovic. A já sám odsud pocházím. Jo, a normálně v kuchyni, paní kuchařky, on byl hodně na jídlo, a paní kuchařky, aby mu dávali, tak trhal kytičky kolem té chaty, jo, no a dávali jich těm kuchařkám. No a já jsem pak pro něho jela a sestřenka měla tu chatu. A ona mě říká, ty, já tady mám kluka, já nevím, jak se jmenuje, počkej, já se podívám. A teď mě říká, a já říkám, no však to je můj syn. No ten Dareba, já říkám, jaký Dareba? No, trhá tady všechny kytinky, mě tady otrhal a nosil kuchařkám, aby mu přidávali. Takovýho lumpíka jsem měla. Dneska je to strašně hodnej kluk. Nejhodnější.
0: Dobře. Vlasti, kdybychom měli zavzpomínat na tábory, nevím, jestli si pamatujete, když jste jezdila vy, jestli jste někam jezdila, nebo jak jste posílala děti?
1: Já jsem nejezdila. Jo, protože jsme měli zemědělství, musela jsem doma dělat v prázdninách, žádné loudání, a když jsem se dostala na Valachy, jako žákyně, cítíš se, tak jsem byla ráda aspoň na týden na půť a pak jsem tam zůstala na týden a to jsem měla všechno. Jinak na to jsem se vůbec nedostala, protože naši na to neměli peníze. Kupovali stroje a takové a kravičky a koně, tak na to nebylo, že? No, mm-hmm. A tak jsem to aspoň tomu klukovi. Ty tři starší, ty neměli zájem. Jo, i vůbec. Ale tenhle ten byl tak nadšený a celý 9 let, co chodil do školy, tak jezdil jako po těch toto. A on chtěl být hrozně, že by byl vedoucím. No a potom manželka se s ní vyučila jako železnička, jako byli průvodčí oba dva, no a tak nakonec se vzali oba dva spolu, no a žijou šťastně, mají jednu holku, ta má už mě dala revnoučka.
0: Vlasti, ten zvuk bohužel není ideální, takže se nebudu doptávat a rozloučíme se a do příště to zkusíme vyřešit, že byste vždycky třeba přešla do jiné místnosti, aby ten zvuk byl kvalitní. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví i nadále s Českým rozhlasem a pojďte se společně s námi poslechnout Michala Tučného.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Dobrý večer v noční lince. Některá přátelství začala u táborového ohně a vydržela celý život. A možná vám o nich zpíval Michal Tučný, abych to žil. Kapsy má.

0: Dobrý večer přeji. Některé zážitky nevyblednou ani po desítkách let. A ty táborové mezi ně často patří. Co říkáte, Michale? Zdravím vás do Ostravy v noční linci Českého rozhlasu.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Tak co máte k tématu?
1: No, já jsem měl takový srandovní příběh, nebo spíš vzpomínku, protože když jsem jezdil na tábor, nebo byl jsem na táboře párkrát, tak moji rodiče jako nebyli moc majetní, neměli jsme peníze a tak jsem si vzpomněl, já s dětí, co takhle jsme šli někam na výlet, prostě v obchodě si koupili třeba lízátko nebo něco, si mohli koupit, co chtěli, já jsem samozřejmě neměl. No a tak mi kamarád nejlepší mi dal nakonec olízat ten sáček z toho lízátka, tak jsem byl rád jako z toho. Mm-hmm. Je to taková povínka. Potom se mi ještě stalo takový příběh, taková toho, že jsem ve dvou dnech jedné kamarádce rozbil dvakrát hlavu. Ale tak to bylo neštěstí, to byla nešťastná náhoda, to nebylo jako nic, že by to bylo něco umyslného, no, ale stalo se to.
0: Uh-huh, nějaká nehoda, dobře. Trošku se bojím té další příhody. Lízátko se ještě dalo, to druhé, to už bylo horší. Máte ještě něco, nebo se mám ptát já?
1: No, klidně se ptejte, jo.
0: Jezdil jste teda na tábory každý rok a znal jste ty ostatní děti, se kterými jste jezdil, nebo jste byl vždycky hozený do vody a jel jste na novo?
1: Ne, vždycky jsem byl hozený do vody, protože to byly tenkrát ještě takový tábory.
0: A to bylo na 14 dní, anebo na 3 týdny?
1: Ne, na 14 dní, myslím. To 3 týdny bych asi nedal. To asi ne. Mm-hmm. Ale 14 dní, myslím, a to bylo takové to komunistické ROH takové, takže tam vždycky jezdili ty asi vyvolené děti třeba z těch rodin, nebo já nevím, tak já jsem se vždycky dostal mezi děti, které jsem neznal.
0: A chodili jste na noční bojovky, jak jste to zvládal?
1: Chodili jsme
0: po
1: na noční bojovky.
0: Všech dětí, stezky, odvahy noční a podobně.
1: No, tak jako jsem to musel dát, že když to museli zvládnout holky, tak jsem se taky držel nějaký holky, abych se nebál, no ale jako jo.
0: A byl jste vzorný táborník nebo takový malý rošťák, když teda opomenu to, že jste omylem, jak jste říkal, rozbil hlavu.
1: Ne, to není jako že špatný, jako že něco to, ale já jsem houpal holku na houpačce, tam byla taková houpačka a já jsem ji tak rozhoupal, že ona se přetočila a spadla na zem, no.
0: Takže byl jste často na, jak se to vlastně jmenovalo, když někdo zlobil? Jsem chtěla říct na samotku, ale to ne. Co vlastně se dělo s těma rošťákama, roubířema na táboře? Na těch našich museli třeba chodit pro vodu a museli jít dělat třeba na celý den do kuchyně. Jak to bylo u vás?
1: Ono to právě bylo tady formou tady tohle nějakého trestu, nebo jakože prací, nebo něčeho hlídání, nebo nějaká hlídka taková, jakože co nikdo nechtěl, nebo no, jakože by uklízla zrovna záchody, co se stalo na vojně, ale takhle toto, no.
0: Dobře, a byly to, předpokládám, klasické chatky, žádné puťáky, nebo stanové
1: tábory? Takový ty dřevěný s tou plachtou na vrchu vždycky, no. Vždycky jsme vylízali zadem, že jo, a běhali jsme po lese a potom se vrátili po večerce, ale bylo to dobrý, no.
0: Bezva, takže začalo to teda lízátkem a skončili jsme u toho, že to bylo fajn, že na to teď s odstupem času člověk vzpomíná rád a právě
1: jasný,
0: o tom si dnes povídáme. Děkujeme,
1: no,
0: děkujeme za návštěvu.
1: Jako poslouchám příběhy jako dalších lidí a je to opravdu krásný, jako na co lidi vzpomínají. Ještě ta paní přede mnou vlastně, tak jak bylo slyšet dvakrát, tak to bylo taky perfektní, to bylo, že jsem to slyšel dvakrát. No.
0: Já jsem část neslyšela skoro vůbec potom dvakrát, tak nevadí, dořešíme to s paní vlastinkou a všechno určitě bude v pořádku. S vámi teda bylo spojení perfektní, tak se budeme těšit, že si to někdy příště zopakujeme. Naslyšenou,
1: určitě.
0: Michale.
1: Je to krásně a pozdravu všechny posluchače a dobrou noc.
0: Dobrý večer. Možná právě teď objevím spolu s vámi další krásné příběhy, které začaly kdysi dávno pod stanem nebo u táboráku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnešní noční linka nese název Místo nezapomenutelných zážitků. Dětské tábory.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Dnes se vydáváme po stopách vzpomínek, které voní prázdninami. Dětské tábory a nezapomenutelné zážitky. Téma i pro pana Vladimíra Střeboně. Vítejte.
1: Ano, dobrý večer. Já osobně jsem teda jako dítě na tábory, dětské pionýrské tábory nejezdil, ale později jsem jezdil jako kuchař, učený jsem, jezdil jsem vařit na pionýrské tábory. Uh-huh. Tak bych chtěl jednu takovou zkušenost. Já jsem pracoval tady v Třeboni u podniku státní statky Třeboň a měli jsme takovou družbu s jedním podnikem, tehdy v NDR, Padlaustatu, za takovou výměnou rekreaci dospělých a dětí. A vždycky za to léto se uskutečnily dva turnusy 14-denní dospělými a dva turnusy s dětmi. A já vždycky jezdíval na ty dětské turnusy jako kuchař, protože oni, když jezdili k nám, ty sondér, sem do Chlumu třeba, kde jsme měli rekreační zařízení na rybníku Heitmann, tak jim česká strava chutnala, ale našim rekreantům německá strava nechutnala. Proto se rozhodlo, že se tam bude posílat kuchař, který bude vařit českou stravu. Jezdili jsme na takovej poloostrov, jmenuje se to Usedon, je to blízko polských hranic, tam na Baltském moři a do městečka nebo takový osady Koserov. A já jsem tam jako kuchař vždycky musel jít s předstihem, abych už tam jako připravil první jídlo pro ty děcka, co tam přijedou, ty tam vozil autobus. A tak jsem cestoval tady přes Třeboň, jezdila tehda mezinárodní rychlý Vindabona z Vídně do Berlína, tak jsem jel do Berlína Vindabonou, tam jsem přešel na letiště Schönefeld a ve Schönefeld jsem letěl do města Volga, kde už na mě čekala taková družbu, jsme tam měli takový hostitelé, manželé to byli, Němci, kteří mě odvezli do toho tábora. Dali mi vždycky nějaký peníze, který jsem měl na ten počet těch dětí a těch dospělých a já musel prostě vařit snídaně, obědy, večeře po 14 dní a musel jsem s těma penězma tak nějak jako vít a s těma dětma jsem se vždycky zkamarádil. Oni tam jezdili děti z Třeboně, který jsem třeba i znal, no tak a našich zaměstnanců a bylo to takový pěkný. Akorát, co se mi tam nelíbila, byla ta studená voda, to moře tam bylo studený, to jsem se tam vždycky tak jednou došel vykoupat. A domů potom po těch 14 dnech už jsem se vracel tím autobusem domů a poznal jsem teda ty. V tom Německu to bylo takový trošku jinačí, byly tam i třeba už soukromí podniky, jsem tam třeba i chodil nakupovat k pekaři, který byl soukromý, chodil jsem tam nakupovat řezníkovi, který měl taky jako soukromý řeznictví. No a tak musel jsem se taky trošku vzdělat v němčině. Tam jsem vždycky chodil na nějaký kurzy, no a bylo to dobře placený a jezdil jsem tam vlastně 15 sezón, jsem tam absolvoval až do té stavní revoluce, kdy ten náš podnik prostě přestal existovat a i ta družba přestala fungovat, ale mně se to prostě líbilo s těma dětmi. Nikdy jsem nejel s dospělejma, já jsem vždycky radši si vybíral ty dětský turnusy a bylo to takový pěkný. Takže no, to asi to je moje zkušenost.
0: Je to pěkné, ale asi to byla velká dřina. Jestli jste tam byla celé to stravování na starosti. Pomáhali, takže
1: oni mi je dávali vždycky dvě děcka, se šli do kuchyně jako takovou službu. Poškrabali mi brambory, očistili zeleninu, co bylo třeba. Oni nám tam postavili i takové jakoby kuchyně, nám tam ty Němci vybudovali v takových nafukovacích halách. V jedné byla kuchyně, v jedné byla jídelna. Když bylo třeba nepříznivý počasí, tak ty děti jedli v té nafukovací hale, jinak jedli venku. nebo si tam i hráli, když nebylo počasí pěkný. A...
0: Vladimíre, a jak moc si myslíte, že se to lišilo od táborů tady u nás?
1: Ano, nebyly to takový vyloženě pionýrský tábory, nikdy jsme tam nevstyčovali vlajku, to se tam nedělo a ani ty děti, co tam jezdili, tam nechodili v nějakých pionýrských krojích, nebo že by tam stály nějaký. Dělali se tam ranní rozcvičky a dělali se tam všelijaký hry nebo zájezdy, to nám ty manželé z toho Německa tam zařídili, že jsme jezdili třeba do Roztoku a do Líbeku a takhle jsme jezdili, nebo ne, točky to je Roztok a to bylo ještě nějaký jiný městečka, už si to nepamatuju, kam jsme pak, no, dělali se takový tu zájezdy pro ty děcka, hlavně když nebylo třeba počasí a nebyl to vyloženě pionýrský tábor, bylo to, jezdili tam čeští vychovatelé, jezdil tam český vedoucí překladatelka, lékař, s dětma musel jezdit doktor, nikdy se tam nakonec nikdy nic nestalo, nějaký odřeniny. Já měli čas s těma dětma chodit hrát, já jsem prostě zkamarádil a jsem se tam prostě líbil, tam při té práci. Musel se samozřejmě brzo stát, protože jsem jim připravil snídani, když oni ještě spali, tak jsem jim musel to, když se někam jelo, tak jsem jim musel připravit nějaký cestovní balíčky na cestu. A no ale je ta kuchařina vždycky bavila a takže pro mě to nebylo nikdy náročný.
0: Vladimíre, děkujeme za vaše vzpomínky. Kuchaři bývají na táboře často hrdiny v pozadí, ale děti si dobře pamatují, kde jim chutnalo. Tak přeju krásný večer a děkujeme, že jste byl součástí dnešní.
1: Českou kuchyni, kterou měli rádi, já jsem viděl, co děti mají rádi, tak jsme to prostě ten jídelníček, to jsme se vždycky domluvili s tím vedoucím tábora, tím, co jim budu vařit a prostě museli se najíst a těch peněz na to bylo dost a tak
0: to je fajn.
1: Myslím si, že si mě ty děti možná ještě pamatujou, že si dneska už jsou samozřejmě dospělí všichni, ale prostě
0: rozumím.
1: Tak to bylo a paradox bylo to, že my jsme jim tam museli naším vařit, ale němečtí turisté a němečtí děti na našem táboře chlumou třeba mě českou kuchyni baštit mohli, jo. Ale naši rekreanti tu německou už asi první dva roky odmítali a pak se dopadlo tak, že se tam posílal kuchař. Takže jsme se tam vystřídali vždycky čtyři kuchaři nebo kuchařky, který tam na turnu sama každý léto jeli. Jo. Jeden rok se mi povedlo, že jsem tam jel dokonce dvakrát, že jsem jel na první turnus a na třetí turnus, že jsem tam absolvoval dva turnusy, ale to se mi povedlo jenom jeden rok.
0: Vladimíre, děkujeme za milé zavolání a povídání.
1: Takže se mějte a dobrou noc.
0: Vy také.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Letní tábory byly pro mnohé z nás malým světem plným dobrodružství a svobody. Právě o dětských táborech si dnes povídáme v Noční lince. Tak volejte z Zlínské studio, čeká na vás Jarka.

0: Marek Ztracený zpíval v noční lince Českého rozhlasu. Za 14 minut bude půlnoc, s námi je další návštěva. Krásnou noc přejeme. Halo, halo.
1: Prosím.
0: Ano.
1: To jsem já.
0: Ano, jste ve vysílání, vítejte.
1: Tak, dobrý večer. Tak můžu mluvit?
0: Ano, prosím, představte se, já připomenu zatím téma místa, kde vznikla velká přátelství i spousta krásných zážitků dětské
1: tábory. A Hutno rádio.
0: Budeme rádi. Těšíme se na vaše vyprávění, tak uvidíme, kde začneme.
1: Tak, už se vypnula rádio, můžu mluvit?
0: Ano.
1: Tak, já bych chtěla říct něco ještě za hodně daleký vzpomínky.
0: Paní Marie volá, ano, z Vysočiny.
1: Moje rodiště, kde teďka je přehrada Želivka, ano.

0: nedávno. No a potom přišla jiná doba, čas utíká, a už chci říct, když jsme měli my děti, tak náš syn jel na první tábor a bylo to na Šumavě ke Kaplici. A my jsme tehdy měli za úkol taky, aby jsme jim napsali obálky s adresama dětem, aby nám pak oni mohli napsat domů, jak se mají a podobně, ano. A ano. Tak jsme to tak udělali. A dostali jsme první dopis od našeho syna. Jenom, ahoj. Nelíbí se mi tady, přijeďte pro mě. Dobrý. Nejeli jsme samozřejmě pro něj. A pak druhý dopis byl. Vůbec se mi tady nelíbí. Těším se, že pro mě přijedete. Přijeďte pro mě. Další třetí dopis byl. Pro Boha vás prosím, přijďte pro mě. A to už říkali, to je hrozný náš ateista.
1: Volá
0: Pána Boha, ale jako nechali jsme tam kluka, nejeli jsme pro něj vůbec, to jako ne. No a nebyl spokojený. A na těch fotografiích, co tam má, on vždycky říkal, že chodili v takovém houfu a že si s nima moc prostě asi záleží na tom, na těch vedoucích a podobně, že.
2: Aha, takže to nebylo to tak, že by se potom zajal, že by se zvykl, a opravdu nebyl spokojený.
0: Ještě jsem si vzpomněla, jak byli u nás pionýrský tábor taky, to už jsem byla taky vdaná, a děti chodili a chtěli vědět nějakou zvláštnost, jo, měli třeba, přišli tři děti a takhle se ptali ve vsi, co tam je zvláštního. A můj tatínek říkal, jestli chcete, já vám tady ukážu kostel z brambor. No, tomu oni nevěřili vůbec, tady kostel z brambor, jak je to možné. Chcete opravdu, uvidíte kostel z brambor. Tak s ním šli a my jsme měli za naší stodolou takový pole, kde byly brambory. A bylo to na kopečku a náš kostel, teda z druhý, kam jsme vypatřili, v druhé vesnici, bylo tam tak krásně vidět. Tak tatínek říkal, tak se podívejte, pojďte sem na pole, tady jste v bramborách a odtaď uvidíte kostel z brambor.
1: To je hezké, teda. Paní Marie,
0: no, tak
1: to
0: prostě
1: se mi líbí.
0: Legraci, jo. On byl humorný, ale tak oni se tomu pak smáli samozřejmě. No a druhý syn potom, ten mladší, ten byl na táboře taky, kde jako měli družbu s vojákama, a tomu vám se to tam tak zalíbilo, a zvlášť se mu zalíbili ty prostě vojenský, to všade je voděli různě, že ukazovali všelijaký věci. No, že nakonec toho bylo to, že šel na vojenskou školu, na vysokou školu a je voják z povolání. A to zavinil taky ten tábor.
2: Mm-hmm. Nádhera.
0: No, tak to je tak asi všechno.
2: To se mi líbí. A proč teda vy jste nejezdila? Vy jste říkala, že vy jste se chodili jenom
0: ne,
2: teda
0: ne,
2: dělat
0: já ne. To vůbec
2: ale
0: nešlo. To za mě ještě, to jak říkám, to jsme chodili spíš pomáhat těm skautům, který jezdili k nám na tábory. A to už je teď dávno naše Louka, která hostila tábory, tak to je zatopená pod řekou Želivkou, pod přehradou, která napájí Prahu.
2: Dobře. Tak paní Marie, děkujeme. Bylo hezké vás
0: tak
2: to mít.
0: Všechno.
2: Hezky se to poslouchalo. Mějte se co nejlíp a zahraju vám Jiřího Korna.
0: A jo, až ty dopisy taťka schoval od syna a občas se na to podívá a říkám, vidíš, takový, ty jsi byl táborník.
2: To je aspoň poklad. To je paráda, to je památka. Naslyšenou, nashledanou, paní Marie.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
2: Těším se na další příběhy o táborech, které vám zůstaly v srdci dodnes.

0: Paní Eliška Zvešková je s námi v roční lince Českého rozhlasu. Vítejte.
1: Tak
0: Eliško, já vás slyším velmi dobře.
1: A už jsou ve vysílání?
0: Ano, právě teď jsme se přepojili. Těšíme se, že tak s vámi objevíme nejkrásnější příběhy, které začaly kdysi dávno pod stanem nebo u táboráku. Vezměte nás na vaše tábory.
1: Tak, já si vzpomínám, že jsem byla, já jako děcko jsem byla teda jenom dvakrát v táboře. To si pamatuju, že jsem poprvé byla v Jamulicích a pak jsem byla ve Splitu v tehdejší Jugoslávii. A mám dvě dcery a ty začaly jezdit teď od první třídy. Ta starší, že věčně byla v nemocnici a v ozdravovně, tak mě to nepřišlo, ne, že by mě po ní nebylo smutno, ale nepřišlo mě to takový divný. Ta mladší, co po 4 letech, když nastoupila poprvé do tábora, tak byly tenkrát náštěvy povoleny, tak jsme za něj jeli. A já, maminka, brečela, ať jede Petruška dom, že je mě po ní smutno. A nechtěla.
0: Ano.
1: Takže tak. Takže dítěti nebylo smutno, ale mamince. Ale
0: to se stává,
1: že jezdí od první třídy, obě dvě jezdili až do 9. a pak vlastně tam byli a je jako vedoucí. Prostě pořád na jedno samé místo, co mi tam líbilo.
0: Tak to je hezké. Já vám, Eliško, můžu vzpomenout, co se nám stalo jednou, když jsem já byla jako vedoucí na táboře, jestli dovolíte. Jednou tam přijeli rodiče úplně těžko najít to slovo, jak byli vystresovaní. Přijeli a my jsme vůbec nevěděli, proč, nikdo je nečekal, oni nám řekli, že se teda jdou podívat, jestli tady je jejich syn nebo ne, protože jim domů přišel dopis, pohled, abych byla přesná. Na tom pohledu stálo, a pozor, psali ho ty děti, které byly na tom táboře, a psal to s nimi i ten jejich syn a oni napsali domů. Ahoj, Petře, je nám moc líto, že jsi s náma nemohl jít na tábor, měj se hezky, ahoj. Oni to poslali a ti rodiče si to přečetli a oni si říkali, jejda, když on má být na tom táboře a on na tom táboře není. Dělali zkrátka takové krásné legrace, ale to je, jakoby zní to velmi vtipně, ale ne, ti rodiče nebyli pobavení, když teda pak zjistili, že to byl takový žert nepříjemný.
1: Vzpomínám ještě, jednou jsme za nima jeli v noci, byli tam obě dvě, byli ve Vřesovicích a tam je to v takové prohlobenině, v dolině. A byli po vodě, strašně pršelo a odčady bože, že jsou záplavy a to, tak my v noci jeli se podívat do tábora, jestli tam nejsou vyplavení, gumáky v ruce, další oblečení a oni tam byli absolutně v pohodě.
0: Měli to jako dobrodružství. No.
1: No, takže jsme se klidně vrátili v noci na zpátek a bylo to.
0: No a jak to mají teď? Nevím, jestli se můžu zeptat, jestli mají děti a posílají je také na tábory. Tam jste říkala, že jezdili od první do 9, pak ještě vedli, tak předali to i dál a posílali svoje ratolesti?
1: Teď tam jezdí už ta nejstarší vnučka, ta bude mít leto 17, ta 12, 13 a ty jezdí taky od první třídy na tábory. A taky tam, kde vlastně byly dcery. No a teď ta nejmladší má 7 let a Josefinka a ta už jde do tábora po třetí.
0: Tak to je hezké. A to jsou na 14 dní tábory nebo ne jak dlouho?
1: No, 14 dní, jedni jsou na 8 a jedni na 14 dní. Takže ju cvičí maminka tak, jak pěvala ona v táboře, takže říkám, hned ve 4 tam jela, ale měla tam doprovod tatínka, byl bokem, kdyby náhodou. Ale strašně se těší zase na tábor.
0: Od 4 jste říkala?
1: Teda.
0: Tak, to jsou odvážní rodiče, ale pokud mají důvěru ve vedoucí a taťka je kousek, tak proč ne?
1: Tatínek tam taky dělával vedoucí, to, takže tam byl taky, ale neměl pod sebou, byl úplně bokem, že kdyby se náhodou něco stalo, protože pak byla malá, no.
0: Dobře. Eliško, děkujeme moc za vaši návštěvu. Jsme rádi, že nás posloucháte, že nám zachováváte přízeň.
1: Ano,
0: naslyšenou.
1: A mám vždycky štěstí, že když tu volám, takže se dovolám.
0: To jsme rádi, to rádi. Slyšíme, doufám, že vy ráda uslyšíte kapelu Queen. Ať se vám daří. Ano. Krásnou noc.
1: Děkuji, mějte se krásně. Naslyšenou.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u druhé hodiny Noční linky. Děkujeme za všechny vaše krásné vzpomínky na letní tábory, které už jste nám poslali nebo zavolali. Jsme rádi, že se k nám stále přidáváte a těšíme se na další vaše příběhy a další vyprávění. Volejte z Línské studio 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/linka a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Těší se na vás a krásnou noc přeje Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 11 minut po půlnoci, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a teď také paní Janu, která volá z Prahy. Srdečně vás zdravíme.
1: Děkuji.
0: A připomenu téma. Místo nezapomenutelných zážitků, dětské tábory. Povídejte.
1: Dobrý večer. Mám dvě děti, chlapce a holčičku. Jsou od sebe tak 3 roky. Nejdřív jezdil syn od první třídy a pak jsem k němu přidala dceru. Jezdili na jeden tábor. Tenkrát to nebylo drahý, mohli jsme si to s manželem dovolit. Jezdili na 3 neděle. A různě po jižních Čechách jezdili. Já už si to nepamatuju všude, kde byli. Většinou to byly jižní Čechy, moc se jim to líbilo. A protože dcerka byla malá, tak jsem jí musela napsat korespondenční lístky s adresou. A ona vždycky tam něco doplnila. Ale ona hrozně ráda kreslila, tak mi to všecko vždycky namalovala. A kluk spal ve stanu, holka spala v bungalově. A tak jsme tam jednou s tátou vyjeli se podívat, jak se tam má. A tak jeli jsme na motorce. No, tak jsme se jeli podívat. A oni zrovna byli na nějakém výletě. Ale tak nám ukázali, kde syn bydlí ve stanu. Tak jsme tam šli, on měl hezky uklizený ten stan. A pak jsme se šli podívat k děvčeti do toho, do pokoje. Tam měl to taky pěkný. Tak jsem to pochválila. Pak jsme odjeli s nepořízenou domů, že jsme ho neviděli. Ale nechali jsme jim tam dárečky. Holka vždycky psala, mami, pošli balík. Tak jsme vezli sladkosti a takový. No. A moc se jim to líbilo. Jezdili každý rok, protože se snívali. V práci vás nemůžete tak dlouho nachybět. Takže oni jeli vždycky na 3 neděle se jezdilo. No. A já jsem tenkrát jsem dcerku pochválila. I syna, že má hezky uklizený stán. A tak Dana dcerka se mi dala, říkala, mami, ale co on měl uklizený, ale kdyby si se podívala za ty postele, to by zkoukala, kej tam měl binec.
0: Jeni, ranní rozvička, stezka odvahy nebo služba v kuchyni, co si myslíte, že měli děti nejméně rádi, co bylo nejméně oblíbené? Rozcvička, stezka odvahy, služba v kuchyni. Teď jsem viděla nedávno jeden dotazníček, který mě potom inspiroval právě k tomuto tématu noční.
1: Neměli rádi službu v kuchyni, to jako nesnášeli. No potom chodili brigádu, jako vybírali smetí po táboře. No aha. A nejradši měli bojové hry. Mm-hmm. Oni to vždycky dělali s nima za tmy.
0: Byli hraví. Uh-huh.
1: Jo, tak se jim to moc líbilo. No.
0: A to si představte, že právě podle toho dotazníku, který byl zveřejněný na internetu, byla nejméně populární právě ranní rozcvička. Raději služba v kuchyni, než ráno brzo vstávat. Na
1: no,
0: to všichni neradě vzpomínají. No. Tak
1: to
0: jde o to, jak
1: pravda.
0: Člověk ponocuje. Dobře, no, Janí, ještě něco dodáme?
1: Vždycky se jim to líbilo, vraceli se velice spokojeně.
0: No. Odjížděli s pláčem vždycky a vraceli se s úsměvem?
1: Ne, oni jiný brečeli, já jsem brečela. Když se mi vyprovázela takovou autobusu, jsem brečela. A ona, mami, proč brečíš?
0: To je milé.
1: Mně se po nich stejskalo ty 3 neděle, no.
0: Rozumím. Janí, tak děkujeme, že jste teď...
1: Já vám taky děkuji, že jste mě vzali.
0: Vysílala noční linku spolu s námi. Mějte se co nejlépe. Dáme si kapelu Elán a než zaspívá Petr Bende, tak doufám, že nás někdo další z vás vezme na jeho oblíbený letní tábor. Byli jste vzorní táborníci nebo malí rošťáci? Vzpomínáte na nějakou veselou táborovou příhodu? Volejte. Tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tady noční linka Českého rozhlasu, ve které dnes hledáme příběhy ukryté mezi stany, lesními cestami a táborovými písničkami. Teď to budeme objevovat spolu s panem Vlastimilem, který volá z Pardubic. Krásnou noc.
1: Dobrý večer, můžu popřát všem klidnou noc a hodně mírova klidu a zábavy. Chtěl jsem jenom povědět, že jsem jezdil taky na tábor jako kluk i brácha. No a byli jsme v jednom táboře u Zlatých hor a tam to bylo takové zajímavé, no byla ta legrace obrovská, no tak jako vzpomínáme to s láskou, protože tam bylo spousta srandy. Tekl tam potůček, tak my jako kluci jsme chytali žáby, dávali jsme holkám do stanu, ti museli pištět, křičet, tam ty žáby museli vyhnat, no prostě legrace, alebo to by nešlo. Pak vedoucí vymysleli, že bude bojová hra. Ten princip byl jednoduchý. My jsme už byli větší kluci, osmáci, devátáci a ten vedoucí, takhle se šlo z tábora lesem, byla taková opuštěná kaplička stará, ne? Tak mít dvoučlené holky nebo hlídky jít té kaplice o půlnoci a kolem té kapličky to obejít, jestli tam je nějaký nebožtík nebo něco, vrátit se zpátky. No to bylo celkem jako, měli baterky všichni samozřejmě. No a my jako starší kluci jsme byli na té cestě na buku zamaskovaní, aby ty holky jako třeba páťáčky nebo to nesešly z té cesty, protože že byla tma, aby nezabloudili, prostě by nesešly, že jo. No tak pan vedoucí, jinak vynikající kluk, to byl hlavně vedoucí toho tábora, špičkový kluk, ne. Jo, tak strašná kytara uhrála, bavil nás, no strašný sranda. No tak tam byl u té kapličky, teď šly ty dvě holky a nám promítal jaký dokument o živo pračlověci. Den nebo dva dny dopředu, dozadu. A ti pračlověci měli takové různé hůlky, kije, nebo jak tam bojovali a tak dále. To byl dokument, že jo. No a ty holky, nevím, co to napadlo, prostě si tam našli dva klacky, to byly tak čtvrtá třída, jo, malý holčičky, jo. Měli ty klacky, ty šli k té kapličce. No a u té kapličky čekal ten vedoucí. Měl pro sebe prostěradlo a dělal jako stanu, jako mrtvola, která se jako strašidlo, jo. No a technicky to mělo být tak, že začnou pištět, utečou a tak podobně. Jo, by se to nestalo. Oni vzpomněli nějak na ten film a křápla ho jedna do hlavy tím klackem, jo, chudáka, a druhá ho vzala přes ruku, jo. A teď začal volat, on křičel bolestí, my jsme byli s klukama kousek, on křičel bolestí, jo. Teď ty holky se vyděsili, že tam vrtvola křičí a dali se na útěk a utíkali po té cestě zpátky. Když jak běželi zpátky, tak potkali už zase další holky, které šly nahoru, k té kapličce. Tak se celé to stádo otočilo, uteklo do tábora, zveve hrom, jo. Za nima kračil ten vedoucí. No, strašná sranda, jo. Tam byla zdravotnice, tam mu zavazala hlavu, zavazala ruku, jo. A on měl dokonce monclo, jo, z toho klacku, jo, na hlavě, jo. A to byl jak ovázaný nějaký ten partizán po válce nebo voják, jo. To strašně, ale si stojí, ale graci přirozeně, holky byli pochváleny, že bojovali statečně na bojové věno. Teď ostatní všichni chtěli taky hrát tuhle hru, už zase nebyl ten vedoucí, nemohl to. A on byl strašně šikovný a on vysekával takový totem. Seděl na totemu a vysekával totem pro nás. No a to moc krásně, on to vybaroval, jo, a podobně, on byl by zčení totemu. A najednou přijeli nějací rodiče a přijeli za ním a viděli, jak je takový nějaký domlácený, jo. Tak se ho ptali, jestli ho někdo přepad, nebo že, jestli tam pere, nebo z čeho tak zraněný. A on říká, že bránil tábor před cizíma lidma, jo. Tak jsem vytahoval, no ale jinak měl krásné písničky a zažili jsme tam tolik legrace, jo, prostě, jo, že člověk na to láskou vzpomíná, jo, nějaká politika se nám vůbec nehrála, jo, tam byly hry, já nevím, v lese a takové věci, jo, prostě legrace obrovská, jo. Všechno bezvadný, no, já si nemůžu stěžovat na nic, no, a takový ti, co brečí, jo, a to, že to nemají jak doma, ale tenkrát nebyli mobily, že, takže my jsme to tenkrát nebrali tak nějak vážně všecko, že jo, no. Zmokl člověk, zmokl, zase usnul, jo, tak my byli jsme v těch stanech s těm podsadama, že museli jsme je uklízet, holky chodili to bodovat, ten uklid, jestli to máme uklízeno, no, tak Jak to bylo, velkrátce, no.
0: Vlastníku,
1: se dělal,
0: byl jste se pak někde podívat tady na ta místa těch dětských táborů, třeba potom v dospělosti, jako z nostalgie?
1: Jo, to jsem tam byl a vezl jsem tam moje děti, jako moje děti už jsou velký, já mám 78 let, jo. No. Ale ty děti jsem tam vezl, ukazoval a moje děti byly taky na táboře, jo. A teď vnuci moji, ti jezdí zase na tábory. A jestli, oni bydli v Praze, jak jezdí na pražské tábory, jako kolem Prahy a jižní Čechy a tam. Jo. Takže ta tradice tady je, dokonce moje manželka dělala jeden čas hlavní vedoucí. Jo. Já jsem jel s kamionem, ona byla hlavní vedoucí, tak když jsem tam měl cestu, tak jsem měl kolem, se zastavil, přespal jsem u ní, jo, a s dětma jsme takovou poblbli, jo, zahrali fotbal nebo něco, holky hrali vybíjenou, badminton, prostě tam povad bylo něco, povad se něco dělalo, to neexistovalo, že se sedlo a čekalo na něco, to je, povad by to byla nějaká činnost, to si ty lidi našli, jo, prostě, takže ty děti, automaticky moje děti i vnuci už to, jako na ty tábory jezdili, no. A ještě byla taková veselá příhoda, my jsme kdysi koupili husu a syn nebo kluk malý, ne, a on dělal plavat, dcerka plavala taky závodně, ne. No a oni byli na dvoufazovém tréninku po táboru na 14 dnů a oni je tam strašně ti trenéři trénovali, mučili, že měli velký výdej kalorický a měl málo jídla, ne. A oni se povat těšili, že přijedou z toho tábora a nám psali, že si snějou tu husu, ne? No, oni přijeli z tábora, my jsme tu husu si s manželkou upekli sami a snědli se sousedama, jo? Tak syn se roštěl, táto, my jsme tak hladověli, čekali jsme, že bude husa a vy jste nám ji snědli, to není fér, říkám, no to víš, no, život není fér, no. A to je taková legrace. Ale
0: vlastně
1: jako na ty tábory vzpomínám
0: perfektní.
1: Spousta lidí, jako velice fantastický, jo, protože jako.
0: A tak to má být. Děkuju, že jste vzpomínal i s námi v noční lince Českého rozhlasu. Teď se zahrajeme písničku od Dalibora Jandy. Doufám,
1: jo,
0: že
1: jo, děkuju. Jinak všechny zdravím, pro všechny přeju mír a klid a pohádek. Ať se všichni mají zdraví, aby byli hlavně. Jsem byl teď nedávno nemocnici, tak tam je spousta lidí nemocné, tak aby se uzdravili všichni. Jo? Tak jo, mějte se pěkně a váš pohádek se začne.
0: Ano, děkujeme za pochvalu i za všechno milá přání a teď se ptám i vás ostatních. Jezdili jste na tábory, co jste si tajně přibalili do kufru? Měli jste na táboře třeba nějakou dětskou lásku, dostali jste první pusu? Pojďte nám o tom říct.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Volá paní Marie. Krásnou noc vám přejeme v noční lince Českého rozhlasu.
1: Já vám taky zdravím vás všechny ve studiu. A protože čekám na ten fotbal, který naši budou hrát, tak jsem si říkala, že vám musím říct svoje zážitky.
0: Z dětského tábora, právě to je dnešní téma, letní tábory. Tak posloucháme.
1: Tak, samozřejmě jako dítě jsem jezdila do tábora a bylo mě tam vždycky strašně smutno, hrozně. No tak jsem si řekla, když už jsem potom měla svoje děti, tak aby jim nebylo smutno, takže to zajistím tak, že budu jezdit jako vedoucí. A začala jsem jezdit jako vedoucí a 40 let jsem harcovala po různých táborech jako hlavní vedoucí. 40 let. 20 let jsem jezdila do Křižanova, potom jsem vedla tábory brněnskému výstavišti, potom odboru školství, potom sociálním věcem. Ale chci se podělit hlavně o to, že jednak teda do Křižanova několik let, no nevím, asi 2-3 roky se mnou jezdila Radek Bajgar, to vám asi něco říká. Takže dneska je z něho slavnej spisovatel a dramatik. Takže ten tam se mnou jezdil taky nějaký roky v tom Křižanově a byly to nádherné roky a on byl suprovej. A jezdilo tam spoustu takových těch vysokoškoláků, kteří si dělali brigády a takže vymýšleli prostě takové věci, jako že jsme si opíkali prostě jako salata s dětskama, s těma nejstaršíma oddílama a průšvih byl potom ten, že chodili na kontrolu samozřejmě tehdy naši páni, vysoce postavení svazáci jako manči. Takže byl problém prostě, že zrovna přijeli, když jsme opikali tady tohle seleno. Naštěstí to vedoucí všichni kryli tak a nějak jsme je prostě dali bokem, aby to nezjistili. Ale takže zážitků strašně spoustu, mám strašně, jsme si utvořili takovou partu, který jsme jezdili pravidelně. Dneska už jsou to tátové rodina, jejich děti taky jezdí na tábory a představte si, že si ještě celou tu dobu jako máme spolu kontakt a takže si ještě občas zavoláme, co kdo dělá a ale nejdůležitější nebo nejzajímavější, co jsem dělala, tak jsem 10 let vedla takzvané cigánské tábory. Dneska už by se... Takže jsem jezdila s cigáňatama 10 let jako vedoucí a to byly nejkrásnější zážitky. Prostě to byly děti ze sociálně znevýhodněných rodin. Ovšem v tom táboře to bylo úžasné, jak oni se přizpůsobovali a jak prostě prožívali všechny takové ty akce, které jsme dělali. Oni na to nebyli zvyklí, že? Takže prostě neskutečně prožívali. A ty zážitky u těch táboráků, jaký večer kolikrát ty oči zažili, taková ta jejich divokost, a taková nespoutanost a taková... No, bylo to úžasné s nima. Nejhorší ovšem bylo to, že prostě přece jenom názor na ty romské děti byl jiný, takže odbor sociálních věcí, který to zařizoval, nikdy neřekl, že přijede 40, já jsem jim říkala černé perly, že přijedou ze 40 černýma perlama někde do tábora. No a tak se jsme měli opravdu výborné lokality, nám vybrali a teď jsme tam přijeli a já jsem vždycky nechala děti v autobusu a říkám, počkejte, já jdu oznámit, že jsem přivezla 40 černých perel. No a teď všichni koukali, co a teď vylezlo prostě 40 cigáňat. A oni byli v šoku většinou vždycky to osazenstvo toho nějakého rekreačního zařízení. A ze začátku na nás tak jak si protahovali ty obličeje, moc se jim to nelíbilo, jo, že prostě tam jedeme prostě tady s těma dětma. No ale po 3, po 4 dnech zjistili, že ty děcka jsou prostě bezprostřední, že se prostě podřizují tomu režimu, že oni si po sobě všechno uklízeli a pomáhali. Takže když jsme odjížděli, tak většinou nám všichni říkali, tak takové děti jsme tu ještě neměli a plakali. Děcka plakali, lidé z těch rekreačních zařízení taky. Takže na to mám nejkrásnější vzpomínky tady, právě tady s těma romskýma dětma. Takže bylo to úžasné. No tak dneska mám na co vzpomínat. A nedalo mě to, když jsem slyšela, že jste otevřeli toto téma, tak mě to nedalo, abych se o to aspoň trošičku nepodělila.
0: No tak pokud teda jezdíte, nebo jezdila jste 40 let na tábory, tak, no, tak to mě, samozřejmě patříte do dnešní noční linky a musela jste jít s náma
1: vysílat. Mě je 80 roku už teď, že? Tak já jsem, no do 70 let jsem jezdívala.
0: Do 70? No, paní do Marie, 70. A kde jste brala tu motivaci?
1: Já nevím, já jsem do 70 let i učila.
0: Takže vy jste prostě hvězda na všechny fronty.
1: Já jsem hrozně ukecaná, no tak to už je profesionální deformace a já jsem prostě, děti byly můj život, no. A já jsem tak vlastně všechny vnuky potahala po všech těch táborech. Já jsem totiž si říkala, abych je neošidila o to, protože přece jenom v tom kolektivu těch dětí a ne se mnou být v prázdninách, jenom se mnou, tak ať jsou v kolektivu. A takže oni nakonec potom taky dělali praktikanty, potom vedoucí, takže jsem je i je proto nadchla. No a tak se mnou prožilo 9 vnuků, prošlo tady tím. A dneska už jsou to taky vysokoškoláci a odmaturovaní, no tak jsem to tak nějak dotáhla, no. Tak teď už na to jenom vzpomínám.
0: My jsme rádi, že jste vzpomínala i s námi. Vzpomněli jsme také Radka Bajgara, což je vlastně tady náš kroměřížský rodák. Tak děkujeme.
1: Že jste mě vyslyšeli. Přeju klidnou, krásnou, dobrou noc. A nashledanou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: máme milou návštěvu z Ostravy. Teď nemyslím zrovna Jaromíra Nohavicu, ale myslím paní Dášu, která se připojuje k vysílání Noční linky. Zdravíme vás, vítejte a povídejte. Letní tábory, dnešní téma.
1: Letní tábory, no já tady vzpomínám a poslouchám všechny, co volali do studia. A hodně mi to připomnělo, jak jste řekla o té první puse. A pamatuju si, že jsem byla na táboře jako poprvé. A taky jak nějaká jiná posluchačka tam říkala, že psala rodičům, že se mi tam nelíbí, ať mě přijdou vyzvednout a prostě nic se nedělo, naši mi tam prostě nechali. Byla jsem tam sice s kamarádkou, ale vůbec se mi tam nelíbilo, nevím proč ani, ale chtěla jsem strašně domů. A mezi tím, jako samozřejmě, že tam byli kluci a tam byl takový rošťák, jmenoval se, mě se právě jak tam jeden z posluchačů předtím říkal, že tam jedna holčičce rozbil hlavu, jak se houpala, tak se mu to taky tak právě teďka nad čím uvažuje, jestli to není ten stejný klučina,
0: který že by to rozbil. On vás houpal, ten náš posluchač.
1: No, teď, jako já jsem na tím uvažovala celou dobu teďka, já si říkám, mě se tam jako nelibo, potom tam ten klučina mi rozbil hlavu a prostě jako všechno se dělo a právě předtím, než mi ještě rozbil hlavu ten klučina, já vím, že to není asi politicky správné v té době, ale tam byl ten asi to stejný klučina měl, byl trošku při těle, jak to mám říct, jako nějak hezky a prostě chtěl asi s někým jako, měl taky chtěl mít nějakou holku, tak chtěl, jako jestli já bych nebyla jeho holka, jenomže já v té době já jsem s ním nechtěla chodit, nebo nechtěla jsem, jako aby byl můj kluk, jenomže jsem neuměla říct ne. Mně to bylo jakoby, víte co myslím, mně to bylo líto, že řeknu někomu ne. Tak jsem řekla jako, že jo, ale pořád jsem se někde schovávala, aby no jenomže já jsem byla s tou svojí kamarádkou v té chatce a on přišel jeden večer a jakože jsem jeho holka, tak ať mu dám pusu, že? Takže já jsem se vždycky schovávala, spíš jsem se snažila srčit tu moji kamarádku, ať mu dá pusu. No a potom, a potom právě si pamatuju, že jsme tam blbli a to a že mi ten kluk vlastně mě houpal, no a já jsem vlastně rozhoupala mě tak až moc, až jsem spadla se houpačky. A je komické, že vlastně ten předešlý posluchač říká, tady to stejné. Právě jsem uvažovala nad tím, jestli to není ten, jak jste říkala, jako jestli byl takový nějaký neposlušný kluk, jestli to nebyl zrovna on.
0: No, tak kdo ví, jestli ještě teď poslouchá, jestli by vás zařadil. No, tak třeba se mi ozve a vysvětlíme to, já vám když tak potom dám vědět, ale to by byla teda velká náhoda. Kolik jo, let jako to je? Kolik to může být?
1: Zbytečně, ale jako 20... taky, když jsem se vůči němu cítila hrozně, jsem si říkala, ale jako já nevím, jestli se to taky tak měla, nebo má to hodně lidí, jakože fakt jako jsem tomu člověku nechtěla oblížit, tak místo toho, abych řekla, že ne, že s ním nechci
0: chodit. Určitě, tak to vám mohlo být kolem 12 třeba, že?
1: No, přesně, jako bylo, no, my jsme ještě byli takové. Ale jako jo, jako

0: měla nějaký...
1: Tak na jednu stranu můžeme říct škoda, na druhou užívala jste si léta jinak a
0: tak
1: je to tak, bylo fajn.
0: Přesně tak, přesně tak.
1: Zase tábory nejsou nafukovací, všichni jsme se tam stejně nevlezli. Takže děkuji.
0: A teď jsou i takové ty příměstské tábory, že? Takže jako možná, že to by aj jako na ten jeden den vyšlo, jako, ale jo, děkuji moc krát, posluchači, a vám a taky přeji krásný večer.
1: Opatrujte se, telefon uložte, zase se ozvěte, budeme rádi.
0: Určitě. A jestli to je ten Michal, tak ho zdravím, jestli ještě pořád poslouchám. A doufám, že už se polepšil, no.
1: No, já myslím, že možná za těch pár let už mohl dospět. Iveta Bartošová teď zaspívá Dej mi ruku a naposledy zopakujeme telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Já vítám další volající. Byla tady s námi paní Dana, která vypadla před malinkou chvilkou, takže teď jsem někoho překvapila, protože ho uvítám přímo ve vysílání. Kdo to je? Krásnou noc
1: Dobrý
0: přejeme.
1: Dobrý večer, nebo dobrou noc. Anna z Miroslavy volá.
0: Aničko, vítejte, jste překvapená. Ale doufám,
1: jo,
0: že
1: jo,
0: mile.
1: Jo, já ano, jsem
0: dovolila jednou jste se.
1: V uchu slyšela vás, tak jsem překvapená. No já musím říct, že já jsem byla jen jednou, jedinkrát na letním táboře. Vzpomínám to, ale ty vzpomínky už jsou takové chabé, protože už jsou letité. To moje kamarádka, její tatínek byl hasič, takže se pobrali děti nejen z Miroslavy, ale já myslím, že z Miroslavy jsme byli jenom my dvě, ale po celém tom okrese Moravský Krumlov.

0: a byli jsme ve Skrých. Je to tábor, o kterém mluví občas František Švaříček ze Židlochovic, protože on byl tam taky, jenomže on tam byl určitě o nějaký rok dřív, protože je starší, o nějaký ten pátek. Ale já na to vzpomínám, jak jsme ráno si museli oblít pionýrský úbor a vstyčit vlajku a dát vzdát jí čest. A potom jsme měli rozcvičku, ale bylo tam krásné koupání, bylo krásné počasí, na to si vzpomínám. To bylo jediný tábor, který, a to už bude skoro 70 roků. Takže ty, nedivte se, že ty vzpomínky už z té hlavy se vykouřily. Ale vzpomínám si, když jel náš syn na první tábor a bylo to nedaleko, bylo to do Rouchovan, škola Miroslav tam měla tábor rozložený u Rybníka, u Rouchovan, to už je dneska, dřív to byl Krumlovský okres, dneska je to už Třebíčský. A přijel domů, nepsal, asi se mu tam líbilo, ale na boty, když odjížděl, tak měl zvláštní tašku a oblečení, tehdy nebyly nějaké kufry na kolečkách nebo něco, měl takový, řeklo by se, koženkou potažený papírový kufr. A když přijel, tak ten kufr jsem musela nechat na dvorku, protože gumáky, tenisky, všechno bylo zablácené, bylo to v prádle a to prádlo bylo, dalo by se říct, nenošené a on nosil celý 14, nosil jedny trenýrky a jedno tričko. Tak to šlo, ta gumička na těch trenýrkách, ta se dala ta špina škrabat, jo, a že nikdo na to asi nedohlídl, nebo se mu to líbilo, hodilo, že tak může chodit, takže trenýrky jsem močila jak dlouho a tričko si pamatuju dnes, že bylo bílé se žlutým proužkem a trenýrky červené. Takže to mám vzpomínku a on byl asi na dvou a dcera ta byla na více a vím, že byla i na mezinárodním táboře v Hradce nad Moravicí. Ale už jsou to Jaruško léta, protože už jsou to letití lidé a už mají svoje vnuky odrostlí a dcera už je babičkou, takže já asi nepamatuju, že by dostala nějaký dopis, že jí je smutno nebo něco takového. Možná, že psala, že chtěla nějaký peníze. Syn ne, to byl takový introvert, ten byl daleko hodnější než ona. Ona byla taková, ne dračice, ale byla taková jako by víc po tom světě taková chtěla být, já nevím, jak bych to řekla, aby byla viděna, ale dneska jsou to usazení lidé a mám z nich radost. Takže takové jsou zážitky z táboru, takže takhle.
1: Děkujeme za ně. Za chvíličku se budeme odpojovat, noční linka bude končit, ano, takže jedna čase se rozloučit.
0: Vám také a ať se daří všem a mějte se. Dobrou noc.
1: Milí posluchači, dnešní noční linka patřila vzpomínkám na letní tábory. Děkujeme, že jste s námi sdíleli svoje příběhy, radosti, malé i velké dobrodružství, která k létu prostě patří. Přejeme klidnou noc, ať se vám zdají ty nejhezčí sny a těším se na příště. Jarka Varvoříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Začínáme dnes tak trochu jako v pohádce. Bylo, nebylo. V dobách, kdy se ještě nevysílalo Divadlo pro vaše uši, měl rozhlas jiný dlouholetý cyklus pořadů, který právě v tomhle nočním čase přinášel ukázky z knížek a literatury vůbec. Tak se dnes na ty stránky zase vrátíme, co říkáte. Společně s naším archivem a taky díky tomu seriálu, který se jmenoval tak hezky. Stránky na dobrou noc.

0: strašidele.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Příběhy na závěr dne. Krátké prózy, cestopisné črty, pohádky, vyprávění, pověsti, to všechno k poslechu krátce před půlnocí. Takové byly mezi posluchači velmi oblíbené stránky na Dobrou noc. Vysílali se v rozhlase, tuším, od léta roku 1976, a to hodně, hodně dlouho. No a Divadlo pro vaše uši, to jsou vlastně taky svým způsobem takové archivní stránky na Dobrou noc. Oblíbené knížky a známé herecké hlasy. Jako třeba v případě Alfonse Dodeta a jeho románu Listy z mého mlýna. Z něhož vybírá, čte a taky nás na venkov do francouzské Provence teď pozve pan Karel Heger.
3: He, ti se divili, ti králíci. Odedávna viděli, že jsou vrata mlýna zavřená a že zí i zápraží zarůstají trávou, a tak došli k názoru, že mlynáři vymřeli. Místo se jim líbilo, a tak si z něho udělali něco jako svůj generální štáb. Ústřední bod svých strategických operací, takový králíčí mlýn v Žmáb. Tu noc po mém příjezdu jich tam bylo, no, abych nelhal, dobře 20. Seděli v kruhu na zápraží a vyhřívali si tlapky v měsíčních paprscích. Stačilo pootevřít vikýř a frrr, celé králičí ležení se dalo ve zmatku na útěk. Všechny bílé zadečky se klidily se vstyčenými ocásky do houští. Doufám, že se zase vrátí. A ještě někdo se velice divil, když mě spatřil. Byl to nájemník z prvního patra. Starý podivínský vír s hlavou myslitele, který sídlil ve mlýně již více než 20 let. Našel jsem ho v hořejší světnici, seděl bez hnutí a zpříma na hřídeli lopatkového kola mezi opadanou omítkou a spadlými taškami. Chvilku se na mne díval svýma kulatýma očima a potom, udiven, že mě nepoznává, začal dělat hů, hů a namáhavě potřásat svými prachem zašedlými křídly. A zatrápení myslitele, ani se to neokartáčuje. No nic, tak tento tichý nájemník se mi líbí, daleko lépe než nějaký jiný. A to právě takový, jaký je. Se svýma mhouravýma očima a zamračenou tváří. A tak se mu nájemní smlouvu honem obnovil. Má pro sebe celý hořešek mlyna jako dřív, se zvláštním vchodem střechou. A já si ponechávám světnici v přízemí, malou místnost bílenou vápnem, nízkou a klenutou jako refektář v klášteře. Odtamtud vám tedy píši. Dveře mám otevřeny do kořán a sluníčko na mě svítí. Krásný borový lesík ubíhá přede mnou v zářivém světle až na úpatí svahu. Na obzoru se jemně rýsují hřebeny alpských předhoří. Ticho všude. Jen tak občas se ozve zvuk píšťaly nebo kolíha někde mezi levandulí či rolnička na postroji meska na cestě. Celá tato krásná provansalská krajina žije jen světlem. A jak potom chcete, aby mi bylo líto, že jsem opustil vaši hlučnou a učazenou Paříž? Mě tak dobře v mém mlýně. To je opravdu koutek, který jsem hledal. Koutek voňavý a teplý. Tisíc mil daleko od novin, od fiakru, od mlhy. A co je tu okolo krásných věcí? Je to sotva týden, co jsem se sem nastěhoval a už mám hlavu napichovanou dojmy. Tak například hned včera jsem se díval, jak se vracají stáda ovec do statku pod kopcem. A to vám přísahám, že bych tuhle podívanou nevyměnil ani za všechny premiéry, které jste měli tento týden v Paříži. Posuďte sami. Musím vám říci, že když přijdou horka, posílají v Provence obvykle dobytek do Alp. Zvířata i lidé tam nahoře tráví 5 nebo 6 měsíců pod čirým nebem v trávě až po pás. Když potom přijde první závan podzimu, sestupují zase dolů do statku a vracejí se k počestné pastvě na nízkých zašedlých pahorcích provoněných rozmarínou. No a včera večer se stáda vrátila. Brána otevřená do kořána na ně od rána čekala. Ovčiny byly plné čerstvé slámy. Hodinu po hodině si lidé říkali, teď jsou v Aiguër, teď jsou v Paradou. Potom se najednou k večeru strhl pokřík, už jsou tady. A tu vidíme v dálce, jak se stádo blíží obklopeno gloriolou z prachu. Vypadá to, jako by i sama cesta stádo doprovázela. Napřed jdou staří berani s rohy nastavenými dopředu. Vypadají divoce. Za nimi houf z kopců, trochu unavené bahnice s jehnatý mezi nohama. Mesci s červenými chocholy nesou jednodenní jehňata v koších a kolébají je při chůzi. A potom běží psi, celý udýchaní a s jazyky až na zem. A nakonec jdou 2 pastýři, náramně darebovi, zahalení do hrubých vlněných plášťů, které jim padají na paty jako kanovnické pláště. To vše před námi vesele defiluje, mizí v bráně a cúpe, jako když pořádně prší. Máte vidět, jaký rozruch je v domě? Velicí zelenozlatí páví s jemnými hřebínky příchozí poznali a vítají je z výše svého hřadu strašlivým vytrubováním. Kurník, který už usínal, se najednou probouzí. Kde kdo je na nohou? Holuby, kachny, krůty i perličky. Na dvoře je jako v blázinci. Uprostřed všeho toho hluku se stádo dostává ke svému odpočinku. Nic není tak rozkošného jako toto ubytování. Staří berani jsou dojati pohledem na své jesle. Nejmenší jehňata, která se narodila na cestě a ještě nikdy statek neviděla, se kolem sebe rozhlížejí v údivu. A daleko nejdojemnější jsou psi. Ti dobří ovčáčtí psi, kteří jsou zcela zaměstnáni svými ovcemi a mají ve statku oči jen pro ně. Marně na ně volá hlídací pes ze své boudy. Marně je láká v jedro až po okraji plné čerstvé vody. Nic nechtějí vidět a o ničem slyšet, dokud není stádo uvnitř, dokud není zastrčena velká petlice u plankových vrátek a dokud pastevci v čeledníku nezasednou ke stolu. Tu se teprve dají pohnout k tomu, aby zalezli do boudy a chlemtajíce svou misku polévky vypravují kamarádům ze statku, co dělali nahoře v horách, v pošmourné krajině, kde jsou vlci a veliké purpurové náprstníky až po okraj plné rosy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Soudničky, to je vám přece takový pěkný novinářský a zároveň i literární žánr, který ale už potřebuje celého spisovatele, nejenom novináře, s nadáním pro zkratku a taky humorné vyprávění, stručnou a jasnou charakteristiku postav. To všechno musí takový referent ze soudní síně umět, aby se pak čtenáři bavili, třeba jako u vyprávění Františka Němce, Karla Poláčka nebo Františka Šimečky. No a v těch dnešních soudničkách se potkávají i mistři svého oboru u mikrofonu. Josef Sommer s Borisem Reznerem a Rudolfem Hrušinským.
2: Soudní referenti nedívají se na obžalovaného pravidelně jako na lotra. Jen tu a tam občas nutno obecenstvu říct, že včera stál před soudem lotr nejhoršího druhu, což omastí se ještě citátem z nějakého světového autora, poukáže se na nějaké drama světové pověsti, a když jste vylíčili takového lotra co nejhrozněji, udělali z něho vyvrhele lidské společnosti, že by ani pes kus chleba od něho nevzal, porota vám ho osvobodí a vy musíte psát znova. A napíšete nyní opak, že totiž těžce zkoušenému muži dostalo se konečně zadosti učinění osvobozujícím výrokem poroty. Nejhorší je, když myslíte, že bude obžalovaný doopravdy odsouzen. Jeden můj známý lehkomyslně napsal: vrah Křepelák byl odsouzen k smrti provazem. Hádali jsme také všichni na provaz, ale dopadlo to tak, že onen přítel musel napsat opravu. Včera se vloudila nedopatřením tiskárny do našeho listu, do soudního referátu zpráva, že vrah Křepelák byl odsouzen k smrti provazem. Opravujeme nyní dodatečně, že pan Křepelák byl osvobozen a jeho pověst, že byla rehabilitována. Chyba stala se tím, že náš referent měl připravený výsledek přelíčení s vrahem Moučkou, které se bude konat v příštím porodním období, a v tiskárně byly oba obvinění zaměněni. Mně samotnému se zase přihodilo, že jsem osvobodil jednoho chlapíka a k svému údivu jsem se dozvěděl teprve druhého dne z jiných novin, že byl odsouzen do žaláře v trvání 12 let. Byl jsem tedy nucen napsat svůj referát o včerejším líčení se Zlíhem. Pro podvody doplňujeme, že obžalovaný Zlých byl osvobozen od trapné nejistoty, jak to s ním dopadne. Již po 10 minutách, za kterou krátkou dobu soudcové z lidu se poradili a dozvěděl se po jejich návratu, že porotci odpověděli na první hlavní otázku, stejně jako na druhou otázku, 12 hlasy ano, takže byl Zlých odsouzen do těžkého žaláře v trvání 12 let. Porotě člověk nesmí věřit. Jedině když vidí, že páni porotci pláčou, může klidně napsat, na to byl propuštěn na svobodu. Jednou se stalo, že jeden obžalovaný křičel: páni soudci z lidu, pěkně jich prosím, já mám 5 dětí, já mám 10 dětí, já mám 15 dětí, já mám 20 dětí. Ani jedno oko nezůstalo suché. Jen my, soudní zpravodajové, tvářili se strašně vážně a zahloubali se do spisu obžalovacího.
3: Tyto obžalovací spisy jsou cennými literárními díly. Někdy jsou jednoduchým a prostým slohem psány, jindy opět psány slohem velice spleteným a opět někdy poeticky, dle toho, kdo je sestavuje na CK státním zastupitelství. Vezměte si příklady. Tak viní spis obžalovací, že s úmyslným opatřením prostředků přispěl k bezpečnému vykonání toho, že XY úmyslně něco předsevzal činěním zhora uvedeným, ovšem v ten smysl, že předsevzav činění tak dělal, že jednal. Nebo píše státní zástupce poeticky, že XY ukrývaje se nepravou tvářností poctivého člověka? Nebo opět zní žaloba? Bylo to za krásného červencového jitra, kdy policejní strážník číslo 182 Josef Jakubec v raním úsvitu vycházejícího slunce pozoroval za stromem rozložitého košatého dubu, ukrývati se v nejasných obrysech obžalovaného. Toť literární dílo, o tom není sporu. Tu se čte vlastně povídka před všemi posluchači. A obžalovaný musí rozhodně být hrdým na to, že jest opěván státním zastupitelstvím.
2: Zajímavé jest slyšet výkřiky odsouzených. Obyčejně křičí, já jsem nevinen. Ale jednou jeden obžalovaný a osvobozený zloděj, stojící před porotou, zvolal. Tak jsem to ukrad, přiznal jsem, nic mě nepolehčuje, a když nyní jsem si chtěl na stará kolena odpočinout, tak 8 hlasů je ne a jen mizerné 4 hlasy ano. To je divná spravedlnost. A stařeček zloděj podíval se pln důvěry na veřejného žalobce s jiskrou naděje, že přece alespoň ten pán bude něco namítat a že přece ho nepustí ven na svobodu, kde není nikoho, kdo by mu podal něco k jídlu, nemluvě o přístřeší. A veřejný žalobce prohlašuje, že nic nenamítá proti propuštění obžalovaného na svobodu a stařeček vykřikl, tak i oni. A v přízvuku jsem vycítil, že tak tragicky ani Julius Caesar nevykřikl na Bruta. Et tu mi fili. I oni, pane Brute.
3: Václav Kulhánek, známý Poberta Dlouhoprsták, jenž hrději dovede si vyšlapovat v šedivé trestnické kazajce než na svobodě a ve svátečním kabátě, tak to ale horlivý přivrženec zásad nečinnosti, měl zase jednou vážné myšlenky. Pozoroval totiž, povaluje se na denním svém lůžku v příkopu za Strahovskou bránou, že se časy valně mění, že odstáhlíš křiklavé kavky z pražských věží do teplejšího domova a že noc co noc vkrádá se v laciný jeho byt nevítaný host, ostrý mrazík co studený nocléník. Zahalen ve vlhký plášť husté podzimní mlhy, rozvažoval tedy Kulhánek u sebe takto. Milý brachu, nouze železo láme. Třeba si byl tomu letnímu bytu na čerstvém povětří sebevíce přivykl, nic naplat. Pro zimní dobu přece jen se nehodí. Z čehož dále následuje, že se musíš za příkladem těch opeřených věženských obyvatelů ze svého hnízda také stěhovat. Stěhovat, lehko říci, ale kam? Když byl Kulhánek tentokrát již asi po 10. policejními úřady z Prahy vyhoštěn a když se za branami jejími potuloval po vůkolí jen tak na zapřenou. Kam? Usmál by se takovýmto rozpakům každý v oboru svém řádně obeznalý tulák, zloděj, věda, že v nejhorším případě i jemu ještě zbývá kam. V létě pod jasnou modrou oblohou v září nesčíslných světel noci, třeba v příkopu neb na hromadě smetí, a v zimě zachrání před mrazem a výčitkami lačeného žaludku tuláka třeba kriminál. A právě jsem až došel s myšlenkami Kulhánek, přemítaje o stěhování. Zraky jeho mezitím volně bloudili nad zapovězenou mu Prahou, až konečně stanul nad místem, kde ze zkušenosti věděl, že asi stojí trestnice svatováclavská. představil si v myšlenkách pana státního s tím vážným hlasem a přísně pronikavým zrakem. Přichystal si pro ní již napřed celou zásobu ostrých odpovědí. Vyslechl v duchu pevně, beze všeho vnitřního pohnutí, rozsudek, nastoupil i hned trest a pak předložil si také napřed ten kriminální jídelní lístek. Všedního dne praženka, librový knedlík, 1,5 libry chleba, vařené švestky. V neděli a ve svátek také ještě několik lotů masa podle nejnovějšího zařízení skýty a při příležitosti sklenice piva. A nesleví se ani zbla. A ne, a ne, a ne. Smál se tulák zloděj. Pak ať přijde nějaká policie a chce mne odtud vyhostit. Pokud zima, potud moje domovské právo. Druhého dne na to postižen byl Kulhánek a právě prodával u sedláře koňské náčiní, jež byl v noci odcizil v stájích břevnovského pivovaru. Včera odbýváno s ním u zdejšího zemského co trestního soudu v záležitosti té závěrečné přelíčení. Po jehož ukončení odsouzen byl do těžkého žaláře na čas 8 měsíců. Tázán soudcem, zdali jest spokojen s vyměřeným mu trestem, myslel, no, já to, pane soudce, cenil sice asi o 2 měsíce níže, abych zase z jara přišel na frej. Ale když je to již jednou takové, přijímám trest.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Z ordinace divotvorného lékaře. Krajský soud v Praze, Praha, 16. srpna. Černý a bledý pán s brýlemi obroubenými černou želvovinou je oděn v černý slavnostní šat. Cosi nesmírně učeného a tajemného vane z jeho zevnějšku. Černý a bledý pán se nazývá Jaroslav Hojka a podle obžaloby je 42-letý ženatý bez zaměstnání. Obžaloba státního zástupce doktora Jelínka ho vinila ze zločinu podvodu a pro přestupek, o kterém se v zákoně praví, že nemaje lékařského učení a nemaje podle zákona práva léčit jako lékař nebo hojič, provozoval lékařství a hojičství po živnostensku. Černý a bledý pán absolvoval chemicko-technický odborný písemný kurz švýcarský. A pak psal do časopisů Praktická hospodyňka a Médium zdravotní rady. Léčil všechny nemoci, které ohrožují lidský rod. Radil, jak odstraniti chudokrevnost, povzbuditi vzrůst vlasů a ňader, léčil choroby štítné žlázy, revmatismus a věděl si rady, jak posíliti pohlavní nemohoucnost. K tomu potřeboval pouze běžné a levné materiálie, avšak účinek laciných drog posiloval svou znalostí věd okultních. Pacient musel mu zaslat data týkající se vzrůstu, tělesné váhy, dne a roku narození. Lékař se pak dotázal hvězd a byla-li konfigurace planet příznivá, pak se nemocný mohl těšit nadějí, že bude vyléčen. Vedle toho disponoval 2 tajemnými prostředky, jimiž indiferentní přípravek dosahoval neúměrné účinnosti. První prostředek k podpoře léků se nazýval spagirické vehikulum a druhý hermetické vehikulum. Druhý prostředek zesiloval účinek léků a o prvním prohlásil učenec dosti vyhýbavě, je těžko moderní vědou podstatu spagirického vehikula definovat, ale možno říci, že bazíruje na zásadě, že každý prostředek je nabit určitou elektrickou potencií. Další výklad zanikl ve smíchu posluchačstva. Ve jmenovaných časopisech a publikaci jiného divotvorce známého doktora Šipka uveřejňoval inzeráty nabízející univerzální prostředek pro tělo a nervy, za který žádal 138 korun. Pro zvýšení potence měl na skladě preparát za 58 korun. Olej na uzpůsobení kostí stál 100 korun, kdežto prostředek pro čištění krve pouze 25 korun. Vývin poprsí byl obsažen v lahvičce v ceně 134 korun. Největší však léčebnou sílu přikládal bylině zvané kopičko královské, vědecký herba asfodely, která měla univerzálně léčivou moc. Za nesmírného veselí předčítal samosoudce vrchní rada Pazderský dopisy pacientů adresované divotvornému lékaři. Jedné dámě předepsal proti žloutence koňské maso a ovesné vločky. Proti bolení hlavy doporučil pacientovi šňupat vlažnou vodu, přičemž však důrazně upozornil, že dlužno napřed šňupat levým, chřípým a pak teprve pravým. Nějaký obuvník měl revma a doktor mu poslal tinkturu s takovýmto návodem. Dvě kapky tinktury se kápnou do sklenice vody a po 6 nedělích způsobí léčení odpoutání astrálního dvojníka toho obuvníka. Astrální dvojník uprchne i s revmatismem. Nakonec uveřejňujeme účet, který divotvůrce zaslal jedné brněnské paní, jež trpěla všemi nemocemi na světě. Účet vypadal takto. Proti rozšíření štítné žlázy kombinace bylin impregnovaných po anglickém způsobu KČ75. Píchání u srdce neomylný prostředek KČ40. Proti chudokrevnosti tinktura amara KČ87. Proti pupeční kýle anýzová šťáva KČ75. Obžalovaný se hájil, že neléčil poživnostensku, ale že nezištně doporučoval léky zahraničních firem, na kterých měl nepatrný zisk. Byl zřejmě připraven na to, že mu bude možno před soudem přednést učenou přednášku z oboru astrologie a jiných věd hermetických. Bohužel nebylo na to dosti pokdy, tak posluchačstvo odešlo z jednací síně poučeno pouze z části. Soudce zprostil obžalovaného zločinu podvodu, ale uznal ho vinným přestupkem fušerství a vyměřil mu 14 dní tuhého vězení. O podmíněnosti se teprve rozhodne.
5: Lidové noviny 17.8.1937. Babička, která hodně užívala.
4: Krajský soud v Praze, Praha, 7. září.
5: Na lavici obžalovaných sedí paní Věra Holmanová. Vlastní matka udělala na ní trestní oznámení pro zločin zpronevěry. Na podzim roku 1930 měla jí dát matka Anděla Beránková 4 pokladniční poukázky živnobanky po 10 000 korun českých s tím, aby si polovinu nechala a polovinu dala své sestře Jarmile. Avšak nedala nic. Před soudem obžalovaná vysvětlovala, že matka si historii vymyslila. Nemá to jaksi v hlavě v pořádku. Chtěla jí dát pod kuratelu, ale úřad jí nevyhověl, protože to prý s matkou není tak zlé. Čekali chvilku na svědkyni. Přihnala se asi 60letá zcvrklá stařena s vytáhlým výrostkem. Svého hocha můžete zatím nechat venku, upozornil ji soud. To není žádný hoch, to je můj manžel, vysvětlovala svědkyně pyšně. Ale, podivil se předseda senátu vrchní rada Novotný, a kolik je mu let? Víte, lidi lhali, zabreptala stařena. Oni říkali, že je mu 27 a ono mu ještě nebylo 22. Pomluvili mne vlastní lidi za všechno, ale ono to manželství je státem zrušený. Děte, jo, protože já si vzala krásnýho, čistýho muže a on se pak pošpinil. Podle těchto úvodních věd pak vypadalo její svědectví. Ukázalo se skutečně, že babička je mdlého rozumu. Podle spisu trpí epileptickými záchvaty. Přesto je do života jako drak. Mladý manžel jí musel vodit do hospody, kde pila jako chlap, nevynechala žádné zábavy a z hospody odcházela za raního světla, když už se zavíralo. Vytáhlý výrostek se sám přihlásil za svědka a žalostným hlasem vyprávěl o své manželce, že je náramně náruživá, že mu koupila motocykl a chce, aby ji ustavičně vozil na výlety. Také kánoe koupila a je celá divá do vodního trampování. Jak jste přišla k těm pokladničním poukázkám? Po svým neboštíku mužovi, vysvětluje svědkyně. To, jak jsem prala jeho ponožky, tak jsem je našla. Byly schovány v jedné fusekli. To ovšem nevypadalo podobné pravdě, neboť pokladniční poukázky jsou, jak známo, veliké, tuhé archy a nedají se dobře uschovat v ponožce. Soud obžalovanou osvobodil, protože nemohl dát víry oné podivné svědkyni. Vytáhlý výrostek si manželku odvedl.
4: Lidové noviny 8.9.19.

0: Tematicky se stránky na Dobrou noc měnily i v průběhu celého roku. No a považte, o čem asi tak mohli být nebo čemu se mohli věnovat o dovolené. Nechyběla samozřejmě letní témata, jako je rybaření. Co večer, to jedna kapitola nebo jeden příběh. Třeba z povídek o ty Pavla, jak by ne, jak si ho vybral Miroslav Moravec. A nebo Mahinova rybářská knížka, taky známá a oblíbená. Tou bude dnes večer listovat ještě jednou Karel Heger. Tak vám všem zase dobré dny a někdy brzy naslyšenou.
1: Mám už jich několik, těch svých vod, několik na tom božím světě, ale žádné se mi nevydařily jako tyhle. U nich ležím už týden a jež jsem si našel bez pomoci cizího člověka. Vyhledal jsem si je na mapě a vykombinoval jsem si, že jsou jistě nejlepší na okrese a věc se potvrdila. A to je tak. Tyto vody leží v širokých lukách proti soutoku dvou řek. Musí tedy v nich být plno ryb. Zahajují systém trati vodu za povodně, které se táhnou kolem dědiny ve třech proudech a jsou teď v létě řadou vyschlých rákosin a neproniknutelných žump, v nichž zase řádí košaři, vynášející odtud plno menších ryb. Moje vody jsou v pořadí různých jezírek třetí od řeky a největší. První jezírko u řeky je i na mapě menší. Druhé podlouhlý jakýsi rohlík, třetí tvoří energický roh s naznačenými strmými břehy. Odtud k nejbližšímu jezeru je přes silnici na jich dobrý 20 minut, k nejbližšímu systému trati vodnímu na východ rovněž 15 minut, takže ryby vyhnané povodní z koryta dvou mohutných řek stáhnou se jistě hlavně do tohoto jezera. Rozhodl jsem se, že tady někde bude můj stan a moje rozhodnutí nepadlo špatně. Ležím u nich, jsem jimi prostě okouzlen. Je to krásná hlubočina s mělkými okraji, které jsou přímo předspány potěrem. Voda, čistá, jasná. Jezero na obou koncích je ohrazeno sítím, v němž se batolí mladé divoké kachny a rachtají vodní slípky. K silnici je daleko, do dědiny přes hodinu. Nikdo mě nevyrušuje. Jednou přešel mimo hajný, s nímž byla docela pěkná zábava. A pak mám svatý pokoj. Jak se jmenuje moje jezero? No to se rozumí, že má určité jméno, jako lesy a pole, samoty a háje. Je významnou skvrnou na tomto kousku světa, jehož okraje tvoří kopce poetických jmen, Vartovna, Jelenec, Velký háj, Somarovec a Dětkovská hora. A nad jeho šlukami vévodí tratě polí, jako Na spravedlnosti, Vinohrádky, Otavnica, Výkalky. Vyberte si, jak se jmenují moje vody. Orechovec, Dolec, Doleček, Zlatá struha, Hák, Ocas, Čertova studňa, Německé jezero, Pačítov, Rozpad, Poreč, Kachničky, a nevím, jak se jmenují. Třídím si tůně podle svých určitých událostí a mají u mne v podvědomí docela jiné názvy. Znám tůň, kde lze s největším úspěchem chytat v dubnu a říkají jí Dlouhé jezero. Zatímco můj instinktivní název pro ní je Aprílové úžiny. Znám jinou tůň, kde jsem dostal pěkného sumečka a říkají jí hloupě po německu cingl. Zatímco já jí říkám sumeček. Znám dvě velmi zajímavé louže, kde už snad po staletí chytají rybáři jménem vrabci. Chodím tedy k vrabčím jezerům. U G jsou dva kouty, které bych si koupil, kdybych byl velkým pánem. a které jsem si okřtil na Lesní oka. A tady to jezero zůstane v mé paměti prostě jako království okounů na dvě dlaně širokých. Za jediný den jsem vytáhl dva, oba pod jedním keřem, oba hezky přes 3/4 kila. Čekám tady s určitostí i okouního starostu vykrmeného na 2 kila. Ahoj, zakosují se i do největších číků a zadrhují se jako štiky. Když lezou z vody, reagují tyto modré placky pomalu živěji než kapr. A jak jsou krásní a pěkně vybarvení. Je to hra modré, žluté a červené, která blízká na nás stráví, když takového chlapíka vyhodíme na břeh. A 15, 20 takových ryb tvořilo by jistě nejhezčí kořist stůně a podle úsudku labužníku i nejchutnější. Jenomže to není nikdy možné. Chytneš jednu takovou rybu, chytneš dvě, chytneš jediného okouního starostu jednou za rok, tedy jenom tady dostanu ho letos zcela určitě. Tady a nikde jinde moje vody mne nesklamou. Hoří teď při západu slunce stejnými barvami jako ryba, na níž čekám.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Pro každého rybáře je vůbec nejlepší začít si něco s rybami už jako holka nebo kluk. Když ho zasvětí do tajů rybařiny táta, strejda nebo nějaký převozník. U nás to byl převozník Karel Prošek z Luhu pod Bránovem, který se postupně stal naším strejdou. Jednou se vracel z hospůdky Anámo v náladě a prospěvoval si. Byl jsem tehdy na přívoze, bráškové mě zase nevzali sebou, vzali radši holku Dášu, která mě velice přehlížela. Strejda Prošek se na mě podíval zelenýma očima. Udělám ti prut. Mám ho pro tebe už dlouho. Vstal a naznačil, abych šel za ním do stodoly. Vytáhl dlouhý lískový prut. Z kapsy vylovil ostrý nůž a dělal šmik sem a šmik tam. A já pozoroval jeho upracované ruce, na kterých mu chyběl prst, který si vlastnoručně ušmykl při řezání prouti na košíky. Dokončil prut. Tehdy jsem nevěděl, že to byl můj nejcennější prut. Ale dnes to vím. Byl to prut dětství, kterému se nemohly vyrovnat pozdější výrobky amerických a japonských továren. Přivázal na něj vlasec a připevnil brk z husy a háček. Potom řekl, u ostrova jsou okouni samotáři. Jdi tam a podsuchej jim hřívu. Já tu na tebe počkám. Po pěšince jsem došel až k ostrovu. Bylo předpolednem, hřálo slunce. Navlékl jsem žížalu a nahodil prut. Nic nebralo. Jen modravá šídla usedala na stulíky, kde si v zátočině hodovali mlaskající tloušti. Bílý brk ležel na hladině nehybně jako

Stoupl si na hlavu a nohy dal nahoru, jak napůl potopená kachna. To už jsem prud křečovitě svíral rukama. Jistě to bude okoun s hřívou, co tu bydlí o samotě. Brk udělal zatím ups a zmizel. Ale bylo vidět, jak míří pod hladinou ke stulíkům. Sekl jsem. Prud se ohnul do oblouku a já ucítil poprvé v životě slastný tah ryby. Po mocném oboustranném zápolení se objevila zježená tlama. Byl to okoun a byl veliký jako kostkovaná červená čepice, jenže byl také olivově zelený a přes sebe měl tmavé pruhy. Nesl své červené ploutve jako bojové zástavy a hrbem se podobal bíku. Místo očí měl zlaté živé penízky a na hřbetě mu trčela zježená kopí. To nebyla ryba, to byl drak. Opancéřovaný rytíř s červeným peřím na přilbě. Vyvlékl jsem ho na trávu a lehl si na něj, aby neutekl. Oba jsme byli zápasící kluci. Potom jsem ho nesl slavnostně na přívoz. Pobodal jsem se o jeho kopí a z prstu mi maličko plíštila krev. Myslel jsem na to, že strejda Prošek mě bude mít od dnešního dne stejně rád jako Jirku. Seděl na lavičce a chválil mě. Jsi pašák. Stáhl okouna a hlavu z kůží přitloukl na vrata stodoly, aby všichni viděli, že se v luhu pod Bránovem zrodil další rybář. Vzal jsem stoličku na dojení a sedal pod trofejí celé dny. Když šel někdo na přívoz, kašlal jsem a smrkal, abych na okouna upozornil. Sklidil jsem spoustu slávy. Přišla i holka Dáša, dala mi pusu na tvář a pronesla: si opravdovej frajer. Jednou v noci mi však trofej zmizela neznámo kam. Je možné, že jí sežrala kočka Andělka, ale spíš je pravděpodobné, že ji sundal z vrat můj milovaný strejda Prošek. Měl už mého chlubivého počínání plné zuby a začínal se mu být zase protivnej.

Nejsem šťasten, nejsem zoufalý. Bylo to jiné, než lze předvídat. Nosiči kufrů, kteří volali,

železných kotoučů výhybek na trati, po které odplouvá, po které odplouvá, co mělo zůstati.

Nejsem klidný, jen mé vědomí chvěje se horkem z nástupištních střech. Nejhorší láska, která nezlomí, jenom tu je.

hvězda a bílá, černá, bílá. Jak je to dávno už, dávno jak bahno dna, co od té doby